0: Chlusťocho.
1: Řekni chlusťocho.
2: Co já říkám chlusťocho?
3: On mi řekl chlusťochu, to si se mě dotknul. Co jsi to udělal?
4: Pryč. Děkuji vám. Mišpulíne, co to máš za legrační tyčku?
5: Jakou tyčku? To je můj nový přístroj na odpuzování nepřítele. Je to vlastně vylepšený pendrek. Ale to bys stejně nepochopila.
6: Bravo, mládenci!
7: Je to banda, která ovládala naše městečko!
8: Všechno muselo jít podle nich!
7: Jo, ano, ano.
9: No. Tak teď už je od nich pokoj, ale teď mohli bychom dostat trochu vody.
7: Jedinou studnu nám zničila právě ta banda.
10: Abychom museli kupovat drahou vodu od nich.
7: No,
5: to nic, já vám pomůžu.
11: Pindě vyšel pomalu ze salonu a jako náměsíčný se pomalu otáčel. Pak se náhle zarazil a po chvíli si to namířil přes ulici mezi domy k nedalekému pruhu keřů. Kamarádi ze čtyř lístku a několik kovbojů ze salonu ho překvapeně následovali. A pak ti, co stáli nejblíž, uslyšeli jemné drnčení.
4: On skutečně těma svýma ušima drnčí.
5: Je. No to je ale drnkot. Tady zkuste kopat. Určitě narazíte na pramen.
7: Doneste klupáče, do toho, honem!
6: Bude zase voda!
12: Chlapi, už něco slyším. Pozor!
6: Voda!
8: Pozoren! Budeme mít studnu! A zavřel se může jít klouzat!
9: Hrneček, honem hrneček. Díky. To je nádhera, to byla žízeň.
7: Mám návrh. Na počest našich přátel nazveme naše městečko Bofimipin.
5: Takové jméno nebudou mít nikde jinde na divokém západě.
7: Ne.
5: Hezké jméno, ale co to vlastně znamená?
7: No, Bobík, Fifinka, Mišpulín, Pindě, dohromady Bofimipin.
13: Udělali jsme dobře, ženo, že jsme takhle schovaní všechno slyšeli a viděli.
14: A teď řekneme našim chlapcům, aby jim tu studnu zasypali. Zase nebudou mít vodu a my budeme tu naši prodávat ještě dráž za trest.
13: Pětomost.
14: Co?
13: Během 5 minut se musíme všichni

0: město se bude jmenovat po mně. A bude to brzo velko město. Já jim dáme nasedat. Jedeme. Počkáme si na ně.
1: O co s nimi, prosím tě? Žádné peníze nemají. Ale Fifinka má hezké šaty. Přepadneme je, vezmeme jí šaty a bude.
0: Kdyby ti byli malí, podívej se na sebe. Nezdržuj a jedeme.
1: Ne, já si je nastavím. Našiju si kamír. Já je chci.
2: Ale musíme dál za svým úkolem.
3: Nechceme vás zdržovat, ale kdybyste kdykoliv potřebovali pomoc, jsme připraveni.
4: Tak.
3: A vždycky jste v Bofimipínu vítáni.
2: Ano, ano, ano. A zde jsou pro vás koně.
5: Přeci nebudete chodit pěšky.
3: No to je pravda. Ano, to je.
6: Děkujeme. Alespoň si neprošlapu podpatky.
2: Naschledanou. Bylo tu krásně.
4: Tak, vzhůru za fantazii.
7: Šťastnou.
8: Naši přátelé nejeli dlouho, když se před nimi objevila křižovatka.
2: Stát, tady se cesta rozbojuje. Aha, tady. Musíme doprava. Vidíš stopy? Už tady před námi nějaká skupina jela.
4: Já myslím, že doleva. Je víc projeta.
2: Ale to je nesmysl.
4: Cože je nesmysl?
6: Nehádejte se. Nejlepší bude, když se rozdělíme. Já s Pindou pojedeme cestou doprava. A vyjeďte Bobíku s Myšpulínem vlevo. Snad na to městečko narazíme.
2: Souhlasím. Tak za chvíli se tu zase sejdeme. Vpřed!
8: Bobík s Myšpulínem jeli dobrou čtvrt hodinu, ale na městečko, které mění svůj název, nenarazili. Proto otočili koně a vraceli se klusem na křižovatku.
4: Zdá se, že měl Pindě tentokrát pravdu.
6: Honem, Bobíku! Myšpulíne, honem!
2: Co se děje, Fifinko? Kde je Pindě? Našli jste něco?
6: Ne, nic jsme nenašli, ale přepadli nás maskovaní lupiči. Než jsem se nadala, chytili Pindě a byli pryč.
4: Rychle, musíme najít jejich stopy a budeme je pronásledovat. Musíme Pindu vysvobodit a honem, než mu něco ti banditi udělají.
2: Kde to bylo, Fifinko?
6: Kousek za tímhle kopečkem. Jen jsem se na chvilku zastavila, abych si trochu učísla vlasy. A najednou se kolem nás vyrojili. Tady to je, vidíte? Rozbili mi zrcátko, lumpové.
2: Podívejte, tady se ukrývali a čekali na nás. Je tu udusaná tráva za keři. A stopy sem vedou od městečka. Dal bych hlavu za to, že...
4: Že v tom má prsty Zádrhel.
6: Vždyť ale vůbec nevědí, co hledáme. A proč unesli zrovna Pindu?
2: Tady je stopa. Tudy unášili našeho Pindu.
4: Rychle, za nimi.
2: Ano, za nimi, ale opatrně.
4: Zatraceně? Stopy tady mizí. Na téhle skále by nenašel nic ani Old Shatterhand.
6: A což se někoho zeptat?
2: Fifinko, to asi myslíš kouzelné babičky, že?
6: Ne. Ale tamhle toho indiána, který sem přijíždí.
9: Na co čekají moji malí bílí bratři?
6: Jen na vás, pane indiáne. Neviděl jste tu jet bandu odporných zločinců?
9: Před chvílí, kterou nazýváte půl hodinou, viděl silný orel skupinu zlých bílých tváří, kterou vedli zloduch a jeho žena.
4: Ano, tak to byl Zádrhel se ženou a jejich banda zločinců. Ano. Skvělá informace, silný orle.
9: Měli sebou zajatce, kterého jsem nazval Třaslavý bílý zajíc. Kvůli němu je mojím bílí bratři a statečná bílá sestra asi sledují.
6: Ano, silný orle, je to náš kamarád Pindě.
4: Musíme ho osvobodit.
9: Manitu bude schlížet na vaše veliké dobrodružství a slavné vítězství. Avšak silný orel by měl jít dál. Kmen ho pověřil, aby sehnal pro děti poslední číslo čtyřlístku. Měl být dál, ale přeci vás nemůže nechat v nebezpečí. Pojede s vámi.
6: Ale vždyť my jsme ten čtyřlístek.
4: Děkujeme.
2: Za to máš od nás jeden, ne, všechny čtyřlístky na příští rok zdarma.
4: Jo, jo, všechny.
2: A ještě ti je podepíšeme.
9: Tak už jeďme. Manitů nás provázej.
7: Vidíš ten dým? Nad skály skyty malé bílé čtyřlístky, to posílá nám přítel dobré zprávy. V kanionu vůjou kojoti a tam za skalou naproti úlehá starý stopa.

0: Celý den postupovali opatrně naši přátelé a jejich nový přítel silný orel kupředu. Zmizela skalnatá cesta, objevila se tráva, ve které byla stopa banditů, které vede zádrhel se ženou, dobře čitelná. A pak první keře, menší stromky a než se nadáli, jeli hustým lesem.
1: Jdeme správně? Už bychom je měli dohonit. Nestratili jsme stopu?
2: Silný orel stopu ztratit nemůže. Silný orel je neomylný ve stopování.
3: Nebýt tebe, silný orle, nikdy bychom snad u špindu nespatřili.
4: Díky ti, velký, silný, neomylný orle.
1: Pro pána krále, Mišpulíne, hrůza.
4: Co se stalo, Fifinko?
1: Já zapomněla ten tvůj pendrek v salonu.
3: No, to jsi celá ty, stále myslíš jen na parádu? A co teď budem dělat?
4: Nesmíme ztrácet čas. Musíme pokračovat dál. Pindovi na pomoc. Snad mu budeme moci pomoct i bez mého vynálezu.
3: Pozor.
4: Co?
3: Vstát.
4: Proč?
3: Cítíte to?
4: Máš pravdu, oheň. Fifinko, ty počkej u koní a my se přiblížíme k ležení. Určitě to budou banditi se zádrhelem.
5: Co je to za nesmysl tahat se zajacem prérií? Odkrouhnem ho a hotovo!
6: To je pravda. Odkrouhnem ho, stejně z něj nic nekoukám.
7: Nic takového. Poslouchejte mě. Umí najít pramen vody pod zemí, takže určitě najde i pramen nafty. Bude země milionář. A navíc, čtyřlístek bez jednoho člena už není čtyřlístek. Veliké vítězství.
6: To je nádherný plán. No ty jsi můj zlatý mužiček. Milion, říkáš? To se oblíknu.
7: Ty umíš myslet jenom na ty hadry. To nemáš trochu fantazie. Umíš si mě představit jako milionáře.
8: A co my?
5: My tu všechno odřem a my co?
7: Vy buďte rádi, že vás možná zaměstnám.
5: Cože? To je všecko? No to si líbit nenecháme. Na
1: to
5: máš. To
1: je jdu na tebe.
4: Zdá se, že teď nastala ta pravá chvíle.
2: Teď to nechte na mě. Silný orel se umí blížit nejtišeji ze všech indiánů. Připlíží se k Pindovi a odváže ho. Pindo, jsme tu.
6: Kdo?
2: Mé jméno je Silný orel.
6: Tak už dělej.
2: A posílají mě tví přátelé.
6: Odvazuj. Tak, výborně.
2: Tak a honem za mnou.
4: Rychle pryč.
9: Kruci! Zajatec utíká! Za ním!
1: Počkejte! Nenechte mě tu! Já je chci taky pronásledovat! Nenechávejte mě tu samotnou!
9: Rychle! Musíme je dostat!
0: Všichni ze čtyř lístků se již blížili ke křižovatce cest nedaleko po Filipínu, ale zádrhelová banda je rychle doháněla.
9: Nestřílet! Musíme dostat Pindu živého!
6: Podívejte, cizí jezdci!
1: To nejsou cizí jezdci, to jsou lidé z našeho bývalého městečka!
9: Zatraceně! Jejich moc! Musíme zpátky! Zbohem moje miliony! Moje penízky!
10: Přátelé z Bofimipínu! Jsme zachráněni!
11: Na zašlisku!
12: Zapomněli jste si něco v našem salonu?
3: Díky vám. Už jsme si mysleli, že nás zádrhel dohoní.
11: Už jste v bezpečí!
13: Tamhle celá banda utíká!
3: No jo.
13: A koho tu máte sebou?
1: To je náš nový kamarád, silný orel.
3: Oh.
1: Nebytí ho, tak bychom se tu takhle všichni nesešli.
4: Moc ti, silný orle, za všechno děkujeme. Dej nám nám adresu tvého kmene a my budeme dětem posílat všechny 4 lístky.
2: Jo, zde je má vizitka psaná na bůvolí kůži orlým perem. Mějte se dobře. Manitu vás bude provázet na vašich cestách.
3: Já bych si dal sklenici vody.
13: Jste na ní zváni do městečka.
8: Děkujeme, ale jen na chvíli, přátelé. Musíme totiž dál za kouzelnou fantazii.
14: Co je to za dámu?
15: To není žádná dáma, ale kytička, která roste na jednom jediném místě na celém divokém

0: To je jen vyhozená cedule se starým názvem městečka.
1: Je.
0: Co je vám?
1: Já se zblázním, Zádrhelov.
2: Náš Bofimipín byl dříve Zádrhelovem.
0: No, a předtím Čehulín. My se vždycky jmenujeme potom, kdo nás okupuje, nebo potom, kdo nás osvobodí. Já jsem malíř cedulí a mám tu práce dost. Je tu celkem stále rušno, že?
1: Tady roste fantazie.
3: No, to je skvělé, ale já už bych teď radši trochu vody.
4: V salonu konečně Bobík dostal svou vodu. U staré Zádrhelovy studny našel Mišpulín kytičku fantazii. Pindě všem do omrzení vypravoval o svém dobrodružství a vymýšlel si až běda. A Fifinka zatím napekla pro všechny v Bofimipínu koláče. No, mňam. Ale všechno musí jednou skončit.
5: Přátelé, teď už skutečně musíme jít. Všichni naši kamarádi doma čekají na naše další vyprávění. Rádi bychom zůstali, ale nejde to.
0: Tak šťastnou cestu.
6: Budeme na vás vzpomínat.
0: Nashledanou. A nezapomeňte, máte tady své městečko.
7: A skutečně z toho bude omlazovací prášek?
5: Jistě, a kdyby ne, bude zvoňavé fantazie výborný čaj.
3: Čaj.
5: Před usnutím pro hezké sny.

0: Dávno, předávno je tomu, kdy se na jihu Čech rozprostíralo velikánské sladkovodní jezero. To dá rozum, že kde je hodně vody, je i habaděj vodníků. Jenže jezero začalo vysychat a to byla pro vodníky pohroma. V té době tady byla krajina pochmurná, v mlžném oparu jako stvořená pro strašidla. A nikde človíčka. Plynula staletí a v těch končinách, kde dřív bývala samá voda, vyrostly byliny, keře a stromy. Přišli lidé a postavili si domy s bělostnými štíty, zorali půdu a osely. Vyrostlo obilí a krajina už nebyla tak nevlídná, ale proměnila se v pestře malovaný ubrus. Lidé zakládali rybníky a radovali se, že mají v odrazu na hladině o jedno slunce víc, o jeden měsíc víc, jednou tolik hvězd a hojnost ryb. Dobrých 400 let už tomu bylo, kdy pod vedením rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan vybudovali u města Třeboně rybník největší. Jmenuje se Rožmberg. Když byl napuštěn a vody v něm bylo tolik, kolik má být, nastal čas k nástupu vodního pána. Jednou v noci za úplňku se sešli na hrázi vodníci z celého široširého kraje. Jeden říční připlaval, Lužánek se jmenoval. Vodníci byli staří, mladí, tlustí, tencí, jeden bachratý, voškrdlové i ti hezčí. Lužánek byl krasavec. I dva mladí zelenáči připutovali. Blatoušek a Stulík. Blatouškovi ještě nebylo ani 100 let. Stulík byl starší. Tomu už rašili na bradě 3 zrzavé vousy. A když se vodníci tak pěkně sešli, aby se pospolu v dobrém dohodli, kdo bude pánem v Rožmberku, začali se oťukávat. Posléze se stával každý sám sobě trubačem, jeden se na druhého vytahoval. Vodníci mají studenou krev, ale když se nemohli dohodnout slovy a skřeky, krev jim začala vřít, vyskočili a vjeli si do zelených vlasů. Začala pranice při svitu měsíce. Pohlavky, šťouchance i rány pěstí lítaly v povětří. Blatoušek se Stulíkem se odsunuli dál od bitevního pole, aby nějakou neschytali. Když už to vypadalo, že se navzájem pobijí, stalo se, co nikdo nečekal. Z vody se vynořila šeredná hlava. Poďobaný nos, uši jako plácačky na mouchy, místy děravé, snad i záplatované, pysky odulé a vypoulené oči. A ta hlava promluvila, brekekeckeckeckeckec, holo to jedna tupci, stavidlem praštení hlubci, Rožmberka se vám zachtělo, tuhle. Pak se vedle hlavy objevily veliké pracky a udělali na vodníky dlouhý nos. Kec, brekekec, jsem satrapa. Sám Jakub Krčín mě jmenoval místodržitelem Rožmberka. A komu se to nelíbí, toho dá Jakub sušit v komíně. Mějte to v merku, opakujte se, ča, brekekekekekec. Hlava se ponořila pod vodu. Vodníci zůstali jako opaření. Nastalo předlouhé ticho, které přerušil chechotem racek chechtavý. Z druhého konce rybníka se ozvala trilkem potápka. A zase ticho. Až když zakokrhal první třeboňský kohout, pohnul se nejstarší z vodníků. Odplivl si a řekl, Vojtej, vošklivec Hastrman jakýsi přišedší od někud z vod, za přísklých. Něco tak ohavného jsem za svých několik set let neviděl.
1: Obluda, nestvůra, hrůza. Fuj, prohlásil slabým hlasem tlustý. Tenký se naparoval.
2: Pusťte mě na něho, já mu ukážu, kdo bude pánem v rybníku. Pusťte mě, já ho zauzluju. Pusťte mě.
1: Nikdo ho nedržel. Každý měl co dělat, aby se vůbec udržel na nohou. Tenký stále vykřikoval.
2: Přetrhnu ho jako.
1: V tom v rybníku něco žbluňklo.
2: Jako by se stalo.
1: Stišil vodník hlas a rychle odkráčel směrem jižním. Pojďme odtud, vyzýval k odchodu Bachratý. Když ho sám Krčín jmenoval místodržitelem, musíme to brát jako nutné zlo. Pojďme.
3: A když nepůjdeme? Ozval se nejmladší z nejstarších.
1: Nechá nás velký Jakub usušit v komíně, jektajícím hlasem odpověděl Bachráč. Hrozné pomyšlení. Sušený vodník v komíně? A tak pohmoždění vodníci pomalu odcházeli od Rožmberka. Někteří po svých, mnozí se odplazili. Na bojišti hledal své ucho bez uchí, nenašel ho a tak s brekotem odešel. V trávě zůstal sedět Lužánek. Držel se za hlavu a naříkal. Blatoušek se Stulíkem k němu přistoupili. Lužánek už nebyl krasavec. Pusu měl nakřivo, na jedno oko neviděl a na čele mu nabíhala boule do velikosti slepičího vejce.
4: Jo vajs, nebudu se líbit holkám, co si počnu, co si jenom počnu.
3: Blatoušek našel oblázek a snažil se bouli zatlačit. Lužánek vřeštěl.
4: Oh, vajs.
3: Stulík mu pofoukával bolístky. Hu.
4: Kdybych zůstal v Lužnici, nemusel jsem mít potlučenou palici. Ach jo.
3: Hořekoval Lužánek a šoural se k vodě. Blatoušek se Stulíkem ho podpírali. Ještě než skočil do rybníka, aby vplaval v tok Lužnice, popřáli mu brzké uzdravení. Na nebeské báni pomalu zhasínaly hvězdy, ptáci vítali svítání. Blatoušek se Stulíkem stáli na hrázi jako dva utřinosové. Stulík se smutně podíval na hladinu a povzdechl si.
1: Vypálili nám rybník.
5: Co na plát, řekl Blatoušek. Musíme se pohlédnout po jiném.
1: Kam půjdeš? Zeptal se Stulík.
5: Kam ty?
3: Odpověděl Blatoušek otázkou a moc si přál, aby nebyl odmítnut.
1: Ve dvou se to lépe povandruje, kývl hlavou Stulík. A budeme kamarádi. Co říkáš, Blatoušku?
5: Budeme, Stulíku.
1: Plácli si na to. Tak kudy?
5: Třeba tudy.
3: A vykročili rovnou za nosem.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Mach a Šebestová byli žáky 3B, bydleli v jednom činžáku a chodili do školy spolu. V domě bydlela paní Kadrnošková se psem Jonatánem a paní Cibulková s kočkou Micínkou a když se všichni čtyři potkali na schodech, byl z toho pěkný cirkus. Micínka prskal jako křeček, Jonatán řádil jako tygr, paní Cibulková pištěla strachy, paní Kadrnošková křičela: Jonatáne, ticho! A nájemníci vybíhali z bytů, co se to pro boha děje. A tak se nedivte, že se Šebestová Jonatánovi tu a tam posmívala. Halo, halo, halo, proč je koček málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. Jonatána to zlobilo, ale jinak byl s Machem a Šebestovou kamarád a občas ráno paní Kadrnoškové utekl, aby je do školy doprovodil. Paní Kadrnošková mu tyhle výlety jen tak netrpěla. Vyběhla pokaždé za ním a volala: Jonatáne domů, Jonatáne domů. Jenomže chytit Jonatána nebylo tak lehké. Jonatán byl pes a pes běhá rychleji než nějaká paní Kadrnošková. Ale tak úplně zbytečné to běhání zase nebylo. Mach a Šebestová byli aspoň včas ve škole a paní Kadrnošková se proběhla na čerstvém vzduchu, což je velice zdravé. Jednou, když se Mach a Šebestová rozloučili před školou s Jonatánem a sedli si do své lavice, vešla do třídy soudružka učitelka a řekla: Milí žáci, dnes si vás vyzkouším z přírodopisu. A vyvolala Macha, co ví o zajících. Jenže Mach toho věděl o zajících moc málo. Znal akorát zajíce na smetaně a tak stál a říkal pořád dokola: Zajíc obecný žije v lese, žije v lese, žije v lese. A soudružka učitelka řekla: Poslouchej, Machu, to ví každé malé dítě, že zajíc obecný nežije na poště nebo v cukrárně. Radí nám, řekni, čím se živí, kolik má zubů a tak dále. Ale Mach neměl o zajíčích zubech ani ponětí a soudružka učitelka řekla: Tak dost, sednout, zítra tě vyvolám znovu a jestli to nebude lepší, tak se těš. A když potom v poledne škola skončila a všichni šli domů, řekl Mach Šebestové: Člověče, Šebestová, ty se máš. Odpoledne si můžeš hrát s Jonatánem a já, abych seděl doma a učil se o zajících. No řekni, nemám já smůlu. Ale sotva to řekl, uviděl takového zvláštního pána, který lezl v trávě po čtyřech a Šebestová povídá: Hele, Machu, ten pán si hraje na psa, koukej, co dělá. Ale Mach zavrtěl hlavou: Šebestová, ty seš přece prdlo, co by si hrál na psa, takový starý člověk si nebude hrát na psa. Ten pán ztratil brejle v sadce. A měl pravdu. Ten pán ztratil brejle a nemohl je najít, protože brejle se bez brejlí špatně hledají. Jenže Mach naštěstí brejle měl a tak ty brejle našel a starý pán měl radost a řekl: Tak abyste věděli, za to, že tak hezky pomáháte starým lidem, něco vám dám. A pak se pěkně na oba usmál, vytáhl z kapsy utržené telefonní sluchátko a podal je Šebestové. A Šebestová z toho byla trochu vedle a řekla: No jo, to je od vás moc hezké, že nám to dáváte, ale k čemu nám to bude? S tím se přece nikam nedovoláme. A chtěla to sluchátko vrátit. Jenomže neměla komu, protože ten starý pán byl pryč. To jsem blázen, divil se Mach. Kde ten člověk je? Ale Šebestová řekla: Tomáš Fuk, radši mi řekni, co s tím sluchátkem budeme dělat. Můžeš do toho volat: Halo, halo, halo, proč je koček málo? Zasmál se Mach a Šebestová se zasmála taky a z legrace řekla: A tak štěkám jako hrom, a ti koček milion. A jen to řekla, ze sluchátka se ozvalo: Říkáte milion koček? Prosím, jak si račte přát. a Mach a Šebestová koukali jako uvěvení, protože všude kolem byla najednou strašlivá spousta koček, kocourů a koťat, bílých, černých a mourovatých. Kocouři seděli na cestě, kočky na stromech a koťata na střechách a všechno to mňoukalo, až uši zaléhaly. První se vzpamatovala Šebestová a řekla: poslouchej, Machu, to není možný, tolik koček, že to má na svědomí to sluchátko. A Mach řekl: no jo, ale co teď s těma kočkama? Když je vezmu domů, tak mě naši vyhodí. Víš, co to je milion koček? A Šebestová se ťukla do čela a řekla do sluchátka: haló, prosím vás, my si s těma kočkama nevíme rady. Mohl byste je dát zase pryč? A ze sluchátka se ozvalo: ale prosím, jak si přejete? A v tu ránu nebyla široko daleko ani jedna kočka, ani jeden kocour a ani jedno koťátko. A Mach řekl: člověče Šebestová, ono to vážně funguje. To je úplně fantastický, chápeš to? Nechápu, řekla Šebestová, ale fantastický to teda je. A oba kroutili hlavami až domů. Jonatán seděl na okně v prvním patře, už z dálky jim štěkal na pozdrav a Šebestová řekla: chudinka malej, ta Kadrnošková ho už zase zamkla. Ale Mach se zasmál: haha, jestli chceš, bude na to tata dole. A vzal sluchátko a řekl: prosím vás, nemohl by být Jonatán chvilku ptákem? A ze sluchátka se ozvalo: proč ne? Když si přejete, aby byl ptákem, tak bude ptákem. A to už měl Jonatán v okně křídla a Mach dole křičel: no tak poleď, na co čekáš? A Jonatán zamával křídly a snášel se níž a níž, až přistál přímo před Šebestovou. Vypadal divně, moc mu to s těmi křídly neslušelo a Mach pokrčil nosem: poslouchej, Šebestová, s takovou příšernou obludou si přece nebudeme hrát, no řekni. Jenomže Šebestová řekla: já myslím, že si děláš zbytečné starosti. Stejně si hrát nemůžeš, musíš se učit, zítra jsi zkoušený ze zajíců. Ale v tom se Mach dal znovu do smíchu: haha, já mám nápad, proč bychom si nemohli hrát rovnou se zajícema? A hned řekl do sluchátka: prosím, my bychom hrozně potřebovali, aby z nás byli tři zajíci. A ze sluchátka se ozvalo: ale klidně, když chcete být zajíci, tak budete zajíci. A než bys řekl švec, Mach, Šebestová a Jonatán byli zajíci a hopkali k lesu. Potkali tam starého zajíce s šedivými fousy a když mu řekli, co jsou zač, přivedli jim plno kamarádů a s těmi si hráli celé odpoledne nahoněnou a přitom si vyprávěli o zajíčím životě, počítali si zuby a taky chlupy, takže když příští den soudružka učitelka Macha vyvolala, Mach mluvil skoro celou hodinu a soudružka učitelka nechtěla věřit svým uším a říkala si: no ne, je to vůbec možné, aby žák 3B věděl o zajících víc než já? A dala Machovi velikánskou jedničku a Mach si sedl, usmíval se a Šebestová mu šeptala: Machu, člověče, to sluchátko je úplná senzace, to ti teda řeknu. A Mach kývl hlavou: to je fakt, něco tak ohromného jsem ještě neviděl, s tím zažijeme věcí, to budeš teprv koukat.
1: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka, ale dnes ani přesně nevím odkud. Já jenom vím, že někde daleko ve světě je jedno malé moře s vodou modrou jako květy poměnek a šeptavými vlnami. To malé moře dlouho nemělo jméno, velice dlouho, až do té doby, než na ně zabloudila loď, co vezla dětem na druhý konec světa náklad kulatých pestrých míčů. Právě když loď plula bezejmenným mořem, vyšli na palubu čtyři veselí námořníci, začali si hrát se čtyřmi pestrými míči a přitom si broukali námořnickou písničku. Míče jsou kulaté, míče jsou pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jo-ho-ho, jo-ho-ho. A země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jo-ho-ho, jo-ho-ho. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. Jenže v tom čtyři míče zčista jasna spadly do vody. Žbluňk. Ale náníky to nerozlobilo. Usoudili.
2: Tohle malé moře nám dává nějaké znamení.
1: Určitě nám chce říct, že touží po hezkém jménu. Tak víš, co moře? Křtíme tě na moře pestrých míčů a míče ti tady necháme. Ahoj! Však se zase všichni potkáme, až poplujeme zpátky, protože na zemi je to tak dobře a vesele zařízené, že každý vždycky kulatě dopluje tam, odkud vyplul. Potom loď zmizela za obzorem. Čtyři pestré míče zůstaly v moři a líbilo se jim tam. Od rána do večera se honili po hladině a jeden přes druhého vyspěvovali. My jsme kulaté, my jsme tak pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jupí, jupí, jo. Země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jupí, jupí, jo. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. O pár dnů později se v moři pestrých míčů narodily čtyři sardinky. Míče se na ně smály a hned je začaly vychovávat podle svého. Dali jim všechna poučení o veselosti, pestrosti a kulatosti, která znali. Za chvíli se i sardinky proháněly v moři a prospěvovali si písničku. Je nám veselo, je nám dobře, je nám kulatě, máme své moře a máme i poučení, jak to na světě chodí, jupí, jupí, jo. Potom ta nejstarší řekla. Jsem zvědavá, jestli my čtyři někdy zažijeme to nejveselější a nejlepší, totiž, že kulatě doplujeme tam, odkud jsme vypluli. Sotva dořekla, objevila se v moři pestrých míčů rybářská loď. Rybáři hodili do modré vody sítě a sardinky vylovili. Hihihi, sláva, sláva, hehe. Teď poplujeme do kulatého světa s rybáři. Smáli se hyhňali a dobrá nálada je nepřešla, ani když je rybáři přinesli na trh. Sardinky mrkaly kolem a říkali. Jak je tu pestro a veselo. Všechno na světě je opravdu tak, jak nás to učili míče. Tedy docela všechno ne. Všimla si náhle ta nejstarší a štouchla do ostatních. Koukněte na kedlubny. Čtyři veselé sardinky tedy koukly na hromadu kedluben, které ležely vedle. Byly kulaté, ale vůbec ne pestré a ani trochu veselé. Jedny měly bledě zelenou barvu, jako by jim bylo špatně. Druhé zas byly temně fialové, jako by je užírala zlost nebo závist. Nejspíš to tak bylo, protože se všechny šklebily až hrůza. Ty tedy měly kukuč. Kedlubny, Vida, Kedlubny, proč se tak divně tváří? Přemítala nejmladší sardinka. Vážně, co to s nimi je? Řekla druhá. A třetí prohlásila. Mně to taky vrtá hlavou, ale zase ne tak, abych se proto trápila. Jestli se kedlubny chtějí šklebit, je to jejich škoda. My pořád budeme veselé. Čtyři sardinky zůstaly veselé, i když je na trhu kdo si koupil a pak zavřel do plechové škatulky. Jsme tady, jako doma v pokojíčku. Tiše se hýňali v krabičce. Však on nám zase někdo otevře. A měli pravdu. Víčko se brzy odklopilo, jakýsi pán si koupil krabičku sardinek a odemkl ji klíčem. Zevnitř se na něj zubily čtyři veselé sardinky. Pán nejdřív němně zíral a pak vykřikl. Pro pána Jána, co to je? Přece čtyři veselé sardinky, ozvalo se zevnitř. Pán pustil plechovku, jako by se o ní spálil, a pelášil pryč. A plechovka se kutálela, kutálela, až se dokutálela k řece a z břehu hupsla do vody. Žbluňk! A říční vlny ji nesly dál k moři. Z moře do moře je to jen skok. A tak se čtyři veselé sardinky zanedlouho ocitly v moři pestrých míčů a hlásily. Všechno, co jste nás učili, je čistá pravda. Svět je pestrý, veselý a kulatý. Jen s kedlubnami je to jinak. K pestrosti kulatého světa patří, že i pravidla mají své výjimky, poučili je míče. Tak to je veselé, usoudili sardinky a už se zase všichni svižně honí po hladině. Ahoj! Zdraví je čtyři námořníci, co tudy kulatě plujou zpátky. Máte pravdu, tak je to na tom našem kulatém světě zařízené. Zrovna tak.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
2: To se, tati, radši zeptej paní Žufíkové.
1: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
3: No, ona totiž, pane Spejble, ona...
2: Počkej, máni, já to povím sám. No.
1: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
2: No. S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo, právě když tam... měla prádlo.
3: No zase já, no.
1: Opravdu, Máničko?
3: Když on to Hurvínek neřekl celé.
1: No tak jak to bylo?
3: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
1: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak.
3: To...
1: Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
2: Ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
3: No.
1: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
3: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
1: Aha,
3: no.
1: A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
3: Ale ne, Hurvínek byl kočička a snědl mi jogurt.
1: No to kočičky dělají.
3: No.
1: A proč jsi nebyla kočička ty?
3: No.
2: No přece tatí nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
3: To byl můj jogurt, no.
1: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no?
3: Říkej.
1: Pověz, no?
2: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
3: Budeď by ne, to by neoblízla ani žerik.
1: No to jste si opravdu hráli moc hezky.
3: No.
1: Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání šňůry na prádlo.
3: To ne?
2: Nebylo, ale když ono tak strašlivě pršelo.
3: No, a pak svítilo sluníčko.
2: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
3: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela, udělala drc, no.
2: Prádlo udělalo hrc.
1: A paní Žufíková udělala vrr.
3: No,
1: a já se jí nedivím. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, abyste věděli.
2: Haf, haf, tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala. Ale stejně nějak zapomnětlivá.
1: Proč myslíš?
2: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
3: No, říkala mi, prosím, všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
2: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
1: No dobře, ale co bylo dál?
3: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
1: Jak seznámit? No. Proč?
2: To my nevíme.
3: Nevíme.
2: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
3: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
1: Tak ty znáš pana Žufíka?
2: Znám, tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
1: Vy jste spolu závodili?
2: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
3: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
2: Nechytil.
3: To byl nervák.
1: Nervák?
3: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat. On trefil domů úplně klidně sám.
1: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
2: Já, tati, nevím, jestli mu šlo to okno, nebo co?
1: O jaké okno zase?
3: No, přece... o to okno, co no, měli Žufíkovi.
1: Měli?
3: No.
1: A už nemají?
3: No,
2: já za to, tati, vážně nemůžu. On mi Honza Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
3: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a... Vypadá to moc hezky, pane Spejble.
1: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to no, jsou mi novinky.
2: No, no tati, já jsem...
1: Napřed šňůra drc,
3: no.
1: Potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko. Vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
3: No.
1: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
3: Yeah.
2: Když to ale není zdravé sedět doma.
3: No.
1: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
3: Ale co budeme doma dělat?
1: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Kukačkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodinná, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodinná, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodinná nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korýtek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen do večeřela ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vuřty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít lahev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a... Některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a 7 bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A 3x cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčara, to je paráda. Jsou 3 a buštu mají pro 4 a chleba pro 5. To zas bude na zahradě drobku. Čimčara, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.

Jeden král měl velikou a krásnou zahradu, bylo v ní mnoho vzácného stromoví, ale nejvzácnější byla jedna jabloň, co uprostřed zahrady stála. Měla každý den jedno jablko a bylo zlaté, ráno odkvetlo, ve dne vzrostlo a do noci dozrálo a druhé ráno kvetlo zase jiné, ale žádné to zralé jablko nedočkalo se druhého rána, pokaždé se ze stromu ztratilo a nikdo nevěděl kam a jak. Jednou král zavolal svého nejstaršího syna a povídá: půjdeš, synu, dnes v noci hlídat a podaří-li se ti toho zloděje

chytit. Půl království ti za to dám. Královíc připásal sobě po boku meč, vzal na rameno samostříl a několik kalených střel a šel pod večerem do zahrady hlídat. Neseděl dlouho, oči se zamhouřily a královíc spal až do bílého dne. Ráno, když se probudil, bylo jablko zase to tam. Zdali jsi viděl zloděje? Ptal se ho král. Nepřišel žádný, samo se ztratilo. Král povídá prostřednímu synovi. Jdi dnes ty hlídat, synu můj. Druhý královíc ozbrojil se zase tak jako první a šel hlídat, ale za nějakou chvíli taky pod jabloní usnul.

0: Když se pak otec ráno ptal, kdo jablko vzal, odpověděl: nikdo, samo se ztratilo. Nejmladší královic povídá: otče, dnes já půjdu hlídat. Večer, když už se stmívalo, šel nejmladší do zahrady. Vzal sebou samostříl, ale taky ještí kůži, kterou si prostřel na klín, kdyby na něj přicházela dřímota a ruce mu klesly, aby ho ta kůže probudila. O půlnoci přiletěl zlatý pták, sedl na strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom okamžení lupnul královicu v samostříl a kalená střela uhodila ptáka do křídla. Pták uletěl, ale jedno zlaté péro vypadlo mu z křídla na zem a jablko zůstalo na stromě. Nu, máš-li zloděje, synu? Nemám, zatím mám kus jeho kabátu. Král byl tomu péru rád, bylo tak krásné a takovou zář od sebe vydávalo, že v noci v síni královské ani světel potřebí nebylo. Od té doby pták ohnivák už do zahrady nepřiletěl a jablka se nestráceli, ale krále už taky nic netěšili. Král se rmoutil, že ptáka ohniváka nemá. Zavolal k sobě své tři syny. Milé děti, kdo mi z vás toho ptáka ohniváka živého přinese, aby zpíval? Polovici království mu hned postoupím a po mé smrti bude mým nástupcem. Synové se hned vypravili na cestu. Když přijeli do lesa na křižovatku, povídá nejstarší: kterou cestou se dáme? Jsme tři a před námi tři cesty. Dejme se každý jednou. Jděte vy si každý, kterou cestou chcete. Já pojedu tou, co mi zůstane, povídá nejmladší. Potom jeden povídá: zastrčme každý do země proutek, čí prut poroste, bude znamení, že ptáka ohniváka šťastně dostal. Nejstarší královic jel svou cestou, až přijel na nějaký vrch. Tu skočil z koně, vyndal jídlo a začal obědvat. A v tom přiloudila se k němu liška. Prosím, prosím, panáčku, jsem tu zhladová, dej mi taky něco na zub. Ale královic vzal samostříl a poslal za ní kalenou střelu. Liška se mu ztratila. Druhému bratrovi se vedlo také tak. Nejmladší bratr jel pořád, až přijel k nějakému potoku, skočil z koně a posadil se do trávy, aby se posilnil. Když začal jíst, viděl taky lišku Ryšku, která nedaleko něho zůstala stát.
1: Jsem tuze hladová.
0: Pojď sem, nic se mne neboj, liško Ryško. Rozdělil své jídlo na dva díly, liška Ryška se dosyta najedla a pak povídá:
1: dobře jsi mě nakrmil, dobře ti posloužím. Vsedni na svého koně a jeď za mnou. Když uděláš, jak ti poradím, pták ohnivák bude tvůj.
0: Potom běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu. Královic na koni za ní klusem, až se octnul u měděného zámku.
1: Ptáka ohniváka máš v tomhle zámku. Jdi tam v pravé poledne a nikde se nemeškej. V první síni najdeš 12 černých ptáků ve zlatých klecích, v druhé 12 zlatých ptáků ve dřevěných klecích a v třetí síni bude ten pták ohnivák sedět na bidýlku. Vedle něho uhlídáš dvě klece, zlatou a dřevěnou. Nedávej ho však do zlaté, dej ho do dřevěné, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do měděného zámku. V třetí síni seděl pták ohnivák na bidýlku, jako by spal. Byl krásný. Královic ho vzal a dal do dřevěné klece, pak ale se rozmyslil a povídá: tak krásný pták a tak chatrná klec, pták ohnivák do zlaté klece náleží. V tom se pták ohnivák probudil, zapískal a hned se strhlo v dvou prvních síních takové pískání a krákání ode všech ptáků, až se lidé v bráně na stráži probudili, přiběhli, králevice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloději, že
2: že ses opovážil mnohými strážemi projít, abys mi mého ptáka ohniváka ukradl.
0: Nejsem zloděj, ale přišel jsem pro zloděje, jehož ty přechováváš. Máme doma v naší královské zahradě jabloň, nese zlatá jablka. Jen jedno za den vykvetlo, vzrostlo a dozrálo a tvůj pták, ohnivák, nám je pokaždé v noci odnesl. A král, můj otec, těžce stůně a nepozdraví se, dokud neuslyší tvého ptáka, ohniváka zpívat. A proto tě prosím, dej mi ho.
2: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš koně zlatohříváka.
1: Proč si mne neposlechl a bral zlatou klec?
0: Hněvala se Liška. Už se proto na mě nehněvej a pověs mi, víš-li o koni zlatohříváku.
1: Vím, jeď za mnou.
0: Tak běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu.
1: Tuhle v tom stříbrném zámku je kůň zlatohřívák. V první stáji najdeš 12 vraných koní se zlatými uzdami, v druhé 12 bílých koní s černými uzdami, a v třetí stáji stojí kůň zlatohřívák u svého žlabu. Podle něho na stěně uhlídáš dvě uzdy, zlatou a koženou. Tu zlatou uzdu nech viset a dej mu jen koženou, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do toho zámku. V třetí stáji stál kůň zlatohřívák. Byl krásný. Královic vzal ze stěny koženou ohlávku s černou koženou uzdou a dal jí tomu koň zlatohříváku. Kůň stál jako beránek. I vidí princ na stěně viset překrásnou zlatou ohlávku, drahými kameny vykládanou. Tak krásný kůň a tak chatrná uzda, koň zlatohříváku náleží zlatá uzda. Sotva kůň ucítil, že má na sobě zlatou úzdu, silně zařechtal. Lidé na stráži se probudili, královice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloděj, že ses opovážel mnohými strážemi projít, abys mi mého koně zlatohříváka ukradl? Nejsem zloděj. A pak vypravoval, jak se to všechno stalo a že mu král měděného zámku toho ptáka nechce vydat, dokud mu nepřivede koně zlatohříváka.
2: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš panu Zlatovlásku ze zlatého zámku v Černém moři.
0: Liška Ryška venku v lese na královice čekala, a když viděla, že přichází bez koně, tuze se na něj rozhněvala.
2: Nehněvej se, Liško, Ryško, věru chybil jsem. Naposledy mi ještě pomoz.
1: Dobrá, ještě jednou a naposledy ti pomohu.
0: Poté běžela napřed a dělala královicovi cestu.
1: V tomto zámku panuje mořská královna. Má 3 dcery a nejmladší z nich je Zlatovláska. Jdi tam a poprosí, aby ti jednu dceru dala za manželku a když ti řekne, abys sobě vybral, vezmi tu, která nejprostěji bude oblečena.
0: Mořská královna v Lídně královice přivítala a když jí pověděl, proč přišel, vedla ho do pokoje, kde její 3 dcery seděly a předly. Byly jedna ke druhé tak podobné a krásné, že se královicovi dech tajil. Jedna měla šátek a šaty na sobě protkávané zlatem a předla zlatým vřetenem. Druhá měla šátek a šaty vyšívané stříbrem a stříbrné vřeteno v ruce. A třetí měla jen čistý bílý šátek na hlavě a bílé šaty a předla obyčejným vřetenem.
2: Vyber sobě, kterou chceš.
0: Tuhle mi dej.
2: Aha, to ty sám ze sebe nemáš. Počkej ještě až do zítřka.
0: Královic nemohl té noci starosti spát. A jakmile se ráno rozbřesklo, vyšel si do zámecké zahrady. A sotva tam vkročil, stála před ním ta bílá pana. Chceš-li mne dnes poznat? Dej pozor, okolo které z nás bude obletovat muška. A potom zmizela.
2: Popolední vedla královna královice zas do toho pokoje.
0: Jestliže poznáš, kterou si včera vyvolil, bude tvá, jinak přijdeš o hlavu. Dcery tu stály vedle sebe a všecky tři měly zlaté vlasy. Královic spozoroval, že okolo té jedné pany poletuje malá zlatá muška. Tahle pana mi náleží? No, tak snadno ji přece nedostaneš. Ještě mi zítra musíš udělat, co ti uložím. Ráno ukázala mu z okna veliký rybník, dala mu malé zlaté sítko a řekla: jestliže tím sítkem tam ten rybník do večera vyleješ, zlatovlásku ti dám. Pakli nevyleješ, přijdeš o hlavu. Královic posadil se na hráz a přemýšlel, jak si pomůže. Tu, kde se vzala, stála u něho ta bílá pana. Proč jsi tak smuten? Kterak mám být vesel, vida, že tebe nedostanu? Buď bez starostí, to vše se dá udělat. Poté vzala sítko a vhodila je doprostřed rybníka. V tom se začala v celém rybníce najednou voda vařit. A v tom slyší královic dupot a když se ohlédl, byla tu liška, ryška a za ní jeho kůň.
1: Nemeškej, vem panu před sebe na koně a ujížděj.
0: Kůň letěl po připravené cestě a liška ryška za ním. Královic byl rád, že získal zlatovlasou panu, ale zase nerad, že jí má králi stříbrného zámku dát za koně zlatohříváka.
1: Vidí, že ti líto svou krásnou zlatovlásku panu dát za koně zlatohříváka,
0: promluvila k němu liška ryška. Skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky stála tu druhá pana zlatovláska.
1: Ať tvá pana zůstane v lese a mne dovez králi stříbrného zámku, aby ti za mne vydal koně zlatohříváka. A pak, až ho budeš mít, se svou panou ujížděj.
0: Král byl té paně zlatovlásce rád a bez prodlení dal za ní královicovi koně zlatohříváka i s tou zlatou uzdou. Potom dal své krásné zlatovlasé paně slavné hody vystrojit a pozval na ně všecko panstvo a když už se hodně napili a byli veselí, zeptal se král těch pánů, jak se jim líbí jeho zlatovlasá nevěsta.
3: Krásná je, krásnější být nemůže, ale zdá se nám, jako by měla lichší oči.
0: Jak to slovo řekli, udělala se z té pany zlatovlásky zase liška ryška a jedním skokem byla ze dveří venku a běžela za královicem a za zlatou panou. Když je dohonila, byli už blízko měděného zámku, kde byl pták ohnivák. Tu povídá liška ryška.
1: Není-li tobě královici líto dát koně zlatohříváka za ptáka ohniváka?
0: Ovšem, je mi líto pro zlatovlásku panu, ale není mi líto pro mého otce, aby byl zdrav.
1: Kde je zlatovláska pana a zlatohřivák, ať je také pták ohnivák.
0: Tu skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky byl tu druhý kůň zlatohřivák, zrovna takový, jako co na něm seděla zlatovláska.
1: Doveď mě k tomu králi měděného zámku, aby ti za mě vydal ptáka ohniváka. A když ho budeš mít, ujížděj.
0: Král byl tomu velice rád, že dostal koně zlatohříváka a dal za něj ptáka ohniváka a zlatou klec. Při hostině chlubil se koněm zlatohřívákem a jeden pán řekl:
3: krásný je, krásnější být nemůže, ale zdá se mi, jako by měl lichší ocas.
0: Jak to slovo řekl, udělala se z koně zlatohříváka zase liška ryška a jedním skokem byla z brány venku a ta tam. Běžela za královicem a dohonila je.
1: Teď už ptáka ohniváka máš a máš i více, už mě nepotřebuješ. Jeď domů s pokojem a nikde se nezastavuj, sic nedobře pochodíš.
0: Když královic přijel na tu křižovatku v lese, kde se rozloučil s bratry, vzpomněl si na proutky. Proutky bratří byly suché, z jeho vyrostl krásný košatý strom. Koně přivázal ke stromu, klec s ptákem ohnivákem pověsil na větev a za chvíli oba usnuli. Co tak spali, vrátili se také jeho bratři. Tu viděli, že jejich proutky jsou suché a že z proutku bratra vyrostl krásný strom a pod tím stromem spal jejich bratr a vedle krásná zlatovlasá pana a kuň zlatohřivák a nad ním v kleci pták ohnivák. Tu zrodili se jim v srdci myšlenky zlé a řekl jeden druhému: bratr dostane půl království a po jeho smrti bude jeden z nás jeho nástupcem. Lépe bude, když ho zabijem. Zlatovlasou panu vezmeš si ty, koně zlatohříváka já a ptáka ohníváka dáme otci a o království se rozdělíme rovným dílem. Bratra zabili a tělo rozsekali na mnoho kusů a zlatovlasé paně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluvit. Zatímco královic na kusy rozsekaný v lese ležel, přiběhla k němu liška Ryška, sebrala všecky kusy a složila je. Tu vidí vránu se dvěma vráňaty. Schovala se pod keřem a když to jedno vráně sedlo na mrtvé tělo, liška Ryška vyskočila a chytila ji za křídlo a dělala, jako by je chtěla roztrhnout. Stará vrána strachem přiletěla blíž a povídá:
4: klá, klá, nech mé ubohé dítě, odsloužím se ti, až ti toho bude potřeba.
1: Dobrá, přineseš-li mi z Černého moře živé a mrtvé vody, pustím ti tvé vráně na svobodu.
0: Vrána slíbila a odletěla. A když se vrátila, přinesla sebou dva rybí měchýřky plné vody. V jednom byla voda živá, v druhém mrtvá. Liška Ryška vzala ty měchýřky a roztrhla vráně v půle. Potom zase půle složila jednu ke druhé, pokropila je mrtvou vodou a v okamžiku srostly k sobě. Pak je pokropila živou vodou a vráně zatřepalo křídlama a odletělo. Potom pokropila mrtvou vodou královicovo rozsekané tělo a hned bylo zase celé. A když ho pak živou vodou pokropila, procitl královic jako ze sna.

0: Kdyby mne nebylo, navěky by zbyl se neprobudil.
1: Dala mu pro potřebu prostý oblek, rozloučila se s ním a zmizela. Královic šel do zámku a dal se do služby ke koním. Nikdo ho nepoznal. Tu slyší dva pacholky od koní spolu hovořit.
2: Škoda toho krásného koně. Pojde nám, věsí hlavu a nic nechce žrát.
1: Dejte sem kus hrachoviny, chci se s vámi vsadit, že hned budeš rád.
2: Takové chamradí ani naši koňové nežerou.
1: Královic vzal kus hrachoviny a dal jí tomu koni do mramorového žlabu, pohladil ho po zlaté hřívě a řekl: proč jsi tak smutný, můj koň zlatohříváku? Kůň pohlase poznal svého pána, zařechtal a pustil se do hrachoviny. Když se to nemocný král dověděl, že koně jeho čeledin uzdravil, dal ho hned zavolat a řekl mu: slyším, že jsi koni zlatohříváku pomohl. Kéž bys taky ptákovi ohnivákovi uměl pomoci, aby zpíval. Zahyne-li, zahynu i já. Neboj se, králi, nezahyne. Poruč, aby přinesli trochu ječmene zadiny. Když ječmen přinesli, královi ho nasýpal ptákovi do zlaté klece, pak ho pohladil po zlatém peří a řekl: což jsi tak smuten, můj ptáku ohniváku? Pták ho hned po hlase poznal, počal skákat a žrát a tak krásně zaspíval, že starému nemocnému králi srdce hned okřálo a toho neznámého čeledina obejmul. A potom povídá: co si počneme s tou krásnou zlatovlasou panou? Nic nejí a pláče neustále. Dovol, jasný králi, promluvím k ní slovo a snad se rozveselí. Král ho k ní hned dovedl. Panna v okamžení ho poznala, radostí vykřikla a objala ho. Král se tomu velice podivil. Což neznáš, královský můj otče, svého nejmladšího syna? Nebyli to moji bratři. Nýbrž já dobil ptáka ohniváka, koně zlatohříváka a této krásné zlatovlasé panny. Potom vypravoval, jak se všechno přihodilo, a pana doložila, že jeho bratři jí hrozili smrtí, prozradili, co učinili. Král se na ně velice rozhněval a dal oba bez milosti odpravit. Potom vzal sobě královic zlatovlásku za manželku, dostal od otce svého hned jednu polovinu království a po jeho smrti druhou.

0: Slyšíte moji rolničku? Cinká jako vánoční zvonky. Protože já jsem vánoční skřítek. Je to jen pár dní, co jsem přišel na svět. Úplně nejdřív jsem žil v lese schovaný ve větvi staré borovice. Hezké místo, vonavé, ale mě to přesto táhlo pryč. Na svět. A nejvíc, když se blížily Vánoce. Kolem začaly vířit sněhové vločky a vítr mi zpíval tesknou písničku.
1: Nekonečně dlouhý čas.

0: Vítr měl pravdu. Jako bych nežil, jako bych nebyl. Jenže mně se tu zem moc chtělo být. Opustit vězení v Borovici, ale... Ach, joch, joch, ach, joch. Jak?
1: Cing, cing, ach, ach. Kdo vzdychá? Cing, cing, ach, ach. Do bílého ticha.
0: Sněhové vločky nemohou rozumět stesku, který mi svírá srdce. Říkal jsem vždycky těm bílým tanečnicím. Ale letos?
1: Nenaříkej, my vše víme. Tvoje přání vyplníme.
0: Ty, opravdu?
1: Ano, ano, vše se změní.
0: Kdy?
1: Ještě dneska do se změní.
0: Povězte mi víc.
1: Kde pak?
2: Kde pak? Už nic?
1: Už nic.
2: Kde pak?
1: Kde pak?
2: Už nic.
0: A v tom se ozvaly jiné hlasy, lidské. K mé borovici došli dřevorubci se sekerami a pak... Jaj? Ovi, hrozně to zabolelo. Všechno se mnou zatočilo, kolem byla jen tma a tma. A vítr hvízdal a křičel snad celý les.
3: Dlouhá cesta na svět je dlouhá, dlouhá, moc tě změní, poznáš to sám, poseb mění, poznáš to sám, poseb mění.
0: Když jsem přišel k sobě, skláněl se nade mnou nějaký člověk.
3: Větev z borovice podstrání. A zvláštní, jako by se z ní na mě někdo díval.
0: Ten člověk držel v ruce cosi blízkavého. A ovej, zas to zabolelo. Ošklivá chvilka. Ale najednou zázračný pocit. Já jsem najednou byl?
3: No, vidím. Kdo pak nám to přišel na svět? Mrňavý človíček. Vítám tě.
0: Děkuji. Za rukou toho člověka šlo teplo a oči měl vlídné. I když smutné.
3: Jenom bych rád věděl, proč se mi zdá, že už tě dávno znám. Dokonce vím, že máš mít šaty zelené jako jehličí. A na čepici ti patří rolnička.
0: Správně! No tak vzpomeň si, kdo jsem.
3: Ušiju ti, co máš mít. A víš, človíčku, co s tebou udělám?
0: Udělej, abych byl živý. Volal jsem ze všech sil.
3: Daruju tě slečně Lucii ze sousedství. Zítra má svátek.
0: Ne! Vysvobodil jsi mě ze dřeva, vyřezal jsi mi tvář. Tak přece k sobě patříme, křičel jsem. Co pak se dá křičet bez hlasu?
3: Doufám, že jí uděláš radost.
0: Tak. A byl ze mě dárek zavřený v krabici a kolem mě zas jenom

0: Lucie. Slečno Lucie.
1: Pane Damiane, pojďte dál.
0: Já tedy jenom naskok. Mám pro vás dárek.
1: Děkuju. Smím ho otevřít?
0: Ale snad až zítra je váš svátek.
1: Ach, pane Damiane, co pak to vydržím? Panáček v zeleném? Ale vždyť to je skřítek. A dokonce snad, ano, vánoční skřítek.
2: Páni, ona to uhodla.
1: Je to tak, pane Damiane? Pane Damiane, kde jste?
2: Jsem tedy na správném místě tady? U ní? Ona dokáže, abych byl na světě docela?
1: Utekl blázínek. Dal mi dárek a utekl. Takhle to dělá pořád, skřítku. A víš proč?
2: Kdybych věděl, stejně nemůžu odpovědět, když nejsem živý.
1: Jak se to na mě koukáš?
2: Kdo ví, jestli budu, když tahle slečna myslí jenom na řezbáře.
1: Tedy, pan Damian už vyřezal spoustu pohádkových lidiček. Ale ještě nikdo se mu nepovedl jako ty. Tváříš se, jako bys mi chtěl něco říct.
2: Však bych chtěl a mohl bych, kdyby... Kdyby. Už mi chybí tak maličko. A přitom všechno.
1: Tak dobrou noc, vánoční skřítku.
2: Ne, počkej, Lucie, nezhasínej, nespí. Křičel jsem, ale neslyšela mě. Srdce mi zase svíral stesk. A za oknem vířily sněhové vločky a šeptali:
3: Cesta na svět je dlouhá, moc tě změní, poznáš to sám, posedmění.
2: Co to povídáte? Vždyť už se dávno,
0: dávno se směl, se smělo.
2: A v tom zčista jasna jsem se ocitl někde úplně jinde. U chlapce, který seděl u krbu a četl pohádkovou knížku. A koukal jsem mu přes rameno a... Ne? Vždyť já na obrázku vidím sám sebe. A pod obrázkem... Čti, no tak čti.
4: Budeš-li mít štěstí, můžeš v předvánočním čase potkat skřítka. Najdeš ho nejspíš tam, kde voní dřevo. Jestli chceš, aby skřítek žil, aby s tebou promluvil, dej mu sníst kaši s medem.
2: V tom kluk knížku sklapl a rozběhl se kamsi ven, asi do lesa, kde voní dřevo, a do tmy volal:
4: Skřítku, jdu tě hledat. Skřítku!
2: Ze snu jsem se probudil strhnutím, až rolnička na čepice cinkla a vzbudila i Lucí.
1: Skřítku?
2: Jsem tady, ale bez hlasu.
1: Měla jsem sen. Zdálo se mi, že můžeš promluvit. Prý k tomu stačí kaše s medem.
2: Cože? To přece není možné, aby dva měli úplně stejný sen?
1: Když se to povede, zblázním se radosti. A jestli promluvíš, snad to potěší i pana Damiana. Třeba pak přestane koukat na svět smutnýma očima. Všiml ses, že je smutný?
2: Hned jak mě vyřezal. Ale teď honem vář. No vář honem.
1: Tak, mlíčko... A krupice?
2: Stačí.
1: Zamíchat. A navrch med.
2: Už to je.
1: Tak. Dobrou chuť, skřítku.
2: Kaši jsem slupl jako blesk. Byla sladká, vonavá, zevnitř mě hrála a teplo proudilo až do konečků prstů. A pak jsem poprvé... Doopravdy vykřikl ze všech sil. S
5: Jsem tady, jsem na světě a úplně žiju.

0: říkáte, Lucie, vánoční skřítek. To už je dávno, co jsem ho viděl naposled.
1: Cože? Vy už jste ho viděl?
0: Ano.
1: A byl živý?
0: Ale kde pak? Jen jsem o něm jako kluk četl, prohlížel si jeho obrázek.
1: V pohádkové knížce, co měla červené desky?
0: Ano.
1: A seděl jste u krbu v křesle se vzorem kvítků?
0: Ale Lucie, u toho jste přece nemohla být.
1: A přesto byla. Dnes v noci ve snu. Pane Damiane, máte ještě tu knížku?
0: Snad mám, ale proč?
1: Protože přece to všechno není jen tak. Prosím vás, najděte ji. Třeba v ní objevíme, proč se mi o ní zdálo a proč skřítek přišel právě teď a právě k nám.

0: Pan Damián nás vedl na půdu, kde byla spousta starých věcí. Mám rád temná zákoutí, jako všichni skřítkové. A Lucii se tu taky líbilo. Zvlášť, když řezbář otevřel prastarý kufr.
1: Jsou tu hotové poklady.
2: Ale kde pak poklady? Jenom pár věcí z dětství.
1: Ach, vánoční ozdůbky. A betlém. A tady skleněná koule.
2: O Vánocích vždycky stávala doma na okně. A tolik mi připomíná...
1: Pítí se jako měsíc na zimním nebi. A uvnitř je zasněžené město.
2: Jako kluk jsem si myslel, že je pohádkové a že ukrývá místo, kde se plní tajná přání. Je to směšné, co?
1: Ani trochu. Snil jste?
2: Nad obyčejnou koulí ze skla, která vůbec neumí kouzlit.
1: Že ne. Když se otočí, začne na město uvnitř padat sníh.
2: No, je to roztomilá hračička. A tady je ta knížka.
1: Úplně jako ve snu. Ale koukněte, obrázek skřítka chybí.
2: Na mou duši.
1: A víte vy vůbec, že jste tu pohádku tenkrát nedočetl do konce? Vy, Snílku, to jste tak moc spěchal do lesa hledat vánočního skřítka?
2: Ano, jenomže jsem ho nenašel. Stejně jako jsem nikdy neobjevil město, kde se plní přání. Nejsem já smolař.
1: Co to říkáte? Vy, který jste vyřezal 1000 pohádkových postaviček a přinesl lidem 1000krát radost?
2: Jenomže mě se přitom nějak vyhnula. Asi to bude tím, že je dřevo plné smůly.
1: Tak už dost, pane smolaři. Radši se usmějte a splaťte dávný dluh. Dočtěte konečně tu pohádku o skřítkovi. Začínám věřit, že nás čeká překvapení. No tak.
2: Každý skřítek vánoční, který zcela žije, jí a pije, má na světě tajné poslání. Když je nesplní do štědrého dne, o půlnoci ze světa zmizí.
1: Tajné poslání. To zní kouzelně a tajuplně. Skřítku, slyšel jsi? Není to nádhera?
0: To třeba není.
1: Neboj, pomůžu ti. Jen řekni, o co jde?
0: Já vůbec netuším.
2: Poslání je tak tajné, že je nezná ani skřítek. Sám musí poznat, proč přišel na svět.
1: Oje, tak to je mnohem těžší, než jsem myslela.
0: No jo, hotový hlavlo. A když ho nevyřeším, smizím.
2: Slečno, víte, kdo já jsem?
1: Nejšikovnější řezbář na světě, který mi dal kouzelný dárek.
2: Ne, jak jsem řekl, smolař. A nosím smůlu všem, i těm, které mám rád. Dokonce dokážu přivést do neštěstí vánočního skřítka, kde se má teď chudák pídit po nějakém poslání.
1: Kde? Nejspíš tam, odkud přišel. Bez staré pohádkové knížce.

0: Večer sněhové vločky za oknem zas šeptaly o dlouhé cestě a Lucie otevřela knížku.
1: Lucie.
2: Ano.
1: Myslíš, že v pohádkách opravdu najdeš odpověď?
2: Nevím. No tak, nenatahuj moldánky a přemýšlej.
1: Tu by se to řekli, ale ve mně je malá dušička.
2: Skřítku.
1: Ano.
2: Co když jsi tu proto, abychom já a pan Damian...
1: Co?
2: No, abychom já a pan Damian...
1: No,
2: abychom byli spolu.
1: O Vánocích?
2: O Vánocích a třeba pořád dál?
1: Co bys chtěla, Lucie?
2: Chtěla. A snad to máš zařídit právě ty.
1: To se mi nezdá. Raději čti dál. Jo, čti, holka kurážná.

0: Ach, Ouvej, tak hezky mi bylo tu chviličku, kdy jsem jen byl. Proč to tak nemohlo zůstat? K čemu jsou všechny tyhle starosti? Co jsem to vlastně za skřítka?
1: Přece vánoční.
2: A náramně pyšný.
1: Nechtělo se ti žít u nás, ty nafoukaný panáčku.
0: Slyšíte je? Lucie dočetla v pohádce k místu, kde se objevily dvě sudičky. Ale sotva mě spatřili, pustili se do mě. Tohle mi ještě scházelo.
1: Musel jsi na svět.
2: A ještě se z tebe vyklubal pán s tajným posláním.
1: Možná pan tajný rada.
3: Nechte ho. Co vám udělal?
2: Utekl.
0: Ne, to řezbář Damian si na mě vzpomněl. Já byl jen větev borovice.
1: Tak už víš, že jsi od nás, ty dřevěná vzpomínko. Jenomže teď jsi živá.
2: A určitě si myslíš, že jsi hned něco lepšího.
0: Nic si nemyslím. Já jsem moc nešťastný vánoční skřítek se vzpomínkami na les a s tajným posláním, co neví kudy kam.
1: Ty chudáčku.
3: Tak dost vy dvě. Radši mu poraďte.
2: To bude nějaká moudrá slečinka. Uhodla, že sudičky, co vidí do všech osudů, vždycky můžou posloužit dobrou radou.
0: Děkuju, to se mi ulevilo.
1: Totiž, když se jim chce.
2: Jenomže nám se nechce, panáčku chytráčku.
1: To by to vypadalo, kdyby na světě kdekdo rozuměl vlastním osudu.
2: Jen ti poradí tahle odvážná slečinka, co se pořád po něčem pídí.
1: Co umí uvařit takovou kaši, že roztancuje i skřítka ze dřeva.
3: Proč jste tak zlé? Chtěla bych mu pomoct. A kdybych věděla jak, nedělala bych drahoty jako vy.
2: Tak si teď sama uvař kaši. Vtipnou kaši. Třeba se po ní dovtípíš.
1: Že stačí zajít na náměstí splněných přání a je vystaráno.
0: Kde to je?
2: Je. Chytráček s tajným posláním a nezná náměstí splněných přání.
1: Moc krásné místo.
2: Se spoustou kouzelných krámů.
1: Ve kterých jsou jen samé poklady.
2: V jednom se prodává nebe i s hvězdami.
1: Ve druhém cvrlikají perníkový ptáčci.
2: V dalším zas mají vůně zakleté vlahvička.
1: A ještě voňavé stuhy.
2: Náramky z duhy.
1: A hlídá tam cínový vojáček v uniformě zdobené sněhovými vločkami.
3: Počkejte. Opravdu je někde na světě tohle místo?
1: Ovšemže, přece nelžeme.
2: Najdeš ho ve městě, kde sněží?
1: Když je vzhůru nohama.
3: Ale takové přece neexistuje.
1: Co by ne? Stačí se trošku rozhlídnout. To bude jako nic pro zvídavou kurážnou slečinku.
2: My dvě už jsme řekli dost. Teď musíme spřádat nové osudy. Dál přemýšlejte sami. Odvážná slečinko, i ty. Panáček chytráček.
1: Vánoční skříteček.
2: Možná pan tajný ráda.
0: A rozplynuli se jako pára. Znáte sudičky. 10 dní jsme s Lucí bloumali po městě a rozhlíželi se. Márně. A najednou... Ach jo. Najednou tu byl štědrý den. K večeru začalo sněžit a my jsme se ocitli na náměstí plném stánků.
3: Vidíš ty skleněné ozdoby skřítku?
4: Svítí jako hvězdy.
3: Všude se vznáší spousta vůní a...
4: A strážník na rohu vypadá... Jako cínový vojáček.
3: Myslíš si to, co já?
4: Nevím. Nic tady není vzhůru nohama. Jedině moje myšlenky.
3: Neboj, my na to přijdeme. Ještě máme čas.
0: Pak se o kousek dál v krámku na nároží zalesklo cosi ve výkladu. Lucie přitiskla nos na sklo. A ve dveřích se objevil tlustý člověk s bílým knírem. Bžoural na nás... A culil se.
5: Brej podvečír, slečno. Pojďte si koupit dáreček, pojďte. No, líbí se vám ta skleněná koule? Jak by ne? Je kouzelná, počkejte. Hned vám ji předvedu. hezky ji otočíte a na město uvnitř začne padat sníh.
0: Tak tohle pořád hledáme. Město, ve kterém sněží, když je vzhůru nohama.
3: Ale vždyť to je hračka, co byla na půdě pana Damiana. Proč jsme si na ní nevzpomněli hned, skřítku?
0: Ta na půdě mlčela. A v téhle uvnitř cinká písnička. Lucie, pojďme do krámku.
5: Vidím, že se vám ta skleněná věcička s chumelenicí opravdu líbí. No, nedivím se. Ten pán, kterému patřila, ji dlouho považoval za poklad, než ji u mě dnes ráno vyměnil za náušnice ve tvaru hvězd. Nádherný, drahý šperk.
3: Tak to je asi drahá.
5: Jak se to vezme pro něj, byla drahá. Ale já jí dám celkem lacino, hezké, slečně vždycky udělám cenu.
3: To mi spadl kámen ze srdce. Víte, hledám to město v ní.
5: No jistě, všichni něco pořád hledáme. A zvlášť o Vánocích, že třeba dárečky pro ty, co máme rádi. I když nám nikdo radost neudělá, možná proto, že jsme sami. A vánoční skřítkové nejsou, že ano, aby nám něco nadělili.
2: Jsou?
5: Říkala jste něco?
3: Ne, ale víte, já to město se sněžením potřebuji právě pro vánočního skřítka.
5: Prosím? Asi jsem vám dobře nerozuměl.
2: Chce ho pro mě.
5: No ne. Kdo jsi? Snad ne.
2: Vánoční skřítek.
5: Jaká čest. Já se kláním. A víš, že takhle nějak jsem si tě představoval.
4: Vy jste si mě představoval?
5: Jo, celý život. Vlastně jen kvůli tobě jsem si otevřel tenhle krám. Věřil jsem, že tak se o tobě něco dozvím. Pořád kupuju staré roztodivné věci. Misky na kaši, truhly na mouku, pohádkové loutky z dílny řezbáře Damiana. A říkám si, snad ho mezi nimi objevím. A když ne, možná ho přivábí mé starodávné poklady.
4: Jenže já...
5: A kdybys věděl, jak mi celé ty roky, hodiny počítali čas, jako by se mi smáli. Každé Vánoce jsem obrečel. Sám a sám. Ale přece jsem se tě dočkal. No tak za kolik, slečno?
3: Prosím.
5: No, za kolik mi skřítka prodáte?
3: Já nic neprodávám. Chci koupit...
5: No ovšem ano, tam tu skleněnku. Nesahat. Na tu vzácnost už nemáte. Ta tretka podražila. Přesto spolu uděláme dobrý obchod. A platit nemusíte.
3: Nerozumím. Podražila. Nemusím platit.
5: Prostě já tu skleněnou věc s vámi vyměním za skřítka.
3: Ale bez něj ji nepotřebuju, pane.
5: Za to já skřítka potřebuju, slečno. Copak jsem to neřekl dost jasně, jak dlouho ho hledám?
4: Jenže to nejde.
5: A proč by ne? Rád, slečince, za tebe přidám všechno, co mám v pokladně. Je to hezká hromádka peněz.
3: Pane, skřítek není na prodej ani za 100 pokladen. Copak nechápete?
5: Vy nechápete. Zkrátka, já toho vánočního pidi mužíka chci. A když to nepůjde po dobrém, vy nerozumná ženská, tak si ho vezmu a sám.
3: Pozor! Uteč, skřítku! Utíkej! Co jste to udělal?
5: Já? Vůbec nic.
3: Na rohu náměstí stojí strážník. Řeknu mu...
5: Že jsem vám sebral vánočního skřítka. No, ten se pobaví. Radši mečte. A ven, ven, slečinko, zavírám.
3: Vrátím se s panem Damiánem.
5: No a co? Právě on mi přinesl tu křišťálovou kouli. Vyměnil ji za šperk, víme? Za zlaté hvězdy do oušek prý nejmilejší dívky na světě. No, vy to tedy nebudete, děvenko, vy ne. Vy se moc mračíte. Hvězdičky jistě ozdobí jiná ouška. Tak, má usta a přeju veselé Vánoce.
0: Ten člověk Lucí vyhnal a ještě si vymyslel lež jako věž. Že on chce ty dva rozhádat, určitě. A já jsem na světě proto, abych tomu zabránil. Třeba opravdu mám dát dohromady, až mě polilo horko. Jak? Vždyť já vánoční skřítek s tajným posláním zase už sedím ve vězení. Tentokrát v kapse drzého zloděje a čas se krátí.

0: čekají.
1: Bože, ten čas letí. Co mám dělat?
0: Utíkají, utíkají, utíkají.
1: Mám opravdu jít za panem Damiánem. Ale jestli koupil dárek pro jinou, budou ho ještě zajímat Lucie ze sousedství a vánoční skřítek?
0: Utíkají, utíkají.
1: Ale přece, musím to zkusit.
0: Utíkají, utíkají, utíkají, utíkají.
2: Ten člověk mě strčil z kapsy do komory. Ale, jak už jsem říkal, skřítkové mají tmavá zákoutí rádi. A kdybych neměl hromadu starostí, docela by se mi tady líbilo. A jak se tak rozhlížím, v nejtmavším koutě něco haraší. Vida, někdo tam přede na kolovratu.
3: Vítáme tě, panáčku chytráčku.
2: Tady, dámy, jako byste z oka vypadli dvěma sudičkám, co mi naschvál špatně radili.
4: Kdo ví? Možná jsme to my?
3: Taky jsme kdysi poprvé spatřili svět v dílně pana Damiána.
2: Kdyby věděl, jak nepovedené kousky vyřezal, mluvil by ještě o větší smůle.
4: Co tak zhurta? Ono ti vůbec nic nedochází?
3: Pan Damián přece nedělá radost sobě, ale jiným.
2: Já tomu nerozumím. Mluvíte v hádankách.
4: Opravdu nevíš, kde jsi, panáčku hlubáčku?
2: Jsem daleko od všech a blíží se půlnoc, kdy zmizím. Tak je to.
3: Panáčku
4: hlubáčku.
3: Pane Damiane.
5: Lucie, vy pláčete? Co se vám stalo?
3: Mně nic. Skřítkovi.
5: Kde je? Zmizel?
3: Ne, tedy vlastně ano, ale v kapse starožitníka z náměstí. V jeho krámku jsme našli místo, které jsme hledali. Je v křišťálové kouli s chumelenicí.
5: V té, co jsem tam donesl?
3: Ano.
5: Takže se zase všechno zvrtlo jenom proto, že jsem chtěl udělat radost.
3: Však vy radost uděláte. To je vaší slečně. Určitě jí potěší zlaté náušničky. I když na to doplatí skřítek.
5: Ale co vám to nabolíkoval ten z náměstí? Jaké slečně?
3: Však víte. Ale co je mi po nějakých ozdůbkách a pro koho jsou? Hlavně pomozte skřítkovi.
5: To nejde, nemůžu.
3: Prosím.
5: Smolář jako já by zase všechno jenom zasmolil, věřte mi.
3: A nebo nechcete.
5: Nebuďte protivná.
3: Já, že jsem protivná? Ba ne, to vy. Nechcete pomoct skřítkovi a jen se vymlouváte na smůlu. Tak s Bohem, už mě tu neuvidíte.
5: Ale Lucie, ne, Lucie, počkejte, já jdu s vámi. Vždyť ty náušnice jsou pro vás.
2: V tom krámku mi kdo ví proč bylo pořád líp a líp. Voněla tam štědrovečerní večeře a starožitník mě pozval ke stolu. Zapálil svíčky na stromku a přitom všem najednou koukal moc zkroušeně. Tedy, kdybych na něj neměl zlost, určitě by mi ho bylo líto.
6: Skřítku, no tak nezlob se na mě. A jes. Víš, já jenom nechtěl zůstat sám.
7: To se dělá tak, že někoho šoupnete do kapsy? No. Co?
6: Asi ne, ale tak nějak se to stalo jako samo. S tou slečinkou nebyla kloudná řeč. A s tebou taky není. Proč nechcete pochopit, jak moc si přeju, abys byl tady?
7: To jste si teda pomohl. Vždyť já si za chvilku vypařím. Ne. Odbije půlnoc, jsem fuč.
6: Ne, to nesmíš, nedělej to.
7: No jo, milej pane, to se taky udělá samo. Měl jsem na světě jinou práci. Poslání. Kvůli vám jsem ho nemohl.

0: mi, že je to akorát velká skleněnka, ve které sněží papír. Cinkavá muzika z ní je pryč. Je tam ticho jak v hrobě. Možná nefunguje proto, že jsem tak čerstvě kradený.
1: Tak já tě vrátím.
0: To jste si vzpomněl brzy. Půlnoci za chvilku a já prostě zmizím.
1: Ale ty nesmíš zmizet. Já chci, abys byl. I když třeba ne se mnou, ale chci, abys zůstal na světě.
0: No, to já taky. Jenže Lucie je Bůh ví kde.
1: Ale... tak nebreč. Najdeme ji. Pojď.
2: V krámě je tma.
3: Dveře jsou do kořán.
2: Co se tu mohlo stát?
3: Ani nechci domyslet.
2: Nestrašte. Slyšíte? To cinkla skřítková rolnička. Skřítku!
0: Tady jsem! Lucie! Tady! Pane Damiane! Tady uprostřed náměstí!
4: Konečně jsem je oba uviděl. Konečně! Jenže... právě začala odbíjet půlnoc.
2: Skřítku, už jsme tady.
0: Ach jo.
2: Je pozdě.
0: Ach jo,
1: Promiň mi, Skřítku, tohle jsem nechtěl.
3: No jinak to dopadnout nemohlo, když tě vyřezal smolař.
0: Nebuďte smutní. Stejně jsem rád, že jsem tu s vámi byl aspoň na chvíli. A žil bych třeba i v krámku, jenže... Je. Štipněte mě. Jsem pořád tady?
2: Je to tak, Skřítku.
0: Starý pane.
1: No na mou duši.
3: Jsi tu. A víš, že mě se vlastně splnilo dávné přání? Lucie.
0: No, mě se taky splnilo přání. Zůstal jsem na světě. Jsem tady a tancuju radostí.
4: A jak tak tancuju, najednou začalo sněžit. Ani nevím, jestli to ožilo město ve skleněné kouli a my vešli dovnitř, anebo to pořád bylo to stejné náměstí, kde na dlažbě tál sníh a v kalužích se zrcadlily domy a věže. Za chvilku tímhle městem vzhůru nohama začaly proudit davy lidí z půlnoční.
2: Tak co, panáčku chytráčku, už tomu všemu rozumíš?
4: Ano, v tom mumraji šli kolem sudičky a už klíbli se na mě.
2: Radili jsme ti špatně, že musíš najít náměstí splněných přání?
0: Jo, ty jo.
2: Tvé místo je v krámku na nároží.
1: Počkat, ale to znamená, že jsem dostal dárek. Zůstaneš se mnou, Skřítku, už nebudu sám.
0: Zdá se, že ne?
1: Je.
0: I když... No teda popravdě trochu žasnu, že i vy jste moje poslání.
2: A proč pak by ne, panáčku chytráčku?
0: To je pravda. Jsou přece Vánoce a já jsem vánoční skřítek.
4: Teď bydlím v obchůdku plném starých kouzelných věcí. A víte co? Někdy se u nás stavte. No, přece ten krámek znáte. Je zrovna u vás ve městě. Na rohu náměstí splněných přání. No, stavte se.
0: Jo, a ještě něco. Ptáte se, co Lucie a Damian?
4: No, dneska mají kopu dětí. I proto jsem se dostal na svět. Abych dal ty dva dohromady. Ano, teď už to vím. Tak hodně šťastné a veselé.

0: stalo se, co nepředpokládal ani srnec, ani zajíc, ani kvakoš, jezevec, bobr a tchoř. Natož by to předpokládal jespák, chřástal nebo bekasína. Ale dávno to už věděl muflon a taky kanec se to nějak dověděl předem a vychrochtal to dřemlíkovi, ondatře a volavce. Prostě starostkou lesa na pravém břehu řeky se stala žába. Když jí to přišli oznámit, celá zezelenala pýchou.
1: Já tedy, jak si děkuji za důvěru, kvák. A kdyby snad, kvák, kvák, někdo něco potřeboval, ať jen přijde. Kvák, kvák. Mé dveře budou všem vždycky otevřeny, kvák.
0: Potom ty nejbližší poplácela schovývavě po zádech a přestěhovala se od lopuchu k růži. Jako starostka nemohla přece sídlit pod páchnoucím lopuchem. To by bylo, aby kdokoliv za ní přijde, si musel držet celou dobu nos. Sotva ráno vyšlo slunce, vzbudil žábu mladý losos.
2: To je nadělení, áchych ouvej, to je nadělení. Vstávej, žábo.
1: Kdo mě to budí?
2: To jsem já, losos.
1: Kvák, kvák. A co potřebuješ?
2: Tvoji moudrou radu.
1: Tak to je jiná. Jen povídej, kvák, poslouchám.
2: Někdo postavil na řece přehradu. Jak pak mám teď táhnout k moři?
1: To je vážná věc.
2: Co si jen počnu, hlavou přece přehradu neprorazím. Ach, ouvej, jemináčku.
1: Tak dost. Přestaň áchat a jemináčkovat. To ti stejně nepomůže. Kvá, kvá. Nejdřív se na tu přehradu podívám.
0: Žába odplavala s lososem k hrázi. Tam se však dala do smíchu.
1: Losose, losose, vždyť je to tak jednoduché, kvůli jedné přehradě si děláš takové starosti.
2: Jenže já nevím, jak se dostat na druhou stranu.
1: Vyskočíš na břeh, obskáčeš přehradu a dole zase hupneš do proudu, vždyť je to docela prosté.
2: Tobě se to řekne, ale pro mne je to složité, to já nedokážu.
1: Dokážeš.
2: Nedokážu.
1: Dokáže to každý. Dá ropucha. Má. Tak proč pak bys to nedokázal ty?
2: Protože nejsem ropucha.
1: Ať si, co si, já jako starostka ti nařizuji, abys vyskočil na břeh a skákal kolem přehrady. Má, má. A to i hned.
2: Když já...
1: Bez řečí, nebo tě kousnu do ocasu.
0: Toho se losos lekl. Losos ocas potřebuje. Jednak se s ním odráží a jednak jím rejduje. Tak udělal raději hop na břeh.
1: No prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
0: Zakvákala potěšeně žába a vrátila se k růži. Pod růží čekala na žábu sluka.
3: To je nadělení. Božínku, bože, to je nadělení.
1: Tak co pak trápí tebe, sluko?
3: Všechny mé kamarádky dnes odlétají, aby přestály zimu.
1: No a co má být?
3: Jenom já nemohu odletět, protože jsem si vyvrkla křídlo. Božínku, bože, já nešťastná.
1: Kvá, kvá, kvá, přestaň božínkovat a radši přemýšlej, kam pak bys letěla.
3: Přece za moře, na jih.
1: Kvá, a proč? My žáby také nikam nelétáme. Kvá.
3: Jenže já nejsem žába. Ale sluka.
1: To vyjde na stejno. Jen hloupí ptáci táhnou na jich. Chytré žáby přezimují doma. Nebo si už viděla letět nějakou žábu na jich?
3: To ne. Žábu jsem ještě letět neviděla.
1: My žáby přespíme zimu v bahně. Přezimuješ v něm také.
3: V bahně?
1: Co by ne. Bude se ti v něm strašně líbit. Jdou z něho bublinky a hezky lochtá kůži.
3: Tobě se to řekne, Ale to je na mě těžké. Já nejsem zvyklá potopit se do bahna.
1: Tak si zvykneš. Vyskočíš si semhle na padlou Olši, hodně se nadechneš a zavřeš zobák, aby ses nezakuckala. A hele,
3: Já se bojím, to já nedokážu.
1: Ale dokážeš.
3: Nedokážu. Raději půjdu na jich pěšky.
1: Nikam nepůjdeš. Jako starostka ti nařizuji, abys přespala zimu v bahně. Tak a vůbec, že tě kousnu do ocasu.
0: Toho se Sluka lekla. Sluka ocas taky potřebuje. Ve vzduchu jim rejduje a na zemi s ním udržuje rovnováhu. Vyskočila tedy raději na Olši, udělala hop a bahno se nad ní zavřelo. Žába se ještě chvíli dívala, jestli se přece jenom nevynoří, a když ne, spokojeně zakvákala.
1: Kvá, no prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
0: A vrátila se k růži. Pod růží se zatím strhl veliký křik.
4: To je strašné! Tohle Slavík pávil, že zpívá krásněji než my vrány.
1: To, že povídal.
4: Slovo od slova. Taková urážka.
1: S tím musíme něco udělat. Kvák.
4: Navrhuji, žábo, abys nás jako starostka rozsoudila.
1: Proč ne? Rozsoudím vás. Jeden po druhém zaspíváte. Kvák. Nejdřív ty, vráno.
4: Mohu.
1: Jen spust.
4: Kráka, soko. Pardon.
1: Nevadí, zkus to znovu.
4: Kráka, soko. Kráka, soko.
1: Pěkné, opravdu moc pěkné. Máš to veselé a vtipné. A taky se ti to rýmuje, viď?
4: To bych řekla.
1: Teď ukaž ty Slavíku, co dovedeš.
0: Slavík vyletěl na růži a zpíval. Ale vrána si pokoje nedala.
4: No prosím, tomuhle on říká zpěv. Má to samý trilek, samé tralala, až toho jednoho brní uši.
1: Máš pravdu, vráno. Slavík není tak na výši jako ty. Chybí mu, jak bych to jen řekla?
4: Talent.
1: To je ono, chybí mu talent, kvák. A navíc se mu to ani nerýmuje.
0: Zatímco si ty dvě přizvukovali, Slavík zpíval a zpíval. Celý les stichl, nikdo ani nedutal. A když dutal, tak jen trošičku, jen docela malonko. Sotva dospíval, tleskali mu všichni v širokém i dalekém okolí, až je brněly ruce. Jen žába s vránou mlčeli. Málo platné, žábě je přece jen bližší vraní krákání než slabější zpěv. Snad proto, že zní hnedle tak jako kvákání žab. A proto rozhodla...
1: Nejlepším zpěvným ptákem je vrána. Kvák. Ty, Slavíku, raději nech zpěvu. Stejně se ti nerýmuje. A dělej něco užitečnějšího. Kvák, kvák. Třeba lov myši.
0: A to byla chyba. Starosta nesmí plácat nesmysly. Ten si musí pořádně rozmyslet, než něco řekne. A když něco prohlásí, pak to má dalekosáhlé důsledky. A taky, že mělo. Myši se začaly bouřit. A cože prý je to za pořádek? Starostka a navádí Slavíky, aby hubili myši. To, že se nemůže nechat jen tak, a sepsali stížnost na nezodpovědné starostování. I Lososa do ní napsali, i Sluku, jak by smet. K myší stížnosti se přidal i Srnec a Zajíc, Kvakoš, Jezevec, Bobr a Tchoř. To se ví, že je spák, Chřástal a Bekasína nezůstali pozadu. Dokonce i Muflon, Kanec a také Dřemlík, Ondatra a Volavka připojili svůj hlas. A bylo to. Žábu odvolali. přestala starostovat v lese na pravém břehu řeky a vzala místo hokejového trenéra. Ale o tom, jaký to jde, zatím žádné zprávy nemáme. To se uvidí až v sezóně.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Co máme spojenci?
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
3: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 9:05. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
4: dnes večer bude po domě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
3: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel: už jde, už slyším Kruma! Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel: už je tu, už je tady! Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vztyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako František. Ha!

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zázračná flétna. Jeden muž měl tři syny. Nejstaršího Matea, prostředního Manuela a nejmladšího Diega. Oba starší se nejmladšímu tak dlouho posmívali, že je slabý a hloupý a k ničemu, až všichni ve vsi uvěřili, že je to pravda. Nakonec uvěřil i otec a řekl Diegovi: co s tebou, synku? Půjdeš k pánovi do služby a zkusíš pást ovce. Tak se stal nejmladší syn pasáčkem. Ráno vyhnal ovce na pastvinu, hlídal je, jak nejlíp uměl, a večer je zahnal zpátky do ovčince. Jednou potkal na pěšině mezi lukami stařenku s rancem na zádech. Stařenka se zastavila, chvíli si chlapce prohlížela a pak se zeptala: co pak tu děláš? Snad nehlídáš ovce, takový malý? Diego přikývl: hlídám, babičko. Bratři mě nemají rádi. Myslí, že jsem slabý a hloupý, a tak otec rozhodl, že budu pasáčkem. Ale to není lehká práce, podivila se babička. Stačíš je všechny uhlídat? Musím, odpověděl Diego. Ještě se mi nestratila ani jediná. A máš nějaké přání? Zeptala se babička. Chtěl bys něco? Chlapec chvíli přemýšlel. Pak vykřikl: chtěl bych flétnu. Stařenka sáhla do rance a dala mu malou flétnu, flétničku. Sotva odešla, Diego začal hrát. A jak pískal, ovce zvedly hlavu, dali se do tance a tancovali tak dlouho, dokud chlapec pískal. Teprve když přestal, lehli si do trávy a sotva popadali dech. Diego jim hrál každý den. Ovce tancovali od rána do večera, ale přitom byly baculaté jako bochánky a bílá vlna jim jen svítila.
1: Ostatní pastýři nemohli pochopit, jak to pasáček dělá, že má ovce vypasené tak pěkně do kulata. Začali ho potají sledovat a uviděli, že jim píská do tance. Běželi k pánovi a vyprávěli mu, že pasáček píská na flétnu a ovce přitom tancují na louce. Pánovi se to zdálo divné, nechtěl jim věřit, ale nakonec se přece jen vydal za chlapcem. Přišel na louku a uviděl, že ovce leží v trávě s nataženýma nohama a sotva popadají dech. Zavolal pasáčka a vyptával se ho: jak to, že se moje ovce nepasou, jak to, že jsou tak unavené? Pane, odpověděl Diego, to je zas přejde. Trochu si zatancovali a teď odpočívají. Co pak moje ovce opravdu dovedou tancovat? Vykřikl pán. Tomu nevěřím. Diego přiložil flétnu k ústům a začal pískat. Ovce vyskočili, seřadili se do kruhu a dali se do tance. Vyskakovali a skákali, hopsali a podupávali. Pán je chvíli úžasně pozoroval, potom si začal pokyvovat hlavou, dával si takt rukou, podupával podpatkem a za chvíli tancoval s ovcemi. Teď už tancoval i pasáček. Hrál stále rychleji a rychleji, ovce rozpustile tancovali a nejbláznivěji ze všech tancoval pán. Konečně se Diego unavil, přestal pískat a lehl si do trávy. Ovce se uložili kolem něho a odpočívali. Pán si umyl rozpálené tváře v potoce, vrátil se domů a vypravoval všechno své ženě. Žena se zasmála a řekla: tomu nevěřím. Kdo to jakživ viděl, aby ovce tancovaly? Jen se běž podívat, řekl pán, však se přesvědčíš. Žena se vydala na pastvinu k pasáčkovi. Vrátila se až večer, tváře měla červené a sotva stála na nohou. Je to pravda, řekla udýchaně svému muži. Ovce tancovali, i pasáček tancoval a já s nimi. Když ten chlapec zapíská na flétnu, musí hned všechno tancovat. Pán se zamyslil a pak prohlásil. Jak to vypadá, když tancujeme na louce uprostřed ovcí a koz? Lidé o nás řeknou, že jsme se dočista zbláznili. Ten chlapec u nás nemůže zůstat. Vzkázali Diegovi, že ho už nepotřebují. Pasáček ještě naposled zahrál ovcím na flétnu a zamířil domů. Sotva odešel, ovce ulehly na palouku. Nelákala je ani nejlepší tráva. Hubly a hubly. Tolik se jim stýskalo.
0: Diego se vrátil k otci a k bratrům a pověděl jim, že ho pán propustil. Bratři se mu posmívali. Otec si jen povzdechl a řekl, co se dá dělat, raději zůstaň doma, ať vydělávají na živobytí oba starší bratři. Nazítří poslal Matea, nejstaršího syna, aby prodal ve městě jablka. Mateo vzal koš s jablky a vydal se do města. Na pěšině v pastvinách potkal starou a schrbenou babičku. Stařenka si ho prohlédla a zeptala se, co pak to neseš na prodej? Co pak bych nesl, ocekl Mateo, prodávám krysy. Stařenka jen smutně pokývala hlavou. Dobrá chlapče, tak tedy prodávej krysy. Mateo přišel do města a začal vyvolávat. Kupte si jablíčka, kupte si červená jablíčka. Když kolem něho stál celý zástup žen a mužů, otevřel koš a z koše začaly vyskakovat veliké krysy. Bylo jich snad 1000. Rozběhli se po náměstí, lidé křičeli a prchali na všechny strany. Když byl koš prázdný, vrhli se lidé na Matea a pořádně ho stloukli. Po nějaké době poslal otec druhého syna do města s košem pomerančů. Na pěšině v pastvinách potkal Manuel schrbenou stařenku. Usmála se na něj a zeptala se, co pak to prodáváš, chlapče? Manuel však neměl chuť do řeči a odpověděl mrzutě, ptáky, co bych prodával? Babička pokývala hlavou, dobrá, tak prodávej ptáky. Když přišel Manuel do města a otevřel koš, vyletělo z něho obrovské hejno ptáků a bylo jich tolik, že jejich stín zakryl celé náměstí. Manuel se vrátil smutně domů. Když Diego uviděl, jak dopadli jeho bratři, šel za otcem a řekl mu, otče, teď půjdu do města já. Neboj se, uvidíš, že všechno dobře dopadne. Oba starší bratři se rozesmáli. Ty chceš jít do města? Když jsme nepořídili my dva, co pak tam asi dokáže takový budič k ničemu? Otec už nechtěl poslouchat jejich posměšky a řekl přísně. Jen ať jde, ať ukáže, co umí. Třeba dopadne líp než vy. A dal mu koš plný nejkrásnějších hroznů. Diego vzal koš a vydal se do města. Na pěšině uprostřed pastvin potkal stařenku. Co pak to prodáváš? Zeptala se stařenka a chlapec odpověděl. Prodávám hrozny. Vezmi si jeden a ochutnej. Jsi hodný, řekla babička, ale nechci. Jen jdi. Jistě prodáš mnoho hroznů. Diego došel na tržiště a začal prodávat hrozny. A čím víc jich prodal, tím víc jich bylo v koši a tím byly krásnější a sladší. Když už měl měšec plný peněz, dal si koš na rameno a zamířil k domovu. Otec už ho čekal mezi vrátky. Tak co pak se stalo tentokrát? Zeptal se starostlivě. Pověz, jaké neštěstí potkalo tebe. Žádné neštěstí, odpověděl Diego vesele. Nesu ti mnoho darů, jistě z nich budeš mít radost. Dobře se podívej. Otevřel koš a začal pískat na flétnu. Peníze začaly vyskakovat. Stříbrné, zlaté i docela obyčejné. Plné váčky a měšce peněz. A bylo jich tolik, že ani nevěděli, co s nimi. Radili se a přemýšleli, až nakonec otec rozhodl. Postavíme si pořádnou chalupu, aby nám do ní při dešti nezatékalo. Postavili si novou chalupu, ale utratili přitom všechny peníze a zbyly jim jen prázdné ruce. Co se dá dělat, řekl otec, musíme se porozhlédnout po nějakém živobytí. Chalupy se člověk nenají.
1: Vydali se do světa. Oba starší bratři šli společně, nejmladší šel s otcem. Chodili po vesnicích a městech a prodávali olej. Když otec s Diegem prodali všechno, co měli, nakoupili za peníze vejce a uložili je do koše. Diego byl rád, že tak dobře pořídili a řekl vesele otci, víš co, já mám takovou radost, že si musím zahrát na flétnu. Vytáhl flétnu a začal pískat. Sotva se ozvaly první tóny, vejce v koši začala tancovat. Otec vykřikl, přestaň, prosím tě, přestaň, nebo se nám všechna vejce rozbijí. Když se vrátili domů, otevřeli koš, avšak vejce v něm byla jako přikovaná. Nemohli vytáhnout ani jedno jediné. Otec smutně pokýval hlavou, ale Diego vytáhl flétnu a začal znovu hrát. Vejce vyskakovala z koše, už jich byla plná světnice, plná půda, už jich byl plný sklep. I šli, prodávali vejce a čím víc jich prodávali, tím víc jich měli.
0: Po nějaké době se vrátili Mateo s Manuelem. Přišli zbědovaní, otrhaní a s prázdnýma rukama. Když jim otec vypravoval, co se zatím stalo, oba bratři řekli Diegovi, dej nám tu flétnu, teď půjdeme do města my a zkusíme své štěstí. Diego jim dal flétnu a bratři odešli. A kamkoliv přišli, hned hráli na flétnu a čekali, že začnou lidé tancovat. Avšak lidé je zaháněli a volali, když neumíte zahrát nic veselejšího, jděte raději o dům dál. A tak flétna přinesla radost jen tomu nejmladšímu.

0: Jaro bylo, jak už dlouho nikdo nepamatoval. Hory se sice místy přikrývaly bílou peřinou, ale ta se valem tenčila, jak do ní píchaly rozdováděné sluneční paprsky. Všichni se radovali a nejvíc Anče. Vlíhla se jí housátka a třpitila se v jarní trávě radost pohledět. Není to krása, lidičky, rozplývala se. Vždyť jsou zrovna jako ze zlata. Trautenberg se už klípl. Pro mě je pták zlatý, jen když je do zlatova upečený. A to zase s dovolením, prosím, ne, osmělil se Hajný. Můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milostdědečka, vypravoval, že jednou viděl zlatého ptáka letět od Sněžky na Kokrháč.
1: A, casky, plesky, zavrčil Trautenberg. Kdo ví, co viděl?
0: Inu, každý víme své, řekla Anče dopáleně, protože se Trautenberg otřel o její housátka. Povídala poniklská bába, že zlatý pták přilétá jednou za 100 let na svatýho Jána a kdo ho vidí, tomu splní 3 přání. Než stačil Trautenberg něco říci, vykřikl Hajný. Milost, pane, on přiletí z Rovínka letos. Trautenberg vyvalil oči.
1: Hajnej, nemejlíš se?
0: Ale Hajný trval na svém. Račte, prosím, milost, pane, počítat se mnou. Můj dědek viděl zlatého ptáka právě tu noc, co se mu narodil syn, jako můj otec, a to bylo dědkovi 20 let. Můj táta sloužil u vašeho milost, pan tatínka, 40 let. Já u vás taky, tak to máme dohromady rovných 100 a svatýho Jána je zrovna dnes. Tu ráno je, jako by Trautenberga vyměnil. Rozkazy lítali. Anče, nachystej studenou pečení, mísu buchet. Hajný, přines ze sklepa nejlepší víno a pošli kubíčka pro doutníky. Ať mě nikdo nevyrušuje, nebo himlaudon. Anče utíkala do kuchyně, Hajný do sklepa a kubíček se loudal ke kupci pro doutníky. Cestou potkal Krakonoše a hned se ho vyptával, je-li to pravda, že na svatýho Jána přiletí zlatý pták, co každému, kdo ho vidí, splní 3 přání. Co pak máš za přání, že k ním potřebuješ zlatýho ptáka? Podíval se Krakonoš. Kde pak já? Špitl Kubíček. To náš milospán. A pak Krakonošovi všechno vypověděl. Ten se jen uculoval a pak řekl. Věřit Trautenbergovi, že zlatý pták, když přilétne, sedne na támhle tu skálu a sedí tam jen tak dlouho, dokud člověk neřekne 3 přání. Ale musí to být taková přání, která jsou jemu k dobrému a jinému neublíží. Doma Kubíček opakoval slovo od slova, co mu řekl Krakonoš o zlatém ptákovi a potom s nevinnou tváří dodal. A taky prý se musí tomu ptákovi nasypat u skály zlaťáky, jinak by si tam nesedl. Anče se rozpálila spravedlivým hněvem. Ještě jsem neslyšela, že by kouzelná bytost někoho ošidila. To jen některý lidi koukají, jak ošidit toho druhýho. Trautenberg však dělal, jako když neslyší, a přikázal nachystat papír, inkoust a pero a vyhnal všechny ven. Hajné mu nešly ty zlaťáky z hlavy. Nikdy neslyšel, že by se zlatému ptákovi muselo sypat nějaké zobání. Také Anče nad tím kroutila hlavou. To by se o tom poniklská bába přece zmínila. A tak se Kubíček přiznal, že si to vymyslel, aby měl Trautenberg vztek, když je takový lakomec. Toho večera bylo chystání, jako by šli na kraj světa. Anče skládala do košíku studené kuře, půl bochníku chleba, koláče a šípkové víno. Kuba musel vytáhnout z jarmary kožich, noci jsou ještě chladné. Hajný přichystat stoličku a tlustou houni, aby se milospánovi měkce sedělo. Konečně vyrazili. Klopítali okořeny, až doklopítali k vysoké skále, na kterou měl usednout zlatý pták. Trautenberg žuchl na stoličku a funěl jako starý měch. Ale Kubíček mu nedal pokoj. Ještě ty zlaťáky, připomínal a mrkl přitom na Kubu a Hajného.
1: Rád nerad vytáhl Trautenberg z kapsy měšec zlaťáků. A kolik jich má být? Zeptal se mrzutě.
0: Když jde o 3 přání, tak by měly být 3.
1: Špitl nesměle Hajný. Taková drahota, vrčel Trautenberg. Odpočítal 3 zlaťáky a podal je Hajnému. Polož je pod skálu na kámen, ať je na ně vidět, poručil. A teď jděte pryč, jděte pryč. Ještě by se vás zlatý pták polekal.
2: Jen co Kuba, Anče, Hajný a Kubíček zašli na kraj lesa, objevila se na obloze zář, jako by měsíc padl do korun stromu. Na skálu usedl zlatý pták a promluvil. Čeho si žádáš?
1: Trautenberg se zvedl ze stoličky a poroučil. Tak zaprvé chci mít zámek jako štěpanický baron.
2: Staníš se, odpověděl pták.
1: Za druhé, pokračoval Trautenberg, sklep plný jídla a pití, a aby ho neubývalo.
2: Staníš se, odpověděl pták po druhé.
1: A za třetí, poslušné sloužící, abych mohl vyhnat tu svou daremnou a drzou čelátku.
2: V tu chvíli zahrnělo, zablesklo se a místo zlatého ptáka stojí na skále Krakonoš.
1: Tak ty chceš, Trautenbergu, vyhánět poctivé lidi? Víš, co udělá zlatý pták tomu, kdo přeje druhému zlý osud? To hrsápe. Máš štěstí, že jsem přišel včas. Jinak bys nedopadl dobře.
2: Trautenberg se z toho leknutí nezvolil ani na slovo, ale po zlaťásích se sápal.
1: Ty nech být, zarazil ho Krakonoš. Jeden patří Hajnému, že ti tajemství zlatého ptáka prozradil, po jednom Anči a Kubovi, protože je místo odpočinku honíš po lese, a Kubíčka odměním sám, když to všechno tak dobře zařídil.
2: Usmál se Krakonoš a podal Kubíčkovi zlaťák, žlutý jako to čerstvě vylíhlé housátko.
1: A teď běžte domů. Noc patří spánku, zahřímal Krakonoš a zmizel.
3: Tak. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: pár dnů prázdnin. A víte, kolik nazbírám hub? Já nechodím do lesa s košíkem jako obyčejní houbaři, ale s nůší. A když je les na rovině, tak rovnou s dvoukolákem. Protože já nezbírám jen hříbky a kozáky jako sváteční houbaři. Já znám hub. I pohádku o houbách znám. Povím vám ji, to je pohádka pro kluky. Pohádka o houbě, která má nejošklivější jméno pod sluncem. O hadovce smrduté. Hadovka smrdutá má jméno, které se za rámeček nedává, ale sama nikomu nic nedělá. Je ráda, když může poslouchat veselé houbové povídačky. Houby si toho totiž navymýšlejí, že si to ani nedovedete představit. Každá si něco přidá, každá si něco přilže a jedna houpá druhou, aby byla legrace, aby to bylo zajímavější. Nejvíc tedy práší prašivky. Ale ostatní houby nezůstávají za nimi nijak pozadu. Hřib Satan například vždycky vypravuje, jak poroučí v houbařském pekílku celé rotě hřibů čertu, ať že topí pod kotlíky, kde smaží míchanici z nejhorších houbařů. Kuřátka sličná ho chtějí trumfnout a začnou si vymýšlet, že z nich jednou budou slepičky sličné. Ještě prý přesně nevědí, jestli lenkhorky sličné, vlašky sličné anebo české kropenky sličné. Hřibkovář to všechno poslouchá a vrčí.
1: Safra, já tu jen stojím a nic nedělám. Já půjdu raději do kovárny a rozdělám oheň a ukovu pár podkov.
0: Všechny houby dobře vědí, že hřibkovář nemá ani kovadlinu, ani perlík a že se stejně do ničeho nepustí. Jen ucháč obecný mu na to pokaždé naletí a přemlouvá ho.
2: Jen tu s námi buď, však ti práce neuteče.
0: Má totiž strach, že se jednou hřibkovář do práce opravdu dá. To by byl ucháč nerad, když se kují podkovy, to je rámusu. Bim, bim, bum, bác. A to ucháč nemá rád. Musel by si zacpávat uši a neslyšel by, co vypravuje liška. Lišku poslouchala hadovka ze všech nejraději a její malé miminko, malá hadovička, taky.
2: To byste nevěřili, co se mi stalo. Začalo pršet a chci se schovat. Koukám, ve stráně je díra, nora. Vlezu do ní a byla plná králíků. Kdo pak to k nám leze, ptají se. A ten, co byl nejblíže, povídá docela klidně, ale jenom liška. Neumíte si představit to pozdvižení. Ti zadní mi neviděli na nohu a mysleli, že jsem čtyřnohá liška a ne liška houba. Začali křičet pomoc a utíkali, jako by jim ocásek hořel.
0: Houby se smály, až jim padaly kloboučky do čela. A tuto hadovka nevydržela a zeptala se.
2: A ten králíček, co byl nejblíž, taky utekl.
0: Liška jí chtěla odpovědět, ale bedla jedlá ji předešla a rozkřikla se.
3: Ty se mezi nás nepleť, ty jdi kousek dál.
0: A hned se k ní přidal hřib dubový, podmásník a kozák a osopili se na hadovku, až jí vyhrkly slzy do očí.
3: Ty taková vyprávění ani neposlouchej a jednou provždy si pamatuj, že tě mezi sebou nechceme.
0: Hadovku mezi sebe nechtěli, protože říkali, že je podezřelého původu. Protože se nerodí jako jiné houby. Hadovky se rodí z vajíčka. Skoro z takového vajíčka, jaké snáší slepice, až na to, že je kožené jako vajíčko hadí. A pak ji mezi sebe nechtěli, protože nenosila klobouk. Hříbek, bedla, kozák, jiné houby nosí klobouk, ale hadovka ne. Hadovka má zelenou lyžařskou čepici, takového skoro kulicha. Ale proč by nenosila kulicha, když jí slušel, že ano? Teď se hadovka dívala, jestli se jí někdo zastane. Ale marně, nezastal se jí nikdo. Tak vzala své malé hadovčí miminko a že půjde pryč. A ono by tak rádo vědělo, jestli ten malý králíček utekl nebo ne. Najednou však zapraskaly větvičky a hrůza hrůzoucí. Před hadovkou stanuli dva houbaři. Oba měli v rukou ukrutné košíky a ukrutánské nože a strach z nich šel až na kraj lesa.
3: Podívej se, tati, houba,
0: povídal ten menší. Byl sice o hodně menší než ten větší, ale byl o tolik větší než hadovka smrdutá, že z toho hadovka div neskamenila.
3: To nech, to je hadovka smrdutá, povídal ten větší. Hadovky nejsou k jídlu.
0: Tak já do ní aspoň kopnu, aby se rozprskla, rozhodl se ten menší.
3: Proč pak bys do ní kopal, povídal ten větší. To je taková zvláštní houba, ta snáší vajíčka.
0: Vajíčka? Podivil se ten menší a najednou začal cítit k hadovce obdiv.
3: Ano, bílá kožená vajíčka a k zemi je přivazuje bílým koženým provázkem. Když do ní nekopneš, možná, že zítra tady bude.
0: V tu chvíli vystrčil kozák hlavu z trávy a křikl.
3: Jen do ní kopni!
0: A hned se k němu přidal i hříbek, podmástník a bedla.
3: Stejně je podezřelého původu, stejně nosí kulicha.
0: Ale to jim bylo osudné. Jen je houbaři zahlédli šmik, šmik, šmik a už je měli v tom ukrutném košíku. A teprve pak šli dál. A teprve pak se hadovka dostala mezi houby. Liška jí totiž povídala.
3: Ty, hadovko, měla bys do zítřka snést vajíčko. Jistě se na ně přijdou podívat.
1: Tak, tak,
0: přidal se kovář.
1: A snes ho tady, ať to vidíme taky. To se hned tak nevidí, že ne?
0: Obrátil se na ostatní houby.
2: Ovšem, že ano,
0: souhlasila kuřátka sličná.
2: Aspoň uvidíme, jak se to dělá. Až nás budou slepičky sličné, budeme muset snést vajec, že to nikdo neunese.
0: A abych nezapomněla, obrátila se na ní Liška. Ten králíček, co byl nejblíž, utekl taky. Asi se lek toho, jak se ti druzí polekali.
3: Rozesmálo se hadočí miminko a smálo se tak, že to nakazilo i všechny ostatní houby. Smálo se tak, že to slyšeli i králíci. Přihopkali a ptali se.
4: Čemu se smějete?
0: Ale houby jen hihihi, haha, hehehe. A kloudného slova z nich nedostali. Králíci na ně chvíli koukali, ale pak je to omrzelo a šli po svých.
4: Bláznivé houby. Smějí se a vůbec nevědí čemu.
0: Vyprávějí si dodnes ušáci po celém lese.
5: Jak si rákosníček neporadil s duhou. Začal den, který se ještě nerozhodl, jaký vlastně bude. Deštivý nebo suchý, šedivý či barevný. Skřítek v tom chtěl mít ale jasno. A proto netrpělivě čekal na zprávy o počasí. Dobré ráno, vážení přátelé. Ozvala se jako na zavolanou Rosnička Anička. Přihlédneme-li k dlouhodobému normálu, můžeme potvrdit, že několik příštích dnů bude pouze jednobarevných. Teprve až do deště zasvítí sluníčko, ukáže se duha a počasí se nad Brčálníkem vybarví. Když rákosníček slyšel takovou předpověď, myslel si, že bude nejlepší celý den prolenošit. Usadil se pod starou vrbou, chvíli jen tak lelkoval a pak na něho přišla ospalost. Najednou ale vyskočil, jako když ho píchne, protože za ním zahřměl vojenský hlas. Tak to teda prr, já potřebuji duhu hned. Já jsem totiž admirál Babočka, jinak též motýl Vanessa Atalanta. Vítězná sláva na mých křídlech už nějak bledne a vše volá po nové duhové barvě, takže s tím koukejte něco dělat.
6: Ano, samozřejmě, souhlasil horlivě skřítek. Duhovou barvu by to chtělo. No ano, takový admirál přece nebude čekat, až se počasí uráčí.
5: Správně, rákosníček, správně, pochválil ho admirál Babočka. Je vidět, že nejste jen tak obyčejný civilista.
6: Račte se na mě spolehnout, pane admirále, poklonkoval skřítek dál před tou vojenskou šarží.
7: Poradím, posloužím, duhu vám opatřím.
6: Jen se nepřetrhni, krotila ho Anička. Duha se nikomu na rozkaz ukazovat nebude. Ta se objeví jen tehdy, až sluníčko zasvítí rovnou do deště. Ale to už jsem přece říkala.
7: To zrovna ty žábo,
6: odsekl Rákosníček.
7: Jen se dívej a něco uvidíš.
6: Tak. Rosnička, jen se dívej, souhlasil admirál Babočka a vypadal, jako když všechno ví. Přitom nevěděl zhola nic a jen zvědavě čekal, co bude následovat. Skřítek vytáhl z kapsy hrst vzácných pestrých křemínků a rozhodil je kolem sebe. Jakmile po nich přiběhly sluneční paprsky, hned byly celé strakaté a na oblohu se vrátily od těch kamínků obarvené. Z křemene ametistu do fialova, ze záhnědy do hněda, z citrínu do žluta a z růženínu do růžova. Na nebi se z toho ukázala duha, ale jenom taková malinká.
8: No, ne. Rákosníček, takhle ne, dupnul si Babočka. Tohle u mě není žádná admirálská duha. Buď to v tu ránu napravíš, nebo bude zle.
7: Ano, prosím, v tu ránu zajisté,
6: drmolil skřítek.
7: Když v tu ránu, no, tak v tu ránu, brumlal si pro sebe. Konečně, proč ne, že? Jestliže prostřelím nějaký mrak, začne z něho pršet. A protože zrovna teď svítí sluníčko, no ano, bude z toho dohromady duha.
6: Tohle ostatně říkala i meteoroložka Anička, jenže ta věděla, že to nejde jinak, než trpělivě čekat, až si takové věci zařídí počasí samo. Rákosníček ale samozřejmě myslel, že všechno zvládne sám a nebude na nic čekat. Střílel do mraku rákosovou foukačkou, bezovou foukačkou, prakem i lukem, ale žádnou díru do nich neudělal.
7: No, promiňte, prosím, ale ono se to vždycky všechno hned nepovede, že?
6: Omlouval se skřítek.
7: Ale já to, prosím, okamžitě napravím.
8: Nemluvit a poslouchat, okřikl ho admirál Babočka. Teď tady začnu velet já a hned bude všechno jenom lítat, protože se na mraky půjde s kanónem. A to by bylo, aby z nich nezapršelo. Rákosníček, nabíjet na můj rozkaz teď.
7: No, ono to i kanonýrství, jaksi není zrovna můj obor.
6: Vykrucoval se skřítek, ale Babočka ho nenechal domluvit.
8: Neodmlouvat a poslouchat. Pozor, pal.
7: Prosím, já bych raději nestřílel, pane admirále.
6: Vymlouval mu to Rákosníček.
7: Ono z toho asi stejně pršet nebude.
8: Mlčet, Rákosníček, mlčet, rozkřikl se Babočka.

0: Jo. Já to věděl, že to nedopadne dobře.
1: Povzdechl si Skřítek, ale najednou údivem vykulil oči. Nad brčálníkem se totiž objevila skutečná duha a zářila tam jako barevný most. Nepředpokládané vlnění z dola nahoru, oznámila v tu chvíli Rosnička Anička, způsobilo nenadálý déšť z hora dolů. A protože do něho zasvítilo slunce...
0: Já vím, přerušil jí Skřítek. Udělalo duhu. Ne, sice pro admirálskou parádu, ale nám všem pro radost. S tím souhlasí a pod to se i podepisuje. S úctou, váš Rákosníček.
1: Pak se ale ohlédl po babočkovi, ale ten zmizel, jako když ho vítr sfoukne. Odletěl totiž schánět barvy pro svou uniformu někam jinam, protože tady vyšel na prázdno.

co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavnej loupežník. Markrabě Funcíbr Špíl se svou družinou chtěli cestu na Hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrabě von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrabě to využil a obstoupili keř.

0: se vrhli na goudu jako divá zvěř. Gouda přál se sice statečně, však bylo jich na něj moc, tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. V tu chvíli všichni uslyší markraběte hlas. Ty jinej, Goudo, nebudeš, se šlump a darebák. A s chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka. Čím jsi tu dámu, lotře, okouzlil, to je tvoje věc. Jenže nemysli, že vyvázneš, já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždyť ty jsi vlastně svět. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a markrabě ti děl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší, ta smyčka konopná.
1: Pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: A taky, že ano. Úplně nejdřív narostly malým pulcům zadní a potom konečně přední nohy na skákání. Z pulců byly najednou malé žabky a byly podle okouna Felixe konečně trošku k světu. A když se teda začaly víc podobat na žáby, takže půjdou na břeh na zkušenou a také je hned vyzkoušet, jak jim to skáče.
1: Alou na břeh a skákat a kvákat, žabky. Takhle to dál nepůjde. Pulci, vlastně malé žabky, úplně zdivočí. A co pak?
2: Jejda. Co si teda počneme?
3: Musíme jim najít nějakou práci.
4: Chtělo by to trochu sportu.
5: Od tebe to teda sedí, šampione.
1: Sport by se jim měl zatrhnout, protože potom zhubnou.
3: Měli by se vzdělávat. Hlavně pokud jde o správné způsoby.
2: Najdeme něco, s čím by si mohly malé žabky hrát.
5: Je to bída. Je to úplně špatný materiál. Ale když tak skřehotají na všechny hory, co kdyby jsme je naučili trochu zpěvu?
4: Skokani skřehotaví a kůňky. Ach, to bude zpěv. Nebyl by přece jenom lepší ten tělocvik? Ne, že bych chtěl kritizovat.
5: S tím tělocvikem to od tebe teda sedí, tlusťochu. Nejvyšší rychlost, kterou jsme tady u tebe v rybníce viděli, byla, když si pod ně pronásledoval stoletýho vodního šneka a nedohonil.
4: Jsem rozvážný. Ale ty žabky by se měly hýbat. Jsou ještě mladé.
1: Přesně tak. Bude se skákat a skákat. Můžete se přidat.
3: A bude se na břehu skřehotat a skřehotat.
1: My tomu říkáme žabí zpěv.
3: Jenomže kdo to žabí kvákání má poslouchat? Skřehotaví skokani a ještě k tomu malý kuňky. To je bída, to je bída.
5: Teď to říkám, dědo, naučíme je zpívat. Už to tady navrhuju takovou dobu.
2: Správně. Naučíme je zpívat hezky.
1: Bude to nejslavnější pěvecký sbor široko daleko.
3: A jak je chcete učit zpívat? Nikdo z vás to neumí. A na břeh nemůžete. Stejně byste na břehu byli němí. Ještě tak otvírat tlamičky na rybáře, aby vám naházeli bramborové těsto.
5: A kdo říká, že je budeme učit zpívat na břehu, starouši? My na břeh sice nemůžeme, ale žáby můžou do vody a na pěkně dlouho. Dýchají ve vodě stejně jako na břehu, vašnosti.
3: Já jenom, kdo je naučí zpívat, když to neumíte?
0: Ale potom se to všechno, jako vždycky, vyřešilo samo. Vlastně to vyřešil Karásek Lojzík. Když byli s dohadováním v nejlepším, objevil se odzadu a s ním velký a vážný žabák skokan.
6: Tohle je pan profesor Lumír. Býval tady v Pardoubku prý učitelem žabího zpěvu, ale teď je prý energitní. Naučíte naše skokany a kuňky zpívat.
7: Dovolil bych si vás poněkud poopravit, mladý muži. Říká se emeritní, tedy bývalý, když dovolíte.
3: Tak tedy, pan kolega? A že jsem ještě neměl tu čest? A to už jsem v rybníku pěkných pár let.
7: Inu, jak bych to řekl, měl jsem soukromou školu spíše na pevnině, takže dlužno podotknout, že žáků nebylo mnoho, protože která žába se chce učit zpívat, když si každá myslí, že to umí sama od sebe a lépe než ty druhé. Zvláště takhle v květnu a v červnu, kdy kladou vajíčka. Těch malých žabek, co se jim říká kuňka, těch se to netýká. Ty kladou celý rok a je pravdou, že jsem za celou praxi mezi svými žáky neměl jedinou kuňku.
5: Ještě by mě zajímalo, pane profesore, neráčej se na mě hněvat, já jsem jenom samouk. Jakýmu hudebnímu proudu dáváte přednost? Bude to rock and roll, hip-hop, reggae, rap. Já bych uvítal punk, jestli to svedou, pane profesore. To je ta správná muzika, když se to dovede. Ale jinak je učej, co chtěj.
7: Já upřednostňuji klasickou píseň, kantilénu a tak. Ovšem nebráním se ani lidové písni, která je základem.
5: Teorii si nechaj na jindy a pro žáby. My potřebujeme výsledky, abychom z toho žabího skřehotání neohluchli, o rybářích ani nemluvě.
0: Všechny žáby se potom posadili na trám stavidla u hráze a že se jako začne zpívat. Pepa, Aneška, Lojzík, Silvestr, Bartoloměj a samozřejmě také Félix vystrčili hlavičky z vody, aby slyšeli. Hudební profesor Lumír se na stavidlo vyškrábal také.

0: všichni kamarádi honem pod vodu, protože to byl takový rámus, že ho zaslechnul i porybný Šťovíček v hostinci pod hrází a tak nakonec musel vyjít ven, i když se mu zase tak moc nechtělo.
1: Že by skokani kladli vajíčka, taky až teď v srpnu? Teď už těch pulců musí být žáby. A malý žáby by zase takovejhle kravál nesvedli.
0: Divil se a vrátil se do šenku, dobil chytrou a že se musí jít k rybníku podívat, protože se tam asi něco děje. A také dělo. Skokani chvíli zkoušeli držet s profesorem Lumírem notu,

0: pravda.
1: Ale když jim to nešlo, jeden po druhém skočili šipku do rybníka Pardoubku a kde jim byl konec. A tak na trámu stavidla zůstaly jenom kůniky. A potom ta nejmenší, ta bezejména, spustila sama a od sebe.

0: bylo něco, to stálo za vynoření. Nemáš tam nějaký punk? No asi nemáš, protože vypadáš na klasiku.
1: To je prosím lidová píseň. Upravená trochu jako popík.
2: Jaký pupík? Aneško, popík, jako populární, asi nějaká muzika.
0: No já tě jenom zkoušel, malička. My spolu ještě uděláme díru do světa.
2: Jak se jmenuješ, žabičko?
1: Já se prosím jmenuji Bombína Bombína.
0: To je bomba, to je název, to je jméno. No to se bude výjímat, to se ponese od ucha k uchu.
3: Já nechci kazit vaší radost, ale oni se všechny žabky kuňky jmenují Bombína Bombína, prosím.
0: Jak se můžou všechny jmenovat stejně? To mi radšej vysvětli, pane profesore.
3: Je to prosím jejich druhové jméno, ale latinsky. To je takový jazyk pro vědce, aby potom názvy zněly všude na světě stejně, aby si učení lidé na celém světě rozuměli a věděli, o čem je řeč. V takových chvílích se mluví, prosím, latinsky. Neračte se hněvat, já za to nemohu.
4: A že si to tak všechno pamatujou, pane profesore?
3: Jako druhý předmět jsem vyučoval přírodní vědy, konkrétně přírodopis a ještě přesněji zoologii. Tak si to jaksi ještě trochu pamatuji.
2: Mohla by se jmenovat Bambína.
0: To je rázes, to je ono. Pojď sem, holka, dám ti pusu.
2: A co teď budeš s Bambínou dělat, Félixi?
0: Uspořádám obrovský letní koncert, obrovský turné okolo Rybníka Pardoubek a první super mega koncert bude u pomníku samotného Vodomila Pardoubského tamhle na druhém břehu. A oni, pane profesore, nejsou smutný a z těch zbílejch kuněk stlučou dohromady nějaký ladný pěvecký sbor a z těch skokanů nějakou prima punk nebo jinou kapelu. Mají na to týden.
3: Týden? Inu ano. Není to mnoho času, ale pokusím se.
0: A teď ještě, co se bude kvákat? Pardon, zpívat.
3: Navrhuji píseň, kterou už kuňka, pardon, Bambína zná. Jenom bych si jaksi dovolil ji poněkud propracovat, opatřit sborem, jak jste ráčil nařídit, pane řediteli, a sestavit nějaký doprovod, jak vy říkáte, kapelu.
5: Zkuste udělat něco s tím sborem, pane profesore. Tu kapelu si vezmu na starost já. Když jsem ještě plaval ve Vltavě, jednou jsem něco podobného viděl z Vltavy na Císařské louce.
3: Ty bys to pro mě udělal, Lojzíku?
6: A také, že ano. Lojzík jednoho po druhém našel Přemysla, Oldřicha, Břetislava a Radůze a začal se s nimi scházet tajně až na druhém konci Rybníka, tam, co přitéká potůček Rokyťák, který má svoje narození nahoře, v lesíku Hůrce.
7: Tady se budou dít věci.
2: A je po hostině. Nejdřív jména, aby se nám nerozběhly pulci, a najednou sice masakr, ale přes umění. Teď je tady vůbec všechno vzhůru nohama.
6: A také, že bylo. V jednom koutě Rybníka Pardoubek zkoušel Lumír pěvecký sbor z malých kuněk, které se hodili víc než malí skokani z Křehotaví. Ve druhém, u pomníku Vodomila Pardoubského, se chystalo pódium a ve třetím nevěděli Silvestr, Lojzík, Aneška i Pepa, co dál a jestli s nimi bude ještě někdy Okoun Félix kamarádit, když je teď tím principálem a ředitelem. No a ve čtvrtém trucoval starý kapr Bartoloměj, protože ho k ničemu nepřizvali, nikdo po něm nechtěl, aby poradil a nikdo si ho vlastně ani nevšímal.
2: A co bude Félix chtít od těch, co si přijdou poslechnout? To neví ani samotný okoun Félix. A na to jsem teda náravně zvědavá. A na to zpívání taky.
6: A veliký masakr, jak sliboval Félix, se blížil. Okoun důležitě obeplouval Pardoubek, tvářil se, že přemýšlí, a každému připomínal, aby v pátek nezapomněl. O kuňku Bambínu strach neměl, ale starosti mu dělal sbor, který už pěkně dlouho neviděl, a slíbenou kapelu tu už vůbec ne. A potom tady byl pátek a všichni se sešli na té straně rybníka, kde byl pomník samotného Vodomila Pardoubského na hrázi. Už se stmívalo, když ta sláva konečně začala.
3: Dnes na svatého Bartoloměje, čímž i za všechny gratuluji našemu příteli Kaprovi k svátku, zavítala k nám do rybníka Pardoubek světoznámá umělkyně, ohnivá kuňka Bambína. Doprovodí smíšený sbor skokanů z křehotavých a obecných kuněk. Pro nedostatek času jsme nastudovali prozatím pouze jednu píseň a taky uslyšíte celkem třikrát.
8: Kde je ta kapela? Kde je ta kapela? Já toho Lojzu překousnu.
3: Na rákosové varhany, flétny a bubínky a škeble zahraje světoznámá big beatová skupina Vodomil skokana Honzíka. Bavte se dobře.
8: Ten má kliku, ten má ale kliku. Bez kapely by ho hned poslal mezi nezaměstnaný skokany a Lojzu zpátky na háček, aby v neděl štiky.

0: Nezdá se ti, Frolík, že ty žáby dneska kvákají nějak líp?
1: A víš, že jo? Já se bál, jaký bude celý leto kravál a ono to docela jde.
0: Tak se jim to přece jenom povedlo.
2: Ty, Kubo, poslouchej. Ta žabička kuňká tak nějak zvláštně. Úplně mi to připomíná tu moji písničku, co mám, když máchám prádlo. A ty ostatní žáby, ty zpívají s ní. Poslouchej, Kubo, ona je to opravdu ta moje písnička.
0: No jo, už je to tak. Je to ta písnička. V Pardoubku potom ještě dlouho do noci okoun Félix počítal stříbrné penízky z rybích šupin a radoval se, že je jich hodně. Dva dal dokonce žabce Bambíně, jenomže ta nevěděla, co s nimi. Ale měla radost, že jí tleskali i ryby svými ocasy o hladinu, když zaspívala tu svoji krásnou písničku, co měla od Haničky.
3: Co s těmi penízky budeš dělat, Félixi?
4: Ani pořádně nevím, ale je jich hodně a blízkají se. Tak třeba nějakou cenu mít budou. Víš, jak si na hrázi rybáři vyměňují podobné lesklé šupinky, když bouchají papírem do lavice na břehu a křičí trumf a ještě jeden a jedeme z kopce, i když sedí na lavici?
3: Já bych věděla, kdybyste mi ty penízky dali, dala bych si je okolo krku, jako je má slečna Hanička Zemlejna, a vy byste také tak vzdychali jako mladý rybář Šubr.
4: Ach jo, co naděláš? Jeden se dře, pořádá koncerty a druhý se bude zdobit. Zkrátka, ženská.
5: Vigi básnička.
6: Já jsem pes a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
5: A teď ještě jednou.
6: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
5: Jestli se vám ta básnička líbila,
7: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Pavouček Pája se probudil před svítáním. Všichni kolem ještě spali. Dokonce i strýček Sekáč, který býval obyčejně vzhůru první a začínal den rozcvičkou. Pája si přivstal, aby se dal do práce. Musí všem dokázat, že není takový nešika. Dnes uplete pavučinu, že budou všichni koukat. Vedl nitku hladce i obratce a křížem a krážem a nezapomínal ani na uzlíky a námořnické uzly, které odkoukal od strýčka Sekáče. Pletl celé dopoledne, soukal nit i odpoledne, ani jednou se nezastavil, ani jednou se neprotáhl. A večer byla síť hotová. Všichni se přišli podívat a sám strníček pokýval uznale hlavou. Začínáš se mít k světu, řekl. Tak jsem zvědav, co ulovíš, jen se modli, aby to nebyl svatojánský mušák. Svatojánský mušák. Zaznělo to tak hrozivě, že se pavučinky kolem roztřásly. Jen Pája se odvážil zeptat, co je to svatojánský mušák, strýčku? Dobrá, povím vám to, odpověděl strýček a pohodlně se usadil v síti, ale bojím se, že strach neusnete. Jú, řekli pavoučci s Borem. Pája vyskočil, tak začni, já už nemůžu dočkat. Jen abys nelitoval, odpověděl strýček pochmurně. Svatojánský mušák je nepřítel všech pavouků. I já se mu raději vyhnu, je mnohem horší než africká moucha CC. Ten nepřenáší spánek, nýbrž oheň a zkázu. Je, vylekali se pavoučci s Borem. A strýček pokračoval, svatojánský mušák má ohnivá křídla a šlehá mu s tlamy oheň. On má tlamu jako vlk, divil se Pája. Ještě hroznější, řekl strýček, a nepřerušuj mě. Svatojánský mušák spí v dutinách starých stromů a naštěstí ven moc nevychází. Do světa posílá jen neškodné svatojanské mušky, světlušky. Světlušky já znám, vykřikl Pája a hned se chytil za pusu. Už zase vyrušuje. Jen když je noc nejčernější, řekl strýček zlověstným hlasem, když je noc černá jako vlčí tlama, tak svatojanský mušák vyrazí, aby pomstil všechny mouchy, které jsme my, pavouci, poctivě a pracně ulovili. Zahučili pavoučci s Borem. Ano, svatojánský mušák vyrazí do noci a svými ohnivými křídly a plamenem, který mu šlehá s tlamy, spaluje vše. Naše hrady a domy a příbytky prostě naše pavučiny. Ani ta nejpevnější síť, ten žár, nevydrží. Tady se strýček Sekáč odmlčel a pak řekl, Milánkové, i já jsem se před ním zachránil jen úskokem. Vydechli pavoučci s Borem. Páni, jak si to udělal? Povyskočil Pája. Strýček chvíli koukal do ztracena, pak se začal pobrukovat. Přišla noc a s ní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci, mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi amen. Zachraňte se hopem skokem v lesní tůňce za potokem. Brr, otřásli se pavoučci. I strýček Sekáč se otřásl a dlouho mlčel. Pája už to nemohl vydržet. Já tomu nerozumím, řekl. Jak jsi se zachránil? Jak jsem pravil, odpověděl strýček. Zachránil jsem se úskokem. Když na mě svatojánský mušák letěl, uskočil jsem po hlavě do potoka. A to ho tak zmátlo, že v tu ránu zhasl. Blik, jako když otočíš vypínačem, minul mou síť a byl nakonec rád, že se v té tmě dostal domů do dutiny starého dubu. Uf, oddechli si pavoučci s Borem. A co ty, strýčku? Zeptal se Pája.
1: Já? Řekl strýček. Vyškrábal jsem se na břeh a stal se hrdinou celého lesa. Kde kdo mě zval k sobě na návštěvu, ale já jsem nikam nemohl, protože jsem z té studené vody kytil rýmu. A dnes už mě nechce spát.
0: Jsem unaven, řekl strýček sekáč a zavřel oči. Už byl čas jít na kutě, ale nikomu z pavoučků se tentokrát nechtělo. Co kdyby se u nich objevil ten strašný svatojánský mušák? Přišla noc a sní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci. Mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi. Amen, říkali si všichni pavoučci s Borem, protože se rádi strašili. I Pája si tu strašidelnou říkanku opakoval. A najednou v černé tmě bliklo světýlko. To je on, napadlo Páju. Svatojánský mušák. Už se chystal zachránit strýčkovým úskokem po hlavě do potoka. Ale to světýlko ho obletělo a řeklo tichým hláskem dobrou noc. Nebyl to on, byla to ona, byla to malá svatojánská muška. Pája jí zdvořile odpověděl, ale pak si zívl a usnul dřív, než světluška stačila obletět strom.
2: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha osamocení. Bzukot mouchy osamocení můžeme slyšet, když se cítíme sami, jsme daleko od těch, které máme rádi. Můžeme se však dostat do situace, kde se cítíme být sami, přestože je kolem nás hodně lidí, ale my máme pocit, že si nás nevšímají a nepatříme mezi ně. Sám. Aneb, když jsme pro ostatní neviditelní. Čas utíká jako voda. A tak je to i s prázdninami. Ani se nenadějeme a jsou za námi. Ty letošní trávil Ferda hlavně v cukrárně. Chodil pomáhat tetě, která ji vlastnila. Umýval nádobí, vynášel odpadky a zastal i další drobnou práci. Za odměnu si mohl vždy vzít plno zákusků a sladkostí. Koho by to nebavilo? Ale jak to tak bývá, čím víc sladkostí sníme, tím větší nám naroste bříško. Takže když si Ferda den předtím, než měl opět jít do školky, zkoušel vlézt do své oblíbené skrýše pod postel, nemohl se tam nasoukat. No co, udělám si novou skrýš ve skříni, řekl si. Netrápil se tím. Přece mu nějaká skrýš neskazí těšení se na školku a kamarády. Hola, hola, školka volá, budila následující ráno Ferdu maminka. Jsem už vzhůru, mami, obleču se, nasnídám a jdeme. Když přišel Ferda do třídy, uviděl kamaráda plyšáka Bobra a vydal se ho pozdravit. Cestou povalil dvě židličky. Ostatní se ohlédli. Pár plyšáků si ho prohlíželo, ale nic neříkali. Pak paní učitelka Plyšová Slonice otevřela dveře na verandu a chtěla, aby si šli všichni hrát na hřiště. Připravila pro ně soutěž. Plyšáci se venku seřadili. Ukážu vám, jak bude první soutěž probíhat, řekla. Třeba ty, Ferdo, pojď si stoupnout sem. Kývla směrem k Ferdovi. Šup, ať to stihneme. Ferda k ní pomalu došel. Cítil na sobě pohledy ostatních. S Ferdou vám ukážu, jak bude naše soutěž probíhat. Ve dvojicích si budete házet míčem. Než k vám míč přiletí a chytíte ho, musíte udělat dřep. Paní učitelka hodila Ferdovi balón. Honem, Ferdo, než míč přiletí, udělej dřep. Jenomže Ferdovi to vůbec nešlo. Byl hrozně neohrabaný. Tak, řekla paní učitelka po chvilce. První disciplína byla jen na zahřátí. Teď začneme soutěžit. Rozdělím vás do dvojic, stoupnete si bokem k sobě, pak vám svážu vnitřní nohy a budete se muset co nejrychleji dostat od támhleté houpačky k pískovišti. Dávejte pozor, ať nespadnete. Musíte jít stejně rychle. Ferda byl ve dvojici s Plyšovou Rosničkou a Málkou. Připravit ke startu? Pozor! Teď! Dvojice vyrazili. Hop, hop, hop! Udávala tempo Amálka. Jenže Ferda už po chvilce nemohl. Zrovna měli skluzavku, když zakopnul a stáhl Amálku na zem. Au! Kuňkla. Co to děláš? Koukej, odřela jsem si nohu, seš nešika. Ostatní plyšáci už byli dávno v cíli. Amálko, jsi v pořádku? Ptala se paní učitelka Rosničky, když jim rozvazovala špagátek, který je pořád spojoval. Pojď, ošetříme to. Po návratu vyhlásila paní učitelka další disciplínu. Skákání v pytli. Ferda doskákal poslední. Funěl jako lokomotiva, byl spocený a štvalo ho, že je i v celkovém pořadí úplně na konci. Následovala poslední disciplína. Štafetový běh. Lev, Pštros a Lachtan si postupně vybírali členy týmu. Já chci Veverku, já Tučňáka, já Myšku, Medvídka, Rosničku. Všichni plyšáci už byli v týmech, jen Ferda ne. Nikdo ho nechtěl. Báli se, že jim zkazí vítězství. Paní učitelka ho nakonec přiřadila k nejsilnějšímu týmu, Kelvovi. Ferdo, utíkej, co jen to půjde, jasný? Máš nejkratší úsek, gepard nadežene čas. Domlouval lev Ferdovi. Musíme vyhrát. Závod odstartoval. Makej, makej, Ferdo! Volal Ferdu v tým. Ale Ferda upadl. Zase. Bylo mu do pláče. Ne, slyšel za zády. On to zase zkazil. Od té chvíle, od toho prokletého dne, si s Ferdou už plyšáci nechtěli hrát. Nikdy předtím se mu to nestalo. Pořád přemýšlel, co by měl udělat, aby se s ním zase kamarádili. Po pár dnech ho napadlo donést do školky bonbóny. Plyšáci si je sice nadšeně rozebrali, někteří ani nepoděkovali. Ale do dvojice si ho pak zase žádný nevybral. Ferda zůstal sedět na lavičce s prázdným pytlíkem od bonbónu. Přisedla si k němu moucha osamocení. Měla smutné oči a bylo vidět, že jí něco trápí. Taky nemáš žádný kamarády. Nechápu, že si se mnou nechce nikdo hrát. Prý moc bzučím. Ale není to pravda. Co myslíš? Letím radši hledat nějaké kamarády. Odletěla. Ferda přemýšlel. Ach jo, to není spravedlivý. Na bonbony jsem jim dobrej, ale na hraní ne. Co pak za to můžu, že jsem nešikovnej? Proč mě odstrkují? Nechci být pořád sám a dopadnout jak ta moucha. Vzpomněl si na plyšového vlka, který do školky taky chodil. Dělal různé naschvály, zlobil, ale pořád se o něm všichni bavili a nestalo se, že by ho ignorovali. Naopak. Začnu taky zlobit. To si mě pak budou všímat, pomyslel si Ferda. A začnu s tím hned teď. Šel za ostatními plyšáky, kteří si hráli opodál. Cestou prošel přes pískoviště, kde rozbil hrad z písku. Na hřišti strčil do plyšové žirafy a do tučňáka. Au, co děláš, Ferdo? Máš dávat pozor, odpověděl zlomyslně. Ne, kdo rozbil můj hrad z písku? Volá Veverka. To já jsem si ho nevšim, zalhal s úsměvem Ferda. To by stačilo, ozval se hlas paní učitelky. Nechovej se jako kazisvět, Ferdo. Ale ten dělal jakoby nic a začal si kopat s míčem. Čím míň si ho plyšáci všímali, tím víc je zlobil. Občas sice zaslechl Ferda sem, Ferda tam, ale šuškání za zády bylo snad ještě horší, než když si ho ostatní nevšímali vůbec. Jednou ve školce vypukla hra na honěnou. Paní učitelka byla venku, pomáhala právě slézt malé plyšové srnce z prolézačky. Pár plyšáků toho využilo a vběhlo do třídy. Ferda běžel za nimi, chtěl se za každou cenu zapojit. Z ničeho nic se ozvala velká rána. Někdo zavadil ramenem o květináč a ten se rozbil. Paní učitelka vběhla dovnitř. Co se to tady děje? Kdo to udělal? Jasně jsem řekla, že na honěnou se bude hrát jen venku. Zlobila se. Všichni plyšáci stáli jako opaření. To jsi byl zase ty, Ferdo? Ptala se paní učitelka. Ferda pokrčil rameny. Za trest uklidíš nejen rozbitý květináč, ale celou třídu. Kdo z plyšáků tady ještě běhal? Ferda mlčel. Nikdy nebyl žalobníček a nechtěl s tím začínat ani teď. Dobře, pokud si běhal sám, sám tu také uklidíš. Vy ostatní, pojďte se mnou. Ferda zůstal ve třídě. Začal zametat rozsypanou hlínu a sbírat střepy z květináče. Ze zahrady se na ně dívali plyšáci, kteří ve třídě běhali taky. Ten květináč jsem rozbila asi já, zašeptala plyšová myška. Nebo já, řekl medvídek. Co teď? Já vím, co uděláme. Pojďte za mnou, řekl krtek. Společně se vydali za paní učitelkou. Paní učitelko, my jsme ve třídě taky běhali, nebyl to jen Ferda. A nejspíš ten květináč rozbil někdo z nás. Promiňte, že jsme se nepřiznali. Chtěli bychom jít Ferdovi pomoct. Co tu děláte? Ptal se překvapeně Ferda, když ve třídě uviděl plyšáky, kteří si ho až donedávna nevšímali. Taky jsme tu běhali. Promiň, že jsme se nepřiznali hned. Uklidíme nepořádek společně, navrhla Miška. Odpoledne je sraz na hřišti. Budeme mít kuličkový turnaj. Doufáme, že přijdeš, dodala. Ferda byl šťastný. Konečně má zase kamarády. A menší bříško k tomu vlastně vůbec nepotřeboval.

0: V kavárně. Pane vrchní, ten šálek s kávou je prasklý?
1: Aspoň vidíte, jak je naše káva silná, odpoví vrchní.
2: Šmankote, co je to tu za nepořádek, děti?
3: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
4: Ano.
2: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
4: To ne, pane Spejble, to... ale učili jsme se ve škole, co ano, dělat, ano. Kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
3: Ano.
4: Tak si to prakticky opakujeme.
3: Ano, my si to opakujeme.
2: No a proč je ten stůl postavený je na dvě nohy a ční do výše?
3: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
2: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
4: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
3: Ano, nádraží je moderní. Tady je totiž velký železniční uzel.
2: Uzel? Snad ne na ubruse.
3: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
2: Tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
4: Ano, to jsou České Budějovice.
2: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí pořád.
3: Tak víš co, taťuldo, my tě vyzkoušíme, co říkáš?
2: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
4: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
2: No dobře, ale kam?
3: Mezi nohama pod tím stolem.
2: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
4: Asi vám nic jiného nezbude.
2: No dobře, šmankote, to jsou taky nápady. No, už jsem tady.
3: Kde pak, taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl ses v hale pro příjezd. Musíš zpátky.
2: To je hrůza tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
3: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
2: Ty židle, to už je vlak, ne?
4: Ano, už jste u vlaku.
2: No tak prosím, nasedneme do něj a...
3: Moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
2: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
4: Zpátky kolem skříně a na druhou kolej.
3: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
4: Tohle je lokomotiva, tohle je tendr s uhlím a tady dále jsou...
2: No počkej, Máničko, vagóny, to já vím, kdyku jsem vlakem jel.
4: No vidíte, a lezete do poštovního vozu, račte si laskavě přestoupit do vagónu.
2: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
3: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
2: No tak dobře, tak to už by snad stačilo, ne?
4: Kde pak, pane Spejble, teď se teprve svezeme, já jsem totiž průvodčí, víte?
2: Vím. Hurvajs, proč mi máváš tou baterkou před očima?
3: To není baterka, to je semafor.
4: To je semafor
3: a dává vlaku na volno. Písk! No a jedem.
2: No to je dost. Vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
4: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se s okem je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
2: No ale já přece, já žádnou nemám. Kde jí mám vzít?
3: V nádražní hale jsou pokladny. Patrně si je přehlédl.
4: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
2: Cože, ještě nakonec peníze?
3: No jo.
2: A kolik?
3: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
4: Tady je potvrzenka.
2: Jo, tak. A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
4: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
3: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, děti! Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
2: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo,

0: palačinka. Dal by si si taky?
1: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
0: To je takové trochu kysané, hlavně má živé dobré kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
1: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
0: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
1: Hanko, to znamená, že je lepší třeba nasvačit se až po tom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
0: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
1: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
0: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába?
1: Přesně
0: tak. A žabák je o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
1: Takže má zadeček nad zemí hodně?
0: Takže
1: nebo
0: má zadeček nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
1: Žabka pružilka, viď?
0: Žabka pružilka. A my si ty nějakou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
1: Hop, hop.
0: A hop.
1: Hop, kvak, kvak.
0: A hop.
1: Kvak.
0: A po čtvrté hop. A po páté kva, kva, kva, kva. A po šesté, já jsem zapomněla na pětku, Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10.
1: Jedna.
0: Dvě.
1: Tři.
0: Čtyři.
1: Pět.
0: Šest.
1: Sedm.
0: Osm.
1: Devět.
0: Deset. Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. Pět, šest. A sedm. A zase dva za sebou. Osm, devět. A poslední nejvyšší. 10. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko. Dejte si k tomu cereálie. Dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu. Nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
1: Kvak, kvak, tedy, ahoj!

0: rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák

0: A když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu: Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost, jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést a nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost, a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: vodník rozlobil kníže pána. Je to už hrozně dávno, tak dávno, že ani ten nejstarší sumec v rybníku s těmi nejdelšími fousy si to už nepamatuje. Tam, kde do rybníka přitéká potok, stával mlýn a pod ním v tůni obrostlé křovím a vrbami bydlel vodník. Nebo se mu také říkávalo Hastrman a jmenoval se Žblabuňka. Dohlížel, aby se mlýnské kolo netočilo obráceně, aby bylo v rybníku pořád dost vody a aby žáby každý večer v rákosí pěkně kunikaly. A ten vodník Žblabuňka seděl jednou v podvečeru na vrbě. Skoro celou hladinu rybníka pokrýval zelený žabinec. Byl totiž čas, kdy se říkalo, že voda kvete. Vodník koukal z vrby dolů do vody, jak se z bahna na dně perlí bubliny, chvilku se honí po hladině a pak se rozprsknou. V tomto ve vzduchu zašumělo a na vrbu usedli dva havrani. Vodník se vtiskl do větví a poslouchal, co si ti dva povídají.
1: Kde pak si lítal po celý den a co si viděl, kamaráde?
0: Zakrákal ten první havran.
1: Ale byl jsem za třemi lesy a dvěma údolími,
0: zaklapal zobákem ten druhý.
1: Na zámku u kníže pána. Má tam v zámeckém parku taky rybník. Zlovinka takovýhle jako tenhle ten.
2: A k čemu je takový rybník na zámku dobrý?
0: Zakrákal zase ten první havran.
1: Má tam plno havětí, vodní havěti,
0: zazobákoval ten druhý.
1: Ryby a žáby, raky a půlce a taky škeble. Volavky a čápy, divoké husy, kachny. Chodí se na ně každý den dívat a rybník ohradil pozlacenou mříží, aby mu nikdo neutekl. Ale nemají se tam špatně.
2: Ale dě, mříž zůstane mříží, i když je pozlacená,
0: vykrákal ten druhý havran. Potom zaplácali křídly a odletěli. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a ta havraní řeč, co právě vyslechl, mu nešla z hlavy.
1: To jsou mi věci, povídá si. Kníže pán vybírá po kraji rybníky a dělá si doma výstavu. Jak pak k tomu ta zvířátka přijdou? I když se nemají špatně, svobodu nemají.
0: Slezl z vrby a zadíval se někam do dálky.
1: No jo, dobře to ten havran řekl. Mříž zůstane mříží, i když je pozlacená.
0: A vodník Žblabuňka se vydal na cestu za ty tři lesy a dvě údolí ke kníže pánovi na zámek. Přešel první les, přešel druhý a když přecházel třetí les, slyší, jak tam něco v křoví kníká. Rozhrnul větve a on tam sedí zajíc a na noze má pytlácké oko. Sedí tam v té pasti a hnout se nemůže.
2: Počkej, já ti pomůžu,
0: řekl chlácholivě vodník a zajíce vysvobodil.
3: Děkuji, Hastrmanku,
4: zapanáčkoval zajíc. Já vím, ty jdeš ke kníže pánovi na zámek, kdybys mě potřeboval, jen si na mě vzpomeň.
0: Zavrtěl tím bílým pírkem, co měl na zadečku, a zmizel v houští.
2: Žblabuňka se podivil, jak to ten zajíc ví, kamže to má namířeno.
0: No nic, šel dál. Vyšel z třetího lesa, přešel dvě údolí a stál před zámkem kníže pána.
2: Ale ouha, dovnitř to nešlo.
0: Vodník obešel všech 12 bran, ale žádná z nich neměla kliku.
2: Aha,
1: To tady asi mají schválně, bručel si pod fousy, aby se nikdo nedostal dovnitř. Ale co teď? Čekal do rána, ale ani ráno to nebylo lepší. Vojáci, co hlídali bránu, ho dovnitř nepustili. Žblabuňka to zkoušel u všech 12 bran, ale nikde nepochodil. U té 12. brány mu velitel stráže dokonce řekl: pane, vy jste se asi spletl. Karneval je teprve za měsíc, čímž vodníka hrozně namíchl. Ale nedalo se nic dělat. Do zámku se nedostal. Žblabuňka se musel vrátit do rybníka s nepořízenou. Po cestě se ještě několikrát vyválel ve vlhkém mechu, protože byl už dost dlouho na cestě bez vody a svěděla ho kůže, jako by ho čert lochtal. Přišel domů, vymáchal se v rybníku a pak vylezl na vrbu a přemýšlel, jak to zařídit, aby se dostal do zámku. A v tom uslyšel v dálce nějaké troubení, pískání, halasení, štěkot psů, řinčení, brnění a hrkání loukoťových kočárů. Žblabuňka vykoukl z vrby, cože se to děje. To kníže pán i s celým doprovodem vyjížděl právě z lesa a namířil si to rovnou k rybníku. Aha, ten se určitě zase rozhlíží, koho by strčil do toho svého rybníka za pozlacenou mříž, řekl si vodník. A najednou dostal nápad. No počkej, já na tebe vyzraju. Nárazy zaduněla kopyta koní. Kníže pán jel v otevřeném kočáru, 12 koní ho táhlo, koukal přes lorňon a rozhlížel se kolem. Vodník sjel z vrby jako namydlený blesk. Skočil do rybníka, jen kola se roztáhla po hladině a vlny začvachtaly o břeh. Na druhé straně rybníka, kde rostla bohatě plavůň a rákosí, se vynořil a vyběhl do polí. A schválně plácal hlasitě nohama v rozmoklém bahně, aby ho bylo slyšet. Kníže pán dal zastavit celý lovecký průvod, odložil lorňon a přiložil k oku dalekohled, co vypadal jako cukrářský kornout. Potom mlaskl a řekl: toho zeleňoura hastrmanskýho mi chyťte a dejte mi ho do zámeckého rybníka. Bude to ozdoba mé sbírky. A teď nastal mazec. Knížecí lovci vyběhli a začali vodníka nahánět a za nimi táhli vojáci dokonce kanon. Žblabuňka běžel v poli, ale ne moc rychle, aby totiž knížecí pacholci neměli tak těžké, ale ne zas tak pomalu, aby to snad nebylo nápadné, že se nechává schválně chytit. A tam, u hájku, kde vždycky přenocovali bažanti, hned kousek od Černého lesa, vodníka chytili. S velkou slávou a jásotem ho nesli v síti ukázat kníže pánovi. Ten seděl v kočáru a koukal skrz lorňon. Kolem něj vzdychaly dámy v nadýchaných sukních a v ještě víc nadýchanějších účesech s dlouhými loknami a volali: mon dieu, a voilà, není to nebezpečné. A kníže pán koukal statečně přes ten lorňon a dámy uklidňoval a vyprávěl jim příhody o své statečnosti z války, ve které nikdy nebyl. Vodníka naložili na vůz, polili voňavkou, aby tam v té nobl společnosti nezaváněl bahnem a po rybách, a jeli na zámek. Žblabuňka ležel na voze zamotán do sítě jako moucha v pavučině a jen se uculoval. Jen počkej, kníže páne, však ty se budeš divit. A už bylo slyšet otvírání zámecké brány. Kola vozů zaduněla na dláždění. Byli na zámku. Kníže pán kázal vodníka vynést z vozu. Poskakoval kolem na svých tenkých křivých nožičkách, až mu fyží kolem krku poletovalo a pištěl: opatrně, ať mi ho nepoškodíte.
0: jako kdyby stěhovali piano nebo nějakou drahocenou skříň. Vymotali vodníka ze sítě a čvacht. Hodili ho do rybníka.
3: Opatrně,
0: křikl ještě kníže pán. A cvak, mříž se zavřela. Kníže pán ještě chvilku koukal a potom zmožen těžkým bojem s vodníkem šel spát. Setmělo se. Vyšel měsíc a osvítil zámecký rybník. Z lesu zavanul větřík a tiše rozezněl pozlacenou mříž svou písní. Smutnou písní, neboť za mřížemi je každá píseň smutná. Žblabuňka plaval zrovna rybníkem a rozhlížel se. U břehu stály nehnutě zlatí karásci, co se ztratili minulý rok v dolním rybníku. A tady tlustý úhoř Emil se převaluje v bahně a přátelsky mrká na vodníka. A žáby, však jste ještě nedávno kvákali v mlýnském náhonu. A candáti, štíky a sumec a nahoře spí kachny a divoké husy a na jedné noze stojí čáp. Zkrátka samý známý v zámeckém rybníku za tou pozlacenou mříží.
3: Tak co, kamarádi?
0: Zavolal vodník, ale nemoc nahlas, aby ho v zámku neslyšeli.
3: Jak se vám tady líbí v kleci u kníže pána?
2: Ani se neptej, kmotře. Zahulal tlustý úhoř Emil. Doma by bylo líp.
3: A co by tam nahoře?
0: Zašeptal žblabuňka.
3: Kachny, husy a čápy. Jak se vám tady líbí?
2: Doma by bylo líp.
0: Ozvalo se ze zhora.
3: Nic se nebojte, kamarádi.
0: Řekl potichu, protože o svobodě se nemá mluvit moc nahlas.
3: Já vám pomůžu.
0: A už je řadil všechny pěkně za sebou.
3: Projdeme branou a potom přes dvě údolí a tři lesy půjdeme domů do rybníka.
0: Ty, co nemohli moc rychle chodit, nacpal vodník do svého dlouhého kabátu, ryby, raky a škeble a čápové, husy a kachny stály pěkně v řadě na břehu a čekali. Potom vylezl opatrně z vody. Okoukl mříž, visel tam zámek veliký jako psí hlava.
2: No, nic, s tebou si taky poradím.
0: Rozhlédl se, nikde nikdo. Jenom otevřeným oknem v zámecké věži bylo slyšet, jak kníže pán hlasitě chrápe. Vodník namazal ten veliký zámek na pozlacené mříži puškvorcovou mastí, zatočil a chrup. Zámek se otevřel. Větřík šustil listím v zámeckém parku a měsíc ze zhora svítil na ten podivný průvod. Vepředu našlapoval opatrně vodník, z rukávu a z kapes jeho kabátu vyčuhovaly rybí ocasy, račí klepeta a zvědavě vykukovaly škeble. Za ním se kolébaly kachny, husy, volavky a čápové. A úplně nakonec se plazil tlustý úhoř Emil a spokojeně si potichu pobrukoval. Přišli k zámecké bráně. Ale ouha, tam stál na stráži voják. Měl v ruce halapartnu, fousy až k pasu a tvářil se velice přísně. Co teď?
3: Kdybych tady měl teď toho zajíce, co jsem vysvobodil v lese z pytláckého oka,
0: pomyslel si žblabuňka a světe div se. V tom okamžiku byl zajíc tady. Ani mu vodník nemusel říkat, co má dělat. Přihopkoval před vojáka, zapanáčkoval a potom na něj vyplázl jazyk.
2: No tohle! Voják se rozlobil, opřel halapartnu o zeď a začal zajíce honit.
0: zmizely někde ve tmě a na to vodník čekal. Otevřel zámeckou bránu pomalu a pěkně opatrně, aby ani jednou nevrzla, a celý ten průvod vyšel ven. A už si to všichni mašírovali přes dvě údolí a tři lesy do rybníka, domů. Ráno se kníže pán probudil a hned svolal všechny komtesy, barony, hrabátka, rytíře, dvorní dámy, rádce, ministry a jiné tajtrlíky. A že jim ukáže svůj včerejší úlovek. Vedl je zámeckým parkem a po cestě jim vyprávěl, jak statečně vodníka chytil. A všichni volali, voilà, mon dieu, a obdivovali kníže pána a jeho statečnost. Přišli k zámeckému rybníku, k té pozlacené mříži.
1: Tak, kde ho máme? Zeleňoura,
0: řekl kníže pán pyšně a svou kníže pánskou hůlkou s vyřezávanou rukojetí na tu pozlacenou mříž zaklepal.
1: Dámy přitiskly krajkové kapesničky na své ustrašené pusinky a ustoupily o krok dozadu za pány, aby jim ještě tak ten strašný vodník, jak ho kníže pán vylíčil, něco neudělal.
0: Všichni koukali na rybník, kdy už z něho něco vyleze, a některé dámy začaly tím napětím omdlévat. Ale nic se nedělo. Kníže pán chtěl zaklepat ještě jednou, ale v tom někdo překvapeně zvolal olala a ukazoval na ten otevřený zámek. Kníže pán zbledl, pak zrudnul a nakonec sfialověl. Začal běhat kolem rybníka a tou svou kníže pánskou hůlkou švihal do vody a šťouchal pod břeh. Nikde nic. Zámecký rybník byl prázdný. Ani perlo očka v něm nezůstala. Kníže pán vřískal, zlobil se a dupal, posílal na vodníka hromy a blesky a vyhrožoval. Však já tě jednou chytím a pak tě natřu na červeno, ty zeleňoure. A hned kázal zapřáhat do kočáru a jeli vodníka i s tou vodní havětí chytat. Ale kde těm už byl konec. Všichni se rozutekli po rybnících, mlýnských náhonech, potocích a tůních. Žblabuňka byl rád, že jsou všichni zase na svobodě. Dál vysedával při měsíčku na vrbě a hospodařil v rybníku. O něco později se proslechlo, že kníže pán od samé zlosti dal tu pozlacenou mříž zbourat a zámecký rybník zasypat. Vodník zrovna klábosil s tlustým úhořem Emilem, když se k němu ta zpráva donesla.
1: Toho rybníka je škoda, řekl. Kníže pán v něm mohl pěstovat alespoň lekníny. Ale s tou mříží je to dobře.
2: Tak, tak, zahuhlal úhoř Emil. Život za pozlacenou mříží není žádný život.
1: To je pravda, řekl žblabuňka. I kdyby ta mříž byla celá ze zlata.

0: Jasničku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Boty pro kvapníka. Když sluníčko hřeje, louka voní a jetel kvete, tak mají čmeláci radost ze života. Ze samé radosti pak dělají kotrmelce a chtěli by, aby každý, koho potkají, na takový kotrmelec dostal taky chuť. Jenže kvapník ten radost ze života zrovna neměl.
1: Jak můžu mít radost, brůčel nespokojeně, když mě tlačí boty a já zrovna tolik chvátám. Milí čmeláci, na kotrmelce nemám ani čas, ani náladu.
0: A odkulhal. Co by tak kvapníkovi mohlo udělat radost, přemýšleli Čmelda s Brumdou. Snad nové boty, ale kde je vzít? Kdo nějaké měl, ten je potřeboval, a kdo je nepotřeboval, zase žádné neměl.

0: V jedné veliké staré botě měla svou obuvnickou dílnu stonožka. Uvnitř bylo slyšet ťukání ševcovského kladívka a venku viděli čmeláci hromadu všelijakých bot. Byly tam botky šněrovací, zapínací, natahovací, koupací, boty lyžařské, holínky i střevíčky baletní. Jenže všecky byly levé. Na pravou nohu se nehodila ani jedna. Co si přejete? Řekla stonožka. Nevidíte, že je dnes zavřeno? Přišli jsme tě, stonožko, poprosit, jestli bys neušila jedny boty pro kvapníka, protože... Spustili čmeláci, ale stonožka je nenechala domluvit. Ne, ne, dnes nemůžu ušít ani pantofel. Pozvali mě na taneční zábavu a já si musím obout ještě všechny pravé nohy. Přijďte se zeptat, až se vrátím z tancovačky, teď mě nezdržujte. A stonožka zabouchla čmelákům dveře před nosem.
1: Kdo by to byl do stonožky řekl, mračili se Čmelda s Brumdou.
0: A pak je napadlo, co kdyby si zatím pro kvapníka nějaké boty vypůjčili. Bylo jich tam nahromadě nejmíň pro 10 nožiček a kvapníkovi stačí obout dvě. Čmelda vybral červenou holínku. Brumdovi se zamlouvala spíš jedna sportovní polobotka a kvapníkovi tomu se líbily obě.
2: Jedna bota krásnější než druhá, radoval se. Ale moc rychle se v nich běhat nedá, připustil, když při rozběhu vždycky upadl. Ta levá by utíkala, ale ta pravá, ta jí pořád brzdí. Škoda, to asi nebudou ty pravé boty pro mě.
1: Jestli to není tím, že ta pravá je taky levá, uvažovali čmeláci. Musíš se kvapníku víc snažit. A tak se kvapník snažil. Obě boty byly tak krásné a jedna dokonce i pohodlná. Jenomže právě kvůli té druhé musel často odpočívat.
2: Ach, jej, vzdychal. A já zrovna tak chvátám.
1: Odvedem tě ke stonožce, tam je bot, tam si vybereš, rozhodli se Čmelda s Brumdou.
0: Ale dřív než čmeláci přišel k té veliké botě, co v ní stonožka ševcovala, Pučmelout.
3: Hele, hele, tady někdo něco ztratil a já to našel. Konečně bota pro mě, moje číslo má nadměrná velikost.
0: Jásal Pučmelout a už si chtěl botu zkusit, když se ozvala rozhněvaná stonožka.
4: To je můj dům, opovaž se!
3: Jaký dům, co dobré ptáš, žížalo,
0: divil se Pučmelout.
3: Já vidím botu a v botě nemám žížaly rád. Vylez, ať se můžu obout.
4: Kdo je u tebe žížala, ty jedno čmeláčí strašidlo?
0: Dopálila se stonožka.
3: Bre, ptáš hlouposti,
0: trval na svém Pučmelout.
3: Bre, ptáš, protože nemáš žádný rozum. Žížaly nikdy nemají rozum. Chybí jim na něj hlava. A teď padej.
0: Pučmelout popad botu a vyklepal z ní ševcovský verpánek i ševcovská kladívka, ale stonožku ne. Ta se držela své obuvnické dílny a ani za nic se jí nemínila pustit. Pučmelout si tedy obul botu i se stonožkou a to neměl dělat. Stonožka ho tak dlouho šimrala a štípala do chodidla, až ho z té boty vyštípala. Zrovna když přišli čmeláci s nešťastným kvapníkem, Pučmelout si tu lechtivou botu zul a zahodil. Víckrát už ji neobul.

Než si stonožka udělala v té své ševcovské dílně pořádek, chvíli to trvalo a na taneční zábavu už bylo stejně pozdě. A tak alespoň ušila kvapníkovi krásné boty, boty, které měly dokonce dvojitou podrážku a nikdy ho ani trošičku netlačily.

0: koberec a pišingrové drobečky. Jsou lidé, kteří si myslí, že koberce mají lehký život, ale není to pravda. Takovým lidem nevěřte. Až vám budou vykládat, že koberce celý den leží a nic nedělají, řekněte jim: což pak jste nikdy neslyšeli o létajícím koberci? A tu se začnou vykrucovat. Budou říkat, že samozřejmě o létajícím koberci slyšeli, že o tom ví kde kdo, ale že to je docela hezká věc létat si jen tak ve vzduchu a že to jenom dokazuje, jak pěkný život mají koberce. Nebudete je vůbec přerušovat. Necháte je, aby řekli, co chtějí, a pak se zeptáte: a proč si myslíte, že se takový koberec pustí do létání? Jen tak, pro nic za nic? A na to vám už nikdo neodpoví, protože o tom nikdo nepřemýšlel. A vy si odkašlete a začnete vyprávět. Byl jednou jeden malý červený koberec a ten se měl všelijak. Ležel na studené podlaze. Na jednom uchu mu stál tlustou nohou klavír a za krkem stoleček a židle, na které se dával při jídle Ondřej. A to bylo, pane, jídlo. Všechno mu padalo z talíře. Rýže, brambory i rajčata. Někdy mu upadla i vidlička. A když jedl rohlík, byl koberec samý drobeček, protože se Ondřej při jídle otáčel na všechny strany, místo aby jedl nad stolem. Není to nic příjemného mít drobečky za krkem. Svědí to, lechtá to, jako vlasy, když jdete od holiče. Jenže vy chodíte k holiči jednou za 3 týdny, kdežto koberec to musel snášet den co den a dokud nebyl v pokoji sám, nesměl se ani podrbat. A představte si, ještě ke všemu dostával kvůli těm drobečkům každou chvíli na dvoře výprask, jako by jedl tak nepozorně on a ne Ondřej. To je ale nespravedlnost, mysleli si klavír, stůl i židle. A malý červený koberec jenom vzdychal. Měl slzy na krajíčku a někdy ho napadlo, že nemá zrovna na růžích ustláno. Jednou večer jedl Ondřej sušenky. Drobečky mu padaly od pusy, jako když sněží, a zůstávaly ležet na koberci v celých závějích. To zas bude ráno výprask, myslel si malý červený koberec a vzdychal, protože ho drobečky hrozně svědily. Ale pak ho napadlo: proč by se měl až do rána trápit a čekat na výprask? A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby laskavě na chvíli zvedli nohy, a pak vstal, opatrně vyšel na dvůr a tam se důkladně vytřepal, jako to dělávají pejskové, když lezou z vody. Ale některé drobečky ne a nedostat ven. Bylo to tím, že je Ondřej rozšlapal a to se pak těžko vytřepává. Nezbývá, než zahvízdat na ptáky, kteří spí na stromech, řekl si červený koberec a zahvízdal docela potichonku, tak tiše, jak umějí hvízdat jenom koberce. Nebylo to lehké. Ptáci zapípali ze sna, ale spali a spali a malý červený koberec musel hvízdat znovu a znovu. Zaslechla to kočka, která má tenké uši, seběhla ze střechy a řekla koberci: co tady prosím tě hvízdáš? Nevíš, že je noc? Potřebuji vzbudit ptáky, řekl koberec. Mám pro ně drobečky ze sušenek. Třeba by na ně mohli mít chuť. Byla bys tak hodná a vzbudila je, ale jemně. Prosím tě, víš, že se ptáci koček bojí. Buď klidný, řekla kočka a vylezla na strom. Vzbudila ptáky a řekla jim. Nemáte náhodou chuť na drobečky? Ze sušenek? Je tady koberec. A ptáci byli vděční kočce i koberci. Byli jim dokonce velmi vděční, protože mají skoro pořád hlad a k drobečkům ze sušenek se málo kdy dostanou. Ale podívejme se, řekla ráno maminka. Ten náš Ondřej se konečně naučil jíst hezky, nad stolem. Na koberci není ani jeden drobeček. Tak se mi to líbí. A považte, Ondřej byl pochválen a dostal dva dobré pišingry. To přece není žádná spravedlnost. Pochvalu měl dostat koberec a ne Ondřej. Mysleli si klavír i stůl i židle. A malý červený koberec si jenom vzdychl. A Ondřej se pustil do pišingrů. Ani si s nimi nesedl ke stolu. A drobil tak hrozně, že byl koberec celý kropenatý. Pišingrové drobečky jsou moc dobré drobečky. Ale když je máte za krkem, jsou těmi nejhoršími drobečky na světě. Koberec byl za chvíli celý utrápený. Už toho mám dost, řekl si. A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby zvedli nohy. Šel na dvorek, zahvízdal na kočku, kočka vzbudila ptáky a koberec jim řekl. Jsem plný drobečků, můžete je sezobat. Jsou to dobré pišingrové drobečky, lepší než posledně. Ale něco za něco. Už tady nechci být. Tohle není žádný život. Byl bych rád, kdybyste mě odnesli někam, kde děti umějí jíst. To nebude tak těžké, řekli ptáci. Létáme sem a tam, díváme se oknem a víme, jak kde děti jedí. Na druhém konci města bydlí jedna holčička, která jí velmi způsobně a vůbec nedrobí. Dobrá, řekl malý červený koberec. Sezobejte si drobečky a poletíme. Ptáci sezobali pišingrové drobečky a červený koberec řekl kočce. Děkuji ti, budu na tebe rád vzpomínat.
1: Rádo se stalo, řekla kočka.
0: Doufám, že ta holčička jí opravdu způsobně. Pak vzali ptáci koberec do zobáčku a letěli s ním nad střechami domů a ulicemi města. Bylo to už k ránu, někteří lidé šli do práce, elektriky začínaly jezdit a před mlékárnou stála paní mlékařka a dívala se k obloze, jaké bude počasí. A jak se tak dívala, uviděla letící koberec.
2: Podívejme se, řekla si. Ani jsem nevěděla, že koberce létají. Nesmím si to nechat pro sebe.
0: A když přišli do mlékárny maminky pro mléko, vyprávěla jim o létajícím koberci. Takže o tom ví dnes kdekdo. Ale proč ten malý červený koberec letěl a kam letěl a že ho nesli v zobáčcích ptáci, kteří měli k snídani pišingrové drobečky, to už ví málo kdo.

0: ryb.
1: Slon se koupe v rybníku a ze břehu na něho volá mravenec.
0: Pojď sem honem, slyšíš? Honem, tak dělej!
1: Slon nakonec otráveně vyleze z rybníka. Mravenec se na něj podívá a zklamaně povídá.
0: Já jsem se jen chtěl podívat, jestli nemáš moje plavky.
2: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
3: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo. Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty.
2: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
3: Spadnu, mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
2: Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
3: Mami, čím budu?
2: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
3: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
2: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
3: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu kominíkem.
2: Nemůžeš být kominíkem, kominík je kominík a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
3: A budu kominíkem, umiňovalo si sluníčko. Budu, budu, budu a hned. A hopla,
2: posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat kominíka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
3: Nač byste volali kominíka?
2: Křičelo na ně z komína.
3: Komíník jsem přece já.
2: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
3: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
2: A spustilo se do komína. Buci, buci, buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku. Taťko, Řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu. Umít, nařídil sluníčku. Umít a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
3: Když já chtělo být kominíkem,
2: fňukalo. Ale slunečník řekl. Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny. A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny rostly, no, jako z vody.

0: Měla to být radši zmrzlina.
1: Figy cvičení
2: s Hankou.
3: Piggy, ahoj.
1: Ahoj, Hanko, Kiniková.
3: Já když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
1: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
3: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zas úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
1: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
3: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
1: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
3: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký,
1: růžový had.
3: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy, děti. Tak, v každém případě, Piggy, prosím, děti, prosím.
1: Já jsem to slyšel taky.
3: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl.

0: tak jako, co ti na to mám říct? Asi dáme ti ruce. Ne, dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda.
1: Takže nahoru nad hlavičkou.
0: Přesně tak. Bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
1: Je to nejlíp.
0: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
1: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
0: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
1: Těsto, třeba veverka leskonka, válečkem válí těsto.
0: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Piggy, já už musím končit, mě se z toho točí hlava, mě se z toho točí hlava. Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Piggy, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
1: To. Dobře.
0: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Piggy je velmi šikovný. Mějte se moc hezky. Ahoj.
1: Ahoj, bříškováčci.

0: Křemílek a Vochomůrka seděli na mzi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
1: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
0: Volal Křemílek.
2: Ale ztratila jsem pět peněz a tak je scháním.
0: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
1: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
0: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
1: Kdo si je vzal?
0: Povídá Vochomůrka.
1: Co? Já je nevzal. Já je našel.
0: Řekl Lukášek.
1: Tak mi je ale i hned dej. Já je vrátím křepelce.
0: Povídá Vochomůrka. A rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
1: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
0: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
1: Tak co? Našel jsi?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
1: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz,
0: povídá Křemílek.
1: Takže není,
0: řekl Vochomůrka.
1: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
0: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz.
1: Co to děláš?
0: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
1: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj.

0: řekl Křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po Kovařicku.
1: O pardon!
0: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
2: Je sníh,
0: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
2: Honem, honem, do zelené ložnice.
1: No vidíš, a máš to,
0: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
1: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
0: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
2: Už jste našli 5 peněz?
1: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
0: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
2: Je, už to zase přešlo,
0: zavolala pěnička a kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Na babičině dvorku bylo najednou plno zvědavosti. Kdo to leží na dvorku? Proč se nehýbá? Přišla slepice, podívala se jedním okem a šla pryč. Přišel kohout, podíval se druhým okem a odešel. Připlížila se kočka, podívala se oběma očima a šla taky pryč. Nejlíp to viděli holuby. Seděli na okapu, podívali se dolů a hned si řekli, to je Vítek. Nečekal, až bude noc. Chtělo se mu spát a tak usnul na kousku sena. Koník Vincek nemohl Vítka probudit. Jen kohout stál na plotu a začal se na Vítka rozčilovat. Slepice kdákali, protože už měli dostat něco na zub a nedostávali nic. Babička se ve dveřích neukazovala a klouček spal na seně, jako by už byla tma. Holuby se na střeše skrčili, králíci vytáhli hlavy nahoru a kočka se napjatě dívala. Co se bude dít? Co chce kohout udělat? Snad nechce klovnout Vítka do noj? Stalo se něco jiného. Do vrátek vešla babička a hned za ní pražská teta. Babička nesla tašku a teta vedla nové kolo. Uviděli je slepice a začali s radostí kdákat. Kohout rozčileně skřehotal, protože se mu nepovedlo klovnout Vítka do nohy. Králíci dupali a holuby létali babičce kolem hlavy, jako by už rozhazovala zrní. No, broukla babička, jen se nezblázněte. Mají hlad, řekla teta a postavila kolo na zápraží. Vítek se z toho rámusu probudil. Nejdřív nevěděl, kde je. Taky si nemohl vzpomenout, jestli je ráno, nebo co vlastně je. Ale to je přece babička a vedle ní teta z Prahy. Vítek vstal a utíkal k ním. Babička ho uviděla nejdřív. Co pak si mi přivezla? Hlásil se Vítek. Počkej, odpověděla teta, jako by na zápraží kolo vůbec nestálo. Jenomže Vítek ho už dávno viděl. Přivezla jsi mi kolo. Jak si to uhodl, divila se teta. No jako nic, odpověděl Vítek. V Praze si mi ho slíbila a teď mi ho vezeš. Babička a teta vešli dovnitř. Byli po cestě unavené. Tak je možné, že měli hlad. Ale Vítek za nimi nešel. I když se mu žaludek taky hlásil o nějaké sousto, musí si přece vyzkoušet nové kolo. Nenechá ho stát na zápraží, jako by bylo cizí. Nejdříve ho provedl po dvorku. Nádherné kolo. Řídítka svítila, kola se točila, zvonek silně zvonil, slepice se lekly, kohout skoprněl, holuby odlétly až na hřeben střechy. Ze zahrádky přiklusal koník Vincek a díval se, u čeho Vítek stojí. To je moje kolo, řekl Vítek. Vincek zařechtal, že tomu rozumí. Budu na něm jezdit. Tomu Vincek asi nerozuměl, protože vůbec nezařechtal. Možná, že si taky myslel, že Vítek má jezdit jen na koni, to znamená na Vinckovi. Ty mi nevěříš, divil se Vítek. Vincek stříhal ušima, jako když mu chce věřit, ale nemůže. Házel přitom hlavou nahoru a dolů, snad ho chtěl vybídnout, aby mu ukázal, jak umí jezdit. Tak se dívej, vykřikl Vítek. Naskočil na kolo a začal šlapat. Kolo se rozjelo a hledalo před sebou úzkou pěšinku. Vítek musel dávat pozor, aby nevjel do plotu. Hnul řídítky a kolo se zatočilo jinam. Vidíš, jak mě poslouchá? Křičel Vítek. Vincek to viděl. Kolo krásně jezdilo. Ale že by bylo lepší než kůň, ne, to nemohl uznat. Večer šel Vítek spát na půdu do babičiny komůrky. Byla ta komůrka veselá. Ve dne do ní svítilo slunce, v noci měsíc a hvězdy. Vítek odtamtud prohlížel babičinu zahrádku, viděl dokonce les. Co viděl z okna dnes večer? Nejdřív se polekal, protože se mu zdálo všechno bílé, stromy na zahradě, kůlnička a vzadu celý les. Na zahradě se míhal koňský stín. Běhal tam Vincek. I ten připadal Vítkovi bílý. Co se stalo? Napadl sníh? Ale když si Vítek ten sníh pořádně prohlédl, zjistil, že to není žádný sníh. Bylo to měsíční světlo. Vítkovi se ulevilo. Chtěl jet na kole do Vlkova k strýci a to by na sněhu nešlo. A měsíční světlo bude do rána pryč. Proč chtěl jet Vítek do Vlkova? Protože strýc tam byl lesním hajným a měl 3 psy. Loveckého, ušatého slídiče a jezevčíka. Byli to fenky a měli každý rok štěňata. Když tam Vítek přišel, pokaždé měla některá kolem sebe malé nemotorné psíčky. Vítek si s nimi hrával tak dlouho, až ho fenka chtěla kousnout. Vítek chtěl jedno štěně z Vlkova odnést. Nepotřeboval ho pro sebe, ale pro tetu. V Praze jí ho slíbil a Vítek musí slib dodržet. Tak se to ostatně patří. Teta mu taky slíbila kolo a svůj slib splnila. Na cestu do Vlkova by Vítek ovšem potřeboval kamaráda, aby nebyl na silnici sám. Nemůže to být nikdo jiný než Vlastík. Má kolo a umí na něm jezdit. Nebojí se spadnout. Když si natluče, nic si z toho nedělá. Ráno bylo všechno na správném místě. Tatínek s maminkou odešli do práce. Vojtíšek se přestěhoval k babičce. Teta odjela s Alenou do Poděbrad a Vítek měl prázdno. Nejdřív zašel k Vinskovi a přinesl mu vodu. Koník pil, přitom se díval na Vítka. Na uších mu bylo vidět, že dává pozor. Těšil se, že zase půjde s Vítkem. Dnes budeš doma, řekl Vítek. Nemusíš pořád někde courat. Vincek dal obě uši dozadu. Bylo na něm vidět, že je zklamaný. Vítek mu vysvětlil, že žádný kůň neumí jezdit na kole a proto musí Vincek zůstat doma. Koník zařechtal, ale nezdálo se, že se směje. Spíš to vypadalo, jako když se zlobí. Vlastníka nejdřív napadlo, že do Vlkova je moc daleko, vždyť tahle vesnice sedí na kopci. Co pak to Vítek neví?
1: Vím, ale my pojedeme na kole. To se našlapeme do kopce. Třeba ani šlapat nebudeme. A na zpáteční cestě pojede kolo samo.
2: A proč chceš jít do Vlkova? Proč nejedeme někam jinam?
1: Nemůžu o tom mluvit. To je tajemství.
2: A když pojedu s tebou, tak mi to řekneš?
1: Ano.
2: Tak já s tebou pojedu.
1: Chci si tam vybrat psíka pro naši tetu.
2: Tak proč to neřekneš hned? Pro psíka já jezdím rád. A můžeme jít ještě dál, než do Vlkova.
0: Nejdřív vyjeli na hlavní silnici. Vítek vpředu, Vlastík vzadu. Drželi se na pravé straně vozovky, jak se na cyklisty sluší a patří. Předjížděla je osobní auta, předjížděli je nákladňáky. Ani Vítek, ani Vlastík se s ním nepředháněli. Věděli, že lidé v autech pořád někam spěchají, naproti tomu Vítek a Vlastík mají času dost. Volně dojeli až do Odřepes. V téhle vesnici by byli málem přejeli husu. Vítek se vyhnul, ale Vlastík ji vjel na ocas. Husa zakejhala a s roztaženými křídly běžela do příkopu. Vítek se ohlédl, jestli Vlastík nespadl z kola. Ale kde pak Vlastík? Nejen, že se na kole udržel, ještě se huse smál. Přece jen se lekl míň než husa. Pod Vlkovským kopcem museli skol dolů, ale štěstí měli pořád. Zastavil před nimi nákladák, šofér se vyklonil z okénka a křičel: kluci, nechcete svést? Chceme, odpověděli jedním hlasem. Šofér vyskočil, naložil nejdřív kola a pak vysadil nahoru Vítka a Vlastíka. Zeptal se jich, kde má zastavit a hned se rozjel.
1: Vidíš?
0: Obrátil se Vítek na Vlastíka.
1: Ani nemusíme do kopce šlapat.
2: Ty jsi věděl, že nás veme nákladák?
1: Věděl, jenomže jsem to nechtěl říct.
0: Ve Vlkově je šofér vysadil. Kluci poděkovali a tlačili kola polní cestou k oboře, jen se za nimi prášilo. Před oborou se jim postavil do cesty plot. Za ním stál veselý domek. Už jsme tu, řekl Vítek. Jsou doma, odpověděl Vlastík, protože viděl otevřené dveře. Vítek otevřel vrátka a hrnul se dovnitř. V tom okamžiku se na něj vyřítilo několik psů. Asi 3 lovečtí kolohnáti, 1 psí válec na krátkých nohách a drobný jezevčík. Štěkali tak silně, že nic jiného nebylo slyšet. Neboj se, Vítek se ohlédl na Vlastíka. Já se nebojím, vrtěl hlavou Vlastík, ale řidítek se držel tak pevně, že by ho od nich žádný pes nemohl odtrhnout. Ze dveří vyšel mladý hajný kameník. Nejdřív volal a pak zapískal. Psi to slyšeli a přestali štěkat. Jen ten maličký pořád ňafal. Nechtěl se s kluky udobřit. Vítku, křičel hajný. Strejdo, odpovídal Vítek nahlas. Nemáš jednoho psíka?
3: Mám 3. Můžeš mi jednoho dát?
0: A třeba 2, křičel hajný. A rukou zval kluky, aby šli za ním. Vešli do kulničky. Na hrsti slámy se tam převalovala 3 štěňata. 3 bílé válečky pomalované hnědou barvou. Čenichy vzhůru, už jako plácačky. Na zadečku se jim vrtěl ocas. Psí matka seděla pozorně vedle nich. Občas do některého z nich dloubla. Patřila do rodu slídičů. Velká hlava, silný trup, krátké nohy. Jmenovala se Silva. Silvo, dáš Vítkovi jednoho? Zeptal se hajný. Silva se na něj podívala a zavrtěla ocasem. Měla asi hajného ráda. Já bych chtěl toho, co má na ocase světýlko, nadchl se Vítek. Tenhle psík se mu zdál nejveselější. Snad to bylo opravdu tím, že měl špičku ocasu úplně bílou.
3: To si neber, hučel Vlastík. Ten bude kousat.
0: Bude kousat, zasmál se hajný, ale jen brambory nebo maso. Jak se jmenuje, zajímal se Vítek.
3: Nejspíš Lukáš, odpověděl hajný. Chceš ho nebo ne?
0: Vezmu si Lukáše, rozhodl se Vítek. Představoval si, jak se teta zasměje, až uvidí psíka se světýlkem na konci ocasu.

0: Kluci měli plná bříška, protože se pořádně najedli. Měli taky Lukáše a mohli jet domů. Jenomže Hajný jim chtěl ukázat oboru. Půjdou s ním nebo ne? Vítek řekl ano. Vlastík řekl taky ano. V oboře ještě nebyli a chtěli tam jít. Přes plot se dostali snadno. Po schůdkách nahoru na vršek plotu, po schůdkách zase dolů. Stáli v oboře, kde se prohání jenom zvěř. Smí se v oboře mluvit? Zeptal se Vítek. Jen potichu, odpověděl šeptem Hajný. Smí se v oboře tupat? Ptal se Vlastík. Nesmí, usmál se Hajný. Šli dál po lesní cestě. Vpravo březový hájek, vlevo spousta borovic. Ani nebylo vidět, kde je ta poslední. Najednou Vítek uviděl 3 vysoké houby. Stáli na vysoké noze, klobouky měli otevřené jako deštníky. Strejdo, podívej, vykřikl Vítek.
1: Nekřič,
0: napomenul ho Hajný. To jsou bedly, moc dobré houby. Až půjdeme zpátky, můžeš si je vzít. Donesu je mamince, řekl Vítek.
1: A co já přinesu mamince, zamračil se Vlastík.
0: Musíš se dívat, radil mu Vítek. Třeba taky nějakou bedlu najdeš.
1: Tady je hub,
0: usmál se Hajný a jmenoval jich ještě několik. Rýbek, kozák, křemeňák, liška, ryzec. Jenomže já nemám ani jednu, stěžoval si Vlastík.
2: Poslouchejte,
0: zašeptal najednou Hajný a skrčil se, aby ho nebylo vidět. Kluci se skrčili ještě víc, takže vypadali jako 2 uzlíčky. Hlavy nechali nahoře a natáčeli uši na všechny strany. Nejdřív neslyšeli nic, ale po chvilce rozeznávali drobné hlásky. Něco jako pištění, ňafání, mňoukání a slabé podupávání. Hajný ukazoval směr, odkud hlásky přicházely a hned potom dal prst na ústa, aby kluci byli zticha. Vítkovi naskočila husí kůže. Co se bude dít? Vlastíkovi běhal mráz po zádech. Nehrozí jim nějaké nebezpečí? Na Hajném kameníkovi nebylo vidět žádný strach. Opřel se rukama o zem a po 4 lezl na malé návrší nad lesní cestou. Potom se ohlédl na kluky a pokynul jim hlavou, aby lezli za ním. Hajný se plížil jako had. Pod Vítkem šustila tráva, pod Vlastíkem praskaly větvičky. Konečně se na hřebení návrší objevily 3 hlavy. Všechny se dívali dolů do mělké úžlabinky. Vítek uviděl mezi lískovými keři urostlou lišku. Vlastík uviděl nejdřív liščí štěňátka. Hajný viděl lišku i štěňátka, jak si spolu hrají a dovádějí. Ale netrvalo to dlouho. Praskla větvička, liška zdvihla hlavu a v liščí rodině nastal poplach. Liščí mláďata se naraz ztratila, jako když se po nich zem slehne. Liška zmizela taky. Hajný vstal, stali oba kluci. Teď už nemusel dávat nikdo pozor. Viděli jste, jak liška cvičila mladé? Zeptal se Hajný.
1: Já jsem to viděl, hlásil se Vítek.
3: Já taky,
0: přidal se Vlastík. Strejdo, ty jsi nám chtěl ukázat malé lišky? Zeptal se Vítek.
1: Ne, zavrtěl hlavou Hajný. Ty jsme viděli náhodou.
0: A co jsi nám chtěl ukázat? Vyzvídal Vítek.
1: Hajný se usmál. Něco úplně jiného.
0: Leželi v trávě delší chvíli. Klukům se už chtělo spát. Dřív než usnuli, ozval se tichý dupot a na paseku se vyhrnulo malé stádo 4 zvířat podobných ovcím. Začala se pást. Jen jedno z nich s ohromnými zatočenými rohy zdvíhalo hlavu a dívalo se na strany, jako když dává pozor.
2: To nejsou jeleni, vydechl Vlastík.
3: Ani srnci, řekl Vítek.
0: To jsou mufloni, řekl Hajný. Divoké ovce, kterým se u nás říká mufloni.
1: Ano, souhlasil Vlastík. Byl rád, že vidí muflony.
2: To by bylo něco do tátovy sbírky zvířat, zasmál se Vítek.
1: Ne, odpověděl Hajný. Muflon není domácí zvíře. Těžko by z toho vychovávali.
2: To je škoda, litoval Vítek.
1: Mezitím rohatý muflon natočil hlavu směrem k ním, jako když naslouchá, co si povídají. Asi se mu to nelíbilo, protože se náhle dal do běhu a celé stádo se pustilo za ním. Na pasece zůstala jen tráva, kroví, větřík a poletující motýly. Když se vraceli domů, zastavili se probedli. Vzali si jich 6, protože měli dohromady 6 rukou. V každé ruce drželi jednu. 3 bedly tam ještě zůstaly.
4: Vítku, co chceš? Ty toho povezeš domů. Psíka Lukáše, bedly. Ty bys chtěl taky něco, viď? No. Víš, jak to uděláme? Já si nechám Lukáše a ty budeš mít bedly. Tvoje maminka bude mít radost, když jí taky něco přivezeš.
1: Řekni mamince, aby usmažila klobouky bedel jako řízky, řekl Hajný. Tenhle Hajný všechno věděl a všechno uměl. Na dvoře hájovny připravil 2 papírové krabice. Do jedné naskládal bedly, dobře ji uzavřel a přivázal ji na Vlastíkovo kolo. Do druhé vložil psíka Lukáše. Ve víku krabice prorazil díry, aby psík mohl dýchat. Všichni ostatní psi se na to dívali, jenomže nevěděli, co se to vlastně děje. Proč má Lukáš tak malou boudičku? Bude v ní mít co žrát? Bude tam moci štěkat? Nakonec stáli kluci s oběma koly a s 2 krabicemi na řídítkách u hájovny. Všichni psi na ně štěkali a Hajný jim mával na rozloučenou. Vítek i Vlastík nasedli na kola a vyjeli na cestu. Ještě chvíli slyšeli štěkání a pak už neslyšeli nic. Vyjeli na silnici a oháněli domů.

0: Teto, pust kočku, já ti dám něco lepšího, řekl Vítek, když se vrátil do babičina domku.
1: To jsem zvědavá, odpověděla teta a postavila kočku na zem.
0: Kočka stála na zemi nerada. Protahovala si nohy, olizovala se a taky mňoukala. Sundej víku a podívej se, řekl Vítek a už si chystal tváře, jak se bude smát.
1: To je krásný pejsek, zajásala teta. Jaké má uši a čumáček a jak se na mě dívá.
0: A na ocásku má světýlko, upozorňoval Vítek.
1: Opravdu tam má světýlko, vzdychla teta.
0: Psík se jmenuje Lukáš a je to můj dárek, abys nebyla v Praze sama, řekl Vítek a teď už se smál doopravdy.
1: Lukáš má být se mnou v Praze? Zvážněla teta. Zdálo se, že se lekla.
0: Já jsem ti slíbil štěně a tady ho máš, prohlásil Vítek.
1: Ale já si ho do Prahy nemohu vzít, odpověděla teta smutně. Co by chudáček dělal, až budu ve škole?
0: Nech ho zatím tady a já ho vychovám, zasáhla babička.
1: To by šlo, přikývla teta a znovu se začala s psíkem mazlit. Teď se jí líbil ještě víc než dřív.
0: Kdybys mi vrátila psíka, musel bych ti vrátit kolo, mudroval Vítek.
1: Byl rád, že to tak dopadlo. Na kolo si zvykl a pěšky se mu chodit nechtělo.
0: Nic se nebude vracet, řekla babička. A sama vzala psíka do rukou.
1: Viděla jeho věrné oči, vlhký čenich, strakatá záda, krátké nohy a světýlko na konci ocasu. Pohybovalo se sem a tam.
0: V noci asi bude to světýlko svítit jako lampička, myslela si babička. A hladila psíka tak dlouho, až usnul.

0: písnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: o odvážné Marušte, která k napřání pána šla pro zlatou korunu, aby si jeho syna mohla vzít za muže. Na smečně seděl vladyka Bořita a byl lakomý až hrůza povědět. Všechna pole, lesy a rybníky v celém okolí mu patřily, ale on pořád nebyl spokojen. Měl jediného syna a přál si, aby se bohatě oženil. Pak by byl majetek pánů na smečně ještě větší, ale jednoho dne se dověděl, že jeho syn chodí za chudou chalupnickou dcerkou do vsi a dal si ho proto zavolat.
1: Poslechni, Jene, už jsi dost starý, aby ses mohl oženit. Ale to děvče ze vsi nesmíš na smečno přivést. Chci ti najít bohatou nevěstu, která by se hodila k tvému stavu.
0: Jan se ale svého otce nezalekl a ke všemu se přiznal.
2: Já vím, že ze mne nemáš žádnou radost, ale Marušku jsem si zamiloval. Dal jí své šlechtické slovo a to musím dodržet.
0: Když to pan Bořita slyšel, myslel, že ho šlak trefí. Hrozil synovi, že ho vydědí nebo z hradu vyžene, ale mladý Bořita stál na svém.
1: Tak ať je tedy po tvém, synu,
0: řekl mu nakonec otec.
1: Když mi tvoje nevěsta donese věnem zlatou korunu, přijmu ji za dceru a dám vám svoje požehnání. Jinak ji nechci ani vidět.
0: Jan chtěl ještě povědět, že neví, kam by měl pro takovou drahocenou věc jít, že nemá žádné peníze, ale on s ním nechtěl o tom mluvit. Smutně tedy vyšel na dvůr a sám si osedlal koně. Potom jel za Maruškou do vsi, aby věděla, co mu otec přikázal. Děvče vyběhlo na práh chalupy, sotva uslyšelo dusot kopyt. Objala milého, ale on se ani neusmál a ona se ustrašeně ptala.
3: Co se stalo, Jene? Hned mi to pověz, ať se Bůh darma o tebe nebojím.
2: Moje milá, stalo se to nejhorší. Otec nám nepřeje a jenom tenkrát tě přijme za dceru, když mu přineseš zlatou korunu. Já nemám ale žádné peníze a taky nemohu koupit.
3: Netrap se, Jene. Půjdu do města, do služby. Až budu mít dost peněz, nechám korunu udělat pro tvého otce u zlatníka. Musíš ale na mne počkat, ať to bude trvat sebe déle.
0: Mládenec viděl, že jeho milá je odvážná a ničeho se nezalekne. Do města ji však nechtěl samotnou pustit. Dlouho se domlouvali, ale Maruška stála na svém. Potom si slíbili věrnost až do smrti a Jan jel zpátky na smečno. Druhého dne se Maruška vypravila tajně z domu, jenom s uzlíčkem, protože věděla, že by ji táta s mámou nepustili. Ještě než se rozednilo, šla po cestě k městu a nedaleko za vesnicí potkala babičku.
4: Kam pak tak pospícháš, Maruško?
0: Ptala se babička.
4: Zastav se na chviličku. Možná, že ti nějak poradím.
3: Ach, milá babičko, jak pak byste mi chtěla poradit, když ani já nevím, co si počnu? Mám milého, ale jeho otec, vladyka ze Smečna, mne nechce za dceru, dokud mu nepřinesu věnem zlatou korunu.
0: Babička pokývala hlavou a přendala hůlčičku z jedné ruky do druhé.
4: To není jen tak, má panenko, provdat se za pána. Kdybys byla vybírala mezi svými, dvě zdravé a pracovité ruce by ti byly dobrým věnem. Nic si z toho ale nedělej, já vím, jak ti pomoci. Nedaleko bydlí v jedné jeskyni černý drak a ten má na hlavě zlatou korunu. V poledne létá k nedalekému potoku a tam se hodnou chvíli máchá ve vodě. Jestli se nebojíš, Jdi k němu a prostři před ním bílý šátek. On jistě položí na něj svou korunu a ty jej potom musíš rychle vzít a utíkat, co ti budou nohy stačit, aby tě drak nechytil. Maruška věděla, že v hlubokém lese sídlí drak, ale nikdy jí nenapadlo, že by měl zlatou korunu. Radostí zlíbala babičce obě ruce.
3: Jak pak si vám za tu radu odměním, babičko?
4: Jen nech být, Maruško. Až budeš smečenskou paní, nikdy neodežeň od svých vrat žádného žebráka a dobře se ti povede. Jednou si potom přijdu k tobě pro almužnu.
0: Když zavedla děvče k potoku, ukázala jí, kam černý drak přilétá, tam, aby na něho čekala. Než jí mohla Maruška poděkovat, babička zmizela v lese.
3: Musím být vděčná za každou radu. Jestli se tu drak dnes neukáže, přijdu sem zítra. Takhle mám štěstí na dosah a kdybych šla až do města, kdo ví, co by se mi mohlo přihodit.
0: Řekla si Maruška. Rozvázala uzlík a vyndala z něho bílý šátek, který nosila jenom v neděli. Potom si vyhlédla místo na břehu potoka, kde stála stará, dutá vrba. Před ní rozprostřela šátek do trávy a schovala se ve kmeni. Když v nedaleké vsi zvonili poledne, zvedl se najednou veliký vítr, jako když se žene bouře. Slunce se na chvíli zatmělo a v tom už bylo vidět černého draka. Letěl nad lesy a mával velikými křídly. Jen přiletěl nad potok, snesl se dolů a na hlavě měl zlatou korunu. Maruška ve vrbě sotva dýchala a netrpělivě čekala, co bude. Drak dosedl do trávy a hned se ohlížel po bílém šátku. Pomalými kroky došel až k němu a sklonil hlavu. Zlatá koruna padla zrovna doprostřed a zazvonila. Potom drak došel k potoku a vklouzl do vody. Mával blanitými křídly, až voda kolem něho stříkala na všechny strany. Maruška všechno dobře viděla. Rychle vyběhla z vrby, sebrala šátek i s korunou a utíkala rovnou na smečno. Běžela, co jí nohy stačily, ani se neohlédla. Když drak poznal, že byl okraden, hrozně zařval a vznesl se do oblak. Létal sem a tam, až zahlédl Marušku, jak utíká po cestě, a pustil se za ní. Ona zatím doběhla až k hradní bráně. Když ale chtěla dovnitř, někdo jí zastoupil cestu.
1: Kam pak běžíš, holka? Zde nemáš co pohledávat.
0: Zahřměl nad ní hlas. Maruška zvedla hlavu a uviděla pana Bořitu. Než mohla ze sebe vypravit jediné slovo, z nenadání se objevila stará babička a zahrozila pánovi hůlčičkou. Okamžitě to děvče pusť dovnitř, nebo přijdeš svou vinou o veliký majetek. Žene se za ní černý drak, aby jí vzal zlatou korunu. Jak pan Bořita slyšel o zlatu, už se na nic nevyptával. Chytil Marušku za ruku a vtáhl ji do hradu. Potom poručil strážím, aby hned bránu zavřeli a nikoho dovnitř nepustili. Ale drak už byl nad smečnem. Zakroužil třikrát nad hradem a potom se spustil přímo do dvora. Když lidé slyšeli, co se na ně žene, každý se schoval, kam mohl. Pan Bořita držel Marušku pevně za ruku, aby mu neutekla. Vběhl s ní vedle brány do přístěnku a chtěl vidět tu korunu. Než Maruška rozvázala šátek, objevila se znovu babička.
4: Tohle děvče vše podstoupilo pro lásku k tvému synovi, aby ti mohlo přinést bohaté věno. Važ si jí a nikdy Marušce nedej ublížit, jinak se tě štěstí držet nebude. Pan Bořita se na babičku ani neobořil. Jen hořel nedočkavostí, aby ten zlatý poklad uviděl, a řekl Marušce.
1: Ukaž mi, co jsi přinesla věnem. Jestli je to pravda, co ta stará tu povídala, nebudu vám stát v cestě a mohou se hned chystat svatby.
4: Maruška opatrně položila šátek na lavici a jak ho rozvázala, vyšlehla z něho taková záře, až oči přecházely. Zlatá koruna byla posázená samými perlami a drahokamy. Pan Bořita se na ní nemohl radostí vynadívat. Černý drak zatím dosedl uprostřed dvora a zařval hrozným hlasem, až se všechno kolem třáslo. Křídly už ale nezamával, protože skameněl. Dlouho trvalo, než se lidé k němu zběhli a uvěřili, že je neštěstí zažehnáno. Pan Bořita s Maruškou vyšel se také podívat, co se na dvoře děje. Když k ním přiběhl jeho syn Jan, vesele se na něho usmál.
1: Máš odvážnou a bohatou nevěstu, Jene. Teď je na tobě, abys pověděl jejím rodičům, že na Smečně budete mít brzo svatbu.
4: Maruška potom vyprávěla Janovi, jak získala zlatou korunu a byla ráda, že to nejhorší má za sebou. Pan Bořita hned druhého dne jel s korunou do Prahy, kde ji dobře prodal. A za ty peníze postavil na místě hradu nový zámek. Do jeho věže pak dal zazdít černého draka na památku odvážné pany. Když se Maruška stala na Smečně zámeckou paní, vždycky každého žebráka podarovala a nikoho nenechala odejít s prázdnou. Přesto se jim dařilo dobře a nikdy neměli nouzy. Ta dobrá babička, která jim pomohla ke štěstí, dosud prý chodí krajem, ale málo kdo z mladých ji dnes už pozná, protože si málo váží starých lidí.
5: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
6: Víš, že si to vážně nepamatuju?
5: Myslím...
7: Piggy vtip!
8: Dva lovci jdou na lov medvěda. Najednou se medvěd vynoří. Lovci spanikaří a dají se na útěk.
9: Jednomu se podaří vylézt na strom a druhého lovce honí medvěd kolem krmelce.
8: Lovec ze stromu křičí: utíkej rychleji, už tě dohání!
9: Běžící lovec odpovídá: nic se neboj, mám dvě kolečka náskok!

Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole a Brita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse a Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu, jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček. Je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, Bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká holka, jak říká Lasse. Ho, ho.

očmou lova, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, štrysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnou s tím lepším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to že stroj už doletěl, uvízl i trosečníky na vzdálené planetě.

Jonáš tačka, ten by věděl, ale ten jak šmoulově. Jediná teď šance zbývá, a tak koumá k Melení. Přišel na to, jak navázat se Šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, stožár od rybáře prut. Kutil, ten se s tím ví rady, Šmoulí vysílač je tu. Porouchal se Šmoulí koráb, brzy letět bude zas. Šmoulí trosečníkům říká starý známý tačkův

0: ruky cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kinychovou. Ahoj Hanko.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Já se těším.
1: Jsem moc ráda. Piggy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
0: No, jsem si z toho nic nedělal.
1: A to je dobře.
0: Protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový. Že?
1: To je jasné, to je... ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už... O tom ani nemluvě. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
0: To... Špičky.
1: Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někde něco narostlo.
0: Hanko, já mám špiček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
1: No a ten se... Ten špiček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
0: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
1: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
0: Metronomy.
1: Když si sedneš za klavír, tak...

0: Uležíš?
1: Ležím.
0: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
1: Upaženo je. Jakože rozhodím od sebe, jako ano. Kdybych chtěl letět jako andělí.
0: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, no. Přilep tam dlaně.
1: Takže,
0: bez vaděti, takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka Tomaty je nahoře.
1: Ležím na zádech, ruce jako andělíček.
0: Ano.
1: Palec.
0: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? Bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
1: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami nataženými.
0: Výborně, já tě moc chválím. Piggy, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, děti. Čuk, čuk, čuk.
2: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru! Hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit? Musíte být přece alespoň dva.
3: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
2: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal seč mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
3: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli nahoněnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
2: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
3: No, na to musí být 4, vysvětloval beránek.
2: 1, 2, 3, počítali vlci, no to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
3: Kolo mlýnský, záčtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
2: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatují,

0: ratovali. Vzpomněli si na beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli. Stát, stát, hloupí vlci.
1: Co zas?
0: Zavrčeli vlci.
2: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
0: rozhodl beránek.
1: No jo, jak se to hraje?
0: Ptali se otrávení vlci.
2: Já vám nejdřív všem zavážu oči,
0: řekl beránek,
2: a pak mě budete hledat.
0: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku, to jsi ty, beránku. Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
2: Ale vlci mě honili.
0: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
1: Kde pak je beránek?
0: Ptali se vlci.
2: Tady, tady je,
0: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: Jak šel vodník na houby. Bylo to jednou takhle v neděli ráno po dešti. Vysvitlo slunce a z kopců se začala zvedat bílá pára. Z blízkého lesa přinesl vánek k rybníku vůni hub. Vodník žblabuňka seděl zrovna na vrbě a podřimoval, když ho ta vůně hub pošimrala v nose. Začichal, zahýbal nosem, otevřel oči a rázem dostal na ty houby chuť. Vzal havraní brko a napsal na stavidlo: přijdu hned, a pod to do závorky: nejsem daleko, vidím všechno. Tím myslel hlavně malé půlce, aby nedělali v rybníku zase nějaké rošťárny. Popadl prádelní koš a už pelášil do lesa. Chodí lesem, sem a tam, hlavu skloněnou, a kouká po zemi. Po houbách to tam sice vonělo, ale houba ani jedna. Až nakonec přeci jenom jednu našel. Opatrně ji položil do prádelního koše, ale pak o kus dál v roští zakopl o kořen a houbu zase ztratil. Chvilku ji hledal, ale pak mávnul rukou. A stejně byla malá, řekl a šel zase dál. A jak tak šel tím lesem a pořád se jenom díval na zem, dostal se do míst, kde už dlouhou dobu nebyl. Co, abych tak ještě zabloudil, řekl si a rozhlížel se kolem sebe. Nedaleko před ním, mezi staletými smrky, kde bylo lesní houští trochu řídčí, prosvítalo nějak víc slunečního světla. Vodník se tím směrem vydal a za chvíli vyšel na paseku. A ejhle, na pasece stojí chalupa, ale žádná obyčejná chalupa to nebyla. Stála vám na kuří noze. Žblabuňka to podivné stavení obchází a okukuje, něco takového ještě neviděl a nikde ani živáčka, ale z komína se kouří. Chvíli nesměle přešlapoval před dveřmi a nakonec přeci jenom zaklepal. Nic. Zaklepal ještě jednou, trochu hlasitěji, ale když se ani teď nikdo neozval, otevřel dveře. Dveře táhle zabrzaly a vodník nakoukl dovnitř.
1: Brekeke, přeji krásný deštivý den, řekl úctivě do pološera.
0: Ale nikdo mu neodpověděl. V ohništi plápolal oheň, nad ním visel na řetězu měděný kotel a v něm se něco vařilo. Bublalo to a syčelo a z kotle se táhla hustá pára. Na trámu u stropu seděla sova a u ohniště ležel černý kocour a spal.
1: Kdo pak to tady asi bydlí, řekl si žblabuňka.
0: A jak se tak rozkoukával, najednou zaslechl, jak to v povětří zahučelo a nad chalupou něco s hvízdáním přeletělo. Vodník vykoukl z chalupy ven a vykulil oči. Na pasece právě přistávala čarodějnice na létajícím koštěti. Ale nějak si to špatně vyměřila, proběhla i s koštětem kolem chalupy a zmizela v lese. A ozval se praskot lámaných větví a hrozný krach. A do toho bylo slyšet, jak čarodějnice odněkud z lesa nadává. Žblabuňka nevěděl, jak se v takové situaci zachovat. Ještě nikdy totiž nezdařené přistání čarodějnice nezažil. Ale to už se čarodějnice hrabala z houštin. Vypadala ještě o něco hůř než před chvilkou. Její roztrhané šaty byly ještě víc roztrhanější a z rozježených havraních vlasů jí trčely zbytky větví, listí a trávy. Na zádech měla ruksak a na nohou gumáky. Žblabuňka, jak tam stál ve dveřích chalupy, si rozpačitě odkašlal a uklonil se.
1: Klaním se, milostivá, řekl. Neraďte se zlobit, že jsem vám vlezl do chalupy, ale bylo otevřeno.
0: Čarodějnice nebyla z vodníkovy návštěvy, ale ani trochu překvapená.
1: I to nic, řekla.
0: Pročísla si hřebenem ze sový kosti rozcuchané vlasy a vyklepala z gumáků jehličí. Nakonec ještě rychle přepudrovala dlouhý zahnutý nos.
1: Kdyby to byl někdo cizí, tak bych se zlobila, ale my se přece známe.
0: Vodník se předklonil, aby lépe slyšel. Pardon.
1: Vždyť jsme se viděli teď nedávno u paní hraběnky, když pořádala na sobí hůrce ples. Je to asi tak, 250 let. To ještě na sobí hůrce stával hrad. Dneska jsou z něj už jenom rozvaliny a pokud mě paměť nemýlí, bydlí tam teď lesní duch.
0: Žblabuňka se rozzářil.
1: Jistě, jistě, už si také vzpomínám, řekl
0: a byl rád, že se potkal se starou známou.
1: Vy jste měla tehdy na sobě krajkový límec z pavučin, krásné černé šaty z netopířích křídel a ve vlasech vraní péro. Moc vám to slušelo.
0: Zasnil se vodník.
1: Mohl jsem na vás oči nechat. I vy jeden lichotníku,
0: zapířila se čarodějnice.
1: To byl ještě čas, že?
0: Vzdychla a sundala si ruksak.
1: Ale co vás ke mně přivádí k motře, smím-li se zeptat?
2: Ale šel jsem jenom tak náhodou kolem, řekl vodník. Tedy vlastně jsem na houbách.
0: A ukázal na svůj prádelní koš. A aby svou neohlášenou návštěvu nějak zamluvil, zeptal se,
1: to je prosím létající koště.
2: Jo, poslední model,
0: řekla čarodějnice pyšně.
1: Nebylo to laciné, ale po staru se strašit nedá. Jenom to přistáváním ještě nějak moc nejde, jak jste právě teď viděl,
0: dodala s omluvou v hlase.
1: Ani jsem si nevšiml, řekl galantně vodník.
0: A jen tak ze slušnosti povídá,
1: taky bych něco takového potřeboval.
0: Čarodějnice ožila.
1: A nechcete si to vyzkoušet? A vy byste mi to půjčila?
0: Řekl vodník a v duchu zakvílel.
1: Ježišmarja, do čeho jste to zase hrnu? Půjčila, co by ne,
0: řekla čarodějnice.
1: Je to pojištěné u velice solidní firmy. Vlkodlak a spol. Nemůže se nic stát. I kdybyste tomu něco udělal, dostanu to zaplacené.
0: Žblabuňka se podíval na to létající koště a mimoděk ustoupil o krok dozadu.
1: Jednou jsem už na takovém přístroji letěl, řekl, se zámeckým strašidlem. Dopadlo to neslavně. Spadli jsme do rybníka, ale já jsem neřídil,
0: dodal ještě rychle.
1: No vidíte, řekla čarodějnice, kdybyste řídil, tak by se to nestalo. No tak, kmotře, vyzkoušejte to.
0: A než se vodník nadál, seděl na koštěti. Ani nevěděl, jak se na ten létající smeták dostal. Ještě zaslechl, jak čarodějnice za ním vzadu povykuje.
1: Musím vás roztlačit, kmotře. Ono to koště špatně startuje, ale jinak je to opravdu poslední model.
0: A už to zahučelo a vodník se vznášel nad pasekou.
1: Jenom, aby mě nikdo neviděl.
0: Strachoval se a držel se pevně koštěte, aby nespadl.
1: No vidíte, jak vám to jde,
0: vykřikovala dole čarodějnice.
1: No jo, no, ono to lítání na koštěti opravdu nic není, dodával si Žblabuňka kuráže. Přeletěl opatrně paseku a když letěl zase zpátky, už mu otrnulo a začal jásat.
2: Ono to skutečně funguje.
1: A v tom se to stalo. Zafoukal vítr, vodník se i s koštětem ve vzduchu zakymácel a začal nabírat výšku. A jak se tak lekl, asi tam na něco špatně šáhnul a koště začalo svištět a letělo čím dál rychleji. Žblabuňka zakroužil nad pasekou, pak se vznesl vysoko nad stromy a letěl rovnou k rybníku.
2: Jajaj, teď mě ale určitě někdo uvidí, bědoval. Kdo to jak živ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Vždyť je to ostuda celého hastrmanského řemesla. Že já na ten smeták vůbec sedal.
1: Ale koště nedbalo vodníkova bědování. A ať s ním Žblabuňka kroutil, jak chtěl, už se snášelo k rybníku. Žblabuňka zavřel oči, aby ho jako nikdo neviděl a pro všechny případy, že by ho přeci jenom někdo zahlédl, křičel na celé kolo.
2: To prosím nejsem já, ale to vůbec nejsem já. Já tady vůbec nelítám. Já jsem na houbách.
1: A to pometlo, jako by to slyšelo, že se za něj vodník stydí. Zakroužilo ještě jednou nad rybníkem a pak si to zamířilo přímo do vsi. Když vodník poznal, kam že to letí, zbledl a začal vřískat.
2: Tisíc láter potápníků tam ne, všude jinam, jenom tam ne.
1: Ale koště už kroužilo po vsi. Žblabuňka poletoval mezi chalupami, potom kolem staré lípy na návsi a nakonec obzvláště dlouho přímo nad chalupou starosty. Ještě štěstí, že nikde nikdo nebyl. Celá ves byla totiž zrovna v kostele na mši. Ale to čarodějnické koště jakoby to vědělo. Žblabuňka s ním sice cloumal, seč mu síly stačily, aby ze vsi zase odletěl, ale ten čertov smeták nechtěl poslechnout a tradá rovnou ke kostelu. Pan farář právě končil kázání a zrovna, když řekl amen, lidé v kostele zahlédli, jak kolem velkého klenutého okna něco zvenku přeletělo a v zápětí se ozvala nahoře na věži hrozná rána, až zaduněl kostelní zvon. To vodník přistál na střeše. Nastal zmatek a lidé se tlačili z kostela ven. Žblabuňka stál nehybně na římce kostelní věže, v ruce držel koště a dělal, že je socha svatého Hastrmana. Lidé se shromáždili před kostelem, dívali se nahoru a potom někdo v davu vykřikl:
2: ale vždyť je to náš vodník.
3: A co tam děláte, kmotře?
1: Křikl nahoru starosta. Žblabuňku nenapadla v tom okamžiku žádná lepší výmluva, než že křikl:
2: já tady zametám, prosím, kostelní střechu.
3: No vidíte, to by určitě nikoho z vás nenapadlo, vykřikoval starosta, aby šel zamést kostelní střechu. Tady se podívejte, náš vodník, to je panečku Kabrňák, ten se stará o všechno.
1: Žblabuňka tou chválou pookřál a byl rád, že z toho maléru vyšel nakonec opět velice slavně. Jenom venkovský policajt se nechal slyšet, že nikdo neví, jak to vlastně bylo. A kdo ví, jaké hastrmanské kejkle tam na té střeše s tím smetákem vodník prováděl. Jestli prý na tom smetáku třeba nelítá.
3: Ale všichni se mu vysmáli. Haha, kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti?
1: Žblabuňka se rozloučil, přehodil si smeták přes rameno a šel domů. Ale nešel přímo.
0: Napřed to vzal přes les, aby to koště zase vrátil. Přišel na paseku, kde stála ta čarodějnická chalupa na kuří noze, ale ještě než zaklepal na dveře, opatrně se rozhlédl, jestli se nikdo nekouká, a pak s tím pometlem praštil o pařez.
1: To máš za to, že jsi neposlouchal.
0: Potom čarodějnici pěkně poděkoval, ale o tom, co zažil, ani nemukl. Popadl svůj prádelní koš a upaloval pryč.
1: Až se budete chtít zase proletět, tak přijďte,
0: volala za ním ještě čarodějnice. Když to žblabuňka zaslechl, utíkal ještě rychleji. A jak si to tak peláší přes les, byl už skoro u rybníka, zahlédl na zemi v jehličí houbu. A vedle stojí další, a tamhle zase jedna, a tuhle pod smrkem hřib jako deštník. Najednou byl les plný hub. Žblabuňka se plazil v mechu, sbíral houby a přitom hudroval.
1: Kde jste byli schovaní, vy houby houbovatý? Kdybyste tu byli už ráno, nemusel jsem lítat na smetáku.
0: A za chvíli si už doma v rybníku smažil houby na plotně. Po večeři si sedl do křesla z rašeliny a zapálil si fajfku. A jak tak odpočíval, však toho měl za ten celý den tak akorát dost, povídá si sám pro sebe.
1: Jak já to jenom dělám? Šel jsem na houby a skončil jsem na kostelní věži.
0: A najednou vyskočil, popadl své staré obyčejné koště, co tam stálo za kamny, otevřel dveře a vyhodil ho z chalupy ven. A pak spokojeně zabafal z fajfky a povídá.
1: No, jistota je jistota. Jeden nikdy neví, kdy to s ním

0: sluníčku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pamatujete si, jak přišel makový mužíček na svět? No ovšem, z makovičky. Z makovičky, jež vyrostla z makového zrníčka, které přinesl stařeček z vánočního trhu. Proto byl makový mužíček tak malý, že mu jako nánožník stačil ustřižený palec od rukavice. Jenomže přece jen rostl a rostl, naučil se chodit a pak se naučil i mluvit. Jednou ráno, když se stařeček probudil, řekl stařence:
1: Tak si myslím, stařenko, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
2: A co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech.
1: Kde pak v 6 letech?
2: A pak, čím bude makový mužiček psát? Aha, tuška je na něho moc velká, v tak malých prstičkách ji neudrží.
1: No, to je pravda, to je pravda. Čím ale bude vlastně psát?
2: No, vidíš, má ještě malé prstičky.
1: No, máma, už to mám. Bude psát prstem do mouky.
2: Cože?
1: Ano, rozetřeme mouku po stole a makový mužíček bude psát do ní.
2: To zrovna. Já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmát.
1: Ale stařenko, vždy ty pak zase smeteme do truhličky.
2: Smeteme.
1: Však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
0: Stařenka šla tedy do almárky a rozetřela ždibku mouky po stole. Stařeček si posadil makového mužíčka k ruce a ukazoval mu, jak se píší písmenka.
1: První písmenko v abecedě je A.
3: A.
1: To se píše takhle. A. Vidíš?
3: Ano.
1: Jsou to vlastně štafle. Ty lidé potřebují, když bílí světnice.
2: Stařečku, neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo.
1: Ale jaké pak nesprávné slovo, prosím tě? Každý přece říká štaflím štafle.
2: A potom, makový mužiček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky.
1: No, v tom pravdu máš. Ty štafle, to je opravdu neviděl.
2: Neviděl. Neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
1: Dobře. Tak ho naučím E. E je zapotřebí pořád, stařenko. E je 3x ve slově dědeček. E. Vidíš takhle? Vypadá jako hřebínek na česání.
2: E ho taky neuč. E je ještě těžší než A.
1: Ale není.
2: Ale je. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme, že se češeš suchou smrkavou šišku.
1: Ale no tak, babi.
2: Vidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
1: Tak dobrá. I se píše takhle. I. Vidíš?
3: Ano,
1: je jako
3: ano.
1: Kolík. Namaluj taky kolík. Namaluj taky I.
3: I.
0: Makový mužíček napsal do mouky I a olízl si prstíček. Za to olíznutí ho stařeček pokáral, ale I bylo docela pěkné. I bylo kostrbaté jen malonko. I stařenka s ním byla spokojená. Poradila tedy stařečkovi, ať jako druhé písmenko naučí makového mužička je. A šla pro něco na dvorek.
1: Je se píše takhle. Je. Vidíš? Je to vlastně hůl pro dědečka. Namaluj taky hůl pro dědečka. Napiš taky J. Ano. Ale ne! Takhle se nepíše J. Tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů. Zkusí to ještě jednou.
3: Ano, ano.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale ne! To není je, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne je, tak ti dědeček napacá. Přes ručičky. Udělá bací, bací.
3: Ne.
1: Namaluj je a pěkně. A neulizuj si prstičky. A nekoukej na kočku.
2: Ale, co pak tu tak křičíš?
1: Babičko, protože maluje hůl a ne je.
2: Na děti se nemá křičet, stařečku, a zvláště ne při učení. Podívej se, jak je makový mužíček celý vyjevený.
1: No, vyjevený, protože ho učím, že je, vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
2: A křičíš a nechal si vyhasnout v plotně. Vždyť je tu jako v morně. No. Proč pak si, stařečku, nepřiložíš?
1: No, ale protože se zlobím. Ať makový mužiček nemaluje hůl, ale j. Pěkné j. Tak. A teď to zkusíš.
3: Ano, ano.
1: Tak, tak. No, to je ono. No, vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Stařenko, pojď se, honem, pojď se podívat, jak napsal náš makový mužiček j.
0: Stařeček se celý rozářil, ale začal se plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na je, ale stařeček týchl, jako když z moždíře vystřelí. Všechna mouka byla narásta tam. Makový mužíček začal natahovat, že nemá je. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku, a dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout. Ale večer se všichni udobřili. Stařenka jim dala jinou mouku a stařeček naučil makového mužíčka další písmenka. O jako sluníčko, C jako měsíček, U jako podkovu a M jako srnčí kopítko u studa.

0: Pišťucha má problémy. Ve skalistých horách žila Pišťucha. Vypadala trochu jako morče a jmenovala se Pika. Celý rok dělala to, co ostatní pišťuchy. Na jaře a v létě nosila větvičky a sladkou trávu na jednu hromadu a když sluníčko tu hromadu vysušilo, přenášela ji do své nory. Pěkně si noru vystlala, na zimu se do ní zakutala a do jara všechny dobroty smlsala. A mohla začít na novo. Při práci musela stále dávat pozor, aby ji nenačapal kojot nebo orel bělohlavý. To by s ní bylo zle. Ale když si tyto dva zákeřníky trochu pohlídala a chovala se opatrně, byl ten život ve skalistých horách docela fajn. Totiž všem ostatním pišťuchám se zdál být fajn. Té naší ne. Popravdě byla dost náročná a pořád kdo ví s čím nespokojená. Často se stěhovala z místa na místo, protože doufala, že jinde to bude lepší. Ostatní pišťuchy vždycky pěkně pozdravila, ale moc s nimi nekamarádila. Dokonce si myslela, že jsou hloupé, když jim ke štěstí stačí jen ta hromada. Jednou v létě šla Pika k vodě a potkala ovci tlustorohou.
1: Ahoj, Pišťucho, jak se máš?
0: Pozdravila ovce.
2: Ahoj, ahoj, řekla Pišťucha. No, jak se mám, znáš to, samé problémy.
1: Problémy?
0: Zajímala se ovce.
1: Snad ne něco vážného.
2: Vážného. Je dost horko, například.
1: Ano, horko je. Všechna zvířata už jsou z toho unavená.
2: Všechna zvířata jsou možná unavená, ale já cítím divný tlak na plicích a od rána se mi dělají mžitky před očima.
0: Stěžovala si Pišťucha.
2: Jako bych i tak neměla dost problémů.
1: Vždyť si to tak neber. Napiješ se vody, protáhneš se a bude pokoj.
0: Těšila Pišťuchu ovce a pokračovala.
1: Máš to vidět nahoře, na planině. Tam je výheň. Slunce tam praží celý den. Slyšela jsem, že mnoha pišťuchám schořely hromady. Celé rodiny by se chtěly přestěhovat do údolí, ale všechny cestičky hlídají kojoti, kterým nic neproklouzne. Tomu říkám bída. Teď jen můžou prosit bouřňáka, aby zapršelo.
2: To je taky nápad bydlet na planině,
0: rozčilovala se Pišťucha.
2: Mnozí tvorové si o potíže přímo koledují. Příroda to vidí a je spravedlivá. Mně taky nikdo nepomůže, i když jsem si své problémy ani nezavinila.
1: A jaké jsou teda ty tvé problémy?
0: Zeptala se tlustorohá ovce. Pišťucha zaraženě mlčela. Nevěděla, co odpovědět.
2: Tomu bys stejně nerozuměla, ovce. Už musím jít. Měj se dobře.
0: A šla dál. Když se vracela od vody, potkala Sviště. Svišť byl celý uřícený a vypadal vyděšeně.
3: Nazdar, Pišťucho, věkl. Nevěřila bys, co se mi právě stalo. Šel jsem se strejdou na bobule a sotva jsme přišli k prvnímu keři. Přiřítil se orel a sápal se na nás. Mně se podařilo utéct, ale se strejdou je asi amen. Nikdy jsem ho pak neviděl. Orel ho jistě ulovil.
0: A Svišť se rozklepal a vzlikal.
2: Jenom nepřeháněj, kárala Pišťucha. Uvidíš, přijdeš domů a strejda se tam bude cpát bobulemi.
3: Ještě se tomu oba zasmějete. Za to se mnou se nezasměje nikdo,
4: Jsem sama se všemi svými problémy.
2: A to mě taky jednou málem honil orel.
1: Aha, řekl Svišť rozpačitě. No, snad se ti povede líp. Já se teda běžím podívat domů, jestli tam strejda je.
0: Svišť odhopkal a Pišťucha pokračovala směrem ke své noře. Doma našla telegram od své dávné kamarádky.
4: Přijedu ve středu.
0: Stop.
4: Odjedu v sobotu.
0: Stop.
4: Důležité.
0: Stop.
4: Nic nechystej.
0: Stop, stop, stop.
3: No nazdar, bědovala Pika. Ke všem svým problémům teď budu muset ještě uklidit a nanosit jídlo.
0: Ale protože byla svědomitá, bez otálení se do toho pustila a ve středu už vítala svou kamarádku v plné parádě. Kamarádky Pišťuchy si pochválili kožíšky, snědli občerstvení, poprocházeli se, zavzpomínali na všechny jiné známé Pišťuchy a den jim příjemně uběhl. Večer návštěvnice vytáhla fotografie svého manžela a svých 8 dětí a nutila Piku k podrobné prohlídce. Přitom zvolna začala.
1: Podívej, Piko, proto jsem vlastně přijela. Ty jsi moje poslední, neprovdaná a bezdětná kamarádka.
2: Myslím, že z toho pramení všechny tvé problémy, o kterých pořád vykládáš a které vlastně naprosto nechápu.
1: Svatba, rodina, spořádaná domácnost, to je pro tebe jediné řešení. Není dobré zůstávat sama.
2: Piko, co by si spočala se vší tou láskou, co máš v sobě? Komu bys ji dala?
0: Pika hleděla na fotografie a cítila, jak jí vstupují slzy do očí. Ano, kamarádka má pravdu. Pika potřebuje ženicha. Sama už o tom několikrát přemýšlela. Ale kde ho má vzít? Vždyť všichni zdejší samci nějakou manželku mají. Kamarádka však pokračovala.
2: Podívej, můj manžel má bratrance, který nedávno nešťastně ovdověl. Jeho mladou manželku zakousl tchoř, ještě oni neměli děti. Manželův bratranec je silný a hodný samec. Jeho hromady bývají největší. Má zvučný hlas a rychle běhá.
1: Chtěl by se znovu oženit.
2: Už jsem mu o tobě říkala a zdá se, že by měl zájem. Dokonce je připraven přistěhovat se za tebou, protože u nás mu vše připomíná jeho mrtvou Pišťuchu.
1: Co říkáš?
2: Myslím, že nic lepšího tě nemohlo potkat.
0: Pika se sice chvíli vykrucovala, neboť se obávala nových problémů, ale nakonec souhlasila s tím, že ji příští měsíc kamarádka znovu navštíví, tentokrát i s bratrancem samcem.
2: Co myslíte, děti? Jak to celé dopadlo?
0: Uběhl rok a nora Pišťuchy Piky byla mnohonásobně větší než dřív. Chodbičky hladce umetené, komůrky vystlané nejsladším senem. Všude čisto a prvotřídní pořádek. Manžel se uměl o rodinu postarat. S Pikou měli 6 dětí, 3 dcerušky a 3 syny. Moc šikovná mláďata. Pika se dost naběhala, ale přitom jen kvetla. Jednou šla takhle k vodě a zase potkala ovci tlustorohou.
5: Ahoj, Pišťucho, tak jak to jde? Slyšela jsem, že se ti daří moc dobře a vidím, že je to pravda. Kožíšek máš pěkně lesklý. No, vypadáš spokojeně.
2: Nevěř svým očím, ovce, odpověděla Pišťucha. Starosti jsou a budou. Nevím, kam dřív skočit.
4: I toto,
2: opáčila ovce.
4: Takové starosti se lehko snáší. Děti máš zdravé, šikovné.
6: Zrovna včera jsem viděla tvou nejstarší dcerušku, jak zachránila Sviště a jeho strejdu před kojotem. Spatřila kojota dřív než oni a upozornila je výstražným pištěním. Ta má kuráž.
2: Lajdačiny, to je její, na to ji užije. Rozčilovala se Pišťucha. Ale aby si porovnala komůrku, to jí člověk musí říkat tisíckrát. A ostatní děcka, jak by smet?
5: Co řeknu, všechno špatně.
2: Povídám ti, ovce, samé problémy. S dětmi jsou jenom problémy.
4: Myslím, že přeháníš, Pišťucho. Jsou zkrátka malé, sami jsme jiné nebyli. A už si nestěžuj.
2: Však na všechno nejsi sama.
5: Máš přece báječného manžela.
2: My ani nemluv, vpadla ovci do řeči Pišťucha. Celé dny někde lítá, ani o něm nevím. Co mu řeknu, všechno špatně. Moje problémy ho nezajímají.
0: Pika chtěla ještě něco přihodit, ale ovce tlustorohá se kvapně rozloučila a obrátila se k odchodu. Vyšplhala po svahu na krásnou vyhlídku, zahleděla se do modravého údolí a myslela na to, že některým pišťuchám prostě není pomoci.

0: a na zítřek jim objednám 200 plybiňáků.
1: Piggy vtipk.
2: Vinnetou vyjde ráno ze stanu. Dostane ránu mezi oči a klesne k zemi. Za ním vyjde Old Shatterhand. Dostane ránu mezi oči a také klesne k zemi. Po chvíli se oba proberou a Vinnetou praví. Můj bílý bratr také šlápl na hrábě?
3: Guvernér horního města. Dederonova eskorta odváděla Hihlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hihlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál Kudla Dederon a vedle něho Tulamor junior.
4: Pohleďte, co čeká každého zrádce,
3: zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hihlíkovi z ucha spínací špendlík.
5: Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
4: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
3: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
4: Poklekni, přikázal.
3: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
4: Tím to tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
3: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
4: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
3: odpověděl na to zahučení Kudla Dederon.
4: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech komotrů, a proto tady a teď jmenuji guvernérem horního města.
5: Ať žije guvernér Tulamor!
3: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Hihlík. Tulíku!
4: Odveďte ho!
3: Poručil Dederon.
5: Tam?
3: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
4: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci.
2: Hanko, ahoj, Figy.
0: Mm-hmm. Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová. Promiň, já jsem tě zapomněla.
2: Ale to je jasný, že tady jsem, nejde, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
0: Hanko, já mám nápad. Mm-hmm. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu? Hmm,
2: a já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
0: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě no, než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dává různě vysoko.
0: Počkej, různě... jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešita.
0: Taková guma, jako třeba je v
2: kterou kalhotách, se dáváš do kalhot.
0: V trenýrkách.
2: Ano, ano, ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi, na tvoje nohy
0: jak
2: a na moje nohy.
0: Potřebuju.
2: Minimálně 6 metrů,
0: jo.
2: 7 metrů.
0: Mm, dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Mm. Já bych řekla průměr 5 metrů.
0: Dobré.
2: Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
0: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Mm. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
0: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi
2: tak,
0: náma.
2: Tak, vodu a pak se přesto různě skáče.
0: Takový
2: ať už třeba
0: gumy.
2: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Aha. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít.
0: Aha.
2: V každém případě naším cílem bylo, co? Dětem tuto věc připomenout.
0: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
0: se
2: o dva
0: třeba
2: centimetry.
0: Ke kolenu.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
0: pružný,
2: má hbité nohy a
0: jak
2: pružný.
0: Vyskočí.
2: Ano.
0: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlik a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
0: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano,
0: že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
2: Víš, čím to je?
0: To je škoda.
2: Protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
0: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli
2: přesně
0: malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.
0: Uh-huh.

0: Kapitola 2. Dobího varování. Byl to spíš div, že se Harry ovládl a nezačal křičet. Maličké stvoření na posteli mělo ohromné netopíří uši a vypůlené zelené oči, veliké jako tenisové míče. Harry mu bylo okamžitě jasné, že právě ty ho dnes ráno pozorovali ze živého plotu kolem zahrady. Zatímco upřeně zírali jeden na druhého, zaslechl Harry z předsíně Dudleyho hlas.
1: Pane a paní Masonovi, dovolíte, abych vám pověsil kabáty?
0: Stvořeníčko sklouzlo z postele a uklonilo se tak hluboce, až se špičky dlouhého, tenkého nosu dotklo koberce. Harry viděl, že má na sobě něco, co vypadá jako starý povlak na polštář, z rozparky pro ruce a otvory pro nohy. Nazdar, pozdravil Harry nervózně.
1: Harry Potter!
0: Ozvalo se stvořeníčko vysokým, pronikavým hláskem a Harry si byl jist, že jeho slyšet až dole pod schody.
1: Kdo by s vámi se chtěl setkat? Už dávno, pane. Je to pro mě nesmírná čest.
0: Díky, řekl Harry. Opatrně se protáhl podél stěny a dosedl na židli u psacího stolu vedle Hedviky, která spala ve své velké kleci. Měl chuť se zeptat, co si zač? Ale připadalo mu to však příliš neurvalé a tak se raději zeptal, kdo si?
1: Dobby, pane. Prostě jen Dobby. Domácí skřítek.
0: Písklo stvořeníčko. Skutečně? Protáhl Harry. Nechci být neomalený nebo tak, ale tohle není právě ta nejlepší chvíle, abych měl tady u sebe domácího skřítka. Z obývacího pokoje se ozval ječivý, neúpřímný smích tety Petunie. Skřítek svěsil hlavu. Nesnad, že bych tě viděl nerad, dodal honem Harry, jenže máš k tomu nějaký zvláštní důvod, abys tu byl?
1: Ano, pane, ovšem,
0: řekl Dobby vážně.
1: Dobby vám přišel říct, pane. Je to velice těžké, pane. Dobby neví, odkud má začít.
0: Posaď se. Vybídl ho Harry zdvořile a ukázal na postel. K jeho zděšení skřítek propukl v pláč. Ve velice hlasitý pláč.
1: Posadit, kvílel. Nikdy, ještě nikdy.
0: Harry měl dojem, jako by hlasy dole utichly. Promiň, řekl šeptem. Nechtěl jsem tě urazit ani nic podobného.
1: Urazit Dobbyho, zajíkal se skřítek. Dobby mu ještě nikdy žádný kouzelník neřekl, aby se posadil. Jako by mluvil s někým sobě rovným.
0: Harry se pokoušel syknout pst a zároveň se tvářit pozbudivě. Přiměl Dobbyho, aby si vylezl zpátky na postel. A skřítek tam teď seděl a škytal. Vypadal jako veliká, velice ošklivá loutka. Nakonec se přece jen dokázal ovládnout a kulil na Harryho očiska plná slz a nábožného obdivu. Zřejmě si moc slušných kouzelníků nepotkal, řekl Harry ve snaze mu dodat odvahy. Dobby zavrtil hlavou. Pak bez jakékoliv výstrahy vyskočil, začal zuřivě mlátit hlavou do okna a křičel přitom
1: ten neřád Dobby, ten neřád Dobby!
0: Nech toho, co to děláš, sykl Harry, vymrštil se jako střela a posadil Dobbyho zpátky na postel. Hedvika se probudila s obzvlášť hlasitým skřekem a divoce tloukla křídly o mříže klece.
1: Dobby se musel potrestat, pane.
0: Vysvětlil skřítek a trošinku zašilhal.
1: Dobby málem řekl něco špatného o své rodině, pane.
0: O tvé rodině?
1: O rodině kouzelníků, u které Dobby slouží, pane. Dobby je domácí skřítek. Musí napořád sloužit jednomu domu a jedné rodině.
0: A oni vědí, že jsi tady? Zeptal se Harry zvědavě. Dobby se roztřásl.
1: Ne, pane, to ne. Dobby se bude muset velice tvrdě potrestat za to, že za vámi přišel, pane. Dobby si bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Kdyby se to někdy dozvěděli, pane.
0: A to si nevšimnou, že jsi přivřel uši do dvířek u trouby?
1: Dobby o tom pochybuje, pane. Dobby se každou chvíli musí za něco potrestat a oni ho přitom klidně nechávají, pane. Kolikrát mu ještě uloží, aby si přidal nějaký trestík navíc.
0: Tak proč u nich zůstáváš? Proč neutečeš?
1: Domácí skřítek se musí na svobodu jedině propustit, pane. A tahle rodina Dobby ho nikdy nepropustí. Dobby bude své rodině sloužit, dokud neumře, pane.
0: Harry vytřeštil oči. A já jsem si myslel, kdo ví, jak na tom nejsem špatně, když tu mám vydržet ještě 4 týdny, řekl. Když tě tak poslouchám, připadají mi Dursleyovi skoro jako Lidumilové. A nemůže ti někdo pomoct? Třeba zrovna já? téměř v zápěti zalitoval, že to vyslovil. Dobby znovu propukl v díku plné kvílení. Prosím tě, zašeptal Harry, prosím tě, učíš se, jestli Dursleyvi něco uslyší, jestli se dozvědí, že jsi tady.
1: Harry Potter se ptá, jestli může Dobby mu pomoct. Dobby už slyšel o vaší slávě, pane, ale o vaší dobrotě neměl ani tušení.
0: Harry úplně cítil, jak rudne a řekl, všecko, co jsi kdy slyšel o mé slávě, jsou samé nesmysly. Nejsem dokonce ani nejlepší v našem ročníku v Bradavicích, to je Hermiona a ta... Hned však zmlkl, poněvadž myšlenka na Hermionu ho zabolela.
1: Harry Potter je až příliš skromný,
0: řekl Dobby úctivě a oči jak koule mu zářily.
1: Harry Potter vůbec nemluví o svém vítězství, nad tím jehož jméno nesmíme vyslovit.
0: To myslíš Voldemorta? Zeptal se Harry. Dobby si dlaněmi zakryl své netopíří uši a zasténal.
1: Nevyslovujte to jméno, pane. Prosím vás, nevyslovujte ho.
0: A promiň, řekl honem Harry. Znám spoustu lidí, kterým se to nezamlouvá, třeba můj kamarád Ron. Znovu se zarazil, poněvadž při pomyšlení na Rona ho také zabolalo u srdce. Dobby se naklonil k Harrymu, oči jak reflektory od auta.
1: Dobby se doslechl,
0: pronesl chrapavě,
1: že je to jen pár týdnů, co se Harry Potter už podruhé utkal s pánem zla a znovu unikl.
0: Harry přikývl a v Dobbyho očích se náhle zaleskly slzy.
1: Ach, pane!
0: Zajíkal se a utíral si obličej cípem špinavého povlaku, který měl na sobě.
1: Harry Potter je tak statečný a odvážný, čelil v životě už tolika nebezpečí. Dobby ovšem přišel Harryho Pottera chránit, přišel ho varovat, i když si za to bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Harry Potter se nesmí vrátit do Bradavic.
0: Do ticha, které v pokoji najednou zavládlo, doléhalo jen cinkání vidliček a nožů zdola a vzdálené hřímání strýce Vernona. Cože, vykuktal Harry, ale já se tam musím vrátit. 1. září začíná škola a navíc to je to jediné, co mě udržuje při životě. Ty nemáš tušení, jaké to tady je. Já sem nepatřím, patřím do vašeho světa, do Bradavic.
1: Ne, to ne!
0: Pištěl Dobby a kroutil hlavou tak prudce, až mu uši pleskaly.
1: Harry Potter musí zůstat tam, kde je v bezpečí. Je příliš slavný a má příliš dobré srdce, než abychom ho ztratili. Jestliže se Harry Potter vrátí do Bradavic, hrozí mu smrtelné nebezpečí.
0: Ale proč? Zeptal se Harry překvapeně.
1: Může za to spiknutí, Harry Potter. Spiknutí, při kterém se ve škole čará kouzel v Bradavicích mají letos stát i nejhroznější věci.
0: Šeptal Dobby a náhle se celý roztřásl.
1: Dobby o něm ví už několik měsíců, pane. Harry Potter se nesmí vystavit nebezpečí. Je příliš důležitý, pane.
0: Jaké hrozné věci se mají stát? Zeptal se Harry ihned. A kdo je připravuje? Dobby vydal podivný zvuk, jako když se dusí a pak začal zběsile tlouct hlavou o zeď. Rozumím, vykřikl Harry a uchopil skřítka za ruku, aby mu v tom zabránil. Nesmíš to říct, už to chápu, ale proč varuješ mě? Naráz mu probleskla hlavou nepříjemná myšlenka. Počkej, a nemá to náhodou, co dělat s promiň, ty víš s kým. Stačí, když zakrutíš hlavu nebo přikývneš, dodal chvatně, když Dobby znovu přiblížil hlavu nebezpečně ke stěně. Dobby zakroutil hlavou.
1: Ne, s tím jehož jméno nesmíme vyslovit ne.
0: Oči měl přitom široce rozevřené, jako by se Harry mu pokoušel něco naznačit. Harry však neměl tušení, oč jde. Žádného brata přece nemá, nebo snad ano? Dobby zakroutil hlavou, oči ještě víc rozevřené než předtím. Pak už mi ale nenapadá nikdo jiný, kdo by v Bradavicích mohl způsobit hrozné věci, řekl Harry. Konec konců je tam přece Brumbál. Víš snad, kdo je to Brumbál? Dobby se uctivě uklonil.
1: Albus Brumbál je největší ředitel, kterého Bradavice kdy měli. Dobby to ví, pane. Dobby slyšel, že Brumbálova moc se vyrovná té, jakou měl ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, když byl na vrcholu svých sil. Jenže, pane,
0: a Dobýho hlas se změnil v naléhavý šepot.
1: Jsou schopnosti, které ani Brumbál. Schopnosti, které žádný slušný kouzelník.
0: A než ho Harry stačil zarazit, Dobby sklouzl z postele, popadl jeho stolní lampu, začal se s ním mlátit po hlavě a ječel, až to trálo uši. Dole se rozhostilo nenadálé ticho. Vteřinu na to Harry, kterému divoce bušilo srdce, zaslechl strýce Vernona, jak vyšel do předsíně a říká:
2: ten rošťák Dudley určitě nechal puštěnou televizi.
0: Honem zmiz do skříně, sykl Harry a nacpal Dobbyho dovnitř, přibouchl dvířka a vrhl se na postel právě ve chvíli, kdy se pohnula klika u dveří.
2: Co? Tady k čertu provádíš?
0: Procedil strýc Vernon přes zaťaté zuby z tváři děsivě blízko Harryho obličeje.
2: Právě si zkazil pointu mého vtipu o japonském hráči golfu. Ještě jednou cekni a budeš litovat, že ses vůbec narodil, kluku.
0: A hřvotně vydupal ven. Roztřesený Harry pustil Dobbyho ze skříně. Vidíš, jak to tu chodí, řekl. Už chápeš, proč se musím vrátit do Bradavic. Je to jediné místo, kde mám, tedy kde myslím, že mám kamarády.
1: Kamarády, kteří Harrymu Potterovi ani nepíšou?
0: Zeptal se Dobby poťouchle. Myslím, že prostě jenom... Počkej, řekl Harry a svrštil čelo. Jak ty můžeš vědět, že mi kamarádi nenapsali? Dobby zašoupal nohama.
1: Harry Potter se na Dobbyho nesmí zlobit. Dobby to dělal jen pro jeho dobro.
0: Takže ty jsi přede mnou dopisy od nich schovával?
1: Dobby je má tady, pane,
0: řekl skřítek. Čiperně poodstoupil, aby na něj Harry nedosáhl a z povlaku, který měl na sobě, vytáhl tlustý svazek obálek. Harry ihned poznal Hermionino úhledné písmo, Ronovu nepořádnou čmáranici a dokonce i kliky háky, které vypadaly, jako by je psal Hagrid, bradavický hajný. Skřítek na Harryho úzkostně zamžoural.
1: Harry Potter se nesmí zlobit. Dobby doufal, kdyby si totiž Harry Potter myslel, že na něj kamarádi zapomněli, tak by se Harry Potter do školy už ani nechtěl vrátit, pane.
0: Harry ho neposlouchal. Chňapl po dopisech, ale Dobby odskočil z jeho dosahu.
1: Harry Potter je dostane, pane, když Dobby mu dá slovo, že se do Bradavic nevrátí. Ach, pane, čeká tam na vás nebezpečí, kterému se nesmíte vystavit. Slibte mi, že se tam nevrátíte, pane.
0: Ne, rozlobil se Harry. Dej mi ty dopisy od kamarádů.
1: Pak ovšem Harry Potter nedává Dobby mu na vybranou,
0: pronesl skřítek smutně. A než se Harry stačil pohnout, vrhl se ke dveřím ložnice, otevřel je a tryskem vyrazil po schodech dolů. Harry se vyřítil za ním, i teď se však snažil nestropit žádný hluk. V ústech měl sucho a žaludek až někde v krku. Posledních 6 schodů zvládl jediným skokem, dopadl na koberec před síně jako kočka a rozlíšil se, kde je Dobby. Z jídelny slyšel strýce Vernona, jak říká:
2: vypravujte Petunii tu legrační historku o těch amerických instalatérech, pane Mason. Nemůže se dočkat, až ji konečně uslyší.
0: Harry proběhl před síní do kuchyně a měl pocit, že má žaludek opravdu až v krku. Mistrovské dílo tety Petunie, její puding, celá ta hora šlehačky a cukrových fialek se vznášel málem u stropu. Nahoře na kredenci se v koutě krčil Dobby.
2: Ne! Zakrákal Harry. Prosím tě, vždyť oni mě zabijí.
1: Harry Potter musí slíbit, že se nevrátí do školy.
2: Dobby, prosím.
1: Slibte mi to, pane.
2: Nemůžu.
0: Dobby se na něj truchlivě podíval.
1: V tom případě to Dobby musí udělat, pane. Bude to pro dobro Harryho Pottera.
0: Puding dopadl na podlahu, jen to zadunělo a Harry mu se zastavilo srdce. Jak se mísa rozbila na kusy, šláčka se roztříkla po okrech a po stěnách. A Dobby s prásknutím, jako když švihne bičem, byl najednou ten tam. V jídelně se strhl pokřik a do kuchyně se vřítil strýc Vernon. Našel tam Harryho, který se zděšením nemohl ani hnout a od hlavy až k patě po něm stékal tetin puding. Zpočátku se zdálo, že strýc Vernon dokáže celou tu událost zamluvit.
2: To je náš synovec, je duševně nevyrovnaný, setkání s cizími lidmi ho vždycky rozruší, proto jsme ho nechali nahoře.
0: Vykormidloval vyděšené manžele Masonovi zpátky do jídelny, slíbil Harrymu, že jakmile odejdou, sřeže ho, až z něj vyrazí duši a strčil mu do ruky smeták. Teta Petunie vydolovala z mrazničky nějakou zmrzlinu a Harry, který se ještě pořád třásl, začal dávat kuchyň do pořádku. Možná by strýc Vernon i přesto dokázal svou zakázku dojednat. Nebýt sovy. Po večeři teta Petunie právě podávala kolem stolu krabici s mátovými bombony, když do jídelny vletěla oknem veliká sova pálená. Upustila paní Mejstové na hlavu nějaký dopis a zase vyletěla ven. Paní Mejstová začala vřískat, jako když ji na nože berou, a vyřítila se z domu. Cestou ještě vykřikovala něco o bláznech. Pan Mason se zdržel jen tak dlouho, aby Dursleyovým vysvětlil, že jeho žena má smrtelnou hrůzu z ptáků všeho druhu i velikostí, a zeptal se, jestli to snad měl být vtip. Harry stál v kuchyni a křičovitě svíral smeták, aby se měl čeho podržet, když se k němu strýc Vernon neúprosně blížil. Ďábelský lesk v malinkých očkách.
2: Přečti si to!
0: Zasyčel zlobně a mával dopisem, který sova přinesla.
2: No tak, čti!
0: Harry vzal dopis do ruky. Přání k narozeninám to nebylo ani náhodou. Vážený pane Potter, dostali jsme zprávu, že ve vašem bydlišti bylo dnes večer v 9:12 použito vznášecí kouzlo. Jak je vám známo, nezletilým kouzelníkům není dovoleno používat kouzla jinde než ve škole. Takže další provozování kouzel z vaší strany by mohlo mít za následek vaše vyloučení z řečené školy. Výnos o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků z roku 1875 odstavec C. Chtěli bychom vám rovněž připomenout, že jakákoliv kouzelnická činnost spojená s nebezpečím, že by ji mohly postřehnout osoby z nekouzelnické veřejnosti, mudlové, představuje závažný přečin podle oddílu 13 zákona o utajování vydaného Mezinárodním sdružením kouzelníků. I přesto vám přejeme příjemné prázdniny. Se srdečným pozdravem, Mafalda Hopkirková, odbor nepatřičného užívání kouzel, Ministerstvo kouzel. Harry vzhlédl a naprázno polkl.
2: Vůbec si nám neřekl, že mimo školu nesmíš kouzla používat,
0: zahřímal strýc Vernon a v očích mu tančila zběsilá světélka.
2: Nejspíš ses o tom zapomněl zmínit. Asi ti to nějak vypadlo.
0: Sápal se na Harryho jako obrovský buldog s vyceněnými zuby.
2: Takže pro tebe mám novinku, Darebo. Teď tě dám pod zámek. Do té školy se už nevrátíš. A nikdy. A jestli se nějakým kouzlem zkusíš dostat ven, oni sami tě vyloučí.
0: Chechtal se jako blázen a vlekl Harryho zpátky nahoru. Strýc Vernon opravdu dodržel slovo. Příštího dne ráno zaplatil zámečníkovi, aby na Harryho okno připevnil mříže, a sám pak ve dveřích ložnice udělal kočičí dvířka, kterými Harrymu třikrát denně strkali dovnitř malé dávky jídla. Ráno a večer ho pouštěli ven, aby si mohl dojít do koupelny, jinak byl v pokoji zamčený celých 24 hodin. Ani po třech dnech Dursleyovi nebudili sebe menší dojem, že by se dali obměkčit. A Harry neviděl žádné východisko z pasti, ve které se octl. Ležel na posteli a díval se, jak za mřížemi na okně zapadá slunce, a sklíčeně přemýšlel, co s ním bude. Co by mu bylo platné dostat se z pokoje pomocí kouzel, kdyby ho za to vyloučili z bradavic? Život v Zobí ulici byl však ještě úděsnější než kdykoliv předtím. Teď, když Dursleyovi věděli, že se ráno neprobudí jako netopíři, přišel Harry o svou jedinou zbraň. Doby ho možná zachránili před strašlivými událostmi v bradavicích, ale jak to tak vypadalo, čekala ho nejspíš smrt hladem. Kočičí dvířka klapla. Objevila se ruka tety Petunie a strčila do pokoje misku polévky z konzervy. Harry, kterému se žaludek svíral hlady, seskočil z postele a zdvihl ji. Polévka byla úplně studená. Přesto však jí polovinu vypil jediným douškem. Pak přešel pokojem k hedvičtině kleci a vyklopil rozmáčenou zeleninu ze dna misky do jejího prázdného krmítka. Sova se načepířila a podívala se na něj s krajním znechucením. Jen nad tím neohrnuj zobák, to je všecko, co máme, řekla Harry nasupeně. Položil prázdnou misku zase na podlahu vedle kočičí záklopky a natáhl se zpátky na postel, ku podivu ještě hladovější než před polévkou. Pokud za 4 týdny bude ještě vůbec naživu, co se stane, když se v bradavicích neobjeví? Pošlou ho někam, aby se zjistil, proč nepřijel? Dokážou Dursleyovi přimět, aby ho pustili? V pokoji začínala housnout tma. Harry byl vyčerpaný, břiše mu kručilo a hlavou mu vířily stále tytéž nezodpověditelné otázky, až nakonec upadl do neklidného spánku. Zdálo se mu, že ho vystavují v zoologické zahradě a na kleci, že má štítek nezletilý kouzelník. Lidé na něj přes mříže poulili oči, jak tam leží, hladový a zesláblý, na slaměné podestýlce. Zahledl v davu Dobrýho tvář a začal hlasitě křičet a prosit o pomoc. Dobrý však opáčil:
1: tady je Harry Potter v bezpečí, pane.
0: A zmizel. Potom se objevili Dursleyovi a Dudley slouma mřížemi klece a smál se mu. Přestaňte, zamumlal Harry, jak mu řachtavý zvuk narážel do rozbolavělé hlavy. Dejte mi pokoj, nechte to, já chci spát. Otevřel oči. Mřížemi na okně se linulo dovnitř měsíční světlo. A někdo se na něj opravdu přes mříže vyjeveně díval. Někdo s pihovatou tváří, rudými vlasy a dlouhým nosem. Venku před Harryho oknem byl Ron Weasley.
3: Piggy básnička.
4: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
3: V téhleté.
4: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
3: Je, tady je na obrázku prasátko.
4: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
3: Tak čti. Mm-hmm.
4: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Já.
4: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi neryjlo, víc by se s nám líbilo.
3: No.
4: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdyby z ní však neryjlo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
4: Proč pak pořád ryješ v zemi?
3: Proč pak pořád ryješ v zemi?
4: Kdybys v zemi neryjlo?
3: Kdybys v zemi neryjlo?
4: Víc by se s nám líbilo.
3: Víc by se s nám líbilo.
4: Jak bys bylo roztomilé.
3: Jak bys bylo roztomilé.
4: Celé jako z cukru bílé.
3: Celé jako z cukru bílé.
4: Kdybys v ní však neryjlo.
3: Kdybys v ní však neryjlo.
4: Prasátkem bys nebylo.
3: Prasátkem bys nebylo.
4: Tak to bylo pro tebe.
3: Děkuju.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Rybářova rodina byla nejchudší z celé vesnice. Žili v malé chaloupce na břehu řeky, kde rybář lovil ryby a rybářka je pak prodávala na trhu. Na trh ale stále častěji přijížděli bohatí rybníkáři a brali rodině obživu. Sotva se uživili, zvláště teď, když se jim narodila dceruška Anička. Rybářka Barbora ji nosila sebou na tržiště, zabalenou jen do tenké peřinky, a záviděla bohatým měštkám, které se ve dne oblékaly do hedvábí a v noci spali na poduškách z prachového peří. A co teprve záclonky, které jim vlály v oknech honosných domů na náměstí? Bára se svojí chudobou užírala, ani sluníčko pro ní nesvítilo. Stará hrnčířka, co měla na trhu stánek vedle ní, se už na to nemohla dívat a proto poradila. Každý rok na květnou neděli se prý v kopci pod svatým Prokopem otvírá skála. Je plná pokladů, zlata a drahých kamenů. Hlídají je permoníci a jen oni posoudí, kdo potřebuje jejich pomoc a kolik si smí z bohatství odnést. Hrnčířka nasadila Báře brouka do hlavy. Proč by to nemohla zkusit? Nadešel kýžený den. Bára zaslechla v dálce polední zvonění, když se skalní stěna pod svatým Prokopem opravdu rozestoupila. Žena přitiskla Aničku k sobě a srdnatě vešla dovnitř. Mezi kameny tu stály otevřené truhlice. V nich se leskly dukáty, tolary i drobné groše. Z malých truhliček vykukovaly perly a náhrdelníky. Bára stála jako uhranutá. Trvalo chvíli, než mezi balvany zahlédla malé postavičky permoníků, kteří si ji zvědavě prohlíželi. V tom z pozaskalního výčnělku vystoupil dlouhovlasý permon v protkávaném kabátě. Vrchní pokladník. Co potřebuješ, vybafl. Přišla jsem poprosit o trochu peněz, pípla nesměle Bára, ale to už se kolem něch zhlukli další permoníci a permoničky. Dobře, kývl pokladník, tak do toho. Nemáš moc času, za chvíli se skála zavře. Rybářka odložila peřinku s Aničkou mezi balvany, vykasala si zástěru a pustila se do pokladu. Vybírala největší mince, nejtřpitivější šperky, pak už brala, co bylo po ruce, jen aby byla zástěra plná. Skalní brána se pomalu, pomaloučku začala zavírat. V poslední chvíli vyběhla Bára ven. Před očima se jí míjalo všechno, co si bude moci koupit. V tom upustila všechno, co nesla. Vzpomněla si na dcerušku. Otočila se a běžela zpátky ke skále, ale po obrovské bráně nebylo ani památky. Na její volání a zoufalé prosby nikdo neodpovídal. Anička zůstala uvnitř. Už dlouho nám tu nikdo nenechá, děťátko. Budeme se o ně starat. Jsme přece permoničky, chůvičky, brebentili Celinka s Dolinkou a už připravovali Aničce měkoučkou postýlku. Nejdříve ji vyslali mechem, ten přikryli jemným plátnem a peřinku vycpali sojčím peřím. Bráškové permoníci zavěsili postýlku pod strop, aby se mohla pěkně houpat. Nic z toho Bára nevěděla, jenom plakala a plakala. Její muž se sbíral všechny poklady, které vynesla ze skály a vrátil je na úpatí kopce. Třeba to permoníky obměkčí, ale nic se nedělo. Půjčil si tady krumpáč, páky, palici, snažil se dostat do skály za každou cenu, ale i to byla marná snaha. Bára divže nezešílela. Nikam nevycházela, zůstávala sama, jen se svými slzami, ani s mužem nepromluvila. Teprve teď pochopila, že měla daleko víc než mnozí měšťané za nádhernými záclonami. Léto skončilo, dozářil podzim a přihlásila se dlouhá zima. Pro rybářovu rodinu to byly smutné Vánoce. Jenom naděje, že jaro jim vrátí Aničku, jim dodávala sílu. I ve skále věděli, že se blíží jaro. Chůvičkám to nedělalo žádnou radost. Co když si pro Aničku nepřijde, zkoušela Dolinka maminku. Bude před skálou dávno předtím, než se brána otevře, nepochybovala máma Permonice. Už si u nás zvykla, nebude chtít odejít, řekla Celinka, když se na zemi objevily první sněženky. Máma Permonice se mračila. Její permoničky, chůvičky jí dělali starost. A pak se to stalo. Anička se ztratila. Všichni ji hledali po skalních průrvách, škvírách, nahlédli do každého výklenku, ale holčičku nenašli. Máma Permonice si zavolala Dolinku a Celinku. Kam jste ji schovali? Udeřila rovnou. Permoničky mlčeli, lhát neuměli a pravdu říct nechtěli. Je to člověk. Musí se vrátit mezi lidi, řekla máma přísně. Je skoro jako my, tiše protestovala Celinka. A co ještě neumí, to se naučí, přidala se Dolinka. Ne, ještě se nestalo, abychom porušili pravidla, která jsme uzavřeli s lidmi. A nestane se to ani tentokrát. Brzy ráno vzbudila máma Permonice, Dolinku i Celinku a všechny tři se vydali k rybářské chaloupce. Oknem nakoukli dovnitř. Na posteli ležela Barbora, byla jí sotva polovina. Průsvitné ruce ani neudržely hrnek bylinkového čaje, který jí podávala bába kořenářka. Na smutek není léku, utrápí se k smrti, říkala právě babka rybářovi, který se skláněl nad ženou. Do květné neděle zbývá ještě pár dní, zamumlal. Pak se vše rozhodne. Domů do skály se všechny tři permonice vracely mlčky. Mlčeli i u večeře. Potom si Celinka s Dolinkou dlouho špitali. Konečně vstali, vzali mámu za ruku a vedli ji do nitra kopce. Aniččina komůrka byla krásně vyzdobená. Holčička to byla moc spokojená a společnost jí dělala parta rozpustilých myšáků. Ke kopci pod svatým Prokopem přišli rybářovi spolu. Jakmile se ozvaly zvony, začala se skalní brána otvírat. Bára na nic nečekala, hned se vrhla dovnitř. Cestu jí však zastoupil pokladník. Chceš peníze? Šperky? Ne. Chci svou Aničku. Zlata si nevšímala, rozhlížela se jen po Aničce. Když ji spatřila, sevřela ji v náručí a už se hnala ven. U brány se přece jenom otočila. Mezi kameny vykukovaly hlavičky permoníků. Děkuju. Děkuju vám všem, zašeptala.
1: Robot strašák. Strejdo, povídej mi o kosmonautech. Byl to jen obyčejný robot strašák. Blikal, huhlal, klapal dvěma klapačkami a chodil po zahradě po určené trase. Čas od času se někde napojil na elektrický proud a dobil si baterie. To bylo vše, co uměl. Zaháněl vrabce a mlsné zajíce. Ale však víte, jak to chodí. Časem si na něj tato čelátka zvykla tak, že vrabci na něm sedávali a nechali se nosit po zahradě. Zajíci za ním chodili v průvodu, jako by šlo o karnevalovou veselici. Takže místo toho, aby robot škůdce zahrádky zaháněl, chránil je naopak před toulavými kočkami a dravými ptáky. No a jednou se na druhé otočce náš robot trochu rychleji otočil a tu máš. Vypadl mu uvnitř nějaký čudlík. A robot strašák, místo aby se na otočce číslo 3 otočil na otočku číslo 4, kráčel pořád rovně dál, prošel plotem a tradá pryč. Zajíci za ním hledí vyjeveně. Vrabci kolem něj poplašeně poletují a cvrlikají. Kam jdeš? Neblázni, kamaráde, jdeš rovnou do města. Ale robot strašák jen klapal, huhlal a blikal a kráčel dál. To byste nevěřili, jak je jeden vypadnutý čudlík důležitý. Sešel úvozovou cestou na okraj města a chodník ho zavedl rovnou do hostince na rožku. Robot nelenil, vkročil dovnitř, rozhrnul pár hostů u dveří a zastavil se až u pultu, který byl naštěstí pevně přišroubovaný k podlaze. Marně se snažil šlapat. Pult ho dál nepustil. A tak už jen huhlal, blikal a klapal. Jediný hostinský nestratil ducha přítomnost a slušně se zeptal. Co pak si račte přát, vážený? Robot však jen dál huhlá, bliká a klape. Pan hostinský se nevzdává. Vážený, takovéhle domluvě já nerozumím. Chcete pivo nebo limonádu? Ale robot jen dál vede svou strašáckou. Najednou však ochabl a přestal i blikat. Kdo si zvolal, hele, teď on je to Marťan. A už se k němu hrnou dva montéři. Okukují ho ze všech stran, točí s ním kolem dokola, pak mu šroubovákem odmontovali vzadu plechový kryt a odborně ho prohlížejí. Hele, povídá jeden najednou, tuhle má vypadnutý nějaký čudlík. Zastrčili mu ho tedy do volné zdířky a robot se zase vesele rozblikal. Pak udělal 2-3 kroky, zastavil se u elektrické zásuvky a zastrčil si do ní elektrickou šňůru. A hele, rozesmála se celá hospoda, nechce ani pivo, ani limonádu, ale elektřinu. Vida, Marťany! To bylo veselo. Když si robot dostatečně dobil své baterie, vykráčel zase z hospody ven. Hosté za ním pokřikovali. Přijď zase mezi nás, Marťané! Robot si to však už zase kráčí úvozovou cestou a rovnou na zahrádku. Zajíci a vrabci ho už čekali. Když robot přikráčel na první otočku, bliklo mu v tranzistorové paměti a správně se otočil k otočce číslo 2. Začal huhlat, blikat a klapat. Na otočce číslo 3 se zase správně otočil a kráčí k otočce číslo 4. Všechno je v pořádku. Vrabci se tedy zase pustili radostně do třešní a zajíci pokračují v ohryzávání hlávek zelí a kapusty. Jejich robot strašák je už zase spolehlivě ochraňuje před toulavými kočkami a dravými ptáky. A co pak vlastně dělají majitelé této prapodivně hlídané zahrady? Asi někde poletují na raketě od hvězdy k hvězdě.

dnes bude třetí bál a princ jen smutně vzdychá. A stejně tak pan král má prince krásná cizinka, ráda či nerada. O tom se právě koná teď velká porada.

A koho to sem vede, pan rádce po schodech? Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy, a nač v těch sudech lep?

0: Jdou dvě sušenky přes přechod. Jednu přejede auto. Druhá se otočí a volá na ní.
1: Zvedni se a nedrop.
2: Máme tady čtvrtou radu.
3: Jak se umíš chovat, když jdeš nakupovat?
4: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
5: Jo, bez placení.
3: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musíš zaplatit.
2: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
4: No, a to se mám připlazit.
5: To ne, ale pozdravit.
4: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
5: To je fakt, proč bych zdravila?
2: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
3: Ano, tak je to správně.
4: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přece zákaznice.
2: No, a to ti má postavit slavobránu.
3: Jo.
5: No, ručičko líbá, milostivá slečinečko.
2: Ale no tak.
5: Račte za 20 haléřů družníčka. No, mám vám to donést z domu, abyste si neunavinkala. Nožičku líbá.
4: No, nahodu, nožičku líbá, mi říkat nemusí.
3: A to ostatní, ano, Máničko, prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si
5: člověk jako člověku.
2: Správně. A proto i tady platí pravidla slušného chování.
3: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
2: Ano, prosím.
3: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
4: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že? Když ponesu tři.
3: Když řekneš prosím, dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje.
4: Ano.
3: Slyšíš to, cítíš to.
2: Ano, správně. A nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
4: postavím se na konec, no.
2: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
4: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
5: To je fakt.
2: Přede mne?
4: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
5: No jo. A když si lze uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
4: ano.
5: Dokonce, že je...
4: Jo, to říkají, Urvínku. Mluv radši slušně.
3: Počkejte, no tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby...
4: Aby mě pustila před sebe.
3: Ne, myslím to tak, Máčko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
2: Ano.
3: Žáno, to...
2: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
5: To by byla hloupá, paní Kateřino.
2: Vane, ohleduplná.
5: Ohleduplná?
2: No jistě.
5: To jakože ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
2: Ano, ale ne.
5: Byla hloupá.
2: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
5: No, tak to
4: je něco jiného, ale to si neřekla.
5: Jo.
2: No.
3: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
4: No to prosím, jestli mám peníze.
3: No,
2: ale Máničko,
3: tak samozřejmě, ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
2: Ano.
5: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
3: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel jako, aby s dlouhým vzpomínáním nezdržoval, rozumíš?
5: Jo tak, jakože bych si to měl...
3: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
4: No, na papírek.
5: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tatí, vůbec mi to nepomohlo.
2: Přece si na něco zapomněl.
5: No, na ten papírek.
4: No.
3: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
5: Umím počítat.
3: No tak bez toho by to snad nešlo.
5: To je fakt.
3: Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
5: Na to upozornit?
3: Ale...
5: Tak proč to mám přepočítávat?
4: No přece, aby ses pocvičil v počte.
3: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
5: slušně, jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
3: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
5: No, mohl by taky říct, že mě vzal nahoru.
6: Ale
5: no,
6: Hurvínku, no.
3: Nejde to obsat nějakou otázkou?
4: No, tebe taky nic nenapadne, Hurvínku.
3: No, Máničko, zkus to ty.
4: Zeptáš se. No? Ano. Prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
6: Ale Máničko, prosím.
3: Máničko, radši. Moc hezky jsi to řekla, no, ale takhle ano, taky ne. No, tak ne, no. Stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo zmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
2: Ano.
3: Tím končíme s nakupováním.

0: zahájit cvičení.
1: A jdeme na to!
2: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme páne, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře? Nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře. A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet, ale nebylo to žádné C, D, E, F, G a H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl, byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
0: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

zebry, hrši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy, opice, zebry, hrši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy, opice, zebry, hrši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy, opice, zebry, hrši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy, opice, zebry, hrši, slonice, dnes

0: V daleké zemi žil mocný král Nazir, který si podrobil mnohá království. Jeho palác byl přeplněn bohatstvím, ale král Nazir stále nebyl spokojen. Toužil po ještě vzácnějších pokladech, ještě krásnějších zrcadlech, ještě lépe utkaných kobercích. Jednou ho navštívil král z daleké země, který tudy projížděl na své cestě za tajemným mořským palácem. Král Nazir byl udiven, že o tomto paláci ještě nikdy neslyšel. Druhý král mu tedy vyprávěl. Mořský palác, králi, je jedním z největších divů světa. Podlahy, stěny, zdi, to vše je vytvořeno z mořské vody. V zahradách rostou divukrásné mořské květiny, prohánějí se v nich mořští koníci. Palác je obehnán 10 zdmi, vytvořenými z různých mořských proudů. Proto je velmi těžké se do něj dostat. Mnoho statečných mužů skončilo v mořských vlnách, když se pokoušelo vstoupit do tohoto paláce. Přesto jsem se i já rozhodl, že musím palác spatřit na vlastní oči. Má dcera Daria cestuje se mnou. Teprve nyní si král Nazir povšiml půvabné dívky stojící opodál. Krásnější tvář ještě nikdy neviděl. Usmyslel si, že se Daria musí stát jeho ženou. Ona bude tím nejvzácnějším pokladem v jeho sbírce. Nabídl jim, aby si u něho odpočinuli, a druhý den se s nimi vydal na cestu k mořskému paláci. Za 3 dny dorazila výprava k zátoce, blízko níž bylo vidět vodní hradby mořského paláce. Princezna Daria byla ohromena jeho krásou a celá se rozechvěla. Ano, právě takový palác vídávala ve svých snech. Slunce již zacházelo za obzor, ale princezna stále odmítala opustit zátoku. Nyní jí připadal palác ještě krásnější. Jakési světlo jim prostupovalo a osvětlovalo všechny klenby a terasy. Král Nazir si dobře všiml jejího okouzlení a nabídl jí, že pokud se stane jeho ženou, nechá pro ní postavit palác ze slonoviny právě tam, kde teď stojí v přímé blízkosti mořského paláce. Princezna udiveně pohlédla na krále. Představa, že by nemusela mořský palác opustit ani na chvíli, byla pro ní velmi lákavá. Krále Nazira sice příliš nemilovala, ale pokud chtěla navždy zůstat u svého mořského zázraku, neměla jinou možnost. Souhlasila. V den svatby stál již nový palác na mořském břehu a byl na vlas stejný jako ten v mořských vlnách. Komnata krále a princezny byla umístěna přímo proti mořskému paláci. O svatební noci ležel král po boku své ženy na svatebním loži a zdál se mu podivný sen. Viděl v něm svoji ženu, jak se blíží k jeho posteli se zlatým lukem a šípem. Upřeně se na něj zadívala a střelila mu šíp rovnou do srdce. Opustil spící princeznu a přikázal služebné, aby nepouštěla Dariu ani na krok, dokud se král neporadí se svými ministry. Ráno se princezna probudila a zjistila, že je v komnatě sama. Služebná přinesla snídani a oznámila jí králův rozkaz, aby prozatím neopouštěla svoji komnatu. Princezna nechápala, ale pokud se mohla dívat na mořský palác, nebylo jí tak smutno. Král Nazir svolal všechny své rádce a vykladače snů, aby mu poradili, co znamená jeho podivný sen. Nejdříve promluvil nejstarší ministr. Nemusíte se zneklidňovat, králi. Ten šíp, který princezna vystřelila, byl jistě šípem lásky. Ostatní se k němu připojili. Pouze jeden z nich tvrdil, že král je ve smrtelném nebezpečí. Tento sen prý dokazuje, že mu princezna nějak usiluje o život. Ostatní rádcové z nenadání změnili názor a připojili se k poslednímu. Doufali, že se tak princezny zbaví a získají opět královu přízeň. Radili mu, že musí princeznu buď vyhnat, nebo nechat zabít. Král zatím odmítl obě možnosti a rozhodl se dál žít se svou ženou. Pověřil stráže, aby mu byli neustále na blízku, a každý den prohledávali celý palác, zda není někde ukrytý zlatý luk. Přes všechna opatření nemohl král na svůj sen zapomenout. Myslel na něj pokaždé, když se s princeznou setkal, když uléhal ke spánku, když se ráno budil, když se s ní procházel podél zátoky. Tento strach nakonec zničil i královu velikou lásku k princezně. Darja cítila, že s králem není něco v pořádku. Byl stále rozmrzelý, nedůvěřivý, uhýbal jejím dotekům. Za chvíli již v paláci nezůstal nikdo, kdo by jí měl rád. Kdyby nebylo obrazu mořského paláce, jistě by už dávno opustila toto nevlídné království. Často sedávala u okna a pozorovala vodní klenby, terasy i věže tajemného paláce. Jedné noci se v zoufalství rozhodla, že se pokusí najít cestu ke svému paláci. Opustila spícího krále, otevřela okno a spustila se po provaze dolů. Král Nazir zaslechl šramot, rozhlédl se po pokoji a když nenašel princeznu, velmi se vyděsil. Domníval se, že odešla pro zlatý luk, kterým ho dnes v noci zabije. Zavolal stráže, aby mu princeznu našli, ať je kdekoliv. Stráže objevili princeznu na břehu moře. Princezna Darja spatřila své pronásledovatele a vrhla se do mořských vln. Raději se utopí, než aby žila celý život jako vězeň u nemilovaného krále. Střílejte, nařídil král. 10 vojáků napnulo luky s otrávenými šípy a vystřelilo. Všech 10 šípů zasáhlo princeznino tělo, které pomalu klesalo ke dnu. V tom okamžiku ji jedna vlna uchopila a odnášela přímo k branám mořského paláce. Darja proplula všemi jeho 10 branami a nakonec jí vlna položila na lůžko v té nejvzdálenější komnatě paláce. Zemdlená princezna upadla do hlubokého spánku. Mezitím král Nazir a jeho vojáci byli již tak posedlí honbou za princeznou, že se za ní vrhli i do mořských vln. Najednou se přihnala jedna obrovská vlna a odnesla je daleko od břehu, kde všichni, včetně krále, utonuli. Když se lidé dozvěděli, že se jejich král utopil a princezna pravděpodobně také nežije, poslali zprávu princezninu otci. Nešťastný král okamžitě přijel do paláce a oplakával svoji milovanou dceru. Stále doufal, že je ještě naživu, že se nějak zachránila v mořském paláci. Vyhlásil, že bohatě odmění každého, komu se podaří dostat k mořskému paláci a najít jeho dceru. Pokud by byla princezna živá, dostane ji za ženu a stane se v této zemi králem. Mnoho udatných princů a odvážných mladíků ze všech koutů světa přicházelo zkusit své štěstí. Někteří plavali, někteří pluli po pramici nebo na loďce. Nikomu se však nepodařilo proplout 10 zdmi, které obklopovaly celý palác, a mnozí z nich se utopili ve vlnách. V nedalekém království Žil mladý princ, jehož rod vládl v zemi po mnoho generací až do doby, kdy jejich království uchvátil bohatý král Nazir. Nechal zabít princova otce a samotný princ unikl smrti jen o vlásek. Byl pevně rozhodnut, že svého otce pomstí. Převlékl se za žebráka a vydal se do paláce krále Nazira. Dozvěděl se, že král Nazir je po smrti a že neznámý král hledá svou ztracenou dceru v mořských vlnách. Tyto zprávy ho tak rozrušily, že ulehl na chvíli pod strom a usnul. Zdál se mu zvláštní sen. Ve snu spatřil, jak na mořský břeh přiletěli ptáci z celého světa a zpívali 10 různých melodií. Dříve než odletěli, upustil každý na zem jedno svoje pírko. Pírka spolu vytvořila překrásnou loďku ve tvaru labutě a první vlna ji smetla do moře. Když se princ probudil, hned si vzpomněl na svůj sen a dokonce si zapamatoval i všech 10 ptačích melodií. Co je to asi za znamení? Možná, že právě taková loď by ho mohla dovést ke ztracené princezně. Ohlásil se u krále a oznámil mu, že se pokusí dojet pro jeho dceru. Král si prohlížel prince stále převlečeného za žebráka a nemohl pochopit, kde se v něm vzala taková odvaha. Dlouho se už u nich nikdo nezastavil a tak král nakonec souhlasil. Princ požádal, aby nashromáždili pírka ze všech ptáků v zemi, od těch nejkrásnějších až po ty nejprostší. Z nich si potom udělal loď, se kterou se vydal na moře. Jeho loď ve tvaru labutě se snesla po proudu tak lehce, jako by se ani vody nedotýkala. Král v úžasu hleděl za ujíždějícím mladíkem a přemýšlel o tom, zda takováto loď může překonat všech 10 zdí mořského paláce. Náhle se přihnala mohutná vlna, popadla loďku i s princem, proplula s ním všemi branami paláce a zanechala ho v té nejvzdálenější komnatě nedaleko spící princezny. Princ ještě nikdy nespatřil tak krásnou dívku. Přistoupil k ní a začal jí ošetřovat rány. Vyjmul vždy jeden otrávený šíp z jejího těla, zakryl ránu dlaní a zanotoval jednu z 10 ptačích melodií. Ve chvíli, kdy dospíval poslední melodii, otevřela Daria oči, posadila se a usmála se na svého zachránce. Princ jí pohladil po krásné tváři, vzal jí do náruče a posadil do své loďky s peří. Za chvíli už spolu připlouvali k mořskému břehu. Šťastný král objímal svoji dceru a děkoval princi z celého srdce za její záchranu. Princ odhodil žebrácké šaty a přiznal svůj pravý původ. Zanedlouho se konala svatba. Princ se ujal vlády v zemi a svou ženu velmi miloval právě tak, jako ona milovala jeho. Říká se také, že vždy jednou v roce se oba vydali na své loďce s peří do mořského paláce a strávili den v té nejvzdálenější komnatě. O čem si tam spolu povídali, to už nikdo neví. Možná o tom, jak je dobré, když má člověk někoho rád.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: A teď ještě jednou.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový, od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: ještě o lišce, jak závodila s kaprem. Běžela liška podle řeky a uviděla u břehu kapra. Ležel v bahně, ani se nehýbal. Liška řekla: Ty prý, kapře, neumíš vůbec běhat. Je to pravda?
1: Ba ne, liško, já umím běhat zrovna tak dobře jako ty,
0: povídá kapr. Tomu nevěřím.
1: Vsaďme se tedy.
0: Tak se liška a kapr vsadili, kdo doběhne dřív k ústí řeky. Liška, že poběží po břehu a kapr v řece. Kapr byl ale líný a závodit se mu nechtělo. Pověděl o své sázce s liškou kaprovi, co ležel vedle. Ten zase sousedovi, ten zase dalšímu a za chvíli to věděli všichni kapři v celé řece. A bylo jich v té řece moc a moc. Běžela liška podle řeky a za chvíli zavolala. Kapře, jsi tu? A zase nejbližší kapr v řece odpověděl.
1: Tady jsem.
0: Běžela liška ze všech sil a protože se řeka klikatila, nadbíhala si, kde se dalo. Ale co to bylo všecko platné? Vždycky, když zavolala, odpověděl jí některý z kaprů, který byl zrovna nejblíž.
1: Tady jsem.
0: A když doběhla k ústí řeky, zavolala naposled.
2: Kapře, jsi tu?
0: A ten poslední kapr, co se líně válel v bahně na konci řeky, zamručel.
1: Tady jsem, liško. Tobě to ale trvalo.
0: A od těch dob liška s rybami nemluví.

0: Piggy vtip.
1: Potkají se dvě blechy a povídají si o životě. V tom kolem nich projde velký chlupatý pes. A jedna blecha říká:
2: Tak se měj, mě už to jede.
0: Já naštěstí žádné blechy mít nemůžu.
3: Já ti nějaký půjčím.

0: ti pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak, tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselý nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký...
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: Je to jako, jak si...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváří se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čerta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, copak, gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: A dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš Hurweis. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No, jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No, konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času, jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapenej.
0: Tě prsk. Mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tatí. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit.
2: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
0: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
2: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
0: Teď jsem se jedno naučíme. Velké prasečí úško.
2: Ano, teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
0: Jumping jack. Počkej, co by to mohlo být jumping jack?
2: Vůbec na to nemyslím. Zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
0: Dobře. Super. No, já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě, Hanko.
2: Povídej.
0: Protože jump, to vím od sovy, to je skákat.
2: Výborně.
0: Jumping je skákací.
2: Výborně. A jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran. A ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
0: Padá!
2: Super. Jasně. Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehínka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop. Tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Piggy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve snožení, nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
0: No to bylo tempíčko, říkala jsi 4x.
2: A pak jsem si říkala, když ti to tak krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou
0: jako
2: můžeme tady...
0: Jako schovávačkovanou lyžovačku?
2: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
0: Jo,
2: tak jo. Takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe. A teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu a teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
0: A to já si pamatuju.
2: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat děti, trénujeme lyžování.
0: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
2: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
0: Ano.
2: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu a š, a š. A děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Š, jakože lyžujete a š, a š. A Piggy, děti, budeme zrychlovat
0: tempo. Já jsem vždycky tu zadní ručičkou odpíchnu od hůlky.
2: A jdeme. Š, a š, a š, a š. 4, 3, 2, 1. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggy mu.
0: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
2: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu a já se na vás zase příště těším už teď.
0: Já taky!
3: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat, ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuju za posezení.
0: Tiki kalendář! Dnes je 11. června.
1: A svátek má Bruno.
0: Tohle jméno vzniklo z prastarého germánského jména Brun.
1: A co znamená?
0: Hnědý, nebo také opálený, nebo také hnědovlasý.
1: Takže ať brunet nebo blondýn, dnes mají svátek úplně všichni Brunové.
0: Všechno?
1: Nejlepší.
4: Bylo to už osmý den, co se mi na poušti porouchal motor. A když jsem vyposlechl celou historii o setkání s Liškou, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody. Víš, ty tvé vzpomínky jsou moc hezké, ale já jsem ještě neopravil letadlo, nemám už co pít.
5: Ale moje přítelkyně Liška.
4: Človíčku, už nejde o Lišku.
5: Proč?
4: Protože umřeme žízní.
5: Já jsem hrozně rád, že jsem měl přítelkyni Lišku. Je dobře mít přítele, i když máme umřít.
4: Neuvědomuje si nebezpečí, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad, ani žízeň. Stačí mu trochu slunce.
5: Mám taky žízeň. Hledejme studnu.
4: Hledat studnu v nekonečné poušti? Má to vůbec smysl? Přesto jsme se vydali na cestu. Kráčeli jsme mlčky celé hodiny, než se snesla noc a začaly se rozsvěcet hvězdy. Viděl jsem je jako ve snu, protože jsem měl trochu horečku. Taky máš žízeň.
5: Voda může dělat dobře i srdci.
4: Byl unaven. Sedl si a já vedle něho.
5: Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět.
4: Ano, jistě.
5: Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.
4: Ano, ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné.
5: Jsem rád, že souhlasíš s mou liškou.
4: Protože malý princ usínal, vzal jsem ho do náruče a vydal se znovu na cestu. Byl jsem dojat. Měl jsem pocit, jako bych nesl křehký poklad. Zdálo se mi dokonce, že není na zemi nic křehčího. Ve svitu měsíce jsem pozoroval to bledoučké čelo, zavřené oči, kadeze chvějící se ve větru a říkal jsem si, co zde vidím, je jen skořápka. To nejdůležitější je neviditelné. A poněvadž se jeho pootevřené rty slabě usmívaly, řekl jsem si také, co mě na Malém princi dojímám, je jeho věrnost ke květině. Ten obraz růže, který v něm září jako plamínek lampy, i když spí. A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit. Stačí malý závan větru a lampa zhasne. A jak jsem tak kráčel, objevil jsem na úsvitě studnu. Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku, ale tahle se podobala studni na vesnici, ač tam žádná vesnice nebyla. Myslel jsem, že se mi to jen zdá. To je zvláštní. Všechno je připraveno. Rumpál, vědro, provaz. Malý princ se zasmál. Dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. Rumpál skřípal jako stará korouhvička, když vítr dlouho spal.
5: Slyšíš? Probouzím studnu a ona zpívá.
4: Počkej, je to pro tebe příliš těžké. Pomalu jsem vytahoval vědro až k okraji. Postavil jsem je na roubení pěkně do rovnováhy. V uších mi stále zněl zpěv rumpálu a ve vodě, která se dosud chvěla, jsem viděl chvějící se slunce.
5: Toužím po té vodě. Dej mi prosím napít.
4: Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Tato voda byla něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a úsilí mých paží.
5: U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě. A přece tam nenalézají to, co hledají.
4: Nenalézají.
5: A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži nebo trošce vody.
4: Jistě.
5: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.
4: Napil jsem se. Dobře se mi dýchalo. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Proč jen jsem pocítil tíseň?
5: Musíš dodržet slib.
4: Jaký slib?
5: Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za tu květinu.
4: Vytáhl jsem z kapsy své náčrty. Malý princ je uviděl a zasmál se.
5: Ty tvé baobaby se trochu podobají hlávkám zelí. Oh, a já na ně byl tak hrdý.
4: A znovu se zasmál. Jsi nespravedlivý človíčku. Neuměl jsem nikdy kreslit nic jiného, než zavřené a otevřené hroznýše.
5: Ale to bude dobré. Děti jsou chápavé.
4: Nakreslil jsem mu tedy náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám.
5: Víš, můj příchod na zemi. Zítra bude jeho výročí. Spadl jsem nedaleko odtud.
4: Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Tak to není náhoda, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal, jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kde jsi spadl? Snad kvůli výročí? Malý princ na otázky nikdy neodpovídal, jenom se trochu začervenal. A když se někdo červená, znamená to ano. Mám o tebe strach.
5: Musíš pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer.
4: Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře s nohama svěšenýma a k někomu promlouvá.
5: Tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Ale ano, je to ten den, ale ne to místo.
4: Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ opět k někomu hovořil.
5: Jistě. Uvidíš, kde začíná v písku moje stopa. Tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Máš dobrý jed? Nenecháš mě dlouho trpět? A teď jdi pryč. Chci zase dolů.
4: Zastavil jsem se. Srdce se mi sevřelo. Proti malému princi se zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se. Ale had, sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, protáhl se mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se dáváš do řeči z hady? Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdíčko tlouci jako srdíčko postřeleného, umírajícího ptáčka.
5: Jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Já se dnes také vrátím domů. Mám to mnohem dál.
4: Cítil jsem, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě. A přesto se mi zdálo, že padá někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel.
5: Mám od tebe beránka a náhubek.
4: Jeho pohled byl vážný, zahleděný do dálky. Cítil jsem však, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku?
5: Měl. A dnes večer se budu bát ještě víc.
4: Trochu mě zamrazilo. Měl jsem divný pocit, když jsem si uvědomil, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neslyšel ten jeho roztomilý smích. Byl pro mne potřebný jako studánka v poušti. Človíčku, chci ještě slyšet tvůj smích.
5: Dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kde jsem loni spadl.
4: Viď, že je to jen zlý sen. To s tím hadem, se schůzkou a hvězdou. Neodpověděl na mou otázku.

0: Moje je příliš malá, abych ti mohl ukázat. Je to tak lépe. Má hvězdnička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Všechny budou tvými přítelkyněmi. A pak ti dám dárek.
1: Človíčku můj zlatý, tak rád slyším tvůj smích.
0: Právě to bude můj dárek. Bude to jako s tou vodou.
1: Co tím myslíš?
0: Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými světýlky. Pro jiné prověce znamenají problémy. Pro mého biznismena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo.
1: Co tím myslíš?
0: Já budu na jedné z nich bydlet. Budu se na jedné z nich smát. A až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe. Jakoby se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát. Budeš stále mým přítelem. Budeš rád, že jsi mě poznal. Budeš mít chuť se smát se mnou. A někdy otevřeš okno, jen tak pro radost. A tvoji přátelé se budou strašně divit, až tě uvidí se smát při pohledu na nebe. Řekneš jim, ano, hvězdy mě vždycky rozesmějí. Budou si myslet, že se zbláznil. Vyvedu ti tak pěkný kousek. Bude to, jako bych ti dal místo hvězd spoustu rolniček, které se umějí smát. Víš, ale dnes v noci sem nechoď.
1: Nehnu se od tebe.
0: Budu vypadat, jako by mě něco bolelo. Trochu, jako bych umíral. To už tak bývá. Nechoď se na to dívat, nestojí to za to.
1: Nehnu se od tebe.
0: Víš, taky kvůli tomu hadovi. Nesmí tě už tknout jen tak pro potěšení.
1: Nehnu se od tebe.
0: Pravda. Na druhé už tknutí už nemá jet.
1: Tu noc jsem neviděl, kdy se vydal na cestu. Zmizel tiše. Když jsem ho konečně dohonil, šel rychlým, odhodlaným krokem.
0: Ty jsi tady. Neudělal jsi dobře. Zarmoutí tě to. Budu vypadat jako mrtvý, ale nebude to pravda. Víš, je to příliš daleko. Nemohu sebou brát tohle tělo. Je moc těžké. Bude to jako stará, opuštěná skořápka. Staré skořápky nejsou nic smutného. Víš, bude to pěkné. Já se budu také dívat na hvězdy. Všechny budou studny se zrezavělým rumpálem. Všechny mi budou dávat pít. To bude pěkné. Ty budeš mít 500 milionů rolniček. Já 500 milionů studánek. Tady to je. Nech mě jít kousek samotného. Prosím.
1: Malý princ se posadil. Měl strach.
0: Víš, moje květina. Jsem za ně zodpovědný. Je slaboučka a tak naivní. Má jen 4 trny, aby jich chránili proti světu.
1: Už jsem neměl sílu stát. Nebyl jsem schopen se pohnout. Ještě jednou se na mě smutně zadíval a řekl.
0: Tak to je všechno.
1: Potom vstal a udělal jeden malý krůček. V tu chvíli se u jeho kotníku zablesklo cosi žlutého. Malý princ na okamžik znehybněl. Nevykřikl. Klesl pomalu, jako padá strom. Ale nebylo ho slyšet. Všude kolem byl písek.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: titul pravého Kocourkova se od pradávna hádala dvě města. Šilda v Německu a Šilperk, tedy dnešní Štíty, u nás na Moravě. Města se hádala a hádala, a když bylo všecko písemné vyjednávání marné, nakonec se purkmistři dohodli, že se sejdou osobně a vleklý spor o prvenství a pravost rozhodnou na nejvyšší úrovni. K setkání došlo před hezkou řádkou let v Praze. Aby však jeden z purkmistrů nepřijel do Prahy dříve než druhý, dohodli se písemně na tom, že purkmistr ze Šildy vyjede do Prahy tentýž den a v tutéž hodinu jako purkmistr ze Šilperka. A ten, kdo bude v Praze první, bude mít na konferenci přednost a také první slovo. A tak jednoho dne, když se purkmistr ze Šildy, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě, šel si připravit pergamen a pečeť, napsal na listinu "Dnes se jede", podepsal se, přivěsil pečeť a vydal se s početným průvodem do Prahy. Také šilperský purkmistr se jednoho dne, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě. Dal si přinést pergamen a pečeť, napsal na dokument "Dnes se jede", přivěsil pečeť a dal svým lidem povel vyrazit ku Praze. K mostu přes Vltavu dojeli současně. Na pergameny napsali "Už jsme tady" a přivěsili pečeti. Jenže do brány ve věži nemohli oba purkmistři vjet současně, protože byli tělnatí a navíc měli tlusté koně. Proto se skočili a aby jeden druhého nepředbíhal, vzali se za ruce a levá, pravá prošli mostní bránou do města. Za nimi jeli dvojice, jeden šilďák, jeden šilperák. Nahrnuli se do ulic a Pražáci se měli na co dívat. V šenku u zlého kocoura byla pro sjezd připravena zasedací síň, vyzdobená vybranou kocourkovskou tématikou a doplněná vhodnými hesly. Od stropu visely girlandy malých dýní a nafouknutých vepřových měchýřů, mezi nimi věnce buřtů, špekáčků, klobás, jelit a jitrnic, na nitích nakládané kvašáky, na provázcích uvařené vepřové ovarové hlavy, uzená kolínka, šunky, špek a šrůdky uzeného masa, upečená selata, vídeňské řízky, srnčí hřbety a jelení kýty. Takhle totiž byli purkmistři v obou kocourkovech zvyklí zasedat s malým pohoštěním. Pod touhle užitečnou výzdobou stála uprostřed sálu velká tabule pro několik set osob, podepřená dřevěnýma, umělecky vyřezávanýma nohama v podobě statných kocourů, kteří na svých předních prackách nesli dubovou desku ohromného stolu. To proto, aby se neprohýbala, když zasedající účastníci sjezdu náhodou usnou znavení jednáním a složí na stůl své těžké hlavy. Na čelní straně sálu visela ohromná žlutá draperie s městskými znaky obou kocourkovů. V čelech předsednického stolu usedli proti sobě oba purkmistři. Před každým purkmistrem ležel na stole velký zvonec. Purkmistři se zvonců hned chopili a zvoněním dávali najevo, že se jednání zahajuje. Za plentou spustila kočičí muzika kulturní vložku, kterou přítomní vyslechli v stoje. Hlediště potom na nenápadný pokyn bouřlivě zatleskalo, načež písaři ukázali lidu zapečetěný bílý pytlík, z něhož vyndali jednu černou a jednu bílou kočičí oháňku a prohlásili: "Který z pánů purkmistrů vytáhne z pytlíku bílou oháňku, zahájí podle dohody kocourkovský sněm a udělí si slovo." Bílou oháňku vytáhl purkmistr ze Šildy a spustil. "Vážení zástupci měst kocourkovských, dovolte mi především, abych vás na dnešním shromáždění co nejsrdečněji přivítal a současně s tím hned v počátku své řeči prohlásil, že pravým a jediným kocourkovem je Šilda.
1: Šilperk, Šilperk!
0: Dupali, hvízdali a skandovali šilperáci.
1: Šilda, Šilda!
0: Snažili se je překřičet šilďáci. Bušili pěstmi do stolu a troubili na kozí rohy.
2: Klid, prosím, klid!
0: Pokoušel se je utišit předsedající purkmistr. Hluk v sále za chvíli ustal, protože kocourkovský lid byl zvyklý, na rozdíl od jiných měst, své purkmistry na slovo poslouchat.
1: Nyní chci podat nezvratné důkazy, že naše německá Šilda byla, jest a na věčné časy vždy bude tím pravým Kocourkovem. Už prosím staří Římané totiž obdivovali u našich germánských předků způsob, jakým tito v lese lovili bažanty. A když tento způsob poznali, již tehdy o Šildě sám velký vojevůdce Julius Caesar napsal, že je to pravý Kocourkov.
0: Když dneska my, kráčíce ve šlép jejich svých předků, chceme jako oni ulovit bažanta sedícího na stromě, skočíme si domů pro housle, trumpetu nebo niněru a vesele vyhrávajíce na ten nebo onen nástroj chodíme kolem stromu. Bažant se diví, co to děláme, sleduje nás a kroutí za námi hlavou tak dlouho, až si zakroutí krk a spadne nám rovnou do klína. Tak co vy na to, šilperáci? Skončil purkmistr ze Šildy a za svou promyšlenou řeč sklidil ohromný potlesk a nejméně 10krát se musel uklánět. Na to vyskočil šilperský purkmistr, vyzváněl zvoncem a volal. Když my, šilperáci, lovíme bažanta, činíme tak způsobem ještě starodávnějším, známým už z doby Ňumovsky Pompilionské, kdy ještě lidé housle, trumpety, ba ani noty neznali a tam, kde stojí Šilda, se tenkrát líhli medvědi. Šilperák vydá na stromě bažanta, skočí si domů pro pilku, strom skácí a bažanta má bez vyhrávání. A potlesk opět zaburácel. U nás v Šildě máme i vodovod. Pochlubil se v zápětí purkmistr ze Šildy, aby ukázal pokrokovost města.
1: Naši inženýři zjistili v cizích zemích, že vodárny jsou vždycky na kopcích. Proto jsme na nejvyšší horu nad naším městem vykopali z náměstí až na její vrchol hluboký příkop a do zdi na radnici jsme dali zazdít vodovodní kohoutek. Vždycky, když hodně prší, teče voda příkopem přímo na náměstí, kde je za deště vody až po kolena a kohoutkem ve zdi se nemusí ani točit. Tím se chlubíte, opáčil šilperský purkmistr a vynesl na šilďáky svůj poslední trumf. To my u nás v Šilperku. Nepřihlížím-li k tomu, že každá modernizace je hrobem Kocourkova, jsme ještě starodávněji modernější a tím jsme starobylému rázu města nijak neublížili. Ponechali jsme si na rinku dvě staré kašny po předcích. A jako oni, tak i my každé ráno do kašen vodu v putínkách z řeky nanosíme a máme vody, že z ní jde až strach. A nemusíme se prosit, jestli zaprší nebo ne.
0: Po řeči šilperského purkmistra o zásobování města vodou se v sále rozhostilo ticho. Lidé u tabule jenom tiše povstávali ze svých míst a nožem si odřezávali od stropu visící klobásy, jitrnice, nač měl kdo právě chuť. Zkrátka zřetelně dávali najevo, že řečí bylo už dost. Předsedající purkmistři dali proto neprodleně, dříve než všichni utečou, schválit usnesení, v němž bylo uvedeno. Žádné straně se zatím nepodařilo prokázat, že by na titul pravého Kocourkova měla nesporný nárok. Proto letitý spor budiš rozhodnut soutěží, v níž každé město splní jeden úkol. Za A. Měšťané města Šildy do 14 dnů po návratu z Prahy
1: nakrmí špeclemi orlí mláďata na nejvyšší skále ve Schwarzwaldu. A o výkonu podají zprávu do Šilperka, doloženou 2 škopky špeclí ozdobenými orlím peřím. Za B. Šilperští občané ve stejné době na kostelní věži, kde roste pěkná tráva, napasou vola a přímo z pastvy ho pošlou do Šildy, aby šildákům osobně dosvědčil, že se tak stalo. Skončeno, podepsáno a dáno v Praze na svatého Kocoura roku tohoto. Po návratu z pražského zasedání se obě strany doma dali hned do práce. V Šildě všecky ženské vařili špecle a všichni muži, včetně školního dorostu, stloukali dlouhý žebřík, zatímco vyslaní špioni hledali ve Schwarzwaldu skálu s orlým hnízdem. Pak naložili 20 kádí špeclí, vzali na ramena žebřík a vydali se ke skále. Jakmile však přišli se žebříkem k lesu, objevili se potíže. Nemohli dál, protože nesli žebřík napříč a v postupu jim překážely stromy. Pan purkmistr dostal nápad, že by bylo nejlepší uřezávat žebřík podle potřeby kus po kuse. Nápad se zprvu báječně osvědčoval. Byli u skály opravdu dříve, než by to dokázali pokácením lesa, ale když dorazili k cíli, zbyli jim ze žebříku jen 2 příčle. Naštěstí však zjistili, že orly už vyvedli svá mláďata a odletěli. Co teď? Povídá purkmistr. Víte co? My ty špecle sníme. Bylo by škoda je vyhodit. A kdo ví, jestli šilperáci vola na věži napasou. I jim se mohou vyskytnout nečekané potíže. A tak se dali do špeclí. V Šilperku, přibližně ve stejnou dobu, byla na rinku pěkná podívaná. Obecní pastýř se tam namáhal seč byl, aby vola vyhnal na věž, ale co chcete. Byl to vůl a ne se k pěkné trávě rozběhnout. Městská rada se tedy usnesla, aby zvíře bylo na věž vytaženo. Uvázali mu na krk provaz nahodili na kladku upevněnou za křížek na věži a hej, rup, táhli vola na věž. Když se vůl blížil k věžní římse, kterou obrůstala svěží zeleň, měl už oči z důlků a jazyk vyplazený. No podívejte se, jakou má na tu trávu chuť, no ne, už vyplazuje jazyk, vytáhně to ještě trošku výš, ať má při pastvě trochu pohodlí. Jásal dav na náměstí. Táhli, potahovali, vůl už měl přední nohy v trávě na věži, ale pást se nechtěl. Tahači bručili, že už je od provazů bolí ruce. No, chuť ho asi přešla. Nechce se pást, no nemá hlad. Měli ho nechat pořádně vytrávit, než ho na tu pastvu hnali. Usuzovali. A nebo tu trávu nechce, protože je to tráva farářova. Dodala jedna zbožná paní a ostatní jí dali za pravdu. Za všeobecného souhlasu spustili vola pomalučku na zem. Vůl nevstával. Ležel na zemi, nehýbal se, oči vyvalené do prázdna, jazyk vyplazený do písku. Místní zvěrolékař se k němu naklonil, ohmatal mu puls a zvedl mu víčko na oku. Potom prohlásil, oběsil se vůl jeden. Co teď s ním? Zněl po rinku jeden hlas. Guláš, rozhodl purkmistr. Tím se stalo, že ani tentokrát žádná strana titul pravého Kocourkova nevyhrála a spor o tom, kde leží pravý Kocourkov, zůstal pořád nerozhodnutý.
3: Čáp sedí pod dubem, hraje v karty s holubem.

0: mám pro vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino. No, mauzta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou Hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě, nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo mořeplavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou... vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj! Proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude? Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu, ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď, nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

0: Červená růže. Moravská pohádka. Byl bohatý kupec, který měl 3 dcery. Jezdíval na trhy do dalekých zemí, kde kupoval i prodával zboží. Jedenkráte, když se zas vydával na cesty, septal nejstarší dcery.
1: Co si žádáš, abych ti přivezl?
0: A nejstarší dcera odpověděla, aby jí přivezl krásné šaty, které by byly celé vyšívané zlatem.
1: A co žádáš, abych přivezl tobě?
0: Ptal se otec druhé dcery. A ta odpověděla, aby jí přivezl skvostné perly a drahé klenoty. I ptal se otec nejmladší dcery.
1: Co, Johanko, ty chceš, abych ti přivezl?
0: A pokorná Johanka odpověděla.
2: Nic mi není dražšího nad vaši lásku, ale přece bych měla to přání, abyste mi přivezl krásnou červenou růži.
0: Otec odjel do dalekých krajů. Pro nejstarší dceru koupil nejskvostnější šaty, které viděl, byly celé pošité zlatem. Pro druhou dceru koupil klenoty, perly a drahokamy nesmírné hodnoty. Jen pro Johanku ještě neměl červenou růži, protože se obával, že by mu na daleké cestě uvadla. A proto ji chtěl koupit teprve nedaleko domova. Již se přibližoval k domovu, ale růži ještě neměl. A proto se starostlivě rozhlížel, kde by spatřil nějakou zahradu. Prochází dlouhým, hlubokým lesem a nedaleko cesty vidí krásný zámek a kolem něho rozlehlé zahrady.
1: Zde dozajista budou růže.
0: Myslel si a šel přímo do zámku. Vrata byla zavřená a když chtěl zazvonit, spatřil, že místo rukověti od zvonku visí had. Uchopil hada, zatáhl a zazvonil. Vrata se sama od sebe otevřela a když vešel do síně, sama od sebe se za ním zase zavřela. V zámku bylo prázdno. Kamkoliv kročil, kamkoliv hleděl, nikde ani živé duše. Šel tedy do zahrady a velmi se zaradoval, když viděl množství nejkrásnějších růží. Byly zde růže bílé a červené, tak pěkné, že podobné ještě nikdy nikde neviděl. Vyhlédnul si růži ze všech nejkrásnější a utrhl ji pro Johanku. Ale sotva ji utrhl, ejhle. Tu se přihrne škaredý huňatý medvěd. Doráží na něj, bručí a chrochtá, jako by se na něj zlobil, že mu zde v zahradě ukradl růži. Otec se omlouval, že chtěl své nejmladší dceři přivést dárek z cesty, ale medvěd sebou škubal a třásl se zlostí a o náhradě nechtěl nic slyšet. A když chtěl kupec odejít ze zámku, medvěd ho nepropustil, takže zde musel chtě nechtě zůstat. V zámku mohl chodit kdekoliv se mu zlíbilo. Všude spatřoval samé krásné, skvostné a nádherné věci. V jednom pokoji našel lůžka a měkké pohovky. V druhém prostřený stůl, ke kterému, když usedl, hned mu služebníci přinášeli vydatná jídla i chutné nápoje. Pranic ho to netěšilo. Přeci jen by nejraději byl na svobodě. Smutný přijde jednoho dne do zahrady a potká tam zase huňatého medvěda. Když jej medvěd viděl truchlivého a sklíčeného, nedorážel na něj, ale přišel klidně blíže a zachrochtal.
3: Proč jsi tak smutný, co ti zde schází?
0: Kupec odpověděl.
1: Ach, jak nemám být smutný, když nemůžu ven a jsem tu zavřený jako v žaláři. Smiluj se nade mnou, huňatý medvěde, a pusť mě, ať se můžu vrátit ke svým dětem.
0: Ale huňáč mu odpověděl.
3: To nejde. Leda by ta, pro kterou si v zahradě utrhl růži, sama přišla a zůstala tu místo tebe. Chceš-li, pošlu pro ní, aby ti přijela naproti.
0: Otci se tak stýskalo po domácích, že nakonec svolil a medvěd hned dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a vyslal své tajné služebníky, aby jeli pro Johanku, nejmladší kupcovu dceru. Johanka přijela do zámku. Padla otci kolem krku a plakala radostí, neboť ho už dlouho neviděla. Medvěd, když viděl její krásu a spanilost, kroutil se a přibližoval se k ní a laskavě chrochtal. Johanka, když slyšela bručení a chroptění a když viděla huňatého, škaredého a střapatého medvěda, strnula strachem a pevně se chytla otce.
2: Otče, otče,
0: volala.
2: Nedejte mě, ta divoká šelma mě roztrhá.
0: Ale otec dceru konejšil, aby se nebála, že mu medvěd také neublížil, ale že jej přistihl, když pro ní zde v zahradě trhal červenou růži. A nyní ho nechce pustit, jen kdyby ona zůstala v zámku namísto něho. Medvěd se k ní s bručením plížil a po její bílé ruce napřáhl své škaredé tlapy. Dcera se ho k smrti bála, otec ji chlácholil. Medvěd jí řekl, aby tu zůstala jenom 14 dní. A po těch 2 týdnech může buď zůstat, nebo odjet domů za otcem a sestrami. Rozrušená Johanka se rozloučila s otcem a zůstala v zámku místo něj. I vodil ji medvěd po celém zámku, prováděl ji po všech pokojích, ukazoval jí všechen nábytek, skvostný porcelán i jiné cennosti. Vše se jí líbilo, ale medvěda se bála. Zavedl a prováděl ji též po veliké zahradě, kde byly nejkrásnější růže a nejrozmanitější květiny. Květy se jí natolik líbily, že skoro zatoužila, aby ta zahrada byla její. Ale medvěda se bála. Uplynulo 14 dní a Johanka chtěla jet za otcem a za sestrami. Medvěd přežalostně bručel, že ho chce opustit, smutně naříkal a velice ho řekoval. Johance ho bylo líto a slíbila mu, že se zas brzo přijde podívat na ty krásné růže. Smutný medvěd dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a dal jí sebou kočího a 3 lokaje a úpěnlivě ji prosil, aby jej zas brzo přijela navštívit. Natrhal jí nejkrásnější růže a dal Johanku odvést otci a sestrám. Ale sestry se jí smály.
4: Hele, hele, urozená paní, jezdí si v kočáru se 6 koňmi, má kočího a 3 lokaje a miluje střapatého medvěda. Medvědí výsosti,
0: řekla jí uštěpačně starší sestra.
4: Udělej mne u sebe komornou.
5: A mě,
0: dodala nejstarší,
5: si k sobě vezmi za chůvu, milostivá paní medvědice.
0: takto se jí obě starší sestry posmívaly. Když Johanka viděla a slyšela, že jí sestry nenávidějí a jak se jí vysmívají, necítila doma žádnou radost a žádné potěšení. Dala do krásného kočáru zapřáhnout 6 koní a odjela s lokaji do překrásné zahrady k střapatému medvědovi, který si tolik naříkal a tolik trpěl, když odjížděla. Radovala se, že bude zase vidět ty krásné růže. Když přijela na zámek, tu jí naproti přiběhl medvěd. Stavěl se na zadní, padal na přední nohy, jako by se jí chtěl klanět a řval, jako by chtěl výskat. A pořád kolem ní skákal a nevěděl, co všechno má činit, aby vyjádřil, jakou má radost. Ve své neohrabanosti jí však ani trošku neublížil. I když po ní vztáhnul tlapy, vypadalo to, že ji chce vzít za ruku a pohladit. Ale nikdy ji nepoškrábal. Johanka se nejraději procházela po zahradě, mezi růžemi a květy. Když bylo poledne a chtěla se najíst, šla jenom do zámku, sedla si za stůl a hned jí služebníci přinášeli jídla a všeliké vzácné pochoutky. Na co jen pomyslela, všeho byla hojnost. Večer také, nač pomyslela, bylo na stole. Ráno, jakmile se probudila, vešly do ložnice krásné pany. Každá nesla jiné hedvábné šaty a ptali se, do kterých by se paní chtěla obléci. Oblékali ji jako nějakou paní, jako nějakou královnu. Takže se Johanka nemohla dosti nadivit, proč se jí dostávalo takové cti v zámku, kde kromě medvěda po celý den nebyla ani živá duše. I optala se jednou medvěda, aby jí pověděl, komu ten neobyčejně krásný zámek patří, čí je ta pěkná zahrada a služky a služebníci. Medvěd řekl.
3: To všecko, co jsi viděla, a ještě mnohem více, to všecko náleží mně samému. Protože nejsem medvěd, ale zakletý princ. Ty mě můžeš z mého trápení vysvobodit. Nelekej se, ctnostná dívčino, až uslyšíš cenu, která mě může této hnusné podoby zbavit. Jenom tenkrát můžeš být vysvobozen, tak zní ta kletba, když ti jako medvěda políbí pana nevinná. O, dívko bez poskvrny, nelekej se mojí hnusné podoby. Smiluj se a setři ze mne tu nemilosrdnou kletbu.
0: Johanka se děsila, když slyšela, že má políbit škaredého medvěda. Ale medvěd ji prosil tak dlouho, až dívka plná strachu a bázně nakonec jeho medvědí tlamu v skutku políbila. A v tom okamžení, když se její rty dotkly medvědí tlamy, před ní stál mládenec sličné postavy, tak krásný, že si ani v nejsmělejších myšlenkách neuměla pěknějšího muže představit. Johanka před ním stála a červenala se. Ale spanilý princ padnul na kolena a děkoval Johance, že jej vysvobodila. Líbal jí ruce a celou ji objímal. V zámku nyní nastal docela jiný život. Slavnosti a hostiny a každý mluvil jenom o krásném princi, že bude mít svatbu s nejspanilejší dívkou pod sluncem. Zdaleka ze široka se k nastávajícím radovánkám sjížděli hosté. Princ poslal kočáry také pro Johančina otce a sestry. pyšné sestry se už těšily, až se budou chlubit, že byly na princově svatbě. Když přijeli až k zámku a vylézali z kočárů, přišli jim princ s nevěstou naproti. Princ otci děkoval a požádal jej o Johančinu ruku. Laskavě uvítal i její sestry. Ale ty, Johance, její štěstí záviděli. A proto božím dopuštěním na místě skameněli. Princ si vzal Johanku za manželku a Johanka mu potom porodila mnoho krásných princů a princezen. Otec zanechal kupectví a přistěhoval se k ním do královského paláce. Kdykoliv výjížděli ze zámku, vždycky jim bylo líto závistivých sester, které stály skamenělé před vraty paláce. A proto se do jejich srdcí nikdy nevloudila zášť a závist. A jestli neumřeli, žijí tam ve štěstí a blaženosti až dodnes.

0: chřipky.
1: Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím.
2: Žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
3: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
4: No přece na pravo.

0: Tak abyste, pane Spejble, neplakal, dám vám možnost uhádnout lehkou hádanku. Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to. Co je to?
1: No, špejle od jitrnic.
0: Výborně. Je vidět, že jste znalec.
1: No je. Já jich kolikrát o masopustu spořádal, že mi nešel dopnout frak.
0: A co se s tím dělal, pane Spejble?
1: Co by? Šel jsem to vytancovat k muzice. Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte? Aj máte husle a nehráte, aj

0: zahrajte mě až k mětu. Zahrajte mě všetci spolu, zahrajte mě všetci spolu a vyprovoďte mě až domů, a vyprovoďte mě až domů. Paní Kateřino, smím prosit?
1: Prosím.

0: jo.
1: Paní Kateřino, dejte si pozor, aby to nedopadlo takhle.
2: A jak, Hurvinku?
1: Šláp jsem ti na nožičku, šláp jsem ti na nohu, jestli tě to tu zebolí, dej si na ňu tvarohu.
3: Šlápla do tvarohu, zlámala si nohu, šlápla ještě jednou, zlámala si druhou.

0: neškytla ještě dnes, ty vhrdlo lžeš jako pes.
1: A dost, konec hádání.
0: To se vám řekne, pane Spejble, ale kdo to s tím vaším hurvínkem má vydržet? Až budu velká, vezmu si dudáka.

0: Ne, muzikantům žádný rarášek ani čert nic neudělá.
1: Jak to?
0: Jsou s nimi ve spolku. Muzikanti, vy jste svatý, vy přijdete do nebe, mezi svatý chocholatý mají růžky na čele.
1: Tak víte co? Když mají muzikanti spolky s čertem, tak to já si raději vezmu krejčí.

0: bych rád věděl, na co ty potřebuješ krejčího.
1: Digi básnička.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
2: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigi.cz
5: a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
2: Já nechci státat. Já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho bylčta.
1: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál Pytlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pytlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pytlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pytlíkem do vody. Žobluňk! Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas.
3: Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče.
1: Ha. Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat Pytlíka.
3: Teď ho konečně polapím.
1: Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za Pytlíkem do vody. Ne, Pytlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať Pytlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, Pytlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také. Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O vánoční hvězdičce. Zase tu máme zimu. Celičký kraj se už schoval pod sněhovou peřinu, ale z oblohy se bílá nadílka sype dál a dál. Bělonké vločky krouží vzduchem, aby nakonec tichonce dosedly na střechy chalup, stromy i cesty, po kterých se prohánějí koňská spřežení a do rytmu jejich kopyt vesele cinkají rolničky. Mráz maluje ledové květy do oken a meluzína si za oknem hvízdá starou známou písničku. Pomalu se blíží vánoční čas. Ve všech chalupách i v té naší, o které vám budu vyprávět, je teď spousta chystání. Podlaha musí být vydrhnutá, hrnce vycíděné, ubrusy bílé jako sníh za okny. Maminky v kuchyni kouzlí z těsta to nejlahodnější cukroví. Mandlové rohlíčky, ořechové placičky a linecká kolečka plní hodobožové mísy. Perníčky slučeného hřebičku a medu voní po celém kraji, dokonce až k nebeským oblakům. Také tam nahoře na nebi vládne slavnostní nálada. Ze sněhových duchen vykukují zvědavě malé hvězdičky. Natahují se, aby stačily zahlédnout co nejvíce z toho lidského hemžení, než lampy za okny pohasnou. To musí být asi krása tam dole. Předhánějí se mezi sebou v představách o lidském světě, hlavičky celé omámené vůni perníků a cukroví. Být tak na chvíli na zemi a moci ochutnat alespoň jednu z nachystaných dobrot. Nebo se alespoň na chviličku usadit na špičce vánočního stromečku pro děti. To by bylo něco. Jen ještě jednou naposledy se podívat, jak se chaloupky pomalu probouzejí, umiňuje si malá hvězdička. Nakloní se přes mráček, ještě o kousek víc, aby jí neuniklo nic a šup, už padá dolů. Překvapeně letí vzduchem, když v tom jí naštěstí zachytí její dobré kamarádky sněhové vločky. Ještě, že to dopadlo takhle. A za malinkou chvíli už společně dosednou do měkonké závěje uprostřed lesa. Malá hvězdička se nejdříve opatrně rozhlíží, ale pak zajásá. Vždyť jsem na zemi, to je nádhera. Na nic nečeká a rozběhne se rovnou za nosem. Ale běda, kudy z lesa ven, není vidět ani jediné rozsvícené okénko. Hvězdičce je zima, bolí jí nohy a také se sama v lese trochu bojí. Sedne si do sněhu a snad by se i rozplakala, kdyby najednou nezaslechla veselé hlásky dětí. Hvězdička, malá hvězdička, povykují jeden přes druhého překvapené děti na tatínka. Není ti zima? Ptá se hned starostlivě Andulka a už balí hvězdičku do svého šátku. Půjčím ti rukavice, nabízí se Vašík, ale to už jí nejstarší Toník opatrně schovává k sobě pod kabát. Rychle uříznou pěkný smrček a honem domů, ať nám ta křehotinka nenastydne, popohání děti tatínek. V chaloupce, kam společně dorazili, než bys řekl švec, je teploučko a ještě příjemněji, než si hvězdička z té výšky vůbec uměla představit. Maminka všem nalije horké mléko s medem a krájí vánočku. Děti se nové kamarádky vyptávají jeden přes druhého. Hvězdička ani nestačí odpovídat, jaké to na nebi je. Pusu má plnou od všemožného ochutnávání. Je jim pohromadě dobře a veselo. Andulka, Vašek a Toník ozdobí s hvězdičkou vánoční stromek a než se nadějí, začne se schylovat k večeru. Ještě naučí hvězdičku zpívat koledy a už je čas na loučení. Předtím si ale naše malá hvězdička splní své nejtajnější přání. Vyskočí na špičku stromečku a rozzáří ho těmi nejjemnějšími zlatými a stříbrnými paprsky. Oči dětí samým nadšením září úplně stejně, možná ještě krásněji. Teď už je ale opravdu čas se rozloučit. Krásné Vánoce, hvězdičko! Krásné Vánoce vám všem a děkuji, odpoví hvězdička. Maminka nachystá mísu s nejvypečenějšími, ještě teplými perníčky, ze kterých se line ta nejsladší vůně. Tatínek pomůže hvězdičce nasednout a ta se zvolna na voňavé stužce jako na houpacím koníku vznáší vzhůru do oblak.
1: Škoda, že s námi nemůže hvězdička zůstat, litují děti.
0: Na Štědrý den má být každý doma u své rodiny, vysvětluje tatínek. Hvězdička patří mezi své sestřičky na nebe. Nebojte se, oknem uvidíme, jak krásně dnes bude svítit. Rodina usedá ke svátečnímu stolu. Tatínek vypráví o narození Ježíška, děti rozkrojí jablíčko pro štěstí a na vodu vypustí svíčky v ořechové skořápce. Na talířích už není ani drobek. Děti nedočkavě pokukují pod stromeček. Tajemství Štědrého večera může být odhaleno. Tatínkovi nadělil Ježíšek novou fajfku, mamince parádní šátek, ale nejvíce radostného údivu je nad dárečky, které našly pod stromečkem děti. Andulka vybalí z hedvábného papíru překrásnou panenku s dlouhými vlasy, oblečenou do šatů až na zem. Toník tolik vytoužené cínové vojáčky v parádních uniformách, vyzbrojené malinkatými šavličkami a nejmenší vašík malovaného dřevěného koníka s husarem v sedle. Na nebi zatím malá hvězdička svítí ten večer jen a jen pro ně. Než děti později vklouznou do svých postýlek plny krásných zážitků a sváteční nálady, Vašík postaví koníka na pelest, Toník vyrovná vojáčky do šiku vedle své postýlky a Anička ustele panence v košíku, kde na jaře spávají koťata. Ještě před usnutím si šeptem vypravují o tom, jak by to bylo krásné, kdyby hračky alespoň na malou chviličku ožily. Hvězdička si mezi tím celý večer láme hlavu, jak se dětem odměnit za krásný den, který s nimi strávila. Konečně na to přišla. Jedno tajné přání se splnilo jí a teď dětem na oplátku zase splní jejich tajné přání. Oživí na dnešní noc hračky. Zleonka polaská svým hvězdným paprskem tvářičku panenky, husara a koně, šik cínových vojáčků i celý pokojíček. Pak ještě pohladí jemným svitem čelička dětí a kouzlo je hotovo. Pokojík pozvolna ožívá. Panenka se lehoučkými, jakoby tanečními krůčky prochází mezi ostatními hračkami. Vojáčci ji salutováním vzdávají čest a husar na koni je krásou panenky okouzlen natolik, že zapomene velet. Hračky rozehrávají báječné divadlo. Co se to ale děje v rohu pokoje? Z pootevřeného šuplíku, jak ze strašidelné sluje, pomalu něco vylézá. Představte si! Neožily jenom hračky, ale i Andulčiny punčošky, které se proměnily ve dvouhlavou saň. A šup! Než stačí panenka zamrkat dlouhými řasami, už jí saň svými vyzáblými krky omotává a vtahuje do úkrytu. Pomoc! Chtěli by děti zakřičet, ale nemohou vydat ani hlásek. Než se stačí vojáčci sešikovat útoku, zakročí chrabrý husar. Propust krásnou panu sani, vykřikne. Z jeskyně se však ozve jen zlověstné zasyčení. Kdo si troufá připravit mě ochutnou večeři? Husar se skloní k uchu svého grošáka a tiše ho pobídne. Věrný koník se rozběhne a ohromným skokem zanese svého pána, až ke vstupu dosluje. Husar tasí šavly a utne sani jednu hlavu. Ale ouha, té hned narostou dvě další. Saň chrlí kolem sebe oheň a síru, ale statečný husar se nemíní vzdát. Šavle se vzduchem jen blízká. Z posledních sil husárek máchne zbraní tak mocně, že odletí všechny hlavy naraz. Rozhostí se ticho jako v kostele. Děti pod duchnami ani nedutají. Panenka vyběhne z jeskyně, oči ještě plné slz a osušuje svému zachránci potem zbrocené čelo. Něžně husárka políbí, až se oba začervenají. Vojáčci jim salutují jako na přehlídce a ostatní hračky hrdinovi a jeho krásné milé provolávají slávu. Všichni jsou šťastní a panenka s husárkem spolu tančí až do úsvitu. S prvním dotekem jitra už ale kouzlo malé hvězdičky končí. Jaký zvláštní sen se jim to zdál? Nebo to nebyl sen? Možná ano, možná ne. Ale jedno je jisté. Dětem se vyplnilo jejich tajné přání, které se může stát skutečností jenom v čase nejkrásnějším, v čase vánočním.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla? Vrčí, když pláče, dělá...
0: Nevím.
1: Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap, a už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím,
1: trošku,
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.
2: Ano. Potřebuje to novou střechu, to má jou za pravdu. Oni sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
3: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
2: Kdyby.
1: Jsou druh řediteli. Tady maličký mástr jdu tesaře, viď? Slejda nemůže, on teďka dělá melouny.
3: Co to žvaníš? Melouchy ty melouné.
1: Aha. Tak melouchy, no.
2: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
1: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
2: Ano. Náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.
4: Vodník od Karlova mostu. Karlův most se od malé strany zvedá zprvu jen nad břehem, ale už jeho třetí oblouk se klene přes rameno čertovky. Mezi ní a samým proudem Vltavy leží ostrov Kampa. Na něm stojí celé městečko, které se udělalo pro sebe uprostřed Prahy a je spojeno s ní jen mostem a lávkami. Má své domky, své trávníky, stromy a zahrady, své vlastní náměstíčko a na něm slavné hrnčířské trhy, svůj kus mostu, zbudovaného otcem Vlasti, a hodný kus vltavské hladiny, zapovodní až nepříjemně veliký, a pod hladinou svého zdomácnělého vodníka, pana Josefa. Pan Josef bydlil pod čtvrtým obloukem Karlova mostu a toto vznešené sídlo mu dodávalo takové vážnosti, že býval uznanou hlavou veškerého vodnictva Království Českého. Asi také v dřívějších dobách se tady někde vodníci ze všech vod českých scházívali, sněmovali, rokovali, jak tomu bývalo zvykem, a Josef řídil jejich zasedání a rovnal jejich rozepře, jako to činil místodržící, nedaleko odtud, ve sněmovně Království Českého. Jenže pan Josef byl starší než všechna česká zemská zřízení. Seděl v těchto místech už dávno před mostem, kdy Vltavou vedl jen pouhý brod od Mostecké ulice k bažinám na Starém městě, kde hned za bažinami se začínal prales a zvedal se k vinohradům. Tudy přecházeli řeku houfy všelijakého divokého lidu v kožišinách s pazourkovými zbraněmi, později už jen polodivokého se zbraněmi bronzovými a nakonec nedivokého, mírného lidu českého, který při březích vypražil a vymítil kusy pralesa a založil pražskou vesnici. Tak pan Josef pod brodem mohl pohodlně sbírat dušičky těch, koho proud strhl do prohlubní. Ale ani když mu Karel IV. Postavil kamenný a pevný most nad hlavou, neměl žádnou příčinu k stížnostem. Už při stavbě mostu mu mnoho lidí nechalo své dušičky, které tehdy měly pramalou cenu. A když most už stál, čas od času se po něm přehnala nějaká válka, takže most, místo aby mu užitku ubíral, přinášel stále nový a nový. Dokonce o nic nepřišel, když kromě kamenného byly přes Vltavu postaveny i jiné. Na všech pražských mostech se totiž muselo platit za přechod, jeden krejcar. Jenom po Karlově mostě se mohlo přecházet zdarma. Proto chudáci, kteří neměli ani ten krejcar, a právě proto chtěli ukončit své pozemské trápení a svěřit svou zoufalou dušičku věčnému klidu, volili Karlův most. aby jí zajistili pokoj ode všech útrap a bolů v některém hrnečku pana Josefa. Tak po tolika letech jeho sídlo pod čtvrtým obloukem obsahovalo nejen velké duševní poklady, ale vyprávělo v utopených dušičkách celou pražskou historii. Chcete pravěk země české? Prosím, zde je chlupatá, drsná a pořád rozsupěná dušička Boje, který přecházel Vltavu, když česká země byla ještě nesličná a lidu prázdná. Zde je, prosím, první česká dušička, ještě z průvodu samotného praotce Čecha, ale už se znaky pravé české dušičky, protože se dovede, i když trochu brumlá, připasovat k hrnečku, v kterém je uzavřena. Tu jsou rozzlobené a nelítostné dušičky z obou válčících stran z husitských válek. A zde jsou zase dušičky z obou stran Švédů i pražských studentů bojujících o Karlův most. Tady je několik zvědavých a poddanských dušiček, které spadly do vody při korunovaci krále Leopolda, když se tlačili na mostě, aby viděli nádherný průvod cizáckého krále. A tady je několik krásných duší z roku 1848, které chránili staroměstskou barikádu a položili se za rodnou zem a její svobodu. Zde vidíte vychrtlé a hladové dušičky z posledních dob. Vidíte, že jich dost přibylo, protože zakoušeli zlé časy, kdy nevěděli, kam se vrtnout, ne-li do Vltavy. Hrníčky, kterých pan Josef upotřeboval, byly zcela jiného druhu než nádobí jeho vyšehradského kolegy. Nebyly pozoruhodné svými starými tvary, ačkoliv se mohli svým stářím směle s nimi měřit. Bylo to totiž obyčejné hliněné zboží, které přiváželi na kampský trh hrnčíři ze Štěchovic na Pramicích. Zboží po staletí stejné, pálené z hnědé hlíny a pokrývané ještě hnědší polevou, jaké kupují a chválí si hospodyňky dnes, stejně jako před staletími. Že byl jeden hrneček jako druhý, dodávalo Josefově tunce pěkně spořádaný charakter. A štěchovičtí hrnčíři jich vždy pár hodili panu Josefovi do vody zcela zdarma. Věděli, že za to nechá na pokoji jejich pramici. Podobnou tichou úmluvu měl i svoraři. Ti mu zas házeli do vody po paklíčku tabáku. Také opravdu se vorařům nikdy nic zlého nepřihodilo. Třebas žádný z nich neumí plavat. Ovšem pan Josef musil dostat svůj tabák. Byl totiž jediným známým kuřákem mezi vodníky. A to proto, že měl závidění hodnou dýmku neznámého původu, která, když byla jednou nacpána a zapálena, dokud nevyhořela, nezhasla. Ani ve vodě, natož na suchu. Dýmka byla také příležitostí, která ho seznámila s obyvateli kampy. Kouříval si z ní na pilotech, které za odchodu ledů chrání pilíře před nárazy ker. Ale na těch se mu sedělo nedobře. A tak se nastěhoval vždy k večeru na klády na břehu, kde měl větší pohodlí. Tam leckdy k němu přisedl některý z kampských sousedů se svou porculánkou nebo dřevěnkou, když mu žena nedovolila, aby jí čadil v bytě, a šel si ji tedy vykouřit na čerstvý večerní vzduch. Protože kuřáci dýmek jsou bratrstvem, vypomáhajícím si tabákem, ohněm a společností, prohodili spolu vždy aspoň několik slov o počasí, o stavu vody, o bývalých dobrých časech, o drahotě. Vždy jen několik slov, pravda. Ale to postačilo, aby se vodník seznámil s jedním, s druhým a aby za 100 let znal všecky rodiny na kampě. Ale dále to nepokračovalo. Nikdy nedošel k takové družbě, v jaké žil s lidmi vodník Pivoda pod Vyšehradem. Třeba byl vodníkem naprosto nevýznačným. A pan Josef by také rád měl s lidmi něco takového. Shledal po 2000 letech, jak je příjemná vzájemná blízkost, pěkné pohovoření, stisknutí ruky, společné posezení i postání a že vlastně žije smutným životem, takhle osaměle ve vltavských hlubinách. S muži, jak vidno, se už přece jakž takž zblížil, ale s kým se pořád spřátelit nemohl, byly ženy. Pořád jim strašili děti a byl jimi vždycky podříván, když se jim kluk nevracel včas k večeři domů. Třeba se toulal někde pod Petřínem. Když dost dlouho pozoroval Kampské a poznával je, porozuměl, proč se nemůže s nimi tak snadno zžít, jako pan Pivoda s Podolskými a Podskalskými. Tamto byli lidé od vody a měli vodní morálku. Věděli, že voda dává, ale také, že voda bere. Že ve vodě je místo pro mřínky i pro štiky. Tedy musí být i pro vodníka. Kdežto kampští byli docela jiní. To byli řemeslníčci, živnostníčci a úředníčci, kteří žijí v uzavřených a zatuchlých kampských domcích, kteří se nerozhlížejí široce po řece, ale koukají úzkými uličkami, soused sousedu do oken i do žaludků, neznají dobrodružství, která poskytuje volný proud vody i života, ale krčí se a přidržují jen suchých živobytíček. Mají tedy jen pozemní morálku a ta odávání neví nic. Hlídá jen, aby jim nikdo nic neubral a podezřívá z toho každého, tedy i jeho vodníka, i když zcela neprávem. Ať byli, jací byli, pana Josefa jeho samota tížila pořád hůř. Stárneš, Josefe, nic jiného to není. Ale co naplat? Tedy nakonec rozhodl, že vodnictví nechá, aby si ke kampským lidem otevřel úplný přístup. Ovšem něčím se bude muset živit. Tolik už věděl o běhu života na souši a tu a tam při večerních pohovorech se snažil opatřit si nějakou radu, jak na to. A podle rad znalých občanů se především vypravil na radnici a prosil o nějaké místo u obce, které si přece zaslouží jako nejstarší obyvatel měst pražských. Na magistrátě se poptali městského archiváře i památkového úřadu. Uznali jeho zasloužilost a pak mu nabídli místo sluhy v ústavě pro zkoumání vody na Karlově nebo vrátného na Letenské vodárně. Samá pěkná místa, tak říkajíc na suchu a pod penzí. Ale pan Josef zavzdychal. Páni, to nemůžu. Při nejlepší vůli nemůžu. Páni se skoro urazili, ale pan Josef ze sebe nemohl vypravit, že se sice může zřeknout své 2000leté živnosti, ale nikoli kampy, koutku u vody, který miloval také už po 2000 let. Tož co naplat, nepořídil. Vysedával potom celé dny na pilotech před mostním pilířem a už se ani nešel podívat dolů na své hrnečky s dušičkami. Vždycky je zachovával v dokonalém pořádku. V lékárně nemohly být čistší a srovnanější. Teď nedbal, jestli je zanáší písek a bahno. Pořád jen seděl bez hnutí na jednom místě, s koleny přitaženými k bradě. Takže i Rackové si klidňounce sedali vedle něho na pilot. A někdy i jemu na hlavu, jako si sedali na hlavu nějaké sochy, třeba z Brunsvíkovi o pár kroků dál. Díval se před sebe na kus svého vodního království, na kterém se zrcadlily vlevo staroměstské mlýny, vpravo kampské olše a domky a vzadu za jezem zelená záclona ostrovů. Srdce by mu utrhlo, kdyby tohle musel opustit. Tak seděl, díval se, dumal. Tože ne. Tedy co a jak? Ale buď na něčí návod, nebo jeho samého to napadlo. Otevřel si na kampě a zrovna u mostu půjčovnu loděk. Ohradil si kousek břehu naplaveným dřívím, nějak si sehnal do začátku několik šináglů a namaloval si tabuli půjčovna lodí. Tak kdo se chtěl projet po Vltavě, mohl si u něho za korunu za dvě vypůjčit loďku. Pan Josef je udržoval pěkně v čistotě, takže si mohli do nich klidně sednout i dámy v bílých sukínkách. Proto vždy jejich průvodci dávali přednost člunkům páně Josefovým. Nejen to. Pan Josef, jakmile se provázející pán chopil vesel, i hned ocenil jeho veslařské umění a poradil mu podle toho lehčí nebo těžší vodu, po které by se měl pustit. Proto také jeho nová živnost vzkvétala. Zaplatil za šinágly, byl-li za ně dlužen, přikoupil ještě jiné a vesele je nabarvil. A dokonce si opatřil několik elegantních ševčíků pro veslaře zkušenější a odvážnější. Sedí nyní na lavičce půjčovny, kouří si dýmku a dívá se na Vltavu, po které pluje jeho loďstvo. Zajděte k němu jednou. Snadno jeho půjčovnu na kampě najdete. A projížďka po řece stojí za to. Můžete si od kampy zaveslovat pod jez, pak vesla skřížit do loďky a třeba jste byli uprostřed Prahy, neslyšíte než měkký hukot vod, které se po splavu valí. Tenhle jez má nejkrásnější tón ze všech pražských jezů, pravé varhany mezi jezy. Zní všemi vodami od Šumavy až po Vyšehrad. Mnohokrát o něm psali básníci a jeho zpěv si odnášíte v uších, ať jste kdekoliv na světě, jako hymnu samotné Prahy. Jen hlahol pražských zvonů se jeho písni může vyrovnat. Pěkně se také pluje pod Odkolkovou zahradou, kde nad hlavou vám visí koruny stromů, nebo na druhé straně řeky, kde při malé vodě vystupuje nový ostrůvek a kde jsou vzácné zbytky Juditi na mostu. Veslař, který má býčí sílu, může se pustit do čertovsky silného proudu čertovky a koukat se lidem z loďky do oken, jako by je loďkou po malostranské uličce. Avšak největší věc, kterou můžete tady zažít, je projíždět se cikcakem pod oblouky Karlova mostu. Plujete, sluneční teplo střídá kamenný chlad a denní světlo přítmí kleneb. Z oblouku na vás dýchne vychladlý klid věkovité, moudré stálosti a začernělé kvádry v klenbách zhlédnou zhora na vaši lidskou nepatrnost jako studené pohledy věčnosti. A kdykoliv se několika rázy vesel vrátíte zas do denního jasu, jako byste se vrátili z pouti posvátným nekonečnem do lahody pomíjivého okamžiku. Sice o něco poučenější o vratkosti, nepatrnosti a krátkodechosti člověka a života, ale snad právě tím dychtivější po všem jasném, co vám poskytne. Jistě hezky jsem vám vylíčil možnosti, které vám pan Josef nabízí. Má-li však všecky loďky rozpůjčené, počkáte s ním na lavičce. Při pohledu na řeku chvíle nikdy není dlouhá. Uvidíte, že pan Josef má řídkou bradku, malý řetkvičkovitý nos a prošedivělé vlasy začesané vlnou za uši. Šístky se tomu účesu říkávalo. V dobách, kdy malíři malovali podle skutečnosti, často si ho kreslili a kdo ví, na kolika obrázcích vodník figuruje. Ovšem dýmku z úst nevyndá, ani když mluví. Jednou také tak seděl, pokuřoval si a díval se, kterak se jeho šinágly rozptýlily po vodním prostranství. A jak se tak dívá, zahlédne, že u čtvrtého mostního oblouku něco těžce žblunklo do Vltavy. Na hladině se rozvířila širá kola a voda se pak honem zavřela jako veliká tlama. Nepotřeboval být vodníkem, aby věděl, co se stalo. Někdo se vrhl z mostu do Vltavy, ale utopit se teď, když on, vodník, přestal schánět a ukládat dušičky utonulých? Proč se má teď kdo topit a pro koho? Jaký je to nesmysl od člověka topit se nyní, když on nechal svého řemesla a když tedy žádná lidská dušička nemůže najít prázdný hrneček a dobrý, tichý koutek pro věčnost? Odložil dýmku, opřel ji o nohu lavičky, skočil do jedné své loďky, raz, dva a už byl u místa, které se ještě téměř neznatelně chvělo. Pak do vody jen hrábl a vytáhl z ní za sukně děvče, které se před několika okamžiky rozhodlo skončit svou asi velmi vyprahlou pozemskou pouť. Vytřepal z něho vodu a za chvíli už je sušil na lavičce na odpoledním slunci. A když otevřela své šedé oči, třeba se zdály smutné, přece v nich pan Josef zahlédl úsměv, kterým se podívala na něj, na svět, a že je přece jen zas ráda naživu, místo na věčnosti. Jakoby zakusila tisíckrát mocnější pocit, který jste měli, když jste z podšera mostních kleneb zase vyveslovali na světlo sluneční. Vidíš, ty hloupá, řekl jí pan Josef, poplácal ji po tváři, a potom zavedl ke kampské sousedce, která jí dala talíř horké polévky a pomohla vyžehlit šaty. Pak se pan Josef opět vrátil k své lavičce a dal si dýmku do úst. Nezhasla. Od té doby hlídá nejen loďky, ale i řeku, aby se na ní nestalo nic, co se bez účasti vodníka nemá stát. V zimě některý bruslař zabrousí na slabší led. V době tání, když kluci skáčí ze kry na kru, nějaký nedoskočí. V létě veslař zvrátí loďku, protože se příliš díval do očí slečně, kterou vyváděl. Překotil se maňásek sportovkyni, která z vojenské plovárny chtěla doplout k jezu. Došly síly? Nebo zas nějaký chudák hledá ve Vltavě poslední útěchu? Ve všech takových případech se děje toto. Pan Josef vždy vyndá fajfku z úst, opře ji o lavičku, raz dva je na místě, hrábne do vody a za chvíli se vrátí na břeh se zachráněným lidským tvorem. Pak opět se bafá z dýmky, která, jak víme, nikdy nevyhasne, když ji jednou zapálí. Takhle zachránil z vody mnoho a mnoho lidí a když už vylovil z tého člověka, udělali mu velkou slávu. Na kampu přišel sám primátor se zlatým řetězem na krku. Přišli malostranští hasiči a granátníci, přišli i plavci z podskalí v lesklých černých kloboučcích a s šátky kolem krku. Vždyť přece byl jejich člověk. Hráli hudby, sokolská a pošťácká. Zkrátka byla to sláva, jakou kampa ještě neviděla. Byly deputace. Bylo mnoho řečí, nejkrásnější měl však pan primátor, který po ní připjal panu Josefovi zlatou medaili za zásluhy. Zlatá jako řetěz pana primátora sice nebyla, jen pozlacená, ale pan Josef si ji zavěsí, vždy v neděli a o svátcích. Po odchodu pánů byla ještě domácí, kampská slavnost s tancem v hostinci u měšťánků. Trvala až do rána. A pan Josef přinášel z jedné sousedské náruče do druhé. Tak konečně měl, po čem toužil, a v míře, o jaké se mu jistě ani nesnilo, opravdovou lidskou družbu. Pozorujte, že vždy říkám o panu Josefovi, když zachraňuje lidi, že hrábl do vody, vylovil, vytáhl. víc opravdu jako bývalý vodník nepotřebuje udělat. Vždyť zná tolik každé sebemenší zaproudění vody, že přesně ví, kam kterého nešťastníka v té vteřině proud zanesl. A nebo sama voda zná, co se patří a co patří v ní vodníkovi a podá mu to. Nikdy pan Josef nemusí a také neučiní, ač by to potom bylo ozdobou novinových zpráv, že by skočil do vody za tonoucím. Ne, to by neudělal, protože o něm vím jednu věc. Nevstoupil by za nic do vltavské vody. Nechce se mu do ní, aby mu nepřipomněla staré časy, kdy z ní nevycházel. Dost na tom, že na okamžik vstrčí do vody záchranou ruku. Však se také ve Vltavě nekoupe. Prý jen s nechutí si vodou ráno ošplíchne obličej. Vůbec, na rozdíl od všech jiných vodníků, nemá rád vodu a dobře ji nesnáší. Jak často vykládá v hostinci u měšťánků, cítím vodu na dálku. Každou kapku a brr, říkává. Může to tam směle říkat, protože u měšťánků čepují jen poctivé a vodou nekřtěné pivo.

0: Jede had na kole a potká myš.
1: Myš se ho ptá.
2: Hele, hade, jak to, že jezdíš na kole, když nemáš nohy?
3: Aha, řekl had a upadl.
0: Mohl šlapat jednou.

o zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boků. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy.
A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Básničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak.

0: si radši jabko, co je zelené.
1: Ne, proč do mého? Kousni si do červeného.
0: Ne, prosím, ne, to zelené je moc hezčí.
1: Ne, ten červený,
0: ten zelený.
1: Červená, zelená.

Jak se želva přechlubila. Jednou se želvě zastesklo. Zmocnila se jí dlouhá chvíle. Co tady? Povzdechla si. Jakou tu mám radost. Půjdu do světa. A když se tak rozhodla, šla. Šla den, dva a třetího dne potkala dvě kachny. Vyprávěla jim, že jde do světa a kachny hned, že tam s ní zaletí. Želva se zaradovala a ještě větší radost měla, když jí kachny vyprávěly o dalekých zemích, o kterých ještě nikdy neslyšela. Želvo, řekli kachny, my tě do dalekého světa odneseme. A hned vzali do zobáku větvičku, želva se jí zachytila tlamičkou a kachny se vznesly vysoko k nebi. Letěly a želva s nimi. Hlava se jí chvíli točila a musela přivírat oči. Vznášela se nad vysokými horami, nad hlubokými jezery, nad lesy a lukami. Potkávala ptáky a ti se jí obdivovali, jak statečně letí. A želvě se jejich obdiv líbil, pyšně pokukovala kolem sebe. Zdálo se jí, že má opravdu křídla, že se sama vznáší, že už vlastně kachny ani nepotřebuje. Letím jako pták, zvolala chlubivě, ale to neměla dělat. Jen zaznělo první slovo, želva se řítila z

velké výšky k zemi. A když dopadla krunýřem na zem, nemohla se převrátit. Dlouho trvalo, než se jí podařilo dostat se zase na všechny čtyři. Co strachu vystála, co úzkosti zažila. Ani se neptala, kam se mohla dostat, kdyby se tak domýšlivě nechlubila.

0: o hloupém Peciválovi. Byl jeden stařeček a měl tři syny. Dva starší byli ženatí a rozumní, ale třetí, Peciválek, byl bez ženy a hloupý. Otec se těžce roznemohl a vydá před sebou smrt, odkázal celou svou mohovitost dvěma starším synům a postu zlatých v hotovosti dal všem třem. I umřel. Pochovali ho, jak náleží. A potom ti dva rozumní bratři začali hospodařit. I řekli jednou Peciválovi.
1: Víš-li co, bratře? Dej nám své peníze. My pojedeme do světa za svým výdělkem a až se vrátíme, přivezeme ti červenou čepici, červený pás a červené boty. Zatím doma seď a dělej, co ti ženy naše poručí.
0: Hlupec oddávna si žádal červeného pasu, bot a čepice i svolil ke všemu a peníze jim dal. Bratři šli do světa a hlupec zůstal doma. Alejsa, náramný lenoch, neustále jen se povaloval na peci a švagrových, když mu něco poručili, nerad poslouchal. Za to však nade všecko mu chutnával kvás, cibule a škvárky.
2: Pojď, Peciválé, řekli mu jednou švagrové. Přines nám vody.
0: Bylo to v zimě. Venku mrzlo a Peciválovi se z peci nechtělo. I řekl, jděte si sami, nechce se mi.
2: Jen dí, hlubče, my ti zatím uchystáme kvasu, škvarek a cibule. A neposlechneš-li, až se nám mužové vrátí, nedostaneš ani pasu, ani bot, ani červené čepice.
0: Hlupec, slyše to, slezl z peci, vzal konve sekeru a šel pro vodu. Přijde na řeku, vysekal díru, nabral vody, konve postavil na led a škrábaje se za ušima hleděl do vody. V tom se mu tam ukázala štika. Pecival skočil, popadl jí v plítvech a vytáhl. Pusť mě, prosila štika, a já ti udělám za to, co budeš chtít.
2: Já chci mít takový dar, aby se hned všecko stalo, co si žádám.
0: Stane se hned, jakmile vyřkneš tato slova.
2: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se stane to a to.
1: Uhlídám,
0: odpověděl hlupec a řekl.
1: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať je tu cibule, kvas a škvárky.
0: A hned to tu všecko bylo. Hlupec najedl se a napil a řekl.
1: Dobře, už mám dost, už nechci.
0: A bude-li tak pořád?
2: Bude,
0: odpověděla štika. Poté jí hlupec pustil do řeky. Postavil se u konví a řekl.
1: Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať ty konve jdou domů.
0: Na to nosidla s konvemi se zdvihly a šly pomalu domů. A hlupec kráčeje za nimi, žvíkal cibuli a škvárky a zapíjel kvasem konve před sebou žena jako husy. Když byly konve doma, vylezl si hlupec zase na pec a usnul. Brzy potom začali ho švagrové zase vytrhovat.
2: Dí, Peciválé, naštípej nám dříví.
1: A což si nemůžete sami naštípat?
2: A mají-li to ženy dělat?
0: Nenaštípáš-li dříví, necháme tebe na peci zmrznout. A červené čepice, pasu a bot nikdy nedostaneš. Hlupec obrátil se na peci a řekl.
2: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se hned stane, co chtějí.
0: Tu z podlavice sekira vyskočila. Nasekala v dřevníku dříví, donesla do peci a pak si zase lehla pod lavici. A hlupec si zatím na peci hověl, jedl cibuli se škvárkami a zapíjel kvasem.
2: Pecivále!
0: Zavolali po několika dnech švagrové.
2: V dřevníku už není žádné dříví. Jeď do lesa a přivez. Pakli nepřivezeš, červené čepice, pasu, ani bod nedostaneš.
0: Tentokrát hlupec hned poslechl, protože chtěl ukázat ve vsi, co umí. I slezl z peci, oblékl se, obul, vyšel na dvůr, vytáhl z kolny sáně, naložil na ně cibule a škvarek, vzal bič do ruky a sedl si. A na hlupcovo žádání a na štičí rozkázání běžely sáníky sami po vsi do lesa, jen pod nimi sníh hvízdal. Jeda tak do lesa, musil lid nad tým městem. A tu se zběhlo množství lidí zvědavých dívat se na sáně, která k bez koní jedou. Tak, že hlupec jeda prudce, mnoho jich zajel a mnoho vozů sporážel a žen i dětí polekal. Když přijel do lesa, řekl: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, jak řeknu, ať se hned stane. Jdi se, Kiro, nasekej dříví, dřeva se v otýpky svázejte a otýpky se na saně naskládejte. A co poručil, všecko se hned událo. Hlupec si sedl a sáňky ho nesli domů. Ale v tom městě, kde tolik zlého způsobil, jakmile ho spatřili, hned ho ze všech stran obskočili. Strhli ze saní, popadli za vlasy a začali ho políčkovat. Hlupec si nejprve myslil, že ho chtějí jen polechtat, aby se rozesmál. Ale když ho to začalo bolet, řekl v duchu: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se každému dostane polenem. Poté hned polena ze saní vyskočili a začali skákat po lidech tak, že se všichni v okamžení rozprášili na všechny strany. A hlupec, divže nepuknul smíchem, jel dále svou cestou a brzy se zas octnul na své peci. Od toho času daleko široko sobě vypravovali ohlupci a chodili se na něj dívat jako na divotvorce, až konečně se o něm dozvěděl i král. A chtěje jej taky vidět, poslal pro něj schválně vojvodu. Slez z peci, pecivále, a ustroj se a pojď ku králi, řekl mu vojvoda. A proč? Mám cibule, kvasu i škvarek doma dost. Pro takovou smělost dal jemu vojvoda pohlavek, ale hlupec ani z peci se nehna pošeptal: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se mu pometlem dostane. Pometlo celé sa zemi zmazané omočilo se v pomíjích a skočilo na posla. Sotva chudák utekl oknem i vskočil do kočáru a bez pořízení ku králi se navrátil. Král na to poslal jiného posla, opatrnějšího. Ten se napřed vyptal, co má hlupec rád, a potom přijde k peci, poklonil se a řekl: pecivále, pojď se mnou ku králi. Chce ti dát červenou čepici, červený pás a boty červené. Jestli tak, pojedu. Jen jeďte napřed, já vás dohoním. Posel jel a hlupec najedl se škvarek z cibulí, napil se kvasu, vyspal se a když ho bratři zbudili, že už je čas na cestu, ani se z peci nehna, řekl: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať na té peci hned jsem před králem. V peci se zakouřilo, zapálilo, dveře se do kořán otevřeli a pec s hlupcem běžela po silnici. Posla předhonila a před palácem královským se zastavila. Král s celým dvorem vyběhl s podívením na pavlač. Hlupec právě dojídal škvarky z cibulí a zapíjel kvasem a ze strany na stranu se obraceje, nikoho si nevšímal.
2: Kdo jsi? Co děláš?
0: A proč jsi přijel?
2: Tázal se ho král.
0: Jsem hlupec, pecivál. Jím škvarky z cibulí a zapíjím kvasem. A přijel jsem k tobě, králi, pro červenou čepici, červený pás a pro červené boty.
2: Když tak hlupec odpovídal králi a ten se ho zas na jiné věci vyptával, vyšla na Pavlač dcerka královská.
1: Byla velmi krásná.
2: Jak jí hlupec spatřil, hned se do ní zamiloval a pomyslel si. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se královna stane mou milou. Poté na jeho slova pec se zase hnula a hlupec jel domů.
0: Doma se dveře zas otevřely, pec se postavila na svém místě a hlupec opět se na ní povaloval. Jedl cibuli se škvárkami a zapíjel kvasem.
2: Zatím překrásná dcerka královská po hlupci Pecivalovi se roztoužila. A tak si ho zamilovala, že králi padla k nohám a pravdu mu vyznala. Král jí to všelijak vymlouval a když nic neprospělo a královna láskou hynula, poslal opět pro hlupce. Ale hlupec nikterak nechtěl už ke králi jet. Až ho potom posel opil, svázal a ku králi přivezl. Král bez meškání zavolal k sobě černokněžníka. Dal Pecivala i s královnou z trestu zabedit do skleněného sudu, zasmolit a pustit povětřím. Sud letěl s nimi do oblak jako pták. Královna v sudě hořce plakala a prosila hlupce, aby ji vysvobodil. Ale hlupec odpověděl, že mu je v sudě dobře. Potom se přece prosbami jejími obměkčit dal a řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se hned octnu na pohostinném ostrově. Tak se taky stalo. Sud se obrátil nad moře. Spustil se na pohostinný ostrov a rozpuknul se v kusy. A ten ostrov byl takový, kdo na něm byl a něco chtěl, že všecko dostal. I procházel se hlupec po ostrově s královnou a na ničem jim nescházelo. Měli jíst a pít, co hrdlo ráčilo. Stůl sám od sebe se pokrýval a když se najedli a napili, zase zmizel. Hlupcovi se to nadmíru líbilo. Ale královna neměla dosti na tom i prosila hlupce, aby se postaral o palác. Na hlupcovo úsilné žádání a na štičí rozkázání stál tuhled na ostrově mramorový palác s okny křišťálovými, pozlaceným nábytkem a jantarovou střechou. Za několik dní královna prosila hlupce, aby udělal nějaké spojení s pevnou zemí a přivedl lidi na ostrov, že se jí tu náramně stýská, že bez komorných nemůže být a taky, že by ráda spatřila svého otce. A hlupec řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se stane, co královna chce mít. A druhého dne ráno stál přes moře křišťálový most na zlatých obloucích s diamantovým zábradlím a to tak dlouhý, že dosahoval až k paláci královny na otce. Hlupec chtěl se s královnou už vydat na cestu a v tom nenadále si vzpomněl, že všichni jiní lidé jsou jako lidé a on sám, že je hlupec, že by hanba byla, kdyby se tak ukázal na dvoře královském s jeho dcerkou. I umínil sobě, že ještě jednou, ale už naposledy, užije štičího daru a řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání,
0: ať se hned stanu moudrým. Sotva to vyřknul, hned nabyl rozumu i slušnosti. Vydal se s královnou na pouť a potom v zázračném mostě přišli na pevnou zemi zrovna ku králi. Padli mu k nohám a prosili ho o požehnání. A ještě toho večera dali se spolu šťastně oddat. Král vyhlásil zetě svého za svého nástupce a vystrojil slavné hody. Jedli, pili a veselí byli. A já tam taky byl. Med a víno jako buk jsem pil. A všecko, čeho jsem se dozvěděl, jak mohu, věrně jsem pověděl.

0: pyšné zvyky, pyšný krok, vzadu vějíř plný ok. Kdo je to?
1: Mňau, už víte.
2: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
3: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
2: A já už asi vím. To bude páv.
3: Ano.
4: Tak už je duben. Měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž tak spokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebo jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bez drev nebo hrušický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň Bernardin nebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil. A na čápy jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dověděl moc. Čápy jsou němí. Nekdákají ani nekokrhají, na to, že by štěkali. Jen syčí jako husy. A hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů. A že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok okrk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápy perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí Mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo. A jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu? Nechytil, přiznal jsem se tenkrát. Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se. Smál se čáp. Jestli chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět. Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil. Jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce, než na nástěnce v Africe. Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu to rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s čapým hnízdem a čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

0: Jednou přišla víla Amálka ke stromu a zaťukala. Z okýnka vykoukl datel a povídá, teď nemám čas, zrovna dodělávám botu. Zobákem dírkuje podrážku, pařátkem nasazuje floky a čelem je zatlouká. Už je ta větrná botička hotová, řekl. Tak co pak mi chceš, Amálko? Víla Amálka si vyzula střevíček. Ale tancovala jsem po ostřici a ve střevíčku je díra. Datel si postrčil červenou čepičku od ucha k uchu. Ten střebíček je šitý stříbrnou měsíční jehlou. Ale zkusím to i tak. Zrovna udělal na střebíčku poslední steh, když v tom se všechno zatřáslo. Z dubů se sypou žaludy a z buků bukvice. Jej, legla se Amálka, asi někde blízko uhodilo. Jenže, kde se vzal ten hrom, když se neblízklo, řekl datel. Podrbal se za uchem a zamyslel se. Amálka si obula spravený střevíček a rozběhla se po špičkách trávy domů na mítinu. A ono tam zrovna uprostřed mítiny sedí nějaké chlapisko. Hlavu má jako balvan, tělo jako skála a hlasem by mohlo hřmít. Já jsem Hrompac, povídá to chlapisko. Tedy obr Hrompac, jestli ti to není jasné. A proč by nebylo, odpověděla víla Amálka. Protože si tě, Amálko, vezmu za ženu. A Hrompac si vzdychl, až se to hnalo lesem a lámali se haluze. Obři mají sílu, ale za to rozumu míň. Víly jsou sice jemné jako kvítek, ale vědí si rady. Tak dobře, kývla Amálka. Jenže já chci jen takového muže, který by dokázal, co dokážu já. A co bych já nedokázal, zahučel obr Hrompac. A pomalu se zvedl z borůvčí. Ale to už Amálka na špičky, na patičky a tančí. Tančí kroky, tančí krůčky, smyčky, kličky se závojem. Udělala poklonku a řekla, teď zas ty.
1: Teď zas já.
0: A Hrompac se pohoupl v bocích, klopítl si špičkou opatu a řinkl sebou, až se hnulo v srdci lesa. Sezbíral se ze země a povídá, nejde to vílo. Asi je to tím, že nemám tak lehké střevíčky jako ty. A že to napraví, šel rovnou k datlovi a povídá mu. Mám boty z buku a dělá mi to těžké nohy. Do zítřka mi uděláš měkké, lipové botičky. Za chvíli přišla k datlovi Amálka. Už to víš, povídá smutně. Co si počnu, když mě Hrompac v lehkých botičkách přetancuje? Nic se, Amálko, netrap. Uděláme Hrompacovi taneční botičky. Jeden div. Zaťukal a slétli se tam datlové, datlíci, strakapounkové a brhlíci až z třetího polesí. Datel jim ukázal dva hromské pařezy, co opodál trčeli ze země. Hrompac chce mít lipové taneční botičky. Tak mu je tedy uděláme z těch pařezů. A dali se do toho. A už tam na mítině stojí pár bot. Už se tam hrne taky obr Hrompac. Kde jsou ty boty? Datel mu ukázal pařátkem. A kde je k ním muzika? Datel ukázal druhým pařátkem na ptáčky.
1: Tak já si ty botičky obuju, zatancuju a pak si vezmu Amálku za ženu, zahučel Hrompac. a hrne se do bot a libuje si, že jsou mu jak ulité. Potom spustili ptáčkové muziku. Datlové bubnovali, datlíci repetili, brhlíci hevízdali jako flautička a strakapunkové to trochu kazili. Hrompac chytil takt, pohoupl se v bocích a chce se dát do tance. Jenže každá jeho bota se drží země nejméně 7 kořeny. A to je moc i na obra. Chvíli tam sebou cloumal, chytal se nebe, ale tanec mu z toho nevyšel. Hrom ti dej pác, povídá nakonec. Udělal jsem si, Amálko, před tebou takovou ostudu, že už tě radši nechci. Vyjel nohama z pařezových bot a utekl po velikých palcích za les.

0: Jasnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Pryš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo. A co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "Samo," už klíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáji si, tady." Námatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl rom a blesk, a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru."
1: "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?"
0: "Samo."
1: "A ty jsi nepřítel člověka?"
0: "Samo."
1: "A kdo je tvůj přítel?"
0: "Nikdo."
1: "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky.
0: "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá."
1: "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se.
0: "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej."
1: "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.
2: Piggy vtip.
3: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
2: Já poslouchám.
3: Poslouchej. Vojáci nakládají munici.
2: Co nakládají vojáci, co?
3: Munici.
2: Co to je?
3: No, to je střelivo.
2: Střelivo?
3: No.
2: Jo, to, co vybuchuje.
3: No, právě. Tak nakládají munici a velitel je upozorňuje: "Neházejte s tím tak, minule to odfouklo 8 vojáků do nebes."
2: Jú.
3: "To se nám stát nemůže," odpovídá jeden z vojáků. "Nás je jen 7.
2: Je.
4: Co to teďka pletete? Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe. Jak vám slouží jehlice?
5: Děkuji, velice.
4: Vy jste teďka divoká, píchla jste mě do voka.
6: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Už jsme si společně tradičně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
2: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat o stopér, o štandopér, jdeme teleskop blesku.
6: Já vím, Figi, jsi můj nadšený kuchaříček učedníček. No a jde ti to moc dobře.
2: Já se snažím, víš. A když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat. To by bylo prýma.
6: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
2: Ty už je pěstuješ. Ty už řetkvičkuješ. Jú. A řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují.
6: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna.
2: No.
6: Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
2: A nebo třeba pažitku.
6: No, nebo třeba pažitku.
2: To se hodí vždycky, viď?
6: Vždycky, Piggy.
2: To je nápad, no jo, Kachna, jasně.
6: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
2: Co na něj potřebujeme?
6: No, budeme k tomu potřebovat dva svazky řetkviček.
2: Dva svazky řetkviček.
6: Dvě mrkve.
2: Dvě mrkve.
6: Mozzarellu.
2: Mozzarellu, to je taky sýr.
6: A sýr. Vlašské ořechy.
2: Na dochucení něco?
6: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
2: Olivový olej.
6: Balsamikový ocet. Bude stačit pár kapek. Sůl a pepř.
2: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balsamikový?
6: Ne, balsamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet. A zvláštně ten balsamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balsamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, desítky let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
2: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
6: To víš, vaření a všechno kolem něj, to je moje.
2: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky a ty jsi přes tu kuchyni.
6: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy a tak se do toho pustme.
2: Připraven!
6: Tak, Piggy, oškrábej mrkev.
2: To už umím.
6: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
2: To děláš ty.
6: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
2: Hazím! Sněží ořechy!
6: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
2: Jak zakápneme? Kolik?
6: No od každého jen pár kapiček.
2: A jen pár kapiček.
6: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
2: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný, nevadí to? Já ho nemám rád.
6: Nevadí, Piggy.
2: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
6: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
2: Ahoj! Pojď, dáme si do nosáku kosátra, lala! Jo, to je vůně!
6: To je
7: jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle, s písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk. Ach, synku,

Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodařit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá Ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, si doma? A tatíček se ptá, oral lisy? Bychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli si oral. Natáhnu perko a můžeme zpívat.

kůže a celá řada různých loch. A ani to nic nepomůže, když není na rybách.

dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně.

0: Rozpusta a vzorníček.
1: Rozpusta byl uličník.
2: Samá ruka, samá noha, obličej na tři facky, vlasy naježené jako dykobrazí miminko.
1: A oči mu blízkaly, jako by pořád hřmělo.
0: Rozpusta dělal lidem všecko na schvál.
1: Nejvíc zlobil kluka vzorníčka.
2: Co vzorníček vzorně složil, to rozpusta rozházel. Když vzorníček napsal krasopisně úkol, rozpusta mu tam připsal kliky háky a ještě skaněk přidělal dvě prasátka. Zatímco si vzorníček šněroval jednu botu, vytáhl mu rozpusta z druhé boty tkaničku a vodil ji za sebou jako žížalku.
0: Vzorníček uměl vzorně jíst, nikdy nenadrobil na ubrus.
1: A rozpusta házel drobečky rovnou pod stůl.
0: Vzorníček se učil básničku pěkně od začátku.
1: A rozpusta pospátku.
0: Vzorníček kreslil šneka s chaloupkou.
1: Rozpusta šneka s věžákem, s balkóny a žaluziemi v oknech.
2: Jednou honil rozpusta vzorníčka po dvoře a dalo se do deště.
0: Vzorníček utekl pod střechu.
1: Ale rozpusta ne.
2: Lilo čím dál víc.
1: A rozpusta, protože byl rozpusta, se v tom dešti rozpustil.
0: Že se v té dešťové vodě rozpustil rozpusta, začala být ta voda rozpustilá.
2: Dešťové kapky tancovaly Charleston,
0: točily se do kolečka,
2: dělali hada,
0: kapali lidem jenom na nosy a do bot a schválně ne na deštníky.
1: Rozpusta, který v těch kapkách byl, se nejdřív dobře bavil,

0: Ale pak, když voda začala být čím dál špinavější, už se mu to tak nelíbilo.
1: Stékal s ní po střechách a umýval saze.
2: Myl chodníky a tak, že neodtekl kdo ví kam do kanálu.
1: Zachránil ho důlek na kuličky, ve kterém se zachytila louže vody.
0: Konečně začalo svítit slunce.
1: Voda se vypařila a rozpusta se zase objevil.
0: Ale jaký to byl rozpusta? Celý umazaný, posmutnělý, zahanbený.
1: Stýskalo se mu po vzorníčkovi.
2: Ale bál se, že si s ním vzorníček už nebude chtít hrát.
0: Jak se tak v hlavě rozpustovi honily černé myšlenky? Kde se vzal, tu se vzal, stojí před ním vzorníček.
1: To je dobře, rozpusto, že jsi tady. Bál jsem se, že ses v té vodě utopil. Celou tu dobu, co jsi byl pryč, nikdo nepřišel, aby vymyslel nějakou legraci. Všechno bylo, jak má být, až z toho bylo smutno.
2: Tobě bylo taky smutno.
0: Rozzářil se rozpusta.
2: Tak víš co, budem ode dneška napůl. Ty budeš taky trochu rozpusta a já taky trochu vzorníček. Chceš?
0: A od té doby byli napůl, jako jsou všichni správní kluci.

0: království, kde ráno sluníčko svítilo přes modrý rybník až do zámeckých oken a večer zlatilo zámeckou zahradu, žili dva bratři. Oba byli princové a oba se narodili ve stejný den a stejnou hodinu. Byli si tak podobni, že je na první pohled nikdo od sebe nerozeznal. A přece byl každý z nich úplně jiný. Jeden byl pyšný, panovačný a jmenoval se Jája. To proto, že vždycky volal: já jsem nejlepší, já. A tak mu to zůstalo. Druhý princ byl skromný a když Jája na něj volal: to chci? Hned mu odpověděl: tu máš, bratře, vezmi si, co se ti líbí. A tak mu začali říkat Tomáš.
1: Tomáši, jeď pomaleji. Já chci být první.
2: Dobrá, jeď si, bratře. Alespoň líp vychutnám tu vůni.
1: Jakou vůni?
2: Co pak to necítíš? Česáči češou jablka, ta voní až sem.
3: Zdravíme vás, jasnosti.
4: Nechcete ochutnat, jasnosti?
5: Nezdržuj, spěcháme.
6: Rád ochutnám. Jablka jsou krásná. Dobře jste se o ně starali. Díky,
5: že si to od nich bereš. Ale když už já chci také jablko.
6: Tu máš, je větší.
5: Ale to druhé je červenější.
6: Vezmi si obě.
5: A nemáš nic. Tu máš, i z tebe nikdy nemůže být král. Všecko bys rozdal. Za chvíli bys tebe byl chudák. Ještě, že jsem tu já. Já budu nejbohatší král a budu mít tu nejkrásnější princeznu. Ano. Musím mít princeznu, jakou nemá nikdo, tu nejkrásnější.
0: Ještě ten den nechal princ Jája přinést do paláce obrazy všech princezen, co jich v širokém okolí bylo. Prohlížel si je, ale žádná z nich se mu nezdála dosti krásná. Až u posledního obrazu se zastavil. Byla na něm dívka něžná jako růžový kvítek. Právě tu si princ Jája vybral. Hned vyslal za princeznou posly, ale ti se po několika dnech vrátili s nepořízenou.

0: Princi, projeli jsme všechna království, ale princeznu, podobnou dívce na obraze, jsme nikde nenašli.
1: Ale já chci právě tuhle a žádnou jinou. Jste neschopní. Já si ji najdu sám. Připravte mi koně, hned se vydám na cestu.
2: Bratře, pojedu s tebou.
1: Já pojedu sám, byl bys mi jenom na obtíž. A neboj se, vrátím se brzy. I s princeznou.
3: Princ Jaja jel přes pole, louky, kopce i údolí, potoky i řeky, až přijel do hustého lesa. Jel dál, ale jako by lesa přibývalo. Teprve na večer, když se na obloze objevila první hvězda, dojel princ Jaja nakonec lesa, ale dál nemohl. Stála před ním strmá skála, která padala do veliké hloubky k modrému jezeru. Na jeho písčitém břehu spatřil dívku. Už chtěl na ní zavolat, když v tom se před ním najednou objevila stařenka s nůší na zádech.
4: Nepomůžeš mi, mladý muži? Sotva tu nůši nesu.
1: Co pak nevidíš, že jsem princ?
4: Nebylo by to zadarmo, princi. Mohu ti poradit, jak se dostaneš k cíli své cesty.
1: Nepotřebuju tvoje rady. Všechno dovedu sám. Já jsem totiž už u cíle, abys věděla. Tady pod skalou je má nevěsta.
4: Skála k modrému jezeru je příliš strmá. Dolů se jen tak nedostaneš.
1: Já? Já se dolů dostanu. Čekej, grošáku. A ty, stařenko, uhni mi z cesty.
4: Jak chceš, princi.
1: Aha, klouže to. Není se čeho chytit. Aha, pomoc, pomoc, pomoc.
4: Doplatil jsi na svou píchu, princi.
3: Na zámku zatím marně vyhlíželi, jestli se princ Jaja nevrací. Tomáš dostal o svého bratra strach a tak se přece jen vydal za ním. Také on projel louky a pole, kopce i údolí, potoky i řeky, až dorazil k hustému lesu.
4: Ach, to je tíha.
5: Ukažte, stařenko, pomohu vám. Vždyť se s tou nůší sotva vlečete.
4: Jsi hodný, Tomáši, děkuji ti. Jsi lepší než tvůj bratr.
5: Vy nás znáte.
4: Oho, já znám věcí. Třeba to, že svého bratra hledáš.
5: Mám o něho starost. Před 3 dny odjel hledat nevěstu a domů se ještě nevrátil. Stařenko, poraďte mi, kde ho najdu?
4: To ti říci nemohu. Ale protože vidím, že máš dobré srdce, Tomáši, něco ti dám. Vezmi si tenhle provaz. No ber, budeš ho potřebovat.
5: Čemu mi bude? Řekněte, stařenko, vždyť je ho jen malý kousek. Stařenko, kde jste? Kam jenom zmizela? Stařenko!
3: Marně Tomáš volal. Stařenka už se neozvala. Jel tedy dál lesem, až dojel k místu, kde skála padala do propasti. Jakmile pohlédl ze skály dolů, ustrnul. Na břehu jezera, nedaleko krásné dívky, uviděl ležet bezvládné tělo svého bratra.
5: Musím mu pomoci, ale jak se k němu dostanu? Kdybych se tak mohl spustit dolů, ale mám jenom tenhle malý kousek provazu. Kdybych ho mohl natáhnout. Provaz je skutečně delší a delší. O, děkuji ti, stařenko. Už vím, nač je tvůj dar.

0: Tomáš přivázal jeden konec provazu kolem kmene stromu a spouštěl se dolů do propasti. Provaz se natahoval a natahoval, až se Tomáš dostal dolů k bratrovi. Ošetřil mu rány, které utržil při pádu se skály, a pak šli oba k sedící dívce. Seděla bez hnutí. Volali na ni, ale neodpovídala jim. Když přišli blíž, ustrnuli. Byla z kamene.
1: Tak za takovou nevěstou jsem se já trmácel? Nic než studený kámen. Kvůli tobě jsem si málem srazil vás. Pěkně jsem se, bratře, nechal napálit. Tomáši, posloucháš mě vůbec? Na co se tak upřeně díváš?
2: Zdá se mi, jako by oči té dívky nebyly kamenné. Jako by v nich byla jiskřička života. Jako by prosili o pomoc. Co když je zakletá a někdo jí tu vězní?
1: To si celý ty. Nech těch nesmyslů a raději pospěš, ať se dostaneme do tmy domů.
2: Ale já tady tu dívku nechat nemohu.
1: O kom to, prosím tě, mluvíš? Co pak tu nějaká dívka je? Jen kus kamene. Slyšíš? Meč o něj jen zvoní. Tomáši, vzpamatuj se.
2: Ano, ano, asi máš pravdu. Ale za chvíli bude tma. Nahoru na skálu musíme šplhat za světla. Přespíme na břehu jezera a ráno se vrátíme domů.
3: Co děláte v mé zahradě?
2: Kdo to tu mluví?
1: Nikoho nevidím. Hej, ukaž se, kdo jsi?
3: Jsem vodní had. Vládce jezerní říše. To jezero patří mně a břeh je moje zahrada. Co tu chcete?
1: Nic, jen přespat a zase jít.
3: Opravdu nic jiného?
2: Jen tu kamennou panu, rád bych si ji vzal sebou do naší královské zahrady.
3: Vidíš tu skálu nad jezerem? Jsi bláhový, jestli si myslíš, že to dokážeš a jiná cesta zpátky nevede.
2: Dokážu to.
4: Co to říkáš, Tomáši, zbláznil ses?
3: Tvůj bratr opravdu ztratil rozum. Chce vyšplhat s kamennou panou na vrcholek skály? Dobrá, odnes si. Ale když se ti to nepovede, když to nedokážeš do východu slunce, navěky tu budete takhle spolu sedět.
1: Poslyš, bratře, jestli ty tady chceš zůstat navždycky, tak já ne. Tomáši, já chci domů, já chci odtud, rozumíš? Teď hned.
0: Byla už tma, když princ Jája vyšplhal na vrcholek skály. O to, co bude s bratrem, se nestaral. Sedl na koně a klidně odjel domů. Tomáš se zatím ze všech sil snažil odtáhnout dívku pod skálu, ale ta útlá kamenná postava vážila snad víc než hora. Ušel 2-3 kroky a klesal pod její tíhou. Znovu se zvedal a přidával krok ke kroku, až došel pod skálu k provazu. Ale dál už nemohl.
2: Odpusťte mi, smutné oči, že vás nedokážu vysvobodit. Tolik jsem chtěl, ale nemám už sílu, nemůžu dál. Co to? Ty oči pláčou. Na mé dlaní je slza a další. Opravdové slzy. Jako by do mne vlévaly novou sílu.
0: A tak Tomáš znovu uchopil kamennou dívku a začal s ní šplhat po kouzelné mlaně na vrchol skály. V té chvíli se na obzoru objevilo slunce a na hladině jezera se vzedmuly vlny. To vodní had volal svou zajatkyni zpět a posílal vodní přívaly, aby Tomáše strhli se skály dolů. Konečně Tomáš stanul na vrcholu skály, kam moc vodního hada už nesáhla. Vysílený Tomáš chtěl postavit kamennou postavu dívky na zem, ale ta sotva se jen cípem šatů dotkla země.
5: Děkuji ti, že jsi mě vysvobodil ze zajetí vodního hada.
2: Kdo jsi, krásná dívko?
5: Jsem Víla Lesana, dcera lesního krále. To vodní had mě proměnil v kámen, protože jsem se nechtěla stát jeho ženou. Pověz, jakou odměnu si žádáš za mé vysvobození?
2: Nechci žádnou odměnu. Jen bych tě rád pozval na náš královský zámek. Můj bratr...
5: Vím, co chtěl tvůj bratr. Ale jsem Víla. Nemohla bych se stát ženou člověka. A už vůbec ne takového, jako je tvůj bratr. Je pyšný a sobecký. Myslí jenom na sebe. Ty jsi jiný. a proto bych ti ráda vyplnila přání.
2: Nemám žádné. Jen mi dovol, abych tě směl ještě doprovodit domů, aby se ti cestou už nic zlého nepřihodilo.
5: Jsi hodný, ale o mě už neměj starost. Tento les je mým domovem. Už jsem v bezpečí. Ty máš však před sebou dalekou cestu domů. Dám ti sebou na památku tuhle smrkovou šišku.
2: K čemu mi bude? Je jich tady plný les.
5: Ale tahle je kouzelná. Uchrání tě před nebezpečím. A kdybys někdy přece jen zabloudil, hodíš ji na zem a její špička ti ukáže, kterým směrem se dostaneš nejrychleji domů. Šťastnou cestu. Tu máš ji.
0: Nestačil Tomáš Lesaně poděkovat, zmizela. Hodil tedy šišku na zem a směrem, kterým ukazovala její špička, se vydal nejkratší cestou k domovu.

0: Na podzim svlékne šaty.
1: V zimě je nahá.
0: Z jara si oblékne šaty nové.
1: Kdo je to?
0: Kdo pak ví?
1: To bude Sněhulák.
0: Ne. V zimě je nahá, na podzim svlékne šaty, tak na podzim něco sundá.
1: Spadne to z ní.
0: Podzimní měsíc se jmenuje listopad. Takže svlékají šaty.
1: Hadi.
0: Na podzim listopad.
1: A listí. Aha. To bude strom.
0: Ano.
2: Jak vodník Čepeček poručil Halámkovu vínu.

0: Vodník Čepeček odpočíval při ně na polštáři ze zelené řasy a v tom slyší hlas tak dubový, že se od něho roztřásla všecka voda v rybníce.
1: No jo, to víš, pro ty tvý tancparády budu škodný na trávě.
0: Čepeček vyjel z hlubiny do poškvorců a dívá se. A on tam na louce stojí sedlák Halámek s kosou. Za ním je posekáno a před ním se zelená už jen plácek trávy. Opodál sedí luční víla a prosí.
2: Aspoň, prosím, ten plácek nech stát, abych měla na čem tancovat.
0: No, Halámek, že ne a ne. Ohnal se kosou, až to síklo, všude bylo už jen strniště, Halámek naložil a odjel. Luční víly mají povinnost ještě před snídaní zatancovat tři tance. A tak ta víla pomaloučku vstala, rozhoupala modrý zvonek, aby bylo trochu muziky. A dala se do toho. Sotva udělala krok, klopítla a píchla se do patičky. Čepeček přiběhnul z puškvorců, zavázal jí patu plátínkem z mlhy a povídá, no, po strništi tancovat nemůžeš, to by si pokazila nožky. Chvíli tu počkej a já s Halámkem všecko vyjednám. Víla si léčila patičku a Čepeček se vydal za sedlákem Halámkem. Když tam přišel, Halámek zrovna řezal to zelené, co nasekal. Točí řezačkou a povídá,
1: nezdržuj, Čepečku, a rovnou pověz, co mi chceš.
0: Vodník Čepeček se vtiskl do kouta, kam nesvítilo slunce a řekl,
2: no, já nechci víc, než co chtěla víla na louce, aby si někde nechal kousek zeleného pro ten její tanec.
1: Já, co jsem řekl, to jsem řekl, povídá Halámek. Nemám louku proto, aby mi jí víla šlapala.
0: A točí dál kolem uřezačky. Čepeček už neví, jak by na Halámka nejlíp. Sepnul žabí tlapky a prosí.
2: No jo, ale když to pro vílu neuděláš, ublížíš jí nejhůř, protože víla Halámku, ty to nevíš, co před snídaní neodtancuje tři tance, musí odejít mezi polednice.
0: Halámek na to jen,
1: už chvíli tě, Wassermánku, neposlouchám.
0: A do Čepečka vjela studená vodnická zlost.
2: Když ty víle tak, já tobě taky tak.
0: To řek, vrátil se po mokré pěšince do rybníka. Za tři neděle vdával sedlák Halámek dceru. Všecko se to sjelo, každý kůň měl na chomou tu kytku. Ženich přijel v bryčce se žlutými koly a povídá.
2: Kde pak je nevěsta?
1: No, ještě zrovna jí dostrojují, řekl Halámek.
0: Ale ženich už byl netrpělivý, až mu paty klouzaly v holínkách.
2: No, to je nějakýho čekání, že?
1: A Halámek zas, no takové čekání já umím ukrátit.
0: Pozval ženicha do světnice a usadil ho za stůl. Halámek má oči jen pro ženicha a neví, co se děje za oknem. Stojí tam vodník Čepeček a tajně nakukuje přes muškáty. Když se ženich uvelebil na židli, přinesl Halámek ze sklepa láhev vína a řekl,
1: no, to je lék na čekání.
0: Vytáhl z láhve zátku a nalil do dvou skleniček. Jedna, sakramente, je pro mě a ta druhá, jo, pro tebe. Pane ženichu, nesou skleničky k ústům, jazyk se jim stáčí do kornoutku, jak čeká na tu dobrotu. A tak si oba nevšimli, že vodník Čepeček za oknem udělal tajné znamení. A v tom už
1: mord, Turek, zahromoval ženich. Nějak mi to víno nechce do splávku.
0: Ať dělá, co dělá, ať se pro víno dobývá jazykem a skleničku obrací jak člunek, víno mu vždycky uhne.
1: Vybrat lžičkou se nedalo a vytřás ze sklínky taky ne. No, to bych si dal vzít si nevěstu z domu, kde ani víno kloudně neteče, povídá nakonec ženich, řinkl skleničkou o stůl a je pryč. Byl pryč, už se nevrátil. Sedlák Halámek pak měl takové starosti s neprovdanou dcerou, že pro ně na louku ani nevzdychl. A ta louka vyrostla a víla na ní tancovala vždycky tři tanečky před snídaní. Vodník Čepeček o tom všem říkával. Nemít lakomec Halámek víno necně křtěné vodou, já vám nevím, jak bych tomu vínu poručil.

0: Básničku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a ta...

0: svý.
1: Joldo.
0: Co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
0: Pro pána, já dočista přehlédl, že už je ráno. Takže, Hurvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele. Za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, taťulínku, ale co pak si dočista zapomněl?
0: Na co?
1: Strčil si mi pod paži teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
0: No, protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No, tak vidíš.
0: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, presto pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
0: No, tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
0: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde jinde?
0: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
0: No tak třeba v
1: tátí.
0: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
0: No jistě. Ha, ha, ha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
0: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
0: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
0: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
0: U doktora? No to bych ti dal.
1: Dobře, tak kdybych zrovna zíval?
0: To by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
0: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
0: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
0: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
0: Šmanku, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, aby jsi mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
0: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
0: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
0: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
0: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
0: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak by ses otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
0: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdi šupky do školy.
1: To nepůjde.
0: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
0: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňáš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Jo, ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
0: Tak proč jsi mě na to neupozornil?
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
0: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak...

0: Už bys mohl vědět, že děti smějí do výtahu jen v doprovodu rodičů, zlobí se správcová domu na Honzíka.
1: To vím, ale kdy se ženu tolik rodičů najednou?
2: Ten chlapeček to nepochopil. Myslel si, že musí mít rodičů třeba 5.
3: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
4: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
5: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
6: Už se hlasuje!
7: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
3: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
6: Leontinou.
3: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
4: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
5: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
4: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švakrova myslí, že se hlasuje pro žampiony. Viď.
5: A kdo je pro žampiony?
8: Hurá! Hurá! Vyhráli jsme!
9: Držte!

0: šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
1: Je, to zní legračně. Veveří vaření. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak si ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře petře nepřepepři svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaříčku.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: Jak? To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Je, tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kdejakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maso už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého sýra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat? No,
0: tak. Jako první musíme řetkvičky pořádně omít.
1: Jasně, byli v Hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky Smolíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli Smolíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. To je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně na to zase až tak nekoukal, takže...
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku, nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, no, jasně, to, svačina má přednost. To.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když si něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna.
1: Yeah!
0: Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
1: Jejda!
0: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
1: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu. Utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
1: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo utěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat utěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
1: Aha, pochopil jsem.
0: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smlsneme.
1: Já už jsem krásně prostřel.
0: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
1: Mě taky.
0: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
1: Ahoj. Rozkupu.

0: Proč pes žije s člověkem? Burjatská bajka. Kdysi před dávnými časy žil v hlubokém lese pes. Žil sám a sám jako poustevník. Široko daleko neměl přítele. Jaký div, že se mu jednoho dne přece jen trochu zastesklo.
1: Co je do takového života?
0: Pomyslil si.
1: Žít a nemít ani druha, s kterým bych si popovídal. Najdu si přítele. Nechci už žít tak osaměle.
0: Dlouho pes samotář přemýšlel o tom, kdo by se mohl stát jeho druhem a kamarádem, ale nikdo se mu nezdál dost dobrý. Až nakonec po dlouhém přemýšlení se rozhodl, že jeho přítelem může být jen ten, kdo je na světě nejsilnější a ničeho se nebojí.
1: A kdo pak je na světě vlastně nejsilnější?
0: Přemítal. Hloubal a hloubal, den a noc prohloubal, až nakonec radostně zvolal.
1: Už to mám. Nejsilnější tvor na světě je přece vlk. Kde jaké zvíře před ním uteče, tak je to. Půjdu za ním a řeknu mu, abychom byli přáteli a žili pospolu.
0: Jak řekl, tak udělal.
2: No dobrá, dobrá,
0: zavrčel vlk, když ho vyslechl.
2: Proč bychom nemohli žít spolu? Pojď ke mně do doupěte.
0: Přišla noc, oba ulehli a brzy usnuli. Zanedlouho se ozval šramot. Pes se probudil a začal štěkat, co mu hrdlo stačilo.
3: Co pak to děláš?
0: Poděsil se vlk.
3: Uslyší tě medvěd, přijde sem a oba nás zabije a sní.
0: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
1: Tak vida, vlk se bojí medvěda. To tedy je medvěd nejsilnější na celém světě. Půjdu zítra za medvědem.
0: Opravdu. Druhého dne nechal vlka vlkem a vypravil se za medvědem. Našel ho v lese, jak vybírá lesním včelám med.
1: Přišel jsem k tobě, medvěde,
0: řekl mu.
1: Protože hledám přítele na život a na smrt. Hledám tvora, kterého by se každý na světě bál. Tebe se bojí i vlk. Jsi tedy nejsilnější. Pojď, budeme spolu žít.
4: Ale rád. Chceš-li, můžeme spolu hospodařit.
0: Zabrumlal huňáč a hleděl si pláství, z kterých vybíral med divokých včel. Pes se tedy přistěhoval k medvědovi. Když spolu nějaký čas žili, stalo se jednou v noci, že pes opět uslyšel podezřelý šramot a začal štěkat, až probudil medvěda. Huňáč se probral ze spánku a ulekaně mu domlouval.
4: Buď přece sticha, neštěkej tak hlasitě. Zaslechl jsem zvenku šramot. Možná, že kolem obchází lev. Ještě tě uslyší, vrhne se na nás a po tobě i po mně bude veta.
0: Pes umlkl, stočil se v koutku do klubíčka a v duchu si řekl.
1: Vida, medvěd tedy není nejsilnější, když se bojí lva. Půjdu za lvem a budu žít s ním.
0: Hned druhý den opustil medvěda a vydal se za lvem.
1: Buď zdráv, lve,
0: oslovil ho uctivě.
1: Říká se, že jsi ze všech tvorů nejsilnější. Je to jistě pravda, vždyť i medvěd má před tebou strach. Pojď, budeme žít spolu jako

0: přátelé.
1: Lev potřásl hlavou, zařval, zježil hřívu a odpověděl.
2: Jsem nejsilnější tvor na světě a nikoho se nezaleknu. Chceš-li se stát mým přítelem, budiš.
1: A tak spolu žili nějaký čas v pravé družnosti. Ale jednou v noci uslyšel pes podezřelý šramot. A tu se rozštěkal tak divoce, že vzbudil lva.
2: Co tě to napadlo, štěkat takhle na celé kolo?
1: Okřikl lev psa.
2: Víš ty, co se může stát? Uslyší tě člověk, přijde sem s puškou a bude nás to stát oba život.
1: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
3: Vida, tak ani lev není nejsilnější tvor na světě, když má strach z člověka. Půjdu tedy za člověkem a budu žít s ním.
1: Ještě té noci pes utekl a běžel hledat člověka. Když ho našel, řekl mu.
3: Hledám nejsilnějšího tvora na světě. Chci, abychom spolu žili jako přátelé. Šel jsem za vlkem, ale vlk se bojí medvěda. Šel jsem za medvědem, ale medvěd se bojí lva. Šel jsem za lvem, ale lev se bojí tebe. Přišel jsem tedy za tebou, člověče. Pojď, budeme žít spolu.
2: Dobrá, budeme.
1: Řekl člověk a odvedl psa domů. Žili spolu nějaký čas a stalo se, že jednou v noci uslyšel pes šramot a začal štěkat. Člověk se probudil a zavolal.
4: Štěkáš, kamaráde? Jen štěkej, ať každý ví, že tady žijeme my dva a že z nikoho na světě nemáme strach.
1: Tu se pes rozštěkal ještě víc, neboť poznal, že člověk je ze všech tvorů na světě nejsilnější a že se nikoho nebojí. Od těch dob žije pes s člověkem jako jeho věrný přítel.

12 měsíčků. Žila jednou jedna žena a ta měla dvě dcery. Jednu vlastní a jednu nevlastní. Svoji měla ráda, ale nevlastní nemohla ani vidět. A to proto, že Maruška byla krásnější než její Dorla. Maruška nevěděla, že je tak krásná, a moc jí rmoutilo, že se macecha na ní stále hněvá. Všechnu práci dělala sama. Vařila, prala, dříví štípala, trávu žala a krávy obstarávala. Dorla se jen před zrcadlem v krásných šatech otáčela a Marušce poroučela. Maruška byla mírná jako ovečka a všechno ráda obstarávala a trpělivě snášela matčiny nadávky, ale stejně jí to nepomohlo. Matka i Dorla ji týrali čím dál tím víc, protože se Maruška stávala stále krásnější a krásnější a Dorla ošklivější. A jednou si matka řekla, proč máme mít doma nevlastní dceru? Až přijdou chlapci na námluvy, zalíbí se jim hezká Maruška a na Dorlu se ani nepodívají. Musím se jí nějak zbavit. Od té chvíle přemýšlela, jak se Marušky zbavit. Nedávala jí najíst, byla jí a vymýšlela nemožnosti. Jednou uprostřed zimy, když mrzlo jen praštělo, zachtělo se Dorle čerstvých fialek. Jdi a přines mi kytici fialek z lesa, poručila Marušce. Dorničko, jak mám přinést fialky, když je tolik sněhu, pravilo ubohé děvče. Neslyšíš snad? Sildína a nechce se ti. Když ty fialky z lesa nepřineseš, zabijeme tě, zvolala Dorla. Macecha chytla Marušku a vystrčila ji ven a zabouchla dveře. Děvče plakalo, ale šlo do lesa. Maruška zapadala po kolena do sněhu a dlouho bloudila. Ruce jí zábly, měla hlad a tak prosila pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Najednou spatřila v dáli světlo. Šla stále za ním, až přišla na vrchol hory. A tady vidí veliký oheň a okolo něho sedí 12 mužů. Uprostřed nejstarší s dlouhým bílým vousem, pak mladší a ještě mladší, až poslední, nejmladší a nejkrásnější. Muži tiše sedí a dívají se do ohně. Nejstarší z nich drží veliký kyj. Je to 12 měsíců a ten nejstarší je leden. Maruška se jich nejdříve bála, ale protože jí byla zima a ruce zábly, přistoupila k ohni a prosila, dobří lidé, ustrňte se nade mnou a dovolte, abych se ohřála u vašeho ohně. Leden kývl hlavou a ptal se, co tady hledáš, dívenko? Jdu na fialky, odpověděla Maruška. Fialky rostou z jara, pod sněhem nekvetou, pravil leden. To já dobře vím, ale macecha s Dorlou mě poslali na fialky a když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte mi k motříčkové, kde je najdu. Tu povstal leden a podal svůj kyj měsíci březnu. Ten zamával kyjem nad ohněm. Oheň zaplápolal, sníh začal tát, stromy dostávaly pupence, zelenaly se, v trávě zvedly chudobky hlavičky a pod keřem se zamodraly fialky. Než se Maruška nadála, bylo jí všude modro. Rychle trhej, Maruško, řekl měsíc březen. Maruška trhala, až jich měla velikou kytici. Pak měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala vesele domů. Doma se macecha s Dorlou divili, odkud Maruška nese fialky. Kde si je natrhala? Vysoko nahoře v lese rostou pod keříky, odpověděla jim Maruška. Dorla si vzala fialky a ani Marušce nepoděkovala. Druhý den dostala Dorla chuť na jahody. Jdi, Maruško, do lesa a přines mi jahody. Bože, sestro milá, kdy já ubohá najdu jahody,
Pod sněhem přece jahody nerostou. Když poroučím, tak půjdeš, ty lenochulína, a když nepřineseš jahody, tak tě zabijeme. Hrozila zlá Dorla. Macecha vystrčila Marušku ven a zavřela dveře. Děvče hořce plakalo a běželo do lesa. Sněhu bylo vysoko. Maruška zapadala po kolena do sněhu. Dlouho bloudila, byla hladová a ruce jí zábly. A tu vidí opět světlo, jako včera. Radostně k němu běžela. U ohně 12 měsíců, uprostřed leden. Dobří lidé, ustrňte se nade mnou, dovolte, abych se ohřála u ohně, zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a ptal se, proč jsi zase přišla do lesa, co tady hledáš? Jdu na jahody, pravila Maruška. Vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou. Vím, ale Macecha a Dorla mi poručili, abych přinesla jahody. A když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte, kde je mám hledat. I povstal leden a podal svůj kýj měsíci červnu. Ten zamával kýjem nad ohněm. Oheň zaplápolal a vysoko vyšlehl. Sníh roztál, stromy se zazelenaly, v trávě vykvetlo mnoho kvítků, mezi nimi jakoby nasil bílých hvězdiček a ty se měnily v jahůdky, které rychle červenaly. Než se Maruška nadála, bylo jich kolem plno. Sbírej, Maruško, sbírej, řekl měsíc červen. Maruška rychle sbírala, až jich měla plný košíček, pak měsíčkům pěkně poděkovala a vesele běžela domů. Macecha i Dorla se podivili. Kde si je nazbírala? Vysoko nahoře v lese, hodně jich tam roste v trávě. Dorla si vzala jahody, s Macechou si na nich pochutnávali, ale Marušce nedali ani jednu. Třetího dne se zachtělo mlsné Dorle krásných červených jablek a poručila: jdi, Maruše, a přines mi jablka. Dorličko, kde mám v zimě natrhat jablka, plakala ubohá Maruška. Macecha vystrčila Marušku ze dveří a zavřela je. Tentokrát Maruška dlouho nebloudila, ale pospíchala přímo do lesa, kde sedí u ohně 12 měsíčků. Poprosila je: dobří lidé, dovolte, abych se zahřála u vašeho ohně. Zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a zeptal se: co chceš, děvenko, zase v lese? Jdu pro červená jablka. Je zima a v zimě nerostou červená jablka, řekl leden. Vždyť já vím, plakala Maruška. Ale Dorla mě poslala, abych natrhala červená jablka, jinak mě zabijí. Povězte mi, kde je mám hledat. Měsíc leden povstal a podal kýj měsíci září. Ten zamával kýjem nad ohněm, ten zaplál, vyšlehl vysoko k nebi. Sníh tál, ale stromy se neobalovaly listím. Jeden lístek po druhém opadával a vítr je roznášel na všechny strany. Maruška se dívá po stromech a tu vidí jabloň a na ní zcela nahoře mezi žlutými lístky jsou červená jablka. Rychle, Maruško, trhej, rozkázal měsíc září. Maruška zatřásla stromem a spadlo jedno jablko. Zatřásla po druhé, spadlo druhé. A teď rychle spěchej domů. Maruška poslechla, pěkně měsíčku mu poděkovala a vesele pospíchala domů. Kde si je natrhala? Podivili se Macecha s Dorlou. Vysoko v lese, je jich tam ještě dost, odpověděla Maruška. Dorla se na Marušku rozkřikla. Proč si jich nepřinesla víc? To jsi je jistě po cestě snědla. Ach, Dorličko, nesnědla jsem. Ale když jsem zatřásla, spadla jen dvě jablíčka. Nakázali mi, abych spěchala domů.
Dorla se rozhněvala a chtěla Marušku bít. Maruška plakala, utekla do kuchyně a prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Dorla zatím mlsala jablko. To bylo tak dobré, že lepší ještě nejedla. I Maceše chutnalo. Snědli jablka a chtěli jich ještě víc. Dorla volala na mámu. Mámo, dej mi košíček, půjdu sama na jablka. Maruše by je po cestě zase snědla. A natřesu jich plný košík. Nadar moji matka zdržovala. Dorla si oblékla kožich a šla do lesa. Sněhu bylo všude plno. Dlouho bloudila, až uviděla světlo. Byl to oheň a kolem něho 12 mužů, 12 měsíčků. Dorla se nejprve lekla, ale potom přistoupila k ohni, ani se nezeptala a hřála si ruce. Co hledáš v lese? Zeptal se mrzutě měsíc leden. Proč se ptáš, starý dětku, nemusíš vědět, kam jdu? Zlostně ocekla Dorla a šla zpět do lesa. Leden se zamračil, zamával kýjem nad hlavou. Oheň klesl až k zemi, rozpoutala se hrozná vichřice a začal se sypat sníh. Padá, padá, Dorla bloudí, zapadá do závějí, v teplém kožíšku jí mrznou údy, hubuje na Marušku, na Pána Boha. Macecha doma marně vyhlíží z okna, každou chvilku vybíhá před dveře. Čas běží, ale Dorla se nevrací. I vzala si matka kožich, šátek na hlavu a spěchala do lesa. Volala, ale nikdo se neozýval. Dlouho bloudila, sníh hustě padal a vichřice zuřila. Maruška zatím uklidila, uvařila oběd, kravičku podojila, ale Macecha s Dorlou se nevraceli. Čeká do večera, čeká do rána, ale domů se nevrátili. Asi někde v lese zmrzli. A tak Maruška zůstala v chalupě sama a šťastně si žila.

0: Jak jsi na to přišel, že jsem horolezec?
1: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na...
2: Bigi hádanka.
3: U sta hromů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
2: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
3: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, Šiška je v cíli.
2: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
4: No to je pohádka, ne?
2: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
4: Aha, tak je to?
2: To ví každý. Jmenuje se...
4: Rumcajs.
5: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku. A za bratra koti Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
6: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku.
7: Mňau randěno ran randěau, mňau randěno ran randěau, mňau randěno mňau randěau.
6: V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
8: Mňau. Škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
6: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
9: Haló, kočko, Pitipačko.
6: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
8: Já vám ukážu.
6: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
9: Jsou lehký počty. Ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
6: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
8: mňau,
6: před zrcadlem,
8: mňau,
6: do kterého svítila hvězda.
8: Mňau, mňau.
6: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
8: Mňau, mňau, mňau.
6: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
2: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
6: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
9: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik tak je vás tam?
10: 365.
9: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
0: Držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se pitipačka rozpřáhne.
9: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damian. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
6: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
9: Urau, urau, urau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou.
6: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo. A na konci Damiánova obsázku tiše spala Bleška.
10: Chlapci! No chlapci, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek, oříšek.
11: Ahoj, Justýno.
10: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
12: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To no, pindáčka ne.
10: Pro krindáčka jsem řekla.
12: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
10: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
11: Ne.
12: No.
10: Aha. A teď jste celý kyselý a uletili vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
12: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky!
10: Rampiči, ne z oříšků, z nudlí.
11: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
10: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
12: No co?
10: Tedyž smysl. Smysl.
12: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
11: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
12: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
10: Aha.
11: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
10: Ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
12: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
11: Mě teda taky.
10: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
12: No.
10: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
11: ale
10: no.
11: Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
10: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
12: Co?
10: Co jsem řekla?
11: Že znáš slova bezpečně.
10: Ale bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
11: Sůva z nudlí.
10: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
12: No, já bych možná věděl.
11: Tak říkej.
12: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně, jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
11: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
12: Je!
10: Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
12: Co?
10: Násoska. Totiž náhražka.
11: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
10: No, dobře. Řekl, kdy se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
12: No, tak to nevím.
11: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justino.
10: A dostanu bod?
11: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
10: Tak dobře. Neví se to.
12: Co se neví?
10: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
12: No, říkala jsi, že se něco neví.
10: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva znudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
12: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
11: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že, že se někdo, já nevím, přeřekl.
12: Je! Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
10: No, Piggy,
11: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
10: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
12: Co?
10: Chloubu. Budu. A dobu.
12: No,
10: dobu.
12: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
11: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
12: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
11: Justýno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
10: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
12: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
10: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
11: No, to je ovšem lepší.
10: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
12: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
11: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
10: Teď jsme si řekli, že se to neví.
12: Už to mám. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
11: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
12: Koumáš jájo za nůž stulí.
10: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod a hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy.
11: Smůly z hublí.
10: Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Dělat si z toho takovou tento nonc tafiléry. Amfiteátr. Jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
12: Jasně, nemáme za potřetí dělat za se smůly z hublí v kafiléry. Co jste říkala?
10: Amforu. Ne. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
11: A víš, že se mi po tobě vlastně stýskalo.
12: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
9: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
11: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
12: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
11: Prosím.
12: Prosím, prosím.
9: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
12: Co?
9: Vlastně jak se to pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
12: To jsme moc rádi.
9: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: Básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno. Jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý, jako po koupání. Všichni, co byli zalezli, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Piggy vtipk.
2: Synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
1: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
2: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli, nech ho, ať se rozhodne sám.
1: Prosím, tak to zkus, na to matka.
2: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
1: To se moc rozhodnout nemohl.
3: Třeba dostane korunu.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má. A vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černo-černě smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou. Černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

byl rychlejší než osobní vlaky, ale byl i rychlejší než ostatní rychlíky. Rád se chlubil svojí rychlostí a někdy se pomalejším vlakům posmíval. Máte snad rezavá kolečka? Rozumnější rychlíky Ráďovi radili. Ráďo, měj rozum, moc riskuješ. Kdo jezdí moc rychle, může se rozbít. Jezdi radši pomaleji. Rozesmátý Ráďa jejich rad nedbal a jezdil čím dál tím rychleji. Když se rozjel naplno, koleje se rozezněly. Nemá rozum. A tak se stalo, že rychlík Ráďa byl jednou dokonce rychlejší než jeho cestující. Lidé ráno čekali ve stanici. Chtěli jet do Rakovníka, ale Ráďa byl tak rychlý, že jim ujel. To se ví, že cestující rozčileně reptali. Rozumný pán, co rozkazoval všem vláčkům, se jmenoval Roman Růžička. Na Ráďu se hodně rozzlobil. Rychlíku Ráďo, rozhodl jsem, že od dnešního rána raději nebudeš vozit cestující. Budeš rozvážet jen zboží. Pojedeš do Rudné, do Rokycan a do Rychnova. Rozumíme si? Je z tebe nákladní vlak. Ráďa rozuměl. Rázem pochopil, že udělal chybu. Málem se rozplakal. Chtěl to ještě panu Růžičkovi rozmluvit, ale rozmyslel si to a raději se rozjel naložit náklad. Začal vozit plné vagóny různých věcí. Jednou vezl do obchodů rajčata a rybíz, jindy vonavé růže. Do Rokycan vezl rovné klády, naspátek jel s velkým rypadlem. Rozvážel ryby i rýži, ručníky i rohošky. Takhle Ráďa jezdí už celý rok. A nejlepší na tom je, že Ráďa jezdí rád. Stále je rozesmátý, i když moc rychle jezdit nemůže, vždyť by se mu rozsypalo zboží. Ostatní vlaky z něho mají radost. Kdykoliv Ráďa jede okolo nich, koleje se rozespívají. Dostal rozum.

0: Přijeli k malému domku ve strmé uličce, Klement tam bydlil ve dvou malých světničkách. Všude po zdech visely trubky všech možných tvarů a každá na šňůře jiné barvy. Klement zatopil a vařil čaj a Jakub si prohlížel trubky. Ta nejzakroucenější se mu líbila ze všech nejvíc. Byla z krásně vyleštěné mosazy a světilka na ní jen hrála. Pane Klement, řekl Jakub, co kdybyste pozval Karličku dovnitř, když ještě drý večer? Budeme tady troubit a popíjet čaj a Karličce byste mohl dát na talíř trochu ovsa nebo obroku.
1: No, myslíš, že se sem vejde?
0: Řekl Klement, ale bylo vidět, že tu myšlenku uvítal, jen se lítostivě podíval po čisté podlaze.
1: Karlička bude děsně ráda,
0: řekl Jakub. Pan Klement odešel a za chvilku se vrátil s Karličkou. Na prahu jí očistil kopita od sněhu a Karlička vděčně zastříhala jedním uchem a bělmo levého oka jí drobet zvlhlo.
1: Nemáme to všem žádný stromeček, řekl Klement při čaji, ale mám tu větvičku jmélí.
0: Každému pak dal kus vánočky.
1: Karličko, řekl, můžeš klidně mluvit, on si to Jakub nechá pro sebe.
0: Karlička na Jakuba mrkla, aby neprozradil, že už to ví, a řekla, teď nám Klemente zatrub nějakou koledu, děsně ráda koleduji.
1: Karlička má hrozně ráda koledy,
0: řekl pan Klement, a nejraději ty, jak je o tom oslíkovi, jak dýchal na děťátko.
1: Karlička mu to hrozně závidí, tomu oslíkovi. Kolikrát jsem ti říkal, Karle, že závidět se nemá.
0: Já vím, Božka, zašeptala skromně Karlička a sklopila zrak. No a pak se dali do koledování. Pan Klement troubil a Jakub s Karličkou zpívali k trompetě. Karlička ještě do taktu takhle hrabala nohou, ale pan Klement jí to zarazil. V tom si vzpomněl na tu nedoručitelnou zásilku a že se podívají, co to může být. To se ale nemá, řekla Karlička, ale pan Klement jí usadil, od kdy se koně pletou doručovatelům do řemesla. Všichni byli strašně zvědaví, co v tom balíku je, zejména Jakub. Pan Klement položil balík na stůl. Bylo na něm napsáno Jakub Praha. No Jakub ale neuměl číst, takže se pana Klementa zeptal, co je to tam napsáno, že to nejde doručit.
1: Je tam napsáno Jakub Praha. A kde já mám hledat nějakého Jakuba? Dal jsem to i vyvolat, ale nikdo nic o nějakém Jakubovi nevěděl.
0: Já se přece jmenuju Jakub, pane Klement, vyhrkl Jakub. A mohlo by to být pro mě, protože já jsem taky z Prahy. Ono těch Jakubů nebude tolik. To by mohlo být pro mě, pane Klement. Tak to taky otevřeme. Odřízl červenou pečeť a zásilku rozbalil. A teď vám, děti, řeknu, co v tom balíku bylo, protože já to sám taky nemůžu vydržet. Tak tedy, byl tam malý starodávný dostavník, tažený čtyřspřežím lipicánů, na kozlíku seděl voska, v jedné ruce drželo opratě, ve druhé maličkou trubku a v držadle byl zastrčen bič. Všechno bylo tak veliké, že se to vešlo do krabice od bot. Ale co bylo nejkrásnější, že ti lipicáni byli z masa a kostí, stoupala z nich pára a nepokojně sebou poškubávali, že je voska stěží držel na úzdě. Lucerničky po stranách vozu svítily a uvnitř vozu seděli docela malí cestující, povídali si, ale co to nikdo nevěděl? Karlička se neudržela a zařechtala na celé kolo. Spřeženě lipicánu jí slabounce odpovědělo.
1: Pane postilione, řekl Klement, kam vlastně jedete s tou diligencí?
0: Ale voska neodpověděl, jen tichounce a dlouze zatroubil na zatočenou trubku, na hlavě měl šedý cylindr a černou pelerinu přehozenou přes záda. Jakub do ní foukl a pelerina se rozevlála. Koničci se vzepěli a dali se do cvalu. Dostavník udělal tak několik okruhů po stole a Jakub strčil několikrát do pana Klementa a ptal se, zda je ten dostavník skutečně jeho?
1: To rozhodne ministerstvo spojů, řekl pan Klement, protože sám dostával na dostavník chuť. Řekl si, že si třeba dá změnit jméno na Jakuba. Ale Karlička se po něm pohrdavě podívá a Klement řekl rychle: ano, milé dítě, je to tvoje sakum pikum i s balicím papírem, ale jen jestli si toho dovedeš vážit.
0: Teď se stala zvláštní věc. Dvířka dostavníku se otevřela a z nich vystoupil docela malinký Jakub, ale na vlas stejný, jenže byl vysoký na půl sirky. Jakube, jsi to ty? Vykřikl Jakub. Ano, já jsem ty, řekl maličký Jakub komářím hláskem, jenže nevím, kde bydlíme. Musíme domů, poněvadž maminka už po třetí pláče a tatínek bloudí po zasněžené Praze a hledá tě. Za chvíli budou vysílat tvou fotografii v televizi. Tak Jakube, řekl Jakub, já bych tu tedy zůstal s Klementem a Karličkou a ty jeď k nám domů, ať se to uklidní. Víš, Karličko? Nevím, řekla Karlička, ale ta Vánočka byla moc dobrá. Já už teď ničemu nerozumím a myslím, že je na čase, abych možná přestala mluvit. Je toho na mne moc. Nikdy jsem si nemyslela, že by mohli být tak malí koně a tak nádherně podkovaní. I když jinak nemám ráda Lipicány, protože se rádi vytahují, musím říci, těmhle všechna čest. A taky to řekla. Pak Lipicáni ještě udělali několik okruhů a Voska jim dal do pytlíku ovsa. V tom se dvířka dostavníku otevřela znovu a vystoupila z nich ta malá holčička se zápalkami, jenže je asi nechala v dostavníku. Ale byla skřehlá a po tvářičce jí tekly tak malé slzičky, že o nich nikdo ani nevěděl. Jakube, řekla, myslím, že bys měl jít domů ty a my tu všichni zůstaneme u Klementa. Ty jdi domů, ale my budeme tvoji, víš? A vždycky budeme tvoji, ale nikdo to nesmí vědět, jen ty, Klement a Karlička. A maminka by taky byla zoufalá, kdyby domů přišel tak malý Jakub, že by se vešel do náprstku, prosím tě, to musíš sám uznat, Jakube. To taky uznávám, řekl Jakub, z toho by maminka byla asi celá vedle.
1: A pro tatínka by to taky nebylo nic lehkého, prosím tě, řekl Klement. Ten by se snad zbláznil, viď, Karle?
0: Ano, Božko, zašeptala Karlička. Pak se dvířka dostavníku otevřela po třetí a vystoupil pán s kaprem, ale už bez kapra.
1: Mladý muži, řekl, sděluji vám, že jsem kapra na vaše přání hodil do Vltavy. Ale jděte domů, ano?
0: Je to někdy velice, velice těžké, řekla Karlička. Nechtěl byste kousek Vánočky s čajem?
1: Děkuji, řekl pán, měl jsem právě krocana s nádivkou.
0: Pak smekl, vzal holčičku za ruku a vrátil se k dostavníku.
1: Tak, řekl Klement, teď dostavník zase zabalíme a uložíme tamhle na skříň. A kdykoliv se ti zachce, Lipicáni předjedou, třeba 5x denně.
0: A co když tady nebudete, řekl Jakub?
1: Budeš mít klíč, řekl pan Klement. A podal Jakubovi veliký klíč na červeném provázku. Jen po sobě vždycky uklič, dodal, a nenadrob, kdyby s koním dával ovsa.
0: To se nebojte, pane Klement, řekl Jakub, všechno bude v pořádku. Přinesu si ze Sýně koště, jsem velice čistotný.
1: Tak, řekl Klement, a teď pojedeme domů. Kde bydlíš?
0: To jsem právě zapomněl.
1: Tak to musíme na strážnici, řekl pan Klement, jistě už tam mají hlášení. Tak, Jakube, nasedej a pojedeme.
0: Výborně, řekl Jakub A skutečně se zaradoval, protože měl rád palné zbraně a doufal, že na strážnici nějakou uvidí. Zapřáli karličku a vyjeli. Jeli strašně pomalu, protože se jim nechtělo se rozloučit. Několikrát se vrátili na Maltéské náměstí a karlička z ničeho nic řekla, co kdybychom se vrátili, už dávno jsem nestrávila tak pěkný večer jako dnes. Ale zoufalí rodiče čekají, řekl Klement, vraťme jim přece dítě. A zastavil přímo před okrskovou stanicí, kde se svítilo. Tam se všichni tři dojemně rozloučili a Klement jen důvěrně pošeptal Jakubovi Lipicáni. Pak prudce zazvonil. Na strážnici bylo teplo od rozžhaveného bubínku. Tři muži ve stejnokrojích louskali ořechy. Jeden otvíral krabičku sardinek. Tvářili se přitom, jako by chtěli začít zpívat koledy, ale Klement jim to přerušil. Nekoledovalo se tedy, ale ořechy louskali dál. Jeden rozlousknutý hned nabídl Jakubovi. Děkuji, řekl Jakub, máte to tu moc hezké a nejhezčí je ten stromeček, je skládací. Všichni tři strážníci řekli, že ano, že je skládací a louskali ořechy dál a sardinky nechali plavat. Našel jsem toho zbloudilého chlapce, řekl hlubokým hlasem Klement. Už byl skoro zmrzlý, seděl u portálu Nostického paláce a spal. Ohřál jsem ho a nakrmil. Nemohu ho odvést domů, neboť dítě nezná svého bydliště. Jsem poštovní zřízenec Klement, nestraník, bez vyznání, bytem v Podolí 7. No dobrá, řekl ten nejplešatější. Dobře jste učinil, občane? Však on bude vědět, kde bydlí, kdo se takhle kouká, ten určitě ví, kde bydlí.
2: Prosím, a jak se koukám?
0: Optal si Jakub. Koukáš, jako bys neuměl počítat do pěti, pravil ten nejplešatější. A že umíš do pěti?
2: Já umím do 30, řekl pobouřeně Jakub. A pane, můžu se dívat do ohně? My máme ústřední topení.
0: Sedl si na bobek a díval se do ohně.
2: A najednou spatřil v ohni někoho chodit. Byla to docela malá postavička. Jakub poznal lampáře z bílého a zeleného náměstí s dlouhou tyčí na rozžíhání lamp.
3: Chytám jiskry na tyč, abych měl dost ohně k zapalování, řekl lampář. Ale neříkej to nikomu.
0: S kým si to tam povídáš, řekl ten nejplešatější muž.
2: Ale to jen tak pro sebe, řekl Jakub.
0: A jak to, že ty vůbec nepláčeš, řekl ten nejplešatější. Není ti hanba? Klidně utečeš z domova, procouráš celý štědrý večer, tváříš se, jako bys neuměl do pěti počítat a neuroníš ani slzu. Umíš ronit slzy?
2: No, ronit umím, řekl Jakub, ale ne vždycky. Vy umíte vždycky?
0: Ten tlustý a plešatý se pak zvedl ze židle a sedl si k Jakubovi na zem. Ten druhý, kterému ostatně říkali Pištoro, jim hodil dva ořechy a on je chytli. Plynař se zatím tiše vytratil. Tlustý a plešatý se na něj pořád a pořád díval a řekl, těší se domů.
2: No, dost se těším, řekl Jakub nejistě, ale ne, zas tak moc, to tady je to hezčí. My máme ústřední topení a tady není.
0: No a kde pak máte to ústřední topení, řekl ten plešatý.
2: No doma, odpověděl Jakub.
0: Kde by bylo ústřední topení?
2: Doma přece.
0: A kde máte ten dům, povídal plešatý a foukal do jisker. Jakubovi se podařilo jednu jiskru chytit a jako si ji schovat do kapsičky, ale už zhaslou.
2: No, oni budou rádi, až zas přijdu domů, řekl Jakub, protože jsem jejich potěšení a jsem jejich štěstí, takže oni budou hrozně rádi.
0: A tak ty jsi jejich štěstí, řekl plešatý. A čí pak?
2: No, jejich, řekl Jakub, všech.
0: No dobře, řekl zase ten plešatý. A jak se oni všichni jmenují, anebo jak ty se jmenuješ?
2: Já se jmenuji Jakub, řekl Jakub.
0: A tatínek je taky Jakub, maminka je Bětka, babička je Bába. A jinak si neříkáte?
2: No ještě si všichni říkáme Zlato, řekl, ale babičce říkáme Bábo a ona nám děti, ale jinak si všichni říkáme Zlato.
0: Jo, Zlato, řekl ten plešatý, a to stačí?
2: No úplně, řekl Jakub. Pešatý se zvedl a šel do vedlejší místnosti. Vrátil se s bílou svíčičkou a postavil ji k tomu skládacímu stromku. Pak ji zapálil zapalovačem a ten třetí, co stále seděl, jako by se mu něco stalo, otevřel ty sardinky. Z ničeho nic zaspívali koledu, pásli ovce v Alnaši, v Dlenské Salnaši, dojda. Oheň v kamnech praskal a bubínek hučel a u dveří visely krátké kožichy a samopalí. Ja. Tak oni si všichni říkají zlato, řekl Plešatý, když dospívali. A ten marnotratný syn ani nezapláče. Tak budeš brečet nebo ne?
4: No, nebudu, řekl Jakub.
2: Tak on prý jejich štěstí a jejich potěšení, povídá ten Plešatý. Víc jsem nevyšetřil.
4: Já mám malý dostavník, řekl Jakub, ale ten je u Klementa. Na kozlíku sedí voska a troubí na zakroucenou trubku a táhnou to lipicání, všechno je to takhle mrňavé, říká se tomu inteligence.
2: Inteligence? Řekl zamýšleně ten Plešatý a vypadal, jak se říká, tedy jako docela paf. Pištora si utíral mastnou bradu a zíral do prázdna. A jestli nevíte, co dělal ten třetí, tak vám to povím, louskal ořechy a ošetřoval svíčičku. No a co bys ještě chtěl, optal se Plešatý, když máš ten dostavník s lipicány. Tak co bys chtěl teď?
4: No já bych chtěl takový malý semafor s malou budkou a abych mohl řídit dopravu. A tak bych chtěl bílé rukavice a aby bylo vždycky, co řeknu. Když řeknu zelená, aby byla zelená, když řeknu červená, tak červená.
2: A co bys řídil, řekl Plešatý, tady?
4: No vás bych řídil, řekl Jakub. Vy jste dělali auta, já bych vás řídil. Tak to udělejte a uvidíte. Dobře vám radím, udělejte to a uvidíte.
2: Tu ten tlustý vytáhl z nějaké zásuvky bílé rukavice a ten druhý šel pro koš na papíry a postavil ho doprostřed světnice. Vlez do koše, řekl Plešatý, a budeš řídit dopravu. My budeme auta, já budu Fordka, Pištora bude Mercedes a Hofman bude popelářský vůz. Hofman, opakujte, co budete, když máte tak špatnou paměť. Popelářský vůz, řekl Hofman.
4: No a všichni byli rádi.
2: Tak, teď nás prožeň, řekl Plešatý.
1: Jakub je prohnal a dokonce dal dvě pokuty po 10 haléřích. Všichni hrozně troubili. Hofman jako popelářský vůz vysypával, došel si dokonce do kamínek pro trošku popela do krabičky od sirek, aby měl co vysýpat. Právě jeho Jakub dvakrát potrestal. Na Plešatého si netroufá. A v tom ten Hofman zvolal, vezeme vám uhlí. Ale kde bydlíte, službo? Jo, to jako my, řekl Jakub. No jí, zařval Hofman z okénka auta. Tak kde bydlíte, staršino?
4: No my bydlíme v Truhlářské 5, řekl Jakub neopatrně.
2: A v tom se celý provoz zastavil. Jen Plešatý ještě couval a dlouze a dost strašně zatroubil. Dostal pokutu, že troubil na křižovatce.
4: Svíčička v tom dopravním ruchu zhasla a už ji nikdo nezapálil. Plešatý si oblékl krátký kožich a beranici a řekl, tak pojď, kamaráde, a plač. Plač, synku, plač, ty uličníku. A vyšli ven do sněhu. Teď by právě byli měli předjet lipicání, ale nepředjeli. A plynové lampy svítily bíly a zeleně a měsíc si medil nad starým městem. Tak se Jakub dal do velikého pláče a plakal. Tlustý ho držel za ruku a říkal, maminka napekla koláče, aby nám nebylo do pláče. Ale nakonec přišli domů. Všichni volali ty zlato, ty naše zlato, no to je přece no něco takového. A právě nám se něco takového stane, no ale štěstí v neštěstí. Za oknem tiše ržáli lipicáni, pod stromkem byl malý semafor na baterii a Plešatý se s tatínkem napili pod stromečkem a říkali si Jardo, ale tatínek byl Jakub. A Jakub byl také Jakub.

0: Digi hádanka.
1: Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Co to je?
2: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
0: Ještě jednou, kulatý
3: dům bez dveří,
0: bílý jako pápěří. Pápěří jsou peříčka, víš?
1: Peříčka, no. Aha.
0: Klepneš na něj,
1: počkej,
0: maličko.
1: A kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Slepička má peříčka. No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Sluníčko to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
1: Aha, vajíčko.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali. No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No?
0: Já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No. Protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: To určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale tyhle tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento non tu, jak se nejí, no, tu
1: dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížků.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní, všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No co, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: No, a hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku, kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Prr, počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ní ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnost, tak na vám musím říct...
1: No potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano, ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína,
0: Justino.
2: A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není to... tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
2: To je ohromná legrace tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

0: táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek.
3: Hezký den přejeme ve spole.
4: Pěkně vítám. Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
5: No to prosím náhodou jsme.
4: Přejete si.
3: My jsme se totiž doslechli, že přichystáte velkou spoustu
4: krásných hraček,
3: kolotočů
4: a houpačů,
3: ruské kolo,
4: lampion,
3: tobogán,
4: též autodromy,
3: bude prý i sladká vata,
4: marcipán
3: a cukrlata,
4: pro maličká ploštičata.
5: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, jsou nějací kaprňáci.
3: My jsme prosím tesaříci. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
4: a přiložíme ruku k dílu.
6: No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích zapartů.
3: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
5: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí, a to fičí.
7: Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum.
5: Jopaj, jopaj, jopaj, teď krdať o jedno nešikovný. Jopaj,
1: smach. Vy naříkáte, pitlíku.
5: Já že naříkám. Pak já si zpívám. La, la, la, la, la, la.
1: Ivane, Ivane, já jsem dobře slyšela.
5: Tak, no já samozřejmě to, že jo, tak já si tedy zpívám lalala jauajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. A vy, co mě zdržujete, mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče, že jo.
1: Jsou takové houpačky a kolotoče, o ty já vůbec nestojím, abyste věděli.
5: No, nestojíte, protože tak nestojíte, vy je na slunečnice 7 ponťatá.
1: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pitlíku, šmitlíku.
5: A jak vy mi
1: to... Já to řeknu.

0: A už je ta sláva tady. Slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti, ploštice, růměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autička. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni. A hele, hele, Beruška, co pak to?
1: To je legrace.
0: Ale vy přece o náš Luna Park nestojíte.
1: Ale já to tak nemyslela.
0: Ale říkala jste to.
1: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
0: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
1: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
0: No tak se taky sveste a pohoupejte.
1: Děkuju.
0: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchal.
2: Hoho, sarno, kamaráde, to se nám to vydarilo. A jak by taky ne, když se Brouk, Pitlík a Ferna Mravenec do něčeho pustí, tak to stojí za to.

0: Pipky. Jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká, tady to asi hodně klouzalo.
1: Proč myslíš, ptá se druhý.
0: No, že to tady tak hodně sypali.
2: Nádělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzl. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v lábtích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy nemoc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Na noc se výprava profesora Challengera utábořila těsně pod útesy toho krajně nehostinného a pustého místa. Ráno si pak všichni podrobně prohlédli vysokou jehlancovitou skálu, která vypadala jako tlustá kostelní věž z červených cihel. Na vršku jehlanu rostl osamělý vysoký strom.
1: Na tom stromě seděl Pterodactylus, když jsem tu byl poprvé.
0: Ale jak se dostat nahoru k tomu stromu? A pak dál na planinu za ním?
1: Kdyby tu bylo nějaké snadné spojení mezi vrcholem a okolním světem, náhorní rovina by nebyla izolována tak dokonale, aby tam nahoře přestali platit přírodní zákony.
2: Chcete tím říci, že jinak by tam sotva mohl žít nějaký ten Pterodactylus?
1: Připouštím, že někde v útesu mohou být místa, kudy by k vrcholu mohl proniknout zkušený horolezec, ale nemohlo by tudy sestoupit nemotorné těžké zvíře.
3: Když jsme pak pomalu postupovali po úpatí skalního řetězu, pojednou jsme přišli na něco, co nám zvedlo náladu. Bylo to staré tábořiště. Povalovaly se tam prázdné plechovky masových konzerv chicagské výroby, láhev s vynětou brandy a množství dalšího cestovatelského náčiní.
1: Nic z toho není moje. Musí to být Whiteovo.
0: Ano. Opět padlo jméno nešťastného amerického malíře, který v těchto pustinách při první Challengerově návštěvě přišel o život.
1: A co tohle? Mám dojem, že je to míněno jako ukazatel směru.
0: Všichni se zadívali na kus plochého dřeva, přibitého hřebem na kmen stromu.
1: Náš předchůdce a průkopník si uvědomil, že se vydává na nebezpečnou cestu a zanechal toto znamení, aby každý, kdo přijde po něm, věděl, kudy se ubíral.
3: A skutečně jsme na další stopy narazili. A byly to stopy hrozné a naprosto nečekané. Těsně pod útesem se rozprostíral rozměrný hájek vysokého bambusu a když jsme ho obešli, zjistili jsme, že v houštině se blízká cosi bílého.
4: Ale to je lebka člověka.
0: Mačety indiánů, kteří výpravu doprovázeli, vymítili kus hájku a tak výprava mohla zjistit podrobnosti této někdejší tragédie. Z oděvu mrtvého zůstaly už jen nepatrné cáry, ale na kostech nohou byly zbytky bot a bylo tu i pouzdro na cigarety s věnováním Jamesovi C.
4: Kde to jen mohl být?
2: Chudák, vypadá to, že si zlámal všechny kosti.
5: A bambus mu prorůstá rozdrceným hrudníkem. Bambus sice roste rychle, ale určitě to mrtvola neleží dlouho. Bambus dosahuje výšky mnoha metrů.
4: Vypadá to, že ten člověk byl svržen z vrcholu tady toho útesu a při pádu se nabodl.
1: Vím asi, kdo to je. Maplewhite cestoval s přítelem. Byl to také Američan. A jmenoval se James Colver.
0: Šest dnů trvalo, než výprava dokončila okružní cestu kolem útesu a ocitla se zpět v prvním táboře vedle skalní věže. Expedice dokonce objevila jakési šipky namalované křídou, které tu patrně zanechal Maplewhite. Když se však dostali k místu, kudy kdysi bylo zřejmě možné vystoupit jakýmsi kaňonem nahoru, zjistili, že tato cesta je zavalena obrovskými balvany.
1: Nezbývá nám nic jiného, než po této kolmé stěně vyšplhat. Horolezeckého náčiní máme s sebou dost.
3: Po snídani jsme rozbalili ranec, v němž se nalézalo 50-metrové lano, stoupací železa, skoby a cepíny. Lord John byl zkušený alpinista a tak se ujal organizace výstupu.
0: Ve skutečnosti se ukázalo, že vyšplhat se na jehlan nebyl úkol tak těžký, jak zprvu vypadal, když se oba profesoři, Melony a samozřejmě Lord Roxton dostali nahoru, čekala je tu plošinka asi o rozměrech 8x8 metrů.
3: Opájil jsem se právě nádhernou vyhlídkou na celou bambusovou džungli dole, kterou jsme museli před několika dny procestovat, když mi na rameno dopadla těžká ruka profesora Challengera.
1: Nikdy nehleďte zpět. Dívejte se vždycky vpřed k našemu hlavnímu cíli.
3: Obrátil jsem se tedy a viděl, že místo, kde stojíme, je přesně v téže výši jako náhorní planina před námi. Její vzdálenost jsem odhadl na 15 metrů, ale nenašel jsem žádnou útěchu ve zjištění, že to není 15 kilometrů. Mezi oběma místy byla nekonečně hluboká průrva. Co teď? Jsme ztraceni.
5: Toto je v skutku podivné.
3: Otočil jsem hlavu na profesora Summerlee. Prohlížel si strom, který byl na jehlanu jediným a kterého jsem se právě držel.
5: Jestli pak víte, příteli, co je to za strom?
6: Hladká kůra a drobné řapíkové listy. Vždyť je to buk.
5: Správně. Krajan v dálné cizině.
1: Nejen krajan, ale také neocenitelný spojenec. Ten buk bude naším zachráncem.
4: Most. Uděláme si z něho most přes propast.
1: Přesně tak, příteli.
0: Předvídavý profesor Challenger si přivázal k pasu táborovou sekeru. Teď se hodila. Podle Challengerových instrukcí se pustili do vysekávání vrubů, které by zaručily pád buku potřebným směrem. Asi po hodině práce se strom naklonil a pak s rachotem padl a zabořil se větvemi do keřů na druhé straně propasti.
1: Kladu si nárok mít tu čest a být první, kdo po našem mostu vkročí do neznámé země.
4: Milý profesore Challengere, to opravdu nemohu dovolit.
1: Nechápu, jak mi můžete, Lorde Roxtne, něco zakazovat.
4: Každý máme svou odbornost, profesore. A ta moje je vojančení. Chystáme invazi do nové země a ta nemusí, ale může být plná nepřátel.
1: Ale já jsem vědec, pane.
4: Právě proto, kdyby šlo o nějaký vědecký problém, budiš. Ale na tuhle cestu se vydám první já.
0: Roxton a Melony se dohodli, že se vrátí po příkré stěně zpět do základního tábora, přinesou všechny pušky a hlavně zásoby jídla na několik dnů. Teprve pak se mohou pustit na druhou stranu propasti.
3: Během hodiny jsme měli nahoře 4 pušky a brokovnici, bandalíry nábojů a žok potravin. A pak jsme se jeden po druhém opatrně vypravili do neznáma.
0: A tak se všichni 4 ocitli v zemi snů. V zemi Mepla Whitea. A pak se to stalo.
3: Už jsme pronikli asi 50 metrů do hustého mlází, když se za našimi zády rozléhla hrozná tříštivá rána. Daleko, daleko v hlubině při patě útesu jsem zahlédl spleť větví a roztříštěný kmen. Byl to náš buk. Co se stalo?
0: Okraj věžní plošinky povolil a konec kmene se smekl dolů. Všichni o něm měli úžasem. Žádným způsobem se teď nemohli dostat zpět na věž. Byli nyní obyvateli náhorní planiny.
3: Žádný lidský důmysl nedokáže vymyslet, čím by se dala přemostit 15-metrová propast. Jediný okamžik změnil všechny okolnosti naší existence.
0: Výprava se utábořila na samém okraji plošiny. Událost, která je tak zaskočila, měla za následek nesmírnou únavu. Nikdo z nich nepocítil touhu zahájit ještě týžden průzkum okolí.
4: Pokud nás neviděl ani neslyšel zdejší člověk nebo zvíře, jsme v bezpečí.
0: To byla věta, kterou zahájil druhý den pobytu na náhorní plošině John Roxton. Ze všeho nejdříve si Challengerova expedice udělala soupis potravin a zjistila, že jim zásoby stačí na několik týdnů, pokud ovšem objeví někde pitnou vodu.
3: Už včera jsme měli při vší smůle štěstí. Vybrali jsme si k táboření místo pod mohutným jinanem dvoulaločným, který čněl nad své okolí a mocnými haluzemi a jemným listovým, jakoby chránil naši pevnůstku. A o pár kroků dál, světe div se, objevili jsme i studánku s báječnou vodou.
6: Pojďte, nemůžeme přece zůstat sedět na místě. Musíme prozkoumat okolí.
1: Zajisté, synáčku. Budeme postupovat, ale s rozumem. Nesmíme zajít nikdy tak daleko, abychom se nemohli vrátit na základnu.
4: Pár metrů od nás teče potok. Půjdeme podle něho a to nám umožní se zase stejnou cestou vrátit.
0: Sotva opustili tábor, spatřili náznaky toho, že je v skutku čekají divy a zázraky. Potůček je vedl hustým lesem a po několika z těch metrech viděli poprvé stromy, které jim byly naprosto neznámé. Profesor Samerlí, botanik výpravy, však v nich neomylně poznal druhy jehličnatých a kapradinových rostlin, které ve světě už dávno vymřely.
1: Podívejte se. To by mohla být stopa praotce všeho ptactva. Stopa je čerstvá. Zvíře tu šlo nejvýše před 10 minutami. Tříprstý otisk v blátě. Muselo to být obludně vysoké zvíře.
0: Zkoumali dál stopy. A nakonec se po malé hádce oba profesoři, jakkoliv to bylo neuvěřitelné, dohodli.
1: Je to zvíře kráčející vzpřímeně na tříprstých nohách, jež občas klade na zem jednu ze svých pětiprstých tlap. Milirokstne. Není to pták.
5: Tedy šelma?
1: Nikoliv. Je to ještěr. Dinosaurus.
3: Prošli jsme clonou mlází a stromů a ocitli se tváří v tvář otevřené mítině, na níž bylo 5 nejdivnějších tvorů, jaké jsem kdy viděl. Jejich rozměry byly obrovské. Kromě dospělých tu byly děti a i ty byly veliké jako sloni.
0: Všech 5 sedělo na bobku. Opírali se o široké mocné ocasy a o své tříprsté zadní nohy, zatímco malými 5prstými předními končetinami škubali větve, na nich si pochutnávali. Vypadali jako obludní 7metroví klokani z krokodýlí kůží.
3: Nevím, jak dlouho jsme nehybně seděli za keři a zírali na tu úžasnou podívanou. Mláďata chvílemi nemotorně skotačila kolem svých rodičů, dospělá zvířata vyskakovala do vzduchu a dopadala s temným žuchnutím zpátky na zem. Síla rodičů byla zřejmě bezmezná, protože jeden z nich, když nemohl dosáhnout na chumáč listů rostoucích na notně silném kmeni, popadl strom předními končetinami a utrhl ho. Jakoby to byla sazenice.
0: Z této epizody mohli členové Challengerovy výpravy usoudit nejen na mocně vyvinuté svaly, ale i na málo vyvinutý mozek. Vyvrácený strom totiž dopadl zvířeti plnou vahou na hlavu. Zvíře několikrát pronikavě zavilo, dokládajíc tím, že bezmezné síle neodpovídá bezmezná odolnost.
3: Oba profesoři, Challenger i Summerlee, byli v tichém vytržení. Samým vzrušením se bezděčně chytili za ruce a stáli zde jako malé děti před rozžatým vánočním stromkem.
5: Co tomu řeknou v Anglii?
1: Řeknou, že jste zatracený lhář a vědecký šarlatán. Přesně tak, jak jste to vy a ostatní říkali o mně.

0: Taky už je čas, aby vás nikdo nepropás.
1: Piggy vtip.
0: K rybáři přišel porybný.
2: Jak to, že lovíte na zakázaném místě?
0: Já nelovím, já koupám červa, zní pohotová odpověď.
2: Ukažte, já se podívám. No, zaplatíte stejně pokutu.
0: Za co?
2: Ten červ má mít plavky.
0: Yeah.

0: Jak Akhu Tenpa zařídil hostinu pro celý kraj. Pohádka z Tibetu. V jednom malém království na střeše světa žil král, který byl lakota sama. Přestože ve studni na jeho dvoře bylo vody dost a dost, lidem ji odměřoval a nechával si za ni platit. Když takhle jednou časně z rána stáli vesničané z vědry před studnou a čekali, až na ně přijde řada, Akhu Tenpovi došla trpělivost. Oč se vsadíte, že zařídím, aby král vodu rozdával zadarmo a navíc ještě uspořádal velikou hostinu pro celý kraj? Povídá. A co kdybys pak naučil moje jaky lítat? Vysmála se mu jedna sousedka a všichni kolem se rozesmáli, až se za břicho popadali. Akhu se jen lišácky usmál a nic na to neřekl. Ještě ten den uskutečnil svůj plán. Počkal si, až král bude na střeše paláce a postavil se ke studni. To už tam nikdo ze sousedů nebyl, protože tou dobou všichni pracovali na poli. Když uviděl, že král hledí jeho směrem, začal dělat, že se hádá s někým tam dole ve studni. Rozhazoval rukama a křičel jako o život. Jak to král uviděl, nechal si Akhu Tenpu zavolat nahoru do paláce. Co jsi to tam prováděl, ty blázne? Pane, tomu nebudeš věřit. Nága, hadí vládce tvé studny, mi začal vykládat, že jsi nejlakotnější král široko daleko. A tak jsem tě hájil, že kdybys mohl, dáváš lidem vodu i bez placení. On mi ale nevěřil. Voda je prý zadarmo všude a navíc všichni ostatní králové jednou za rok uchystají pětidenní hostinu pro celé království. O tvé dobrotě a velikém soucítění by ho prý přesvědčilo, jedině kdybys přestal za vodu vybírat peníze a připravil týdenní hostinu. To by se ti pak nikdo nevyrovnal. A co bych z toho měl? Opáčil rozzlobený král. Nága by ti přestal nasazovat psí hlavu a taky vzkazuje, že když uděláš tu hostinu, z poloviny ti na ní přispěje a vychválí tě u svých bratrů po celém Tibetu. Na to už král slyšel. Zrušil tedy poplatek za vodu a poručil služebnictvu, ať vystrojí hostinu pro všechny z celého okolí. Navařili obrovité hrnce jídla a napekli ty největší dobroty. Jedlo se a pilo, zpívalo a tancovalo. Akhu Tenpovi ze všeho nejvíc chutnal čhang. Tibetské pivo z kvašeného ječmene, které se tenkrát zvláště povedlo. Všichni si s ním rádi připili. Vždyť se Akhu Tenpovi podařil nevídaný kousek. Když pak za týden hody skončily, poslal král Akhu Tenpu za Nágou, ať splní své slovo a přispěje na hostinu. Král zase vše pozoroval ze střechy. Akhu Tenpa začal láteřit, rozhazovat rukama a dupat, jako když se s někým hádá. Králi, králi, jen si to představ, povídá Akhu celý udýchaný, když vyběhl na střechu paláce. Nága říká, že své slovo splnil, svůj díl už prý zaplatil, povídá, že dal vodu, ze které se na hostinu dělalo všechno jídlo a pití. T- Ten podvodník! Procedil král mezi zuby, rozběhl se na dvůr ke studni a popadl veliký kámen, že jim hodí po nágovi. Ne, to nesmíš, pane, neubližuj vládci studny. Vždyť víš, že kdyby se rozlobil, mohl by se přestěhovat jinam a odnést sebou všechnu vodu. Král mrštil kamenem místo do studny o zem a Aghu se potutelně usmál. Už se těšil, až všem sousedům řekne, jak krále doběhl.
1: Napadla mě během dneška kolo, kolo, koloběžka. Ta by stála za pokus. Kolojízda, poloklus. Dospělí to neocení. Pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí, co

0: překážkou,
1: ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit,
1: dá si ostan hlinitý.
2: Dá si ostan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

0: Piggy básnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé. Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo. Prasátkem bys nebylo. Tak
2: to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňá.

0: Nemyslete si však, že Pytlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kdepak nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí Pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také, vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven, kde pak je kuchyně. Našel jí po tmě, ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely med? Jistě v některých těch komůrkách. Tak Pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude Pytlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude medu, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále, vždyť Pytlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčků ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No povídám vám, Pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše, jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s Pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose.
1: Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: Digi hádanka.
1: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
2: Mňau, už víte.
0: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí
1: po zádech. Ale ten se plazí po břiše.
0: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá.
1: Ležím na zádech.
0: Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
1: Vítr.
0: A to není živý.
1: Vítr běží po poli.
0: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
1: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
0: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoure, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
1: No jo, jo, utíkej, utíkej.
0: Víš, co by to mohlo být?
1: Co?
0: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
1: Je, to bude asi

Nejsem malý šmoula.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ne, panečku, ty. To je nápoj tohleto. Hurweis. Vylož vlastně, co je to mléko, no?
2: Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
1: No počkej, jaký nápoj především?
2: Cený, tati.
1: Ovšem, správně, mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
2: Mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
1: No přece.
2: No tak... Škraloupy.
1: No dobře, ale taky hlavně uhlo.
2: Uhlopříčky.
1: Uhlohydranty.
2: Co je to uhlohydrant?
1: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
2: Simono, to je takový...
1: No takový vodovod.
2: Simono, takový vodovod.
1: No proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
2: Proč jako?
1: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
2: Aha.
1: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
2: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
1: Správně.
2: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
1: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
2: Z krávy.
1: No dobře, ale kráva je, no?
2: Kráva je?
1: No.
2: Kráva je tatí skot.
1: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře, jako třeba
2: vepř.
1: Nebo?
2: Nebo prase.
1: Ale to je to samý, tak řeknu jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
2: Učili.
1: Tak to řekni sám pro pána krále.
2: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
1: No tak.
2: To je nesmysl, tatí. Co pak si viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
1: Hurweis, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
2: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
1: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až blizla na kurník.
2: A proč blizla na kurník, tatí?
1: No přece snášet vejce.
2: Vždyť kráva nesnáší vejce.
1: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
2: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
1: Já ji neviděl.
2: Ale říkal si to.
1: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
2: A co tedy dělá?
1: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
2: A to musí před každým dojením vylézt na kurník?
1: Šmangote, co by tam dělala, Hurweis, uvažuj trošku.
2: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
1: No tak.
2: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní po každé rupne žebřík.
1: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
2: Proč tedy nezůstane dole?
1: Kde?
2: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
1: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
2: Ale tati...
1: Neodmluvej housle.
2: Tati,
1: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na dosmrti pamatovat.
2: Když já...
1: Hrát?

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání. Polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala. Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O, ne. Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří...

iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralala-lí, tralalila, netopír kouzelník, to jsem já. Olala.

0: Za dávných pradávných časů žil jeden král. Měl 3 dcery a všechny byly krásné. Obě starší se brzy provdaly, doma zůstala jenom nejmladší, ale ta byla krásná jako orosené poupátko. Nedaleko králova zámku se prostíral veliký hustý les a v tom lese pod starou lípou byla studánka. V létě, když bylo některý den hodně horko, princezna si ráda vyšla do lesa a usedla na kámen u studánky, aby se ochladila. A když jí byla dlouhá chvíle, házela si zlatou koulí, vyhazovala ji do výšky a zase ji chytala. Byla to její nejmilejší hračka. Jednou si zase tak hrála a tu se stalo, že zlatá koule nepadla princezně do nastavené dlaně, ale buchla o zem a skutálela se rovnou do vody. Princezna se za ní dívala, jenže studánka byla hluboká, tak hluboká, že nikdo nedohlédl na dno. Co teď? Dala se do pláče a plakala a naříkala a nijak se nemohla utěšit. A jak tak běduje, někdo na ní zavolá. Co pak je ti, princezničko? Vždyť mi tu naříkáš, že by se kámen ustrnul. Rozhlížela se, odkud ten hlas přichází, až se podívala do studánky a tam z vody vystrkoval hlavu bachratý žabák. To jsi ty, kvákale? Řekla princezna. Když to chceš vědět, pláču pro svoji zlatou kouli. Spadla mi do studánky.
1: Tak už neplač, odpověděl žabák. Tady je snadná pomoc. Ale co mi dáš, když ti hračku zase vylovím?
0: Co budeš chtít, milý žabáčku, vyber si, řekla princezna. Mám šaty, perly a drahokamy a také ještě zlatou korunku, co nosím na hlavě.
1: Nestojím o tvé šaty a perly a drahokamy, ani o zlatou korunku. Ale jestli mě budeš mít ráda a já budu tvým nejlepším přítelem, jestli mě u stolu posadíš vedle sebe a necháš mě jíst ze tvého zlatého talířku, pít z tvého pohárku a spát v tvé postýlce, jestli mi tohle všechno slíbíš, ponořím se ke dnu a zlatou kouli ti vynesu.
0: Ale to se rozumí, řekla princezna. Všechno ti slibuju, jen už mi tu kouli přines. Přitom si však myslela, co to ten hloupý žabák pleská? Vždyť je to žába jako ostatní. Sedí ve vodě a kváká, nemůže přece jíst u stolu a spát v posteli jako člověk. Ale žabák řekl,
1: slibuješ? Tak dobře.
0: Potopil se, spustil se ke dnu a za chvilku vyplaval se zlatou koulí a hodil ji do trávy. Princezna se zaradovala, že zase má svou krásnou hračku, sebrala ji a utíkala odtud.
1: Počkej, volal za ní žabák, vezmi mě sebou, nedovedu tak rychle běhat jako ty.
0: Ale co mu to bylo platné, že za ní kvákal, co mu hrdlo stačilo. Princezna si toho nevšímala, pospíchala domů a už si na něho ani nevzpomněla. Ubohému žabákovi nezbylo, než skočit zase do studánky. Druhého dne zasedla princezna s králem a se všemi dvořany ke stolu a klidně jedla ze svého zlatého talířku. Najednou na chodbě plísk, plásk, plísk, plásk, něco se škrábalo po mramorových schodech nahoru a když to doskákalo až ke dveřím, zaťukalo to a zavolalo.

Princezna se běžela podívat, kdo to je, a když otevřela, seděl na prahu žabák. Honem přibouchla dveře a usedla zase na své místo, ale bylo jí hrozně úzko. Král to na ní poznal a povídá: Copak, dceruško, že jsi taková polekaná? Stojí snad za dveřmi nějaký netvor a chce tě unést? O ne, odpověděla, není to žádný netvor, jen obyčejný škaredý žabák. A co pak ti chce? Ach, tatičku, včera jsem si hrála v lese u studánky a zlatá koule mi spadla do vody. Moc jsem pro ní plakala, ten žabák mě slyšel a zase mi ji vylovil. Ale nejdřív jsem mu tam musela slíbit, že ke mně smí přijít a že budeme přátelé. Ani ve snu mě nenapadlo, že by mohl z vody ven. A teď je za dveřmi a chce ke mně. V tom už bylo znovu slyšet, jak někdo slabounce ťuká a volá.

kvakvakvám. Přes Benešov a Vlašim jsem doskákal až k vašim, už na dveře klepám, jdu kvakvakvakvakvám. Král pokrčil rameny a řekl, když něco slíbíš, musíš to také splnit. Jen hezky jdi a otevři mu. Princezna poslechla, otevřela dveře a žabák byl skokem přes práh a hopity pořád za ní až k její židli. Tam zůstal sedět a zvolal, vysaď mě k sobě. Neměla se k tomu, až jí král nakonec poručil. Jen se žabák dostal na židli, už chtěl na stůl a jen seděl na stole, už volal, přistrč mi svůj talířek, ať spolu můžeme jíst. Princezna mu sice vyhověla, ale bylo vidět, jak nerada. Žabák jedl s chutí, za to jí každé soustečko v hrdle vázlo. Konečně žabák řekl, najedl jsem se dosyta a jde na mě spaní. Dones mě do svého pokojíčku a odestel svou hedvábnou postýlku. Půjdeme si lehnout. Princezna se rozplakala. Bála se vzít do ruky studeného žabáka. Dřív by na něj ani nesáhla a teď najednou měl spát v její čistonké postýlce. Jenže král se rozhněval a řekl, kdo ti pomohl, když jsi potřebovala? K tomu se potom nesmíš obracet zády. A tak dvěma prsty žabáka sebrala, zanesla ho do svého pokojíčku a posadila do kouta. Ale když už sama ležela, přilezl žabák k posteli a řekl, chce se mi spát a chci ležet na měkkém stejně jako ty. Vezmi mě k sobě, nebo to povím tvému otci. To už princeznu teprve rozhořčilo. Zvedla žabáka a vší silou jim mrštila o zeď. Tak, a teď dáš pokoj, ty žabisko škaredé. Jenže, když dopadl na zem, už to nebyl žabák, ale mladý princ s pěknýma přívětivýma očima. Děkoval jí za vysvobození a vyprávěl jí, že ho jedna zlá čarodějnice zaklela a nikdo ho nemohl ze studánky vysvobodit. Musel čekat, až přijde ona, jeho vyvolená, a udělá mu všechno to, co ona dnes udělala. Chceš být mou ženou? Řekl nakonec. Když tvůj otec svolí, odvezu si tě zítra do svého království. Král nerad ztrácel poslední dceru, bránil se, že je ještě mladá, ale málo platné, přece jen je zasnoubil. Sotva ráno vyšlo slunko a na zámku se probudili, přihrčel na nádvoří kočár, tažený 8 bělouši. Ti měli na hlavách bílé chocholy z pštrosích per a postroje ze zlatých řetízků a na zadním stupátku kočáru stál sluha mladého krále, věrný Jindřich. Tehdy, když jeho pán byl proměněn v žabáka, věrný Jindřich se tak rmoutil, že si dal srdce obložit 3 železnými obručemi, aby mu žalostí a smutkem nepuklo. Ale teď už bylo všechno zase dobré. Vždyť tenhle kočár zaveze mladého krále i s nevěstou domů. Když konečně přišli, věrný Jindřich pomohl oběma do kočáru a postavil se zas dozadu na stupátko. Srdce mu radostí bušilo, div nepuklo. Tak vyjeli a najednou třesk. A princ volá, praská to, Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl. To nepraská vůz, milý pane, to jedna obruč z mého srdce. Trápilo se převelice, když byl žabák z Králevice. Trápilo se převelice, když byl žabák z Králevice. A jeli dál a zase prásk. A princ volá, Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl, to nepraská vůz, milý pane, to druhá.
dlouhá obruč z mého srdce, bolelo mě převelice, když byl žabák z Kralevice. Bolelo mě převelice, když byl žabák z Kralevice. A jeli dál a do třetice něco prasklo. A princ po třetí volá: Jindřichu, praská to vůz selámy. Ale Jindřich mu po třetí odpověděl: to nepraská vůz, milý pane, to třetí obruč z mého srdce, chřadlo ve mně převelice, když byl žabák z Kralevice. Chřadlo ve mně převelice, když byl žabák z Kralevice. A tak praskly všechny tři obruče, jak odskakovaly od srdce věrného Jindřicha. Tolik se radoval, že jeho pán je vysvobozen ze zakletí a že je šťastný.

0: Piggy vtip.
1: Ze dvora vyběhne Tele a za ním farmář.
2: Kam běžíš, Franto, volá za ním soused.
3: Vím já, to se zeptej toho Telete.
4: A na co se ho má zeptat?
0: Kam se běží, přece?

0: Kapitola 10. Proč se nemá park žehlit?
1: Takové krásné počasí, ale...
2: Profesor Kurama se vykláněl z okna, díval se na park a kroutil hlavou.
0: Nikde neviděl svou známou holčičku.
1: Dneska ráno byla pořádná zima, jestli pak se nenachladila.
2: Bylo mu však divné, že v parku vůbec nikdo nebyl. Obvykle se tam procházela spousta lidí a teď tam nebyl ani pes.
0: Profesor Kurama se rozhodl, že to půjde prozkoumat.
2: Když došel do parku, zjistil, že jsou cesty i trávníky jedna louže.
0: V noci byl mráz a všechno zmrzlo. Dopolední slunce zase všechen led rozehřálo.
2: A tak bylo všude samé bláto. Proto po parku nikdo nechodil a děti si tu nehrály, protože by byly celé ublácené a jejich maminky by se zlobily.
1: Už to mám,
0: řekl si profesor Kurama a vrátil se do své laboratoře.
1: Když je země zmrzlá, všechno stuhne. Když svítí sluníčko, zase všechno roztaje. Musím celý park vysušit.
2: A profesor Kurama začal přemýšlet o veliké žehličce, která by dovedla vysoušet hlínu.
0: Jako vždycky, obklopil se knihami a dal se do studování.
2: Pak si zavolal na pomoc odborníka z továrny na auta a pracoval společně s ním.
0: Když byli hotovi, odešli do továrny.
2: Po několika dnech vjel do parku podivný válec, na kterém seděl profesor Kurama a jeho spolupracovník.
3: Tady začneme,
0: řekl odborník z továrny na auta a spustil žehlící stroj.
2: Pod válcem to zasyčelo a vyvalily se mraky páry. Zahalena v páru projížděla velká žehlička parkem. Za válcem zůstávala světlá, vysušená cesta.
0: Teď může pršet a mrznout, jak chce. Stroj vždycky vyžehlí zemi a děti si budou hrát v každé roční době.
3: Ještě jednou to přejedeme, pane profesore,
2: řekl muž a znovu uvedl stroj do pohybu.
0: Tu se za válcem ozvalo temné hučení.
2: Vypadalo to, že přichází přímo ze země.
3: Co to? Snad jsme půdu příliš nevysušili.
2: Země za válcem začala pukat, bortit se a nadzdvihovat, jako kdyby se na povrch dobýval nějaký obrovitý krtek.
0: Kupa hlíny se stále zvětšovala a zvětšovala, až se na jejím vrcholku začalo cosi proklubávat.
2: Ukázala se hlava podobná velikému hadu.
3: To je nějaký ještěr.
2: Oba muži se skočili z válcovačky a překvapeně zírali na netvora, který se dobýval ze země.
0: Z hlíny se teď vynořila celá postava obrovského ještěra.
2: Byla to obluda, jaké žili na zemi před mnoha tisíci roky.
1: Jak se to mohlo stát?
0: Divil se profesor Kurama.
1: Aha, už chápu, zřejmě jsme příliš zahřáli půdu, ve které leželo několik tisíc let ještěří vajíčko. A z toho se působením tepla vylíhl ještěr.
2: Měl asi pravdu. Jenže co teď?
0: Takový obrovský ještěr mohl snadno zničit celé město.
2: O neobvyklé příhodě se už dověděli první lidé ve městě. Přivolali policii.
0: Policejní hlídka se ihned dostavila, ale nevěděla, jak zakročit.
2: Ještěr stál na místě a nechápavě kroutil dlouhým krkem. Jistě ani sám nemohl pochopit, jak se sem dostal. Jeho ohnivé oči podrážděně blýskaly.
0: tu před sebou uviděl veliký smrk.
2: Přikolébal se k němu a v mžiku ho spolkl.
0: Jako by to bylo párátko.
2: Velitel policistů zbledl.
4: Pane profesore, co budeme dělat?
0: Profesor Kurama se omlouval.
1: Je to moje vina, že se z pravěkého vajíčka vylíhl ještěr. Kdyby se někomu něco stalo, nesl bych za to plnou odpovědnost. Nesmíme sem nikoho pustit.
2: Do parku už proudily zástupy lidí, kteří se doslechli o ještěrovi.
0: Ale nikdo nevěřil, že ještěr je opravdový.
2: Lidé si mysleli, že ho vyrobili pracovníci filmových ateliérů pro nějaký televizní nebo filmový pořad.
0: Strážníci volali na shromážděné lidi. Rozejděte se!
5: To je skutečný ještěr. Je velmi nebezpečný.
2: Jak to lidé slyšeli, dali se do křiku a vzali nohy na ramena.
0: Ještěr pokyvoval svou velkou hadí hlavou a rozhlížel se kolem dokola.
2: Pak si zhluboka oddechl, až zařinčela okna ve všech okolních budovách.
0: Jestli okamžitě někdo nezasáhne, stane se strašné neštěstí.
2: Ještěr váhavě vykročil. Policisté na něj několikrát vystřelili, ale ještěr se ani neotřásl.
0: Asi mu to připadalo, jako kdyby ho píchl komár.
2: V té chvíli se už profesor Kurama potil ve své laboratoři. Pekl koláč, veliký jako mlýnské kolo.
0: Policejní velitel za ním přiběhl.
6: Pane profesore, nebezpečný ještěr začíná zuřit a vy si tady pečete koláče? Co to má znamenat?
1: Jen se uklidněte a pošlete mi sem 10 silných mužů.
2: Řekl profesor Kurama. Jak si přál, 10 nejsilnějších strážníků odneslo velikánský koláč a připevnilo jej ještěrovi na ocas.
0: Ještěr zavětřil, koláč příjemně voněl.
2: Obluda rozevřela svou obrovskou tlamu a zakousla se do koláče. Začala jej polikat i se svým ocasem.
0: Ještěr se stočil do klubíčka, aby mohl pokračovat v hostině a hltal sousto za soustem.
2: Koláč mu ohromně zachutnal. Žral tak dlouho, až sežral sám sebe a zmizel.
0: Zbylo po něm pouze jakési ozubené kolo.
2: Když se udivení policisté přišli podívat, co to tam leží v trávě, vysvětloval jim profesor Kurama se smíchem.
1: Po ještěru zůstaly jenom jeho zuby. Ty ovšem sežrat nemohl.
0: Profesor Kurama seděl ve své laboratoři a měl hlavu v dlaních, jako žáček, který dostal vyhubováno.
2: Před ním stála jeho známá holčička a vypadala jako maminka, když peskuje svého nezdárného syna.
7: Pane profesore, vy se nechováte vůbec jako univerzitní profesor. Vždyť vy provádíte jeden uličnický kousek za druhým jako malý kluk.
1: Já za to nemohu. Já jsem přece nevěděl, jak to dopadne.
7: To je všechno proto, že jste si nikdy nehrál, když jste byl malý, pane profesore. Že jste se pořád jenom učil. Proto teď děláte taková alotria.
1: Ale já jsem to nechtěl udělat. Chtěl jsem jenom přijít na nějaký vynález.
0: Bránil se pan profesor.
7: To říkají všichni kluci, když je někdo přistihne při darebáctví.
1: Ach jo,
0: vzdychl si pan profesor.
7: Jestli pak víte, co se stane takovým uličníkům?
1: Maminky je pořádně vyplatí.
0: Pravil pan profesor smutně.
1: Ty mě chceš taky vyplatit?
7: Kde pak?
2: Zasmála se holčička.
7: Jen se nebojte. Já přece nejsem vaše maminka. Ale za trest mi teď uděláte velikou čokoládu, která nebude nikdy ubývat.
1: Ach jo.
0: Povzdechl si pan profesor ještě jednou.
8: Co tomu říkáte, milí čtenáři?
0: Nechcete se taky stát vynálezci?
8: Možná, že by vás profesor Kurama přijal do učení.
0: Ale museli byste za ním jet až do Japonska. Konec.

0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to. Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat, jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe? Začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Balili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, tráv, prásk. Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili.
Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácli z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli Šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralesu.

0: Figy hádanka. Vrtá dřevo.
1: Vpravo, vlevo.
0: Vrzi, vrzi, vrz.
1: Provrtá se skrz.
2: To je to.
3: Kdo pak vrtá dřevem, vrzi, vrzi, vrz. Vrzi, vrzi.
1: Vrtačka.
3: Vrtač, vrtač, vrtačko toč. Vrtačko toč, vrzo toč.
1: Vrto toč.
3: Červotoč.

Ty mě trás ještě víc, až z toho v noci vyju na měsíc. Laguna je luna horou, Kyoto najed jako střela v únoru. A Deus má prostě styl. Tak to jsou mi kostry, tým pro hodně ostrý, divnej, ale to si snad i

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma seděti a po domě dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze, vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář pravil, děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery, všech jest nás 6. Jak bys nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal pro chudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal 1 husu, dal ji pánovi a paní a pravil. S husou dohromady jste 3. 2. husu dal synům, řka. Také jste 3. 3. husu dal dcerám. Zase 3, pravil. Zbývající 2 husy si vzal sám a řekl. Hle, také jsme 3. Všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Zdravím všechny zvědavce a příznivce všech zajímavostí. Začala jsem s tou narozeninovou písničkou. Ode mě je to spíš písklička. Dneska jsem si totiž uhryzla docela velký sousto v podobě fakt záludný otázky. Poslouchejte dobře. Psala mi Mirka B. z Děčína, že měla narozeniny a že jí maminka pomohla uspořádat prýma oslavu. A že dostala dort a sfoukávala svíčky. Už jich bylo prej 6. No a že by jí zajímalo, proč se ty svíčky v narozeninovém dortu vlastně sfoukávají? Proč se nenechají hořet, když to vypadá tak super, když jsou zapálený? No jo, že mě to ještě nenapadlo. To mě taky zajímá, pomyslela jsem si. Takový otázce říkám výzva. No, co vám budu povídat? Zahryzla jsem se do sítě a co by

Různější božstva. Všechno, na co si vzpomenete, slunce, moře, lesy, země, oheň, kouř a tak, mělo svýho vlastního boha. Řekové jich dokázali vymyslet přes 2000 těch bohů a lidi bohům nosili různý oběti, aby jim ti bohové zachovali přízeň a neposílali na ně různý katastrofy. Nosili jim na oltáře kytky, jídlo, vodu, penízky, pentličky, malý sošky a tak. No a svíčky v dortu byly takovou speciální obětinou pro řeckou bohyni Artemis. To byla bohyně lovu a měsíce. Kulatý dortíky, který jí ty lidi pekli, byly symbolem měsíce a svíčky zase měsíčního svitu. Zkrátka tu bohyni Artemis tímhle způsobem uctívali. Takový uctívání dortíkama, to bych si taky dala líbit. Mňam. No ale zpátky k tématu. Ty svíčky v dortech se ale mohly vzít i odjinud. Existují i další teorie a výklady. Třeba... jo, tady. V Německu prej svíčka zapíchnutá uprostřed dortu symbolizovala světlo života. Nebo jinde se zase věřilo, že se při sfouknutí svíčky přání toho, kdo tu svíčku sfouk, odesílá rovnou nahoru do nebe, teda jako k bohům, aby to přání splnili. Navíc se ještě věřívalo, že dým pomáhá odhánět zlý duchy. To začíná být strašidelný. No a tak i my dneska pořád dáváme svíčky do dortu a i s tím je spojená spousta pověr. Určitě jste slyšeli třeba tu, že oslavenec si před sfouknutím svíčky musí něco přát a pokud se mu podaří naraz sfouknout všechny svíčky, přání se mu vyplní a bude mít celý další rok štěstí. Pokud se mu to ale napoprvé nepodaří, anebo to svý přání oslavenec někomu jinému prozradí, tak se mu prej nesplní. No, já teda nevím, máte s tím nějaký zkušenosti? Je to pravda nebo ne? Mirko, jak to vidíš ty? Dorty jsou prýma a narozeniny. No je. Ty má rád každej, že jo? Napište mi něco o narozeninování. Já letím šmědit dál, protože jste hrozně zvědaví. A já jsem ráda, protože odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Mějte se, písklata!

Ticho, klarinety, štěbetáte jako husy. Vás budu potřebovat za chvíli, až budu vyprávět pohádku, co se stalo v zoo. A ty, psací stroj, poslouchej. Tuto pohádku vymyslel člověk a psalo jsem ji já plnicí pero, ale jeho rukou. Mám ho rádo, je obyčejný, ale něžný. Píše jenom prosté, ale krásné věci. Ani na mě netlačí, aby mě to nebolelo. A píše se mnou pohádky pro děti i pro stařečky, aby byli ještě raději na světě. Hudební nástroje, pozor, nalaďte. Stačí.

0: Jednou odpoledne byly mraky úplně špinavé. Sluníčko se bálo, že se od nich umaže, proto zašlo za hory. No tak, hudební nástroje, teď jste měli hudebně vyjádřit, jak sluníčko zašlo za hory. Znovu. Jednou odpoledne byly mraky úplně špinavé. Sluníčko se bálo, že se od nich umaže. Proto zašlo za hory. Dobře, dobře, hudební nástroje. Bylo už stejně pozdě odpoledne, tak co? Druhý den zase vyšlo, honilo beránky po nebi a pouštělo zlaté šipky. No a protože mělo rádo zvířátka, svítilo dnes nejvíc na zoologickou zahradu. Vítr česal trávu a zvědavě okukoval sedmikrásku, jestli má skutečně sedm krás. No tak zahrajte, jak vítr češe trávu. Krtek se vyvalil z drnu uprostřed louky a řekl: nazdar, slunce. Lidé chodili po zoologické zahradě a krmili zvířata, přestože to bylo zakázané. A některé děti dokonce strkali ruce opicím do klece. Opice v klecích se dnes ku podivu chovaly tiše. Zato jejich sousedky, divoké husy, které mohly létat volně po zahradě, štěbetali, až uši zaléhaly. Tak štěbetejte, klarinety. Datlové, lékaři stromů, klepali a ani je slyšet nebylo kvůli tomu štěbetání. Opice si štěbetání vůbec nevšímali, byli tiše, protože pozorovali kamarádku, opici Kateřinu. Navlékala si vám z rovínka hedvábné punčochy, obal z punčoch zmačkala a hodila na paní, které vytrhla taštičku i s novými punčochami z ruky. To má za to, nemá chodit tak blízko klece. Opičák Mořic zatím sežral rtěnku z kabelky a ještě se olizoval. Vypadal, jako když mu z čumáku teče krev. Kateřinu přestali punčochy bavit. Hrabala se v kabelce a vytáhla malé dámské hodinky. Poslouchala, kývala hlavou, tik-tak, tik-tak. Paní a lidé volali: hlídač, hlídač! Divoké husy přiletěli, také křičeli, brebentili a štěbetali. Opice proto štěbetání neslyšeli tik-tak, tik-tak. Jedna z nich vylezla až nahoru na klec a štěkavě zakřičela: husy, natáhněte krky a leďte pryč! Neslyšíme tik-tak, tik-tak! Husy odletěli ale jen kousek cesty. A protože se jim strašně líbilo to jejich štěbetání, kejhali ještě hlasitěji a sedli si na strom u klece, kde bydlel mrož. Zrovna se koupal. Prskal a frkal ve vodě a stěžoval si, že je tvrdá, že se o ní několikrát udeřil.
1: Nevidíte, že mi hlídač stříhá vlasy bordu? Ještě mě pořeže u garaba. To je křiku husy. Natáhněte krky a leďte jinám. Jasňokut, pryč. U mě nemáte co pohledávat, mojich synk, taj krabat, svůj kynělat, fuj cár.
0: Husy tedy zase odletěli, ale jenom docela malý kousíček a už se těšili, jak se posadí u některé klece a budou štěbetat ještě víc. Posadili se u klece, kde bydleli hadi. U hada brejlovce, který se jednou za rok svléká z kůže. Husy už začali štěbetat jako tisíc klarinetů, když přišla ke kleci celá družina neposlušných dětí.
2: Já mám žlutější tričko než Pampeliška, heč,
0: štěbetala Jitka.
3: My máme Spartaka, vykřikoval Pepík.
2: Máš babu?
4: Ale dej mi ten turistický salám.
3: A já umím šplhat jako zvíře teda.
2: To já ještě líp.
5: Já to řeknu paní učitelce, víš ty.
2: Prosím, dostal kopnu Šámalovou do nohy.
3: Bane, do ruky. Ať mě nechá. A nep
6: No to bylo křiku.
0: Husy a děti dohromady. Kdo to vyhraje? Husy křičeli. My jsme husy, štěbetavé husy, kdo umí víc štěbetat, ať to zkusí. A štěbetali ze všech sil, aby překřičeli děti.
2: Neslyšíme jedna druhou.
0: Marně. Děti nepřekřičeli. Nakonec se sebrali a odletěli. Děti vyhráli 1-0.
5: Ještě žestě.

Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat, vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek uctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo. O tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mě, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Hele, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
3: Uvádíme fíků v divoký sen o pohádkové zemi.

0: Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Co pak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták ohnivák, kdo ví, ačkoliv zase, co by tam potom dělala ta betonová přistávací dráha. A ty červené pruhované pytlíky na stožárech, ukazující směr větru. Ovšem pohádková země to byla určitě. To tedy ano, protože fíkovi se zdály králové a koňové a rytíři a čarodejnice a zdály se mu lesní tůně plné vodníků, palouky plné rusalek a hluboké hvozdy plné loupežníků. Jenže v těch hlubokých hvozdech byl najednou z ničeho nic přes paseku bíle pruhovaný přechod, bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přicházet, hádejte kdo, červená karkulka. Tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí?
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu, jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: No to víš, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ješker?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička?
2: Vlk nedělá nic a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, To snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně. To se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No, u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka. A je to dobře. Aspoň teď nejsou žádný hloupí Honzové.
1: No, promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádný nejsou. Smutné princezny byly zrušeny. Od té doby, co tě viděli v televizi, od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A Fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá, takové rychlé změny. Takže se Fík ani moc nedivil, tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muří noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visla veliká tabule s nápisem Informace. Telefon 44444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí Děd Vševěd. Zazvonil, ve dveřích se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem Z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u Děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
3: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka, co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna Děda.
3: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
3: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání. Ha.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
3: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království.

0: místo aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbytečně. Jestli se někde zapovídá s neználkem, přijde domů kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužíčka, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
2: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
0: Tam on si nek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
2: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím dědem vševědem schovávat?
2: Uvědomil si najednou Maxi pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
2: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já si mám vlastně před vaším synem dědem schovávat?
0: Ale no, protože je na to tak zvyklý z pohádky.
1: Aha, už jsem si vzpomněl. Jenže ale v pohádce přece ten dotyčnej chasník chtěl ovšem vytrhnout vašemu synovi dědovi ten zlatej vlás, tak proto musel být skovaný a čekat, až děd vševěd usne.
0: Ano, no vidíš, tak to bylo.
1: No, ale já vašemu synovi dědovi přece žádnej zlatej ani šedivej vlas vytrhnout nechci.
0: No, kdyby si chtěl, bylo by to marné.
1: Ale kdybych si pěkně počkal, až děd vševěd usne.
0: Ale stejně by to bylo marné.
1: A kdybych se k němu pak děsně opatrně, matko, poslouchejte, přiblížil a vy byste ho pak česala.
0: Ale stejně by to bylo marné. Můj syn děd už nemá ani jeden zlatý vlas, víš. Zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
0: Ale nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji. Jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatej zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
2: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i 3 zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta 3 vlasů tak dojala, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelno-garáže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl Matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
2: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vševěd se zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl:
3: Teda, koho to tu matko máš?
0: Ale nikoho, synáčku, nikoho.
3: Neži, matko. Matko, já čichám člověčinu.
2: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to, To už mi teda nic neříkejte, pane děde všem věde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom Baba Jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
2: Děd Vševěc toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
0: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říkat to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste vševěd.
0: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
2: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit dvě otázky, když už jsem se vás dočkal?
0: Nenom to můžeš. Můžeš položit i tři, jak to bývá v pohádkách s Dickem. Tři přání, víš? Nebo tři otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty tři otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby.
0: No, tak tohle, to ty teda neřeknu. Já jsem sice dět vševěd a ne baba kartářka. Já vím všechno, rozumíš, co bylo, nebo je, a já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pesfík, to závisí na počasí a na všem možným, jenom ne na mě.
1: A je. No tam, to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Slaví.
0: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí. A pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
0: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
2: Řekl děd vševěd, ale v tom se ozval telefon.
0: No, počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne. Nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky. Cože si to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
0: Jo, takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý. Podívej se, takhle by si měl. Hele, půjdeš pořád po dálnici na 30. Dělej si tlapou poznámky. Na 30. kilometru zahneš doleva, jo. Mineš studánku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahovej kanál, zahneš doprava.
2: A Maxi Pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
4: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
4: Čau, Maxi Pse! Co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
4: Dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z Perníku a na Perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
4: Milej zlatej, já už jsem neviděl ani nepamatuju, no to víš, děti, jsou dneska úplně zmesaný, o Perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na Žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
2: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinkr a jen se za ní zaprášilo.

0: Tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fík. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: Ale to už je čtvrtý. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Já takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako Puk, ale Cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byly jenom dva. Opravdu tam byly jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale, dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbili se jim tam panty a nemůžou se hned opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: Aha, no promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otyrý.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otylýho? Nikdo z nás ten rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
3: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No, mohl bys třeba donést Áje tohle psaní.
3: Ale s radostí!
0: Řekl Dlouhý a dvěma kroky se vzdálil do nedohledna.
2: A já ti tady zatím ukážu, co teď Ája dělá.
0: Nabídl se bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce viděl Fík Áju, jak jde ze školy a vesele si zpívá, a tak byl náramně spokojený, že je doma všechno v pořádku.

0: Houpací pohádka. Tak si představte, že je kdesi nemocnice a ta nemocnice je docela prázdná. Všechny bílé postýlky v ní jsou pořád pěkně ustlané a nikde neleží ani jediný nemocný. Vážně. V tom jistém kraji jsou totiž náramně zdraví lidé. Jedí polévku, zeleninu, pijí mléko, cvičí, zuby si čistí a každé ráno se umývají do půl těla studenou vodou, aby byli otužilí. A tak není divu, že žádný z nich ani neví, co je stonat. A teď dávejte dobrý pozor. Jednou večer v té nemocnici seděli tři doktoři a hráli z dlouhé chvíle karty. Černého Petra. Kdo se stal Černým Petrem, ten musel sníst za trest pomeranč. To je taková hra a vymysleli si ji doktoři. A jak tak hrají a pochutnávají si na pomerančích, tu kdo si z nenadání zadundal na dveře nemocnice, až se celá zatřásla. Doktoři se na sebe udiveně podívali a když si konečně dodali odvahy, šli otevřít. Ale to zůstali teprve pav. Ve dveřích totiž stála velryba. Velikánská jako nevím co, ba ještě mnohem větší. Vysoká byla jako nevím co, ba ještě mnohem větší. Vysoká byla jako šestiposchodový dům a dlouhá předlouhá. Kdo by se s ním měřil? Ale kdyby jenom to, velryba se kroutila bolestí, vzdychala a kňourala, pa dokonce i poplakávala.
1: Au, au, au. To je bolest. Toto píchá. Uf, uf. Co já zkusím? Ach, jich ouvej.
0: A tu se konečně ti doktoři vzpamatovali, ba dokonce se i trošku zaradovali, protože to byl vlastně jejich první pacient. A to byla přece nějaká událost. I hned vyběhli k velrybě a začali ji ze všech stran vyšetřovat, proklepávat, naslouchat a vyptávat se jí, kde ji píchá, jak dlouho, co jedla naposledy a co předtím. A velryba jen vzdychala a trpělivě odpovídala, že ona jí jenom takové zelené bylinky v moři, ale docela malinko. Jeden jediný vrchovatě naložený vlak denně. Jinak, že je docela hodná, že prý sice chtěla kdysi dávno sníst jakéhosi mečouna, ale včas si to rozmyslela. Potom si ale velryba přece jen vzpomněla. Včera prý plaval v moři nějaký rohlík a velryba ho polkla. Doktoři se jí honem ptali, byl-li ten rohlík tvrdý nebo měkký. A velryba řekla, že byl tvrdý a že měl docela ostré rožky. Ajejej, řekli doktoři, to bude zánět slepého střeva. To musíte okamžitě na operaci, paní. Velryba se tuze lekla, bude-li to bolet. Ale doktoři jí řekli, co vás to nemá, paní, ani trošku. Dáme vám narkózu. Velryba se ulekla ještě víc.
1: Vy mě chcete řezat? Tak to ne. Z toho nebude nic. To já raději umřu.
0: A dala se do pláče. Doktoři se drbali za ušima a utěšovali jí. No tak paní, seberte odvahu. Taková veliká a tolik strachu. Vždyť taková operace nic není. Než se nadějete, budete zdravá jako rybička. A ne, řekla velryba a pleskla rozlobeně ocasem o zem. Ale v tom jí píchlo v boku a už se zase bolestí kroutila a vzdychala, ba i poplakávala. A tu řekl jeden z doktorů. Leda, že bychom do vás, paní, vešli pusou a dali to tam do pořádku, bez řezání. To by možná šlo, jenom jestli máte dost velkou pusu. Velryba přestala brečet, otevřela pusu údivem a měla ji velikou jako vrata. Zakňourala. Vy myslíte, že by to šlo? A tu se ulekli zase ti tři doktoři a koktali. Totiž, abyste si to nespletla a nespolkla nás navždycky. Ale co vás to napadá, řekla velryba. Nic se nebojte. Až s tím budete hotovi, zaklepete a já vám otevřu a pustím vás ven. Jenom si ale s sebou vezměte baterku a kompas, ať ve mně nezabloudíte. Co měli doktoři dělat? Chytili se tedy za ruce a s rozžatou baterkou a s kompasem vstoupili pusou do velryby. Šli dlouho. Všelijakými klikatými chodbičkami. Hned nahoru, hned dolů, napravo i nalevo. Do kolečka. Všelijak. Až z toho byli za chvíli tak popletení, že se chtěli raději podle kompasu vrátit nazpět s nepořízenou. Ale tu před sebou zahlédli v dálce slabé světýlko. Išli ještě kousek a světýlko sílilo a najednou vykřikli všichni tři úžasem. Z jedné slepé chodbičky vykukoval měsíc. Aha, zvolali doktoři. Pěkný rohlík. A nelenili, popadli měsíc za rožek a už jej táhli ven jako sáňky. No, na konci všech těch klikatých chodbiček a zákrutů zaklepali a velryba otevřela vrata, totiž pusu, a doktoři i s měsícem vyběhli za hlasitého jásotu ven. A hned jí říkali jeden přes druhého, paní, paní, nesnědla jste rohlík, ale měsíc, podívejte se. A nám bylo stejně nápadné, jak to, že už druhý den nesvítí. No jo, paní, jak mohl svítit, když jste ho spolkla a měla jste ho v slepé chodbě? Musíte se koukat pořádně, co jíte. A položili měsíc na stůl a začali zase velrybě měřit teplotu a zkoušet tep a tlak. Velryba z toho všeho byla celá vyjevená a mumlala si pro sebe. No tohle, kdo by si to byl pomyslil? Ale opravdu, už je mi líp. Už jsem docela zdrává. To, abych zase běžela. A kolik pak jsem dlužná? Doktoři mávli rukou. O nic. Docela nic, paní. Ošetření je u nás zdarma. Hlavní věc, že jste zdráva. Dávejte si příště lepší pozor. A tak jim velryba aspoň poděkovala a odspěchala pryč do tmy. Doktoři se za ní ještě chvíli dívali s rukama v kapsách a tu si vzpomněli na měsíc. I běželi ke stolu, ale ten byl prázdný. Skočili tedy k oknu a podívejme se. Měsíc plul po obloze a bylo to, jako by se na ty tři doktory radostně usmíval. A tak mu vesele zamávali a mávali a tu se jim najednou začalo zívat a tak šli spát. Byli z té operace pořádně uchození.
2: O bezohledném slonovi. Když někdo myslí jenom na sebe, dělá všechno jenom tak, jak to jemu samotnému vyhovuje a je mu jedno, že ostatní omezuje nebo dokonce poškozuje, říkáme o něm, že je bezohledný. Takový člověk například předbíhá při nastupování do autobusu nebo bouchá dveřmi u výtahu. Také si klidně pustí hodně nahlas rádio nebo televizi a je mu úplně jedno, že kvůli němu nemůže někdo spát, i když je už noc. V pohádkách to s bezohlednými a zlými lidmi vždycky špatně dopadne. Vzpomeňte si třeba, jak dopadla babizna z pohádky o perníkové chaloupce nebo zlá královna v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. Tahle ta pohádka je o slonovi, který byl bezohledný ke všem okolo, protože se domníval, že vzhledem k jeho velikosti a síle si to může dovolit. Chodil každý den po cestě, která vedla k řece, kam všechna zvířátka z blízkého i dalekého okolí chodila pít a někdy se i vykoupat. Slon si to vždycky vykračoval tak, jako by ta cesta patřila jenom jemu. Neuhnul a nedal přednost ani srnčí mamince, která převáděla přes cestu malého kolouška, který se jen tak držel na nohou, protože byl na světě teprve 3 dny. Slon si nevšímal ani hodně starého medvěda, který už špatně viděl. No a jak dopadne taková srážka slona s medvědem, srnkou, ježkem, zajícem či klokanem, to si dovedeme představit. Jednoho letního odpoledne si to slon kráčí uprostřed cesty. Neohlíží se nalevo ani napravo, křižovatka, zatáčka, semafor, všechno je mu jedno. Ostatní zvířátka sotva stačila uskakovat z cesty. Slon se tomu potkli, ještě usmívá a dokonce si myslí, že je Bůh ví jaký pašák, když mu všichni uhýbají. Jak si tak spokojeně kráčí, zaječel mu v uchu tenký, ale pronikavý hlásek. Stůj, slone! Slon se lekl a zastavil tak prudce, až se mu chobot rozhoupal, jak zvon na věži kostela. No to je drzost, zastavit slona, když je v pohybu, říká si pro sebe slon. Tak co? Vyštěl mu do pravého ucha nepříjemný hlásek. No, uhni, uhni, zaparkuj po straně cesty, musím s tebou mluvit, tak dělej, nezdržuj. Slon raději, než by ohluchl, poslechl. Potom se teprve rozhlížel na všechny strany, ale nikoho neviděl. Kdo jsi? Povídá slon. A kde jsi? Ukaž se, ať tě můžu zašlápnout. To zrovna! Budu se ti ukazovat! Mně stačilo, že jsi mi rozbořil dům, zničil ulici, školku, školu, nemocnici, zásobárnu, jesle a vůbec celé mraveniště.
3: Cože? Ty jsi mravenec?
2: Podivil se slon.
3: Ten mrňou smrňavý, který mi nesahá ani.
2: Slon si nemohl v rozčílení rychle vzpomenout na nic malého. Až po chvilce povídá:
3: ani na chodidlo mé nohy.
4: Jo, to jsem já. Máš mě přímo v uchu a já ti budu dávat povely tak dlouho, až se naučíš chovat se na cestách stejně jako každý jiný účastník provozu.
3: Cože? To mám snad zastavovat na křižovatce jenom proto, že svítí červená? A vyhýbat se veverce nebo jezevci? He, to tedy nikdy!
2: Rozlobil se slon a dupnul přední nohou tak vztekle, až vyletěl oblak prachu z cesty.
4: Jak chceš, já tady budu bydlet ve tvém pravém uchu a budu si taky dělat, co budu chtít. A teď se mi chce zrovínka zpívat. Já totiž moc rád zpívám.
2: A jak řekl, tak také udělal. Začal si zpívat národní mravenčí písně, a to jednu za druhou. Potom přešel na jazz a když si slon myslel, že mravenčí repertoár je vyčerpán, začal zpívat odrhovačky. Když uvážíme, že mravenec neměl hudební sluch, pochopíme, proč to slon vzdal.
3: Tak dost, udělám, co chceš, jenom prosím tě, už nespívej. To se nedá vydržet. Zpíváš falešně, moc nahlas, máš nepříjemný hlas. A hlavně se to nedá vydržet. Udělám opravdu všechno, co chceš, jenom drž kusadla.
4: Nechci toho moc, jenom aby se schoval na cestách jako každý jiný a nemyslel jenom na svoje pohodlí, ale i na ostatní.
2: No a mraveneček začal učit slona slušnému chování. Slon byl celkem učenlivý a taky mu nic jiného nezbývalo, pokud nechtěl ohluchnout na pravé ucho. V pohádkách ani v našem životě to nevyhrává vždycky jenom ten, kdo je velký, má sílu a je bezohledný. Já věřím tomu, že nikdo z vás bezohledný není a nebude, protože jinak by mu do ucha mohl vlézt mravenec.

0: A někdy ale inspiruje třeba i ožraná muchomůrka.
1: Mezi medovou šiškou a ožranou muchomůrkou je zásadní umělecký rozdíl.
0: Dobře, uznávám, jsi umělecky úspěšná.
1: Dnes mám pro vás další ze svých skvělých návodů.
0: Uměleckých!
1: Říkal jsi něco, Piggy? Co takhle pozdravit posluchače? Co?
0: Oj.
1: Měl by si přečíst mou knihu o slušném chování, kterou jsem nedávno našla mezi svými knihami na půdě. Už jsem ti o nich říkala? Antonín z nich byl celý hin.
0: Taky ho inspirovali, co, když byl hin?
1: No, to asi proto, že jsou v nich opravdu užitečné informace, které se hodí každému. I to slušné chování.
0: Já se umím slušně chovat, koukej. Milá Justýno, byla bys tak moc hodná a prozradila nám, co dnes budeme dělat.
1: No vidíš, jak to jde, když hřveš. Chceš. Žížaly.
0: Jako z papíru? Nebo jak?
1: Proč bychom je dělali z papíru? Ty snad nevíš, co to je?
0: No, vím. Dešťovky.
1: A co to plácáš? Ty jsi zas tento noc popletl, se mi zdá.
0: Tak jaké žížaly chceš dělat?
1: No z jablek přece, z čeho jiného.
0: Žížaly z jablek? Aha, nemyslíš křížaly?
1: No jistě, co jiného. Říkám to jasně celou dobu.
0: Říkala jsi žížaly.
1: Ale to jsi asi špatně slyšel, Piggy. Přece bych si nespletla křížaly a hvížďaly. Totiž žížaly. No, pustíme se do toho. Tak poslouchej. Žížaly jsou sušené plátky jablek.
0: Řekla jsi žížaly.
1: Neřekla. Žížaly jsou sladké, ale i zdravé. A teď jsem řekla žížaly.
0: No, hlavně, že myslíš křížaly.
1: No, křížaly, no jistě.
0: Křížaly, tak dál.
1: No, a jak tedy na to? Jsou potřeba zralá a zdravá jablka. Já tady mám vlastní. Vlastnoručně vypěstované ze zahrádky. Jen se podívej, jaká nádhera. Měla bych složit báseň o jablkách. Hle, jablko vonné, na stromech stinných, vůně se rozléhá kol a kol.
0: Mluvila jsi o křížalách.
1: Jistě. Jablek se mi urodilo hodně, takže jsem se rozhodla je zpracovat tímto způsobem. Je to velice jednoduché. Jablka se omíjí, okrájí se slupka. Jablka se nakrájí na tenké plátky a pak se sluší. Suší.
0: Vážně?
1: Naprosto. Já je suším například na papírech, které jsem rozložila po topení. Ale to nejde udělat u všech druhů topení, takže se dají sušit i v troubě. Žádné sušení se ale nesmí uspěchat, pokud se suší v troubě, tak jen tak na 50 stupňů, dokud se z jablek nevypaří mistr Yoda.
0: Co?
1: Všechna voda.
0: A máš už nějaké křížalky hotové? Já bych to klidně dobrovolně otestovala.
1: A ještě jsem neskončila výtah. To je výklad. Když jsou křížaly hotové, dají se do nějakých uzavřených nádob svíčkem a necháš je na suchém, tmavém a chladném místě. Mohou se jíst jenom tak, nebo se používat při vaření. Laskonka si je ode mě pořád bere. Kvak. Totiž tak.
0: Už jsi skončila?
1: Co?
0: Výklad?
1: No ano.
0: Tak můžu ochutnat?
1: Můžeš. Nabídni si a řekni ještě posluchačům, jak ti chutnají. No, znamenité, že? To jsem si mohla myslet. Já se radši s posluchači rozloučím i za tebe. Ať mi posluchači žížaly jí, ať i vám žížaly chutnají. A ať vám úsměv v tváři září od jara do konce září.
0: To byla tvá báseň?
1: Jistě.
0: Řekla jsi tam dvakrát žížaly místo kří.

0: žali.
1: Vylouženo. Vyloučeno.
0: Řekla si jasně žížaly místo křížaly. Řekla s dětem, ať jedí žížaly.
1: A to je nesmysl. To bych řekla, nikdy neřekla. Řekla. Já prosperuji. Protestuji.
2: Jednomu chalupníkovi nezůstalo z celého jmění nic víc než slepice. Poslal ženu na trh, aby ji prodala. A zač? Ptala se žena. No, zač. Co trh platí? Žena tedy vzala slepici a šla. U města potkala sedláka. Strejčku, kupte slepici, křičela na něho. Sedlák se zastavil, podíval se na ženu, pak na slepici a ptá se, zač má být? No, co trh platí? Trh platí groš. Tak je za groš. Sedlák dal ženě groš a ona mu dala slepici. Potom šla do města, tam koupila za krejcar pytlíček, za krejcar provázek a jeden krejcar uložila do pytlíčku. Ten si pak pověsila za provázek na hůl, hůl vzala na rameno a šla domů. Chalupník dělal ukrutný rámus, když mu žena stržený peníz přinesla. Ale pomalu se mu to v hlavě rozleželo a povídá jí, teď nebudeš byta, nejdřív půjdu do světa a nenajdu-li většího blázna než si ty, pak tě teprv zbiju. Šel tedy do světa. Jednoho dne přijde do města, chvíli se rozhlíží a pak se postaví před zámek, z jehož oken se dívala jakási paní. Chalupník začne skákat, ruce i hlavu k nebi zdvíhat. Paní se na něho dívá a potom pošle sloužícího, aby se zeptal, co to ten člověk dělá. No, co dělám? Chci do nebe. Já jsem se tam s jedním kamarádem prál a on mě srazil dolů. Teď nemohu najít díru zpátky. Sloužící slovo od slova paní vše vyřídil. Ta si hned pro chalupníka poslala. Ty jsi byl v nebi? Ptala se ho, když k ní přišel. Ovšem, že byl. A zase tam půjdu, odpověděl chalupník. A neznáš tam mého synáčka? Což bych ho neznal? Sedí tam na peci. I bože, na peci. A nebyl bys tak dobrý a nevzal mu s sebou 300 zlatých a plátno na 6 tenkých košil? A taky kdybys mu řekl, pokračovala paní, že tam brzy přijdu, ať si nestýská a žádnou nouzi netrpí. Mile, rád, všecko vyřídím, jen mi to dejte. Paní mu dala peníze i plátno a on šel do nebe. Za městem si sedl u plotu, peníze a plátno schoval do nohavic a rozhlížel se kolem. Mezitím přijel domů pán zámku a paní mu hned vypravovala, co poslala synáčkovi. O, ty nepředložená ženo, kdo to jak živ slyšel, aby někdo spadl z nebe? A kdyby spadl, aby se tam zase dostal? Chytrá šelma tě ošidila. Paní vypověděla, jak ten člověk vypadal a pán hned sedl na koně a uhánil za ním. Chalupník ještě seděl na stejném místě. Když uviděl pána přijíždět, přikryl suchou hroudu svým ukrutánským kloboukem. Prosím vás, tatíku, neviděl jste jít kolem nějakého člověka s uzlíkem? Tázal se pán. Bá, viděl. Utíkal támhle k lesu, co mohl. Byl to přivandrovalec. A což pak udělal, milost pane? Milost pán se mu se vším svěřil. I to tě proklatá šelma takovou paní ošálit, ale vy jste celý uhnaný. Hleďte, já bych se sám za ním pustil, jen kdyby mě tady někdo poseděl. Mám tu vzácného ptáka pod kloboukem a bojím se, aby mi neulítl. Inu, já tu zůstanu chvíli sedět. Když toho zloděje znáte, s nás ho chytíte, řekl pán. Slezl z koně a podal uzdu chalupníkovi. Ale moc vás prosím, milost pane, abyste pod klobouk nesahal. pták by mohl vylítnout a já bych se pak naplatil. Pán si sedl ke klobouku, milý chalupník se vyšvihl na koníka a jel domů. Milost pán chvíli seděl a čekal, ale když čas ubíhal a ten člověk se stále nevracel, pomyslil si, že vezme ptáka s kloboukem sebou na zámek a chalupník, že si pro něj může potom přijít. I pozdvihne z lehunka klobouk, strčí pod něj ruku a lap. Vytáhne jen suchou hroudu. To se ví, proklínal Šibala až na věky a s ostudou se vracel domů, kde nabral notného posměchu. Chalupník se zatím přiblížil k vesnici a už z dálky na svou ženu křičel: Nic se neboj, ženo, neskřivím ti ani vlásek. Našel jsem ještě hloupější lidi než si ty.
3: Bylo 7 vajíček a jedna slepička, ta na nich pěkně seděla a tak se z vajíčka.

0: básničku.
1: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
0: A teď ještě jednou.
1: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byli málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalínku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rdělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. Jiné, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili? Kmotříčka a Beruška a Janinka. To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.
1: Šestá kapitola. Čenich se probudil a řekl, zítra přiletí. Všichni se podívali na kometu, slečna Ferka taky, jenže spod Ofiny. Byla příšerně veliká a obemknuta věncem mihotavých plamenů. Vodní pára zmizela a dal se přehlédnout velký kus mořského dna. Dobré ráno, pozdravil je Šňupálek a stáhl si klobouk přes uši. Tak, jdeme dál. Někdy v době snídaně potkali jakéhosi chudáčka. Jel na kole a v pytli na zádech vezl své dítě. Na nosiči měl brašnu a na řídítkách se mu klátila spousta ranců a balíků. Chudáčkova tvář byla celá červená. Hleděl na ně, ale nepozdravil. Ahoj, zavolal na něho Mumínek. Nepoznáváš mě? Stěhuješ se? Chudáček slezl z kola a řekl chvatně. Kde kdo z Mumíního údolí prchá? Co pak si myslíš, že tam zůstaneme a budeme na kometu čekat? Kdo pak říkal, že kometa spadne do Mumíního údolí, zeptal se Ferko. Ondatra, řekl chudáček. No a co tatínek a maminka, zvolal Mumínek. Ti jsou snad pořád tam, ne? Vždyť na mě čekají. Ano, ano, ano, odpověděl chudáček netrpělivě. Sedí na verandě, jenomže to se mě netýká. Stejně tam ale nestačíš dojít. Pak sedl na kolo a jel s naježenými chlupy dál. Zastavili se a dívali se za ním. Prašna, poznamenal Šňupálek, rance a balíky v takovém horku. Pojďte, nestrácejme čas. Kousek dál spatřili několik set hatifnatů směřujících na východ. Celé mořské dno se hemžilo uprchlíky. Drobotina a tvorečkové všeho druhu, myší rodiny, skřídci ze slatin a lesní zvířata. Všichni prchali z Mumíního údolí. Většinou šli pěšky, někteří, co byli víc z rovnováhy, běželi. Větší rodiny si však opatřili káry nebo dokonce vozy a někteří si sebou vzali celý dům. Všichni vrhali ustrašené pohledy k nebi a skoro nikdo neměl čas říct něco víc než ahoj. To je zvláštní, řekl Mumínek smutně. Tolik jich znám a tak dlouho jsme se neviděli a zrovna bychom si mohli promluvit o tolika věcech. Bojí se, poznamenal Šňupálek. Nepovídej, odpověděl Mumínek, doma se přece není čeho bát. Zřejmě jsme strašně odvážní, zvolal čenich a zamával svou dýkou, až se drahokamy zablýskali. Já bych neřekl, že jsme nějak zvlášť odvážní, uvažoval Mumínek nahlas. Jenom jsme si na tu kometu zvykli. První jsme se o ní dozvěděli a viděli jsme, jak roste a nabývá na velikosti. Představte si, jak musí být asi osamělá. Ano, řekl Šňupálek. Představte si, jak bychom byli osamělí, kdyby se nás všichni báli. Slečna Ferka vsunula svou tlapku do Mumínkovi. Stejně ale slibuju, že dokud se nebojíš ty, tak já se taky bát nebudu. A pak konečně dorazili na druhý břeh. Seskočili z chůd, válili se v písku, běželi do lesa, povykovali, smáli se a vzájemně se objímali. Už jsme skoro doma, volal Mumínek. Pospěšte, pospěšte, tatínek a maminka sedí na verandě a čekají. Cesta domů však byla mnohem delší, než si mysleli. V hloubi lesa narazili na jednoho bambula, jak sedí a něco si pro sebe brblá. V náruči svíral album poštovních známek. Kravál a zmatky, vykrádal si bambul. Kravál a zmatky, ale nikdo nedovede říct, oč jde. Ahoj, pozdravil ho Mumínek. Nejsi příbuzný s bambulem, co má v oblibě noční motýly?
2: To je můj bratranec z otcovy strany, odpověděl bambul se špatně utajovaným odporem. Velký osel.
1: Už spolu spřízněni nejsme, přerušil jsem s ním styky.
3: Proč pak?
1: Zeptal se čenich. Byl moc jednostranný, řekl Bambul. Pořád jenom hmyz, hmyz a hmyz a nic jiného. Mohla se pod ním zem propadnout a on by to nepostřehl.
2: Jenže to se právě má stát, poznamenal Ferko. Přesně řečeno zítra v 8 hodin 42 minut.
1: Cože? Otázal se Bambul. Tak proto teda ten strašný kravál. Celý týden jsem si dělal pořádek ve známkách, prohlédl každou průsvitku a co se stane? Odnesou mi stůl, seberou mi židli, zavřou celý dům. A teď tu se svými známkami sedím v pěkné brindě a naprosto nikdo mi nedovede říct, oč jde.
2: Milý Bambule, pravil náramně pomalu a zřetelně Šňupálek, jde o kometu. Zítra se srazí s naší planetou.
1: Srazí, opakoval Bambul. Souvisí to nějak se sbírkou známek?
2: Ne, nesouvisí, odpověděl Šňupálek. Souvisí to se zběsilou hvězdou, s ohonem, ale až sem přiletí, tak z tvých známek mnoho nezbude.
1: Chraň Bůh,
2: vyjekl Bambul a podkasal si sukni. Jak známo, Bambul z neznámého důvodu nosí sukni. Možná ho nikdy nenapadlo, jaké by to bylo, kdyby chodil v kalhotách.
1: Co si mám počít?
2: Pokračoval.
3: Tak pojď s námi, řekla slečna Ferka. Můžeš se i se svými známkami schovat v naší hezké jeskyni.
4: V mé jeskyni,
2: opravil je čenich. A tak se stalo, že se s nimi Bambul vydal do Mumíního údolí. Putování v jeho společnosti bylo velmi svízelné, ale co se dalo dělat? Jednou se museli několik kilometrů vrátit a hledat vadný exemplář známky, co ztratil, a dvakrát se pohádal s Ferkem kvůli něčemu, co bylo pro ostatní španělská vesnice. Tvrdili, že jde o diskuzi, vypadalo to však jako hádka. Čenich šel sám a choval se nezvykle tiše. Myslel na kotě. Nezapomněla mu maminka nachystat mléko? Co kdyby kotě nepochopilo, že má svou lásku soustředit na čenicha a začalo by mít místo něho rádo muminkovou maminku? Bude se k němu lísat nebo si prostě půjde po svých se zdviženým ocáskem? U kočky nikdy není jisto, na čí straně je. Nejspolehlivější jsou pouze náznaky, že máme něco, co nás bezmezně miluje. Čenich byl náramně pyšný, že po celou cestu neřekl o nějakém kotěti ani slovo. Slyšíte? Řekl najednou Šňupálek a vyndal si dýmku z úst. Začíná foukat vítr. Zastavili se a poslouchali. V dálce, kde se nacházel les, bylo slyšet nějaké bzučení přecházející v tenké vití. Stromy se však nehýbaly.
4: Podívejte se, vykřikl Ferko.
2: Vysoko nad vrcholky stromů přilétl velký mrak, který se střídavě zvedal a klesal a zastiňoval rudé nebe a najednou padl přímo na les. Byly to kobylky. Miliony velkých zelených kobylek, které se ihned dali do ožírání stromů. Ožírali les, až to praskalo. Jeden strom po druhém zbavovali listí, kůry, kousali, trhali a škrabali, hemžili se, skákali a lozili.
3: Slečna Ferka se vyšplhala na jeden kmen a dala se do křiku.
5: Ale milá Ferko, vždyť jsou to jen kobylky, těšil jí bratr. Přece ses už s nimi setkala na báli, jedna hrála na housle.
6: Jenomže tyhle se hemží, křičela slečna Ferka. Jedna kobylka se nemůže hemžit. Za žádnou cenu nemůže.
7: Myslíte, že požírají taky známky?
3: Zeptal se Bambul a sevřel pevněji v náruči své album poštovních známek.
6: Takový krásný les, zvolal Mumínek. Podívejte se, jak vypadá.
3: Všechny stromy byly holé, bez kůry a bez listí. A země úplně lysá. Zůstalo jedině kvítko za uchem slečny Ferky. Pak se obrovský mrak hladových kobylek zvedl a zmizel západním směrem. Les opět stichl. Ferko se posadil a psal si do sešitu. Katastrofa číslo 1, poznamenal si. Víte, že kometu provázejí vždycky katastrofy.
6: Co to je?
3: Zeptal se čenich. Hejna kobylek, mor a zemětřesení, odpověděl Ferko. Obrovské vlny, cyklony a takové věci.
7: Jinými slovy, zmatky, zabručel Bambul. Nikdy nemůže být pokoj.
3: Pokračovali v cestě ožraným lesem. Jenom aby taky neožrali naši zahradu, pomyslil si Mumínek. To by maminka nepřežila. A tatínku v záhon s tabákem. A pak řekl, milý Šňupálku, zahraj něco. Třeba i něco smutného.
1: Mám pokaženou foukací harmoniku, odpověděl Šňupálek. Jen sem tam nějaký tón je v pořádku.
3: Tak aspoň trochu, poprosil ho Mumínek. Šňupálek tedy zahrál píseň tralalala.
7: Trala, trala, noc, chlad, blíž. Svět nož netrefíš. Něco strašného, poznamenal Bambul.
3: A putovali na unavených nožkách dál. Na večer začal foukat vítr. Napřed jenom obyčejný, zlý vítr, jenomže stále sílil, takže přešel z 5. na 6. stupeň podle Beauforta. Brzy dospěl ke stupni 7. a za chviličku se změnil ve vichřici. Ta je zastihla zrovna na cestě přes velkou bažinu.
5: Katastrofa číslo 2, zvolal Ferko a mával svým sešitem. A teď přijde smršť!
3: Pak mu jeho sešit se všemi pokyny, jak se zachránit před kometou, uletěl vysoko do vzduchu.
5: Vítr nás nese domů, vykřikl Mumínek. Díky bohu, že fouká správným směrem.
3: Vichřice se zvitím vydala přes bažinu. Šňupálkovi se pokusila strhnout klobouk, čenicha povalila na zem, Mumínkovi sebrala medaily a vynesla ji rovnou do nebe.
6: Bojím se, volala slečna Ferka. Drž mě za tlapku.
3: Mumínek jí za tlapku pevně uchopil.
6: Kdybych jen měl velký balón, pomyslel si.
3: Letěli bychom domů přímo k tatínkovi a mamince. A pak ze sebe vyrazil příšerný výkřik Bambul, horší než lodní siréna. Vichřice mu sebrala jeho album poštovních známek a letělo teď pryč se všemi svými vadnými tisky, čtyřbloky a průsvitkami. Třepotalo se jako pták a bylo čím dál menší.
6: Bambul se za ním rozběhl.
3: Vichřice mu zvedala sukni, zapleskala s ní a pak se do ní opřela jako do plachty. Bambul se vznesl do vzduchu jako velký papírový drak a pak uvízl v keři. Tam si přehodil šaty přes hlavu a vzdal se vší naděje. Za chvíli ucítil, jak ho někdo tahá za rukáv.
7: Dej mi pokoj, zaúpěl Bambul. Já, nešťastník, jsem přišel o své album s poštovními známkami.
3: Vím, odpověděl Mumínek, je to strašně smutné. My si ale musíme bohužel vypůjčit tvé šaty. Pořídíme z nich balón, musíme domů, vždyť přiletí kometa. Buď tak laskav a svlékni si je.
7: Dej mi pokoj,
3: vykřikl Bambul hystericky. A nemluv o kometách, komety se mi hnusí. Vichřice dosáhla 10 stupňů podle Beauforta. Na obzoru se objevilo černé, spirálovité mračno a rychle se hnalo stále blíž k nim. Svlékni si šaty, vykřikl Mumínek. Nikdo neslyšel, co Bambul odpověděl. A to bylo asi dobře, protože řekl něco strašně ošklivého. V příštím okamžiku mu šaty stáhly přes hlavu. Byly to šaty hodně velké a ozdobené volány. Bambul je zdědil po jedné tetě. Stačilo je pouze u krku svázat a zauzlit rukávy, aby se z nich stal naprosto dokonalý balón. Černý mrak se zatím dostal do jejich bezprostřední blízkosti. Chyťte se šatů a dobře se držte, vykřikl Šňupálek. Poletíme za tvým albem, Bambule. Všichni se pevně chytili volánů na bambulových šatech. Vichřice se do vzniklého balónu opřela a zvedla jej do vzduchu. Černý mrak už dosáhl bažiny a svitím a burácením se hnal za nimi. Země jim pod tlapkami zmizela. A nastala úplná tma a oni letěli daleko, daleko na západ, rovnou do soumraku a noci. Těsně před půlnocí došel cyklónu dech a zamotal se sám do sebe. Balón pomalu klesl do lesa a zůstal viset na vysokém stromě. Dlouho nikdo nic neřekl. Seděli schouleni mezi větvemi a dívali se do červené temnoty lesa. Slyšeli, jak se cyklón stále víc vzdaluje. Nakonec z něho zbylo jen slabé vití a pak zavládlo úplné ticho. Tu se Šňupálek zeptal, jak se vám vede?
4: Já tu asi jsem, odpověděl nejmenší stín. Jestli tady místo není nějaké zatoulané smítko, co přinesla vichřice. Říkal jsem, že to děláte na vlastní riziko.
7: Určitě si to ty, řekl Bambul nazlobeně. Tebe je těžké se zbavit. Teď jsem jenom zvědavý, kdy se uráčíte vrátit mi šaty.
3: Prosím, tady jsou a děkujeme za vypůjčení, pravil Šňupálek.
4: Kde je slečna Ferka, zvolal Mumínek. Tady, ozval se hlas z temnoty. Zrcátko mám.
3: A já svůj klobouk taky, prohlásil Šňupálek se smíchem. I foukací harmoniku. A pero za kloboukem rovněž. Bambul si natáhl přes hlavu šaty.
7: Máte zřejmě výbornou náladu, poznamenal. Jenomže já z duše nenávidím pomačkané volány.
3: Pak už nikdo nebyl schopen ještě něco říct. Usnuli ve větvích velkého stromu a byli tak unaveni, že se probudili až ve 12 hodin dalšího dne.

0: Rybář a velryba. Rybář se vracel z lovu skoro s prázdnou. Štěstí mu ten den moc nepřálo. Chytil dvě ubohé tresky. A jak se blížil ke břehu, všiml si, že v písku na mělčině leží velký balvan, který tam nikdy předtím nebyl.
1: Že by moře vyvrhlo tak velký kámen na břeh? Vždyť ani nebyla bouře. A moře je už kolik dní klidné.
0: Rybář vyskočil z kajaku a šel se na balvan podívat. Jaký byl jeho úžas, když zjistil, že to není kámen, ale že v písku leží velryba a spí.
1: Jak se sem dostala?
0: Uvažoval rybář a trvalo mu chvíli, než se vzpamatoval a než mu došlo, že velryba připlula na mělčinu, aby si odpočinula, a když usnula, nastal odliv a ona zůstala na suchu.
1: Tak přece jen se na mne štěstí usmálo, zaradoval se.
0: A ne tak lidajaké štěstí. Ulovit sám velrybu, to se ještě nikomu nepodařilo. Běžel si do kajaku pro harpunu, aby velrybu zabil. Když přiběhl zpátky a chystal se jí zasadit ránu, velryba se probudila.
2: Nezabíjej mne, rybáři,
0: promluvila.
2: Bohatě se ti odměním.
0: Rybář se ulekl. Mluvící velryba. To asi nebude jen tak, pomyslel si a sklonil harpunu.
2: Nebudeš toho litovat,
0: řekla velryba. Rybář se vrátil ke kajaku a přemítal, jestli udělal dobře, že velrybu poslechl.
1: Takovou horu masa a tuku nechat zase odplout do moře, nejsem vlastně hlupák, říkal si.
0: Raději o tom doma pomlčí, aby se mu lidé nevysmáli. Mezitím nastal příliv a velryba zmizela v moři. Když pak druhý den rybář pádloval kolem toho místa, nebyl si tak docela jist, jestli se mu to všechno jenom nezdálo. Ale co si se od toho dne změnilo? Kdykoliv vyplul rybář na moře, nikdy se nevracel bez úlovku. I když ostatní nechytili ani rybičku, on měl člun plný. Stala se totiž pozoruhodná věc. Rybářův kajak jakoby ožil. Vždycky zamířil tam, kudy táhlo hejno ryb. Stalo se nejednou, že rybář pádloval doprava, ale kajak jel na opačnou stranu, tam, kde byly ryby. A tak rybář uvěřil, že to není jen tak samo sebou a že velryba dodržela slib. Své tajemství si nechal pro sebe. Štěstí ho na lovu provázelo po celý život. Ale velryby nelovil nikdy.
3: Najdu já si učedníka, kluka jako Buka, aby se mu při kování neroztrásla ruka. Udělám si tovaryše, no a potom časem bude z něho mistr kovář, mistr jako já jsem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže, a tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
4: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.

0: šmankte. Do čeho jsem to vrazil? Co jsi mi to postavil do cesty, Hurvájs?
1: Nevím, kterou cestou jsi to namířil.
0: Jak to mohu vědět, když nevidím ani na krok? Nech tě hlouposti a rozsviť. A toho psa si také zavolej.
1: Žeriku, k noze! Co pak v té tmě nepoznáš pána?
0: Tak bude to?
1: Co bude to?
0: No, světlo.
1: Jo, tak to nebude, aniž to elektrárna vypnula proud.
0: Samozřejmě, a zrovna, když jdu domů.
1: Zrovna, když měl být v televizi Žůžo film Tma kryje zločin.
0: Nevím, co jim kryje v televizi, ale mě ta tma zcela zakryla rozhled. Co pak tu, nemáme ani kousek svíčky?
1: Myslíš, že by televize mohla hrát na svíčku?
0: Ty myslíš jenom na tu televizi, ale že se ti tady mohl otec přelomit a jinak zmrzačit, to tě nezajímá.
1: Ale ovšem, že zajímá.
2: Dělení, to bude rozhodně bez proudu celá ulice, Máničko.
3: Zeptáme se raději pana Spejdla.
0: Nechte vstoupit, nechal jsem otevřené dveře.
1: Ovšem postupujte opatrně, neb se tam někde povaluje můj otec a jiné domácí zařízení.
2: No tak Máničko, posvěť přece.
0: Vidíš, Hurvínku?
1: Simono, teď trochu vidím.
0: Zásluhou paní Kateřiny, neb oni jsou s Máničkou na všechno připraveny. Děkuji za trochu toho svíčkového světla. Hned jsem na nohou.
2: Při světle svíčky je zde útulněji, že, pane Spejble?
1: Hlavně mezi tím povaleným haraburdím.
2: Je to zákon schválnosti. Zrovna jsem se chystala, že si něco přečtu. Mánička si pustila televizi.
1: A ona tma.
2: No.
1: To je nadělení, viď, Mánička?
3: No, a já jsem se tolik těšila.
2: Ale to nic, děti. Uděláme si černou hodinku.
0: Znamenitý nápad. Však jsem od rána kloudně nejedl. Hurvínku, nachystej nějaký gastro.
2: Jeden špímaři. To přece býval takový starodávný zvyk, že se lidé za dlouhých zimních večerů scházívali ve světnici, předli len, zpívali a vyprávěli si všelijaké povídačky a dávali si hádanky.
1: A podřimovali, prosím.
2: A co tě nemá, tam bývalo veselo.
1: Ale básník praví, tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen, v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len.
3: Sim, to napsal Karel Jaromír Erben.
0: Je docela možné, když tam byl pan Karel Jaromír návštěvou, že si někdo schrupnul. To ovšem neznamená, že by to byla příležitost k odpočinku.
1: Nebo k pečení zajíce na černo.
2: Ale to s tím vářením to řekl pan Spejbl v žertu, Hurvínku.
0: No, samozřejmě. No. Chtěl jsem do té potemnělé nálady vnést trochu té legrace, protože smích je, abych tak řekl,
1: kořením života.
0: No právě.
1: A já bych raději zkusil tu televizi.
3: Hurvínku, budeme si radši vyprávět.
1: Já znám ty taťuldovy povídačky na spaměť.
3: Ale já je neznám.
2: Já si vás také ráda poslechnu, pane Spejbl.
0: Ano, paní Kateřino. No, když jinak nedáte, budu povídat. Myslete si, že mám 77 kapes a v každé kapse jednu pohádku. Z kolikáté kapsy chcete pohádku?
1: Teď máš kapsy plné drobečku, které nosíš si pod holubů.
3: A Hurvínku, pane Spejble, třeba ze sedmé.
0: No tak dobře, když ze sedmé,
3: no.
0: Tak v té je pohádka taková.
3: No.
0: Tak, hele, podívejme, já jsem v ní našel zapalovač. Co jsem se ho jenom nahledal?
3: Ale pane Spejble, to přece není ta pohádka.
1: To ještě uvidíš, co všechno najde taťulda po kapsách.
0: Byla by ho hrozná škoda.
2: No to ano, ale my čekáme na pohádku.
0: Ano, vidíte, samou radostí, že jsem našel ten zapalovač, bych na pohádku zapomněl. Tak v té sedmé jste říkali?
1: Myslím, že bys to měl vzít raději z osmé, abys tam náhodou nenašel ještě kamínek do zapalovače.
0: No tak, nešpičkuj pořád. Dobrá, tedy z osmé. Tak poslouchejte. Byl jednou jeden starý slouha. Poslouchejte, pohádka bude dlouhá. V ruce držel hůl, už je pohádky půl. A na té holi zvonec, už je pohádky konec.
1: A co pak ukrýváš v té 55. kapse?
0: Tam je taková. Jeden otec měl tři syny, vůz, koně a bič. Jednomu dal vůz, druhému koně, třetímu bič, pohádka je pryč.
2: No, vidím, že si schováváte jen ty nejlepší pohádky, ale teď nějakou hádanku. Kdo začne?
1: Já. Já jsem řekl první.
3: Tak se rozpočítáme.
1: Tak. Jenda, dvanda, třinda, čtvrnda, pádě, ládě, souka, louka, do klobouka, cinky, linky, bác. Vidíš, Ani, ty začná, paní Kateřina.
2: A proč zrovna já?
0: Jen se neupejpejte, paní Kateřino.
3: No, na koho to slovo padlo? Na bábinku.
2: No tak dobře, tak tedy hádejte. Čtyři rohy, žádné nohy, chodí to... Stojí to.
0: Chodí to, čtyři nohy. Jak fakt se to zvíře jenom jmenuje? Už to mám na jazyku. To bude...
1: To bude něco předpotopního.
3: To jsou dveře, žádné zvíře.
0: Inu, bodeč, vždyť jsem si to hned myslel.
3: A teď já. Kdy má slepice nejméně peří?
0: Na pekáči, Máničko, na pekáči.
1: No, když jde o jídlo, tak to jde taťuldovi znamenitě.
0: Nyní jsem na řadě já. Pozor. Tak pozor. Za půl roku, kolik udělá vrabec kroků?
1: A máme tu hodinu počtu. Jsi ani jeden.
0: Jak to?
1: Protože vrabec skáče.
3: No, to bylo moc lehké.
0: No, to je pravda. Tak já dám těžší. Který chryp je nejvíc v rybníce?
1: To je zase ze zoologie.
0: Ptám se, který chryp je nejvíc v rybníce a ne v zoologické zahradě.
1: Mokrých. A teď něco z mého hádánkáře. Proč kohout při kokrhání zamhouří oči?
0: To že dělá?
1: Simano.
0: Že zamhouří oči?
1: Simano.
0: Při kokrhání? To se podívejme.
3: Já se dám podat.
1: Aby slepice viděli, že to umí z paměti.
3: Yeah.
0: A jo, takhle.
1: A dále, jakého psa si zajíc bojí víc? Černého nebo bílého?
0: Tebe určitě, vždyť ty ani nerozeznáš zajíce od tří kouky.
2: Opravdu velice těžké k uhádnutí. Řekla bych, že černého.
1: I když černého, bílého, protože si myslí, že sundal kožich, aby ho líp dohnal.
0: Podívejte se.
3: Je?
0: Už to zase funguje.
2: Sláva, už nám rozsvítili.
3: To je škoda, právě jsme byli v nejlepším.
1: To není žádná černá hodinka nebo ty přásky, když se to ještě nespívalo. Hele, Máni, já zhasnu a ty zpívej. A my ti s Taťuldou obstaráme doprovod.
3: Zpívala bych, neumím, mlčet se mi nechce. Šla bych domů, nemůžu, vlk tam stojí v cestě. Vlk tam stojí v cestě.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, cupidupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vstyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour Modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale Bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu Bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale Bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, Modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že Bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, Bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho Bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso a že ti dva se proto nemohou dorozumět.

kterému se od nepaměti říkávalo Zlatý vrch. Říkalo se mu tak proto, že se tu kdysi dávno dobývalo zlato. Kopec byl doslova prošpikován spoustou chodeb a chodbiček a docela nahoře stála zvonice, na kterou už dlouho nikdo nezazvonil. Pod kopcem žilo království pomalým, ba přímo klidným životem. Jeho obyvatelé byli pilní a pracovití a okolní kraj dával všem docela slušnou obživu. A tak si tu spokojeně žili král i podaní, aniž by poznali větší chudobu. Jednou takhle na večer z ničeho nic začal na Zlatém vrchu vyzvánět zvon a zároveň se spustila za velkého blýskání a hromobití velká bouřka. Lidé poděšeně vyhlíželi z oken a najednou uviděli, že se nahoře na Zlatém vrchu dějí neuvěřitelné věci. Samotná zvonice byla v jednom ohni a kopec se třásl jako při zemětřesení. Z nenadání se kopec rozevřel a za hrůzostrašného rámu sení vletěli do díry ve svahu tři čerti. Až do rána celé království oka nezamhouřilo. Od kopce se ozývaly příšerné pekelné zvuky, doprovázené pekelným puchem síry. Ráno, když se rozednilo, lidé nemohli poznat svoje obydlí ani okolí. Všude zvadlé stromy, úroda sežehnutá, z půdy se jen kouřilo a všude na střechách zámku a přilehlých domků i v zahradách ležela silná vrstva popela. Za jedinou noc se proměnilo malebné království v mrtvou krajinu. Nikde ani živého ptáčka vidět nebylo. Všechna domácí zvířata se rozutekla neznámo kam a v celém království zavládly bída a hlad. Další dny se staly pro jeho obyvatele hotovým utrpením. Po celý den se všichni snažili odstranit škody způsobené čerty, ale nic to nebylo platné. Jakmile z večera celý utrmácení a hladoví ulehli ke spánku, čerti začali znovu a do rána bylo zase všechno při starém. Všude samá spoušť. Vším byla samozřejmě na vině čertí cháska, která se usídlila ve starém kopci. Pekelníci strašili celé okolí a se škodolibostí sobě vlastní pozorovali, jak se lidé trápí. Celou noc jen mastili karty a když některý z nich prohrál, vyletěl z kopce a začal tropit neplechy, aby ho přešel vztek. Ráno hrou unavení usnuli, spali až do večera a chrápali tak, že se hory sice nezelenaly, ale otřásali se, až kamení do údolí padalo. Mladý král se trápil. Byl hrdý na to, že jeho království vzkvétá, i na to, že se všichni poddaní mají dobře. A pravdou také je, že ten král byl v celém království panovníkem všemi vážený. Sám si teď před spaním říkal, jestli se nedopustil nějakého hříchu na lidech, že ho takhle peklo trestá, ale na nic nepřišel. I vydal se jednou za starou chůvou, aby mu poradila. Stará chůva měla krále moc ráda a přivítala ho se vší úctou. Král však jen mávl rukou a hned se jí svěřil, co ho trápí. Chůva ho pozorně vyslechla a po dlouhém přemýšlení a dumání řekla: drahý králi, nejenom tebe trápí řádění těch pekelníků. My všichni poddaní hledáme u tebe záchranu. Vždyť jsi moudrý a nebojácný. Tu čertí pakáž dostaneš z našeho království jen tehdy, když budeš umět víc čertích kouzel než čerti sami. A to se nenaučíš nikde jinde než v pekle. No dobrá, řekl král, ale jak se tam dostanu? A když se tam dostanu, jak se v pekle přiučím těm čertím kouzlům? Chůva si však věděla rady. Do pekla se dostaneš jednoduše, můj králi. O půlnoci půjdeš na Zlatý vrch a zahraješ si s čerty karty. Když prohraješ,

0: tak na tobě čerti budou chtít tvou duši. Ale tu jim samozřejmě nedávej. Řekni jim, že se z žádného hříchu nedopustil a že si prohru klidně odpracuješ v samotném pekle. A v pekle se dostaneš k čertovským kouzlům jedině přes malé čertíky, co navštěvují čertovskou školu. No, králi moc do smíchu nebylo, ale byl si dobře vědom své odpovědnosti k poddaným. I hned o půlnoci se vydal bez meškání na Zlatý vrch a vlezl starou šachtou čertům přímo do náruče.
1: Co tu chceš, lidský červe?
0: Spustili na něj z hurta. Jsem králem této země a nemohu se dívat na to, jak bez přestání pustošíte mé království. A čerti se smáli, až se za břicho popadali.
1: A co by si pan král přál, co? Asi by byl rád, kdybychom se vrátili do pekla, co? Ale tam se musí pracovat, víš? A to se nám právě nechce, tady se máme líp. Ale kdybys chtěl, můžeš si s námi zahrát karty. Když vyhraješ, tak se do pekla vrátíme. A když prohraješ, duši zaplatíš?
0: Král však už měl odpověď připravenou. Duši se vám upisovat nebudu, protože jsem žádný hřích neudělal. Ale když vyhrajete, jsem ochoten za vás v pekle pracovat celý rok.
1: Křičeli čerti nadšením. Proti tomu samozřejmě nic nemáme. A už začali míchat karty.
0: Král hned v první hře prohrál, nejbližší čert ho bez okolků strčil do pytle a šup s ním do pekla. Všechno vypovědělo Luciferovi a honem letěl zpátky za svými kumpány na Zlatý vrch. Lucifer si nově příchozího změřil luciferským zrakem a jelikož právě peklo opustili dva bratři, Vilém a Honza, nová pracovní síla se mu náramně hodila. Král tedy nastoupil službu po nich. Ráno přidával pod kotle, přes den pomáhal Ferandě a na večer ještě cídil kotle. Každý den král pečlivě pozoroval, co si ti malí čertí caparti u Ferandy povídají. Jednou se jeden čertík stěžoval druhému.
1: To je otrava, bráško, co? Pořád jenom chodit do školy a učit se a učit se a učit se stále nějaká kouzla. Radši bych si jenom hrál.
0: Král nenápadně přistoupil k čertíkovi a povídá. A jestli pak už umíš nějaké to kouzlo, co?
1: A, už jsem tam něco svedl, ale moc toho není.
0: A co bys tomu řekl, že bych za tebe chodil do školy a ty bys si zatím mohl klidně hrát a nic nedělat? Co říkáš? Není to dobrá nabídka? No, čertíkovi se to samozřejmě líbilo a hned krále naučil, jak se může proměnit v čertíka a zase naopak. A tak král začal navštěvovat čertí školu. Jelikož to byl chytrý a bystrý král, čertovským kouzlům se naučil velice rychle. Když už znal z paměti celou čertovskou knihu kouzel, proměnil se z malého čerta ve velkého a vyletěl z pekla raz dva. Vrátil se samozřejmě rovnou na Zlatý vrch, tam se proměnil v královského komořího a rovnou za čerty. Čerti si mysleli, že vidí svoji další oběť a hned spustili.
1: Snad nehledáš svého krále, ty nebohý lidský červe.
0: To zrovna hledám, odvětil král a tvářil se, že má hrozný strach.
1: No, to si tedy musíš s námi o něj zahrát karty, panáčku. Když vyhraješ, krále ti vrátíme a sami zmizíme zpátky do pekla. Ale když prohraješ, půjdeš za ním.
0: Souhlasím, pravil král. Čerti zamíchali karty a už se hrálo. První hru král jasně vyhrál.
1: To neplatí, křičeli čerti. Karty byly špatně namíchány. Hrajeme ještě jednou.
0: No dobře, zabručel král. Ještě jednou, ale už naposledy. Tentokrát míchal další čert, ale král znovu vyhrál.
1: V tom je nějaká čertovina, ječeli čerti. To přece není možné. Ještě jednu hru.
0: To už se král rozčílil. Proměnil se v krále a zaburácel. Vy holoto jedna chlupatá, rohatá, koukejte odtud zmizet, než z vás nadělám žížaly a první kosák vás sezobne. Na důkaz své kouzelné převahy vykouzlil všem čertům jelení parohy a uzel na ocase, který pak už nikdy nerozvázali. Po čertech, jako když se zapráší a na zlatý vrch se už nikdy nevrátili. A co se s nimi stalo, když se vrátili do pekla s takovou parádou? Na věky věků museli dělat ty nejhorší práce za tu ostudu, kterou peklo jejich vinou utržilo. Král po návratu na zámek použil všech svých čertích kouzel a království bylo opět krásné a malebné. Vládl potom ještě dlouhá léta a svá čertovská kouzla už nikdy nepotřeboval.

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu, nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil. Nýbrž pravil podezřívavě, jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli. Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl. To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc, to je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem, o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
0: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
1: Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne.
0: Když byli na cestě, řekl ježek ženě: nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
2: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
1: Tak co, dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
0: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. 1, 2, 3. A vyrazil jako vítr dolů polem.
1: Ježek uběhnul sotva 3 kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
0: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu.
1: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka.
0: Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako ježci.
1: To je nějaké divné, řekl zajíc. Ještě jednou a v opačném směru.
0: A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
1: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
3: Já už jsem tu.
1: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou.
3: Za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
1: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
0: Při 74. závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý.
1: Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
0: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak za prvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

0: Vejtroček vezl kanón na Zebín. Jednou se vídeňský císař pán díval na mapu a povídá: vidím u Jičína pěkný kopeček, co mu říkají Zebín. A jestli pak on na tom kopečku stojí pořádný kanon? Hned hnal ordonance, aby se na to v Jičíně zeptal. Ordonanc dojel, obhlídl Zebín a vrátil se do Vídně s vyřízením: melduju, že na tom kopci kanon nestojí, jen pár třešní tam roste a kluci je drbou a cvrnkají po sobě pecky.
1: Od pecky ani moucha nepadne, povídá císař pán. A proto se tam postaví kanon, aby z něho bylo všude kdo střelení.
0: Hned dal takový kanón ulít a poslal ho po železnici do Jičína. V Jičíně radost neměli. Kanónu bylo plné nádraží a ještě ho kus přečníval za stanici. Přiběhl k němu jičínský generál a všichni obrsti z kasáren. Na ja, povídá generál, po železnici jel kanón jako po mydlině. Ale jak my ho teď dostaneme na ten kopec Zebín? Protože v Jičíně ani ve vsích kolem nebyl takový vůz, co by císař pánský kanon uvezl, a nebylo tam ani spřežení, které by kanon utáhlo. A to už taky hrálo v telegrafních drátech z Vídně do Jičína. Kdy bude stát ten kanon, co jsem poslal na kopci Zebíně, a kdy už se z něho dá první šůz? Podepsán byl císař pán. Jičínský generál a všichni obrsti točili čepicemi napravo, nalevo, ale rada z toho nebyla. Až jeden lejtnant si vzpomene. A co ten forman Šejtroček, co bydlí v chalupě pod Šibeňákem? Vůz má pevnější než ze železa a valacha silného za 40. Ten by to dokázal. Jičínský generál hned dal lejtnantovi malou medaili za fištron a poslal ho, aby s Šejtročkem všecko vyřídil. Šejtroček zrovna hřebelcoval ve stáji valacha Žemlíčku, když tam přišel ten lejtnant. Břinkl dlaní o šavli a houkne: z generálského rozkazu vyvezeš kanón z nádraží na kopec Zebín.
1: A to ne, povídá mírně Šejtroček, protože z kanónu se střílí po lidech. Lejtnant zčervenal jako generálské podšití.
2: Tak ho tam vyvezeš z rozkazu samotného císař pána.
1: A to taky ne,
0: zasmírně Šejtroček. Lejtnant zbledl jako nedošlý pecen.
2: Za tu neposlušnost tedy půjdeš sám na vojnu a rovnou na 14 let.
0: Tohle už byla pro Šejtročka zlá studie. V tom se mu ale přitočil valach Žemlička hubou k uchu a šeptá: jen řekni, že dovezeš, a všecko se uvidí.
2: Tak tedy dovezu,
0: řekl forman Šejtroček. Lejtnant se vrátil do barvy a odešel s tím vyřízením k generálovi. Ten den, co měl Šejtroček vést kanón z nádraží, nesměl v Jičíně nikdo vyjít na ulici, to aby kanónu nic nepřekáželo. Celý batalion vojáků musel přijít z kasáren, aby kanón složili z vagónu na Šejtročku v vůz. Jičínský generál a obrsti si jen dívali a sykali přes zuby, když vojáci s kanónem někde trochu zadrhli. Forman Šejtroček do toho pořád: kdyby svět věděl, jak já nerad ten kanon povezu. Od telegrafu pořád lítali s císařpánským poptáním, kdy už ten kanon bude stát a kdy se z něho vystřelí. Když kanon vezli, šel generál a obrsti po špičkách, aby se kanon nepřevážil. Forman Šejtroček nevesele poponášel o pratě, jen Valach Žemlička si bystře vykračoval před vozem a co chvilku se zasmál. Prošli Jičínem a dál a jsou pod Zebínem. Jičínský generál ukázal Šavlí. A teď direkcion na ten kopec. Valach Žemlička zabral do postraňků a v tom, jako by se mu zvrtlo kopito. Vozem trhlo, kanon se převážil a všecko to sletělo. Pod Zemínem je tvrdo a tak se kanon ohnul. V Šejtročkovi ustydla krev. A už k němu skočí generál a všichni obrsti. To si zodpovíš samotnému císařpánovi. Jenže v tom zas Valach Žemlička Šejtročkovi něco přišeptl a on povídá, a co já bych se zodpovídal? Kůň šel na rozkaz pana generála. To musel jičínský generál uznat. Chvíli se radil s obrsty a křikl. Ať se ten kanon co nejrychleji vyveze na kopec, jak je, a honem, ať se z něho vystřelí. Přitom generála pořád překřikovali ordonanci, že císařpán z Vídně pilně vzkazuje, co je s tím kanonem.

Nakonec stál kanón na samém vršku kopce Zebína. Kanonýři ho naládovali a pak s ním mířili. Šejtroček se opíral bokem o vůz a pořád tak nevesele. Kdo ví, kam ta koule půjde? Kdo ví, komu ublíží? Žemlíčka se k němu přitřel hubou ještě do třetice a přišeptl: však se to uvidí. A namířeno. Jičínský generál křikne: on fire! Kanon vystřelil. Vystřelil kouli, že až bylo pro strach. Nesla se, ale jen kousek. Uhodila rovnou do pole Turků pod Zebínem. To proto, že kanon byl od nárazu ohnutý. Šlo to jen do Turku. Ublížilo to jen dýním. Vydýchl si vesele Šejtroček. Jenže teď s tím zas měli mutaci jičínský generál a obrsti. Strachy se jim až omžily zlaté knoflíky. Až v seci sašpán doví, jak jsme si vedli s jeho kanónem, vězení na festunku se nevyhneme. S těžkým srdcem vyslali na poštu lejtnanta, aby císař pánovi poslal telegram. Kanon střelil, ale doletělo to jen k Turkům. Císař pán si ve Vídni telegram přečetl, dal si podat mapu a chvíli na ní měřil. Potom rozkázal jičínskému generálovi a všem obrstům sofort pošlete po zlaté medaily. Byla to přece rána rovnou mě pro parádu. Vždyť je to od Zebína k Turkům nejmín 900 mil. A to všecko proto, že v telegramu je písmeno jako písmeno. Jičínský generál a obrsti si mohli nad císařskými medailemi hlavu ukroutit a přivodilo jim to motolici. Ale to už zas Valach Žemlička dávno stál ve stáji a Šejtroček ho jemně hřebelcoval.

0: Dobrý večer, děti. Poslyšte, co se kdysi dávno přihodilo. Vy jste sice už byli na světě, ale byli jste ještě tak malinké, že si na to vůbec nebudete pamatovat, protože jste neuměli ani mluvit, ani chodit, leželi jste v postýlkách a kolíbkách a dělali do plínek a říkali a a b b. To bylo tak všechno, co z vás člověk dostal. A tak vás rodiče, ale hlavně maminka, chovali, krmili, přebalovali a dávali vám pusy na zadeček. A tehdy se nějak rozmnožili myši. Ono totiž bylo teplo a sucho a to mají myši rády. Co pak o to? Myši sami o sobě můžou být i docela roztomilé. Ale když mají hlad, tak všude lezou, všechno sežerou, v noci dupou a pobíhají a nenechají nikoho v klidu spát a roznášejí špínu a nemoci. A to se tenkrát stalo. Lidi už byli zoufalí. To si třeba někdo nechal večer jablíčko na talíři, že si ho ráno sní. A tak ráno vstane, jde si pro něj a ono už bylo nejen to jabko pryč, ani stopka nezůstala, ale i ten nebohý talířek byl ohlodaný. Nebo u jedněch sousedů, nějací Filisovi to byli. Pan Filis se díval na televizi, paní Filisová pletla nebo četla, no to už je teď jedno, a na mističce měli moc dobré sušenky. Už jich bylo jenom pár. A pan Filis povídá, musím se jít vyčurat. A taky šel. A paní Filisová zase, že zatím uvaří čaj. Tak jo, za chvilku se vrátili a sušenky pryč. Pan Filis nadahaval, že mu je paní snědla a paní Filisová zas, že to on si je všecky naráz nacpal do pusy, žádnou, že ji nenechal, zkrátka pohádali se, málem, že nepadla i nějaká ta facka. A pak spolu dlouho nemluvili, a každý si kupoval sušenky sám a tajně se jimi cpal a stloustli. A to se stalo ve víc rodinách. A tak se lidi hádali, fackovali a tloustli i hubli a kdo ví co. A zatím všechno sežrali myši. A žrali dětem ve školách svačiny z tašek a ze stolků. V obchodech bylo všechno nahlodané a rychle se to kazilo. A dokonce prý ty myši, když se jich sešlo víc, nebo se třeba na tom domluvili a udělali takovou válečnou výpravu, sežrali někomu psa. A třeba u nás v domě takovou vzácnou kočku, Tamaru, celá šedivá byla, dokud žila. A tak to trvalo dost dlouho. Myší bylo pořád víc a byli čím dál tlustší a drzejší. Jedna prý dokonce vlezla k tobě do postýlky a hrála si s takovým chrastícím panáčkem. Naštěstí vaši slyšeli ten hluk, přiběhli, maminka se lekla, objala tatínka a ten jí musel vysadit na skříň, dokud tu myš nezažene. Ale tatínek chytil tu drzou myš za ocásek a odnesl jí do zoologické hadům. Ti se tím živí. Ale to už opravdu byl vrchol. Všude se o tom mluvilo, v rádiu, v televizi, tam dokonce ukazovali nejtlustší myš na světě a ta byla velká jako malé selátko. I noviny toho byly plné. Lidi nadávali, proč, že se s tím nic nedělá, co pan prezident, proč prý taky nechytá myši a jak pak ministři, ti, že by taky mohli pomoct a vojsko a policie, že se už úplně ztratili z ulic a kdo ví, kam utekli. No, nespokojenost byla obrovská a dokonce udělali takovou soutěž, vlastně dvě. Jedna se jmenovala Myšlionář a tam ten, kdo chytl milion myší, tak dostal milion korun. A ta druhá se zase jmenovala Superchytač a tam zase, kdo nachytal nejvíc myší a donesl na důkaz toho nejvíc ocásků, tak tomu nebo té vydali jim osobně naspívanou písničku Nejkrásnější myšlenka. Pořád se to všude hrálo a tak člověk neměl nikde od těch myší pokoj. A taky byly všude plakáty a poutače, kdože přijde na to, jak se těch myší zbavit, ten, že se může zúčastnit soutěže o titul Náš vyhubitel, že je to velmi čestný titul a uznávaný v celém světě. A tehdy, když tatínek našel tu myš v té postýlce, když se maminka tak polekala a když se pořád nikdo jiný nehlásil, tak tatínek řekl, já jdu do toho. Něco mu totiž už hlodalo v hlavě, ale nebyla to myš, byl to nápad. Tak se dal zapsat jako uchazeč o titul vyhubitele, sedl si ke stolu a přemýšlel. Někdy taky přemýšlel třeba odpoledne na lůžku, někdy různě na záchodě, prostě kudy chodil, tudy přemýšlel. A pak ho zavolali, maminka ho viděla v televizi a byla na něho pyšná. I tu vaši postýlku otočila tak, aby z ní na něj bylo vidět, kdyby na to přišlo. A byli tam i jiní uchazeči, nějací dva páni, Lauda a Vrabec, navrhovali vylákat myši hrou na píšťalu. Ale to se to mluví, že? A když to pak někdo zkusí, tak to nefunguje. Ba právě naopak, přiláká to ještě i krysy a potkany. A navíc tatínek ani na píšťalu nemůže hrát, protože chudák nemá hudební sluch. Ale přišel s jiným nápadem. Vyhrál s ním tu soutěž a že se to teda tak zkusí. Tak jo. Na náměstí dovezli velký nákladák, na plošinu dali ale opravdovou horu toho dírovaného ementálu, kolem posadili píšťalovou filharmonii a ještě instalovali takové větráky, které tu vůni síra rozháněly do okolí. A skutečně netrvalo dlouho a myši se začaly zbíhat k tomu síru. Lezli po vyklopených stěnách nahoru, zahryzávali se do síra a prokousávali se hlouběji a hlouběji. Napřed jich proudili celé zástupy, pak to řídlo a nakonec už přibíhala jen sem tam nějaká myš. A až už nepřicházela žádná, i když pískala filharmonie do píšťal, jak nejsilněji uměla, tak se seběhli ti televizní moderátoři a hostesky, zaklapli ty boky toho velikého nákladňáku a byl konec. Nákladňák odjel daleko a daleko a ty myši, které po cestě všechny ten sýr sežrali, vyklopil do moře a tam se utopili a byl od nich pokoj. Řidič pak auto umyl, naložil banány a jel zase zpátky domů. Tatínek skutečně taky dostal toho vyhubitele, myslím toho našeho. Museli ale bohužel s maminkou zaplatit ten ementálský sýr, protože to televize platit nemůže. Na to nemá, aby za každého platila, co ho napadne. Ale tatínek s maminkou měli přece jenom nějaké peníze uspořené, něco jim dali děda a babička, tak se to nějak srovnalo, i když to nebylo zadarmo. Ale maminka dala tatínkovi opravdu sladkou pusu za to, že ji zbavil těch myší, kterých se tak bála a vy jste už taky mohli klidně spát a nikdo vám nelezl do postýlky. A teď teda už taky běžte, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
1: Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šli jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
2: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudru řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což už neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
3: To by bylo úrazu v obci Doláky.
2: Počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
4: Tolik nemáme.
2: No. Naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat vesele dál A přitom nám bude vydělávat slušné částky.
4: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
5: Je to 2-2.
6: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
7: Vítám, pane, ponožky mám.
6: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
8: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
7: Dobrý, dobrý a ceny taky dobrý,
6: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
8: Zítra mám pohřeb, řekl.
6: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
8: Ale ne svůj,
6: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
8: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
6: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
8: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
6: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.
9: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
10: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby se s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
11: to je za trest za to, že si tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
10: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.
12: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé. Asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku, a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované, a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. Oh, svět je překrásná a zajímavá věcička.
9: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
13: 1, 2, 3, 4, 5. Co z to urvaj, co z to splet? 3×2 = 6. Možná. No počkej, na mě si nepřijdeš, nádhero. Já tě předjedu, bílý červe.
14: Kurvínku!
13: Dostal jsem tě, bíráku!
14: Jak tu se mnou mluvíš?
13: Co? Cože? To jsi ty, Taťuldo? Ahoj! Já!
14: Co se tady flákáš?
13: Neflákám, hraju si, závodím. Hele! A hele, tati, to byla bouračka, co?
14: Zavři ten počítač.
13: Co?
14: Zavři ten počítač.
13: Tati.
14: Povídám, zavři to. Tolik hodin. Jak to, že už nejsi v posteli?
13: Co?
14: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
13: No já.
14: Hele, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra hola, hola, škola volá.
13: Když já bych si rád ještě trošku pohrál a pak bych...
14: Žádné takové, já bych a pak bych... Pak bys leda pozdě bycha honil.
13: Cože? Jakého bycha mám honit?
14: Ale žádného bycha.
13: Když jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha?
14: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano? Rozumíš?
13: Ne.
14: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
13: No to vím taky.
14: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
13: No dovol já.
14: No a kdo asi jiný, ty? Tulínku, když jsi prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
13: No.
14: Co z toho vyplývá?
13: Že je dneska čtvrtek.
14: Středa.
13: Počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě čtyřikrát? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece 3 dny, ne 4. Ha, neví, co mluví.
14: A kdo?
13: No Úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
14: Hulvínku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
13: I učitelky?
14: I učitelky.
13: Tak tomu nevěřím.
14: No dovol?
13: Dovolím. Včera nám totiž paní učitelka říkala, že 3 a 3 je 6.
14: No a co, když je to správně?
13: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3x2.
14: No to je hrůza.
13: Viď.
14: Po kom ty kluku seš?
13: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že si mě přesvědčil, že básník Volker není Jiří, ale Johnny.
14: To je sofraporte.
13: Viď.
14: Ne, to jsem se přiřekl. Víš? Tak už uháněj.
13: A tohle to je šikana, nic než šikana.
14: Urvajs.
13: Jo.
14: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš stokrát, nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak po to podepíšu.
13: Tak to jo.
15: Jak štěňátko chtělo malé pejsky. Byla krásná jasná noc, měsíček svítil, ale štěňátko ne a ne usnout. Stále slyšelo kuňk, kuňk, kuňk. Pak bylo chvíli ticho, ale za chvíli znova kuňk, kuňk, kuňk. Co tohle může být? Vydalo se na dvorek, ale tam nic, ticho. Všichni spali. Bylo ticho, jen z dálky se ozývalo podivné kuňk, kuňk, kuňk. Štěňátko opatrně vyšlo ze dvorka a přes louku a přes pole se vydalo k rybníku, odkud se ta zvláštní melodie ozývala. Kuň, kuň, kuň. Co to tady je za rámus? Rozkřiklo se do tmy a ze všech sil zaštěkalo. Najednou bylo úplné ticho. Kuň, kuň, kuň, zmlklo. Nikde ani hlásek. Štěně chvíli čekalo a když se ani dál nic neozývalo, vrátilo se přes pole a přes louku na tichý dvorek. Ještě, že mě máte.
16: jinak by tu pořád někdo dělal kravál. Pomyslelo si spokojeně a zalezlo do své boudičky. Měsíček svítil dál,

0: k blatouchu.
1: Aha!
0: Blatouchy rostou jen u rybníka. Čili to žádný sen nebyl. A ono teď musí vypátrat, co to divné kuň, kuň, kuň znamenalo. Jinak by ho to v noci určitě znovu vzbudilo. A kdo ví, jestli jenom jeho, ale třeba i pana Kačera, slepici, telátko a kravičku, včeličky v domečku a možná i hospodáře. Kde pak, to se tak nenechá. Já, štěňátko, všechny zachráním. A vydalo se směrem k rybníku. V rohu dvorku spatřilo slepici, jak se vrtí v hnízdě ze slámy. Slepice není nadutá jako pan Kačer, řeklo si. Se slepicí by se mohlo poradit. Víc hlav víc vymyslí, víc očí víc vidí. Dobré ráno, pozdravilo zdvořile. To máme krásný den.
2: Krásný, krásný.
0: Zakdákala slepice a moc si štěňátka nevšímala. Ale to se nedalo. Paní slepice, slyšela jste v noci ten rámus? Kuňk, kuňk, kuňk to dělalo. Slepice se otočila v hnízdě a narovnala pár stébel.
2: Nic jsem neslyšela, mám teď jiné starosti.
0: Jaké pak starosti? Soucitně se zeptalo štěně. Nemohlo bych vám pomoci?
2: Zachechtala se slepice. To jsou moc krásné starosti, krásné starosti. Sedím na vejcích a budu mít kuřátka.
0: Kuřátka? Z vajec? Jak to? Divilo se štěně.
2: Tomu ty nerozumíš, odbila ho slepice a pyšně se zatočila na hnízdě.
0: Štěně znalo kuřátka a znalo vejce, ale nikdy ho nenapadlo, že by mohli mít něco společného. Stále se v tom pořádně nevyznalo, ale pokračovalo v cestě. Přes louku a cíp pole došlo až k rybníku. Chvíli chodilo kolem dokola, poslouchalo, ale žádné kuň, kuň, kuň neslyšelo. Ten, kdo to dělal, se mě v noci asi pořádně polekal a odtáhl jinam. Už se chtělo vrátit domů, když uvidělo u břehu ve vodě malinkatá vajíčka. Velice se podivilo. Slepice má vajíčka, ale ta jsou úplně jiná. Možná, že vyrostou a budou jako ta slepičí. Zeptá se. Slepice to bude určitě vědět, má o vajíčkách přehled a je na ně patřičně pyšná. Vrátilo se na dvorek a zamířilo k slepici. U rybníka je moc krásně, hlásilo. Ale dějí se tam divné věci.
2: O, co pak?
0: Ptala se zvědavá slepice.
2: U rybníka je rákosí a létají tam vášky. Naparuje se tam kačer a nic jiného jsem tam neviděla. A nic jiného tam taky není. Leda tak vlnky na vodě.
0: No a ve vodě vajíčka.
2: To určitě. Vajíčka ve vodě. Jen se podívej, kde jsou vajíčka.
0: Trochu se nadzvedla, aby štěně zahlédlo její bohatství. No, jsou tam trochu jiná vajíčka, to je pravda, mnohem, mnohem menší, ale vajíčka to jsou.
2: Nesmysl.
0: Nemohla byste tam zaběhnout a podívat se, jenom na chvilku, já vám vajíčka zatím pohlídám.
2: To tak. Abys mi je všechna rozsedlo tím svým štěněčím zadečkem, ani se nehnu, dokud nebudou venku.
0: A kdo pak má být venku?
2: Kvo, ty jsi ale opravdu hloupé štěně. Ko, co myslíš, že tu dělám? A dej mi pokoj, myslím, že kuřátka už chtějí na svět.
0: Zároveň se ozvalo nesmělé a tichounké ťuk, ťuk, ťuk. Takže ve vejcích jsou kuřátka. Pochopilo štěně. Asi pro klubu.

0: z kořápku a budou venku. Tuk, tuk, tuk. O takovou podívanou nemůže přece přijít. K rybníku se podívá později. A to už se jedno vajíčko vykulilo. Z kořápka praskla a ven vykoukla žlutá rozcuchaná hlavička. Oklepala se a mrňavé kuřátko vyskočilo ven. Chvíli udiveně koukalo, kde se to octlo, ale to už se vítalo s dalším bratříčkem nebo sestřičkou. Netrvalo dlouho a na slámě se batolilo pět žlutých kuřátek jako pět balónků. A pisklavě něco štěbetali, něco, čemu nebylo rozumět. Inu, děti, usmálo se štěně. Představilo si, jak by bylo hezké, kdyby ono samo mělo pár takových malinkých pejsků a trochu slepici závidělo. Potom si vzpomnělo na vajíčka v rybníku. Možná, kdyby se o ně staralo, jako se stará slepice o svá vajíčka, vylíhla by se z nich štěňátka. A ono by si pak s nimi mohlo hrát. Paní slepice, já už jsem na to přišlo. Z těch vajíček v rybníku se narodí malí pejsci. Protože já jim udělám taky takové pěkné hnízdečko a budu o ně pečovat.
1: No to jsem teda ještě neslyšela, aby se pejsci líhli z vajíček. Na to může přijít jenom takové hloupé štěně, jako si ty.
0: Ale protože, jak už jsme řekli, byla hodně zvědavá, seřadila své dětičky a společně s nimi hezky pochodovala k rybníku. Štěně nedočkavě poskakovalo kolem. Teď nafoukaná slepice bude muset uznat, že nemá vajíčka jen ona sama.
1: Ale to se ví, slepice byla úplně jiného názoru.
0: Zastavila se na břehu a nevraživě pozorovala, co to tam plave.
1: Cože, vajíčka? Tohle, že jsou nějaká vajíčka? Leda kroupy,
0: prohlásila s opovržením.
1: To ví přece každý, že vajíčka mám jenom já.
2: A já,
0: zaspíval skřivánek a smál se.
2: Já taky, taky,
0: přidala se z lesa kukačka.
2: Jenže tohle jsou asi opravdu jen kroupy,
0: dodal smutně skřivánek. Měl dobré srdce a byl by štěňátku malé pejsky přál. Zkrátka v celém širém okolí bylo pozdvižení. Ale po chvíli slepice i z kuřátky vznešeně odkráčela, ptáčci odletěli a štěňátko osamělo.
2: Kroupy, kroupy, tohle přece nejsou kroupy.
0: Vždyť už teď sebou trošku mrskají. A protože to bylo tvrdohlavé štěně, rozhodlo se svůj plán provést za každou cenu. Foukalo do hladiny rybníka, až se mu podařilo zahnat všechna vajíčka docela blizoučko břehu. Sláma tu kolem žádná nebyla. Ale když jsou vajíčka ve vodě, nepotřebují slámu. Potřebují zelené listí, které plave, a toho tu byla spousta. Blatouchy, potočnice a jiné lupení, které ani nedovedlo pojmenovat. Po celých hrstech ho trhalo a snášelo k malé zátočince, ve které šikovně vybudovalo kolem vajíček plovoucí kulaté hnízdečko.
2: A co teď dál?
0: Ptalo se nahlas.
2: Ale nikdo mu neodpovídal. Slepice vajíčka zahřívala.
0: To se asi musí. Štěňátko vlezlo do vody, opatrně si na vajíčka sedlo a vyčkávalo.
2: Jak to asi může dlouho trvat?
0: Snažilo si vzpomenout, jak dlouho vídalo sedět slepici na hnízdě, ale vzpomenout si nemohlo.
2: Snad to příliš dlouho nebude.
0: Je to trochu nuda.
2: Kdyby si aspoň mělo s kým povídat. Zaradovalo se, když slyšelo bzučení. Jenže to bzučení byl veliký ovád, který si vůbec nechtěl povídat, ale štípl štěňátko bolestně do čumáčku. Jú, jú, to byla bolest. V té chvíli štěně zapomnělo na vajíčka, vyskočilo a hnalo se za tou obrovskou ošklivou mouchou. Takové štípnutí, to je ještě horší, než poslouchat v noci kuňk, kuňk, kuňk. Jenže ovád zakroužil nad loukou a byl pryč. Příště si dám na tebe pozor. Nebudu už tak hloupé, mrzutě fňukalo štěně. Čumáček mělo celý oteklý a svědil ho. Ale co to? Udiveně zíralo do hnízda ve vodě. Jeho vajíčkům narostly ocásky. Teď vypadaly jako malinké rybičky a hladově otvíraly pusinky. Mají hlad, pochopilo štěňátko a přemýšlelo, jak by je nakrmilo. Zelené lupení jim nechutnalo, to vidělo. Snad by chtěli žížalky. Nebo červíky? Ale kde je vzít? Možná by jedli i chleba. Rozběhlo se přes pole a přes louku na dvorek ke své boudičce. V misce tam mělo veliký krajíc chleba. Sice také bylo velice hladové, chleba hezky voněl, ale nakrmit dětičky to teď bylo důležitější, ať už jsou to rybičky nebo pejsci. Popadlo krajíc a běželo s ním k rybníku. Jak těm jeho svěřencům chutnalo. Krajíc za malou chvilku zmizel v jejich hladových tlamičkách. Narostly jim přední i zadní pacičky. Vůbec už teď nevypadaly jako kroupy, ani jako vajíčka. Byly zelené a vesele poskakovaly. Možná, že z nich přece jenom budou pejsci, zadoufalo štěně. Vždyť už teď by ta stvořenička nejraději vyskákala z hnízda.
0: To tak, ještě se mi ztratíte. Oh, hezky buďte doma a já se o vás postarám.
2: Štěně utrhlo veliký lopuchový list a pečlivě hnízdečko přikrylo. A honem s tou novinou běželo za slepicí a už z dálky volalo. Mají čtyři nožičky. Neměla si pravdu, budou to pejskové.
1: To tak.
2: Pobouřeně kvokala slepice. Tohle opravdu nečekala. Ale štěně je hloupé, kdo ví, co se mu to zdálo. Zavolala na kuřátka.
1: Honem, pojďte, uvidíte cirkus.
2: Slepice se rozběhla k rybníku a žlutá kuřátka poslušně za ní.
0: Pip, pip, pip, pip, pip.
2: Radovala se, že budou mít zábavu.
1: Tak kde pak jsou ti tvoji pejsci? Kvokala slepice. Nikde nic?
2: Štěně ukázalo na lopuchový list. Teď spinkají. Opatrně se podívej, ať je nevzbudíš. Zvědavá slepice neurvale chytila list a odhodila ho stranou. Pak jen kvokla překvapením.
1: Po.
0: Co se to tam mele?
1: Z těch krup se opravdu něco vylíhlo? Ale pak hned věděla. Pěkné dětičky,
2: posmívala se štěněti, to přece nejsou pejskové, to jsou obyčejné žabky. Vítězně odkráčela, ani se neohlédla. A kuřátka, která by si s těmi zelenými nezbedy docela ráda hrála, se smutně vlekla za ní. Štěně si nešťastně keclo na břeh. Nejraději by se rozplakalo. Chtělo mít pejsky a oni jsou to žáby. Dovádějí v rybníku a ani si ho nevšimnou.
0: Ale co to? Žabky najednou byly kolem štěňátka a smály se od ucha k uchu.
2: pojď si hrát.
1: Kuň, kuň, kuň, kuň,
2: pojď si hrát.
0: Kvákali a hopsali mu až na hlavu. Panečku, ty uměli skákat. Hops do výšky, hops do vody a zase ven.
2: Proč bych to neskusilo s nimi?
0: Řeklo si štěně a za chvíli skákalo ještě výš než oni.
1: To byl tanec.
0: Slepice je z dálky závistivě pozorovala a její kuřátka se jen třásla, aby se do té hry mohla také pustit. Ale to se ví, slepice jim to nedovolila. Kuřátka přece do rybníka nemohou, nejsou to žabky ani kačátka. Žabky zatím se štěňátkem ve vodě dováděly, honili se, stříkali a cákali a ani nespozorovali, že už nad rybník vykukuje měsíček.
2: Už musím domů, řeklo štěňátko smutně, ale zítra zas přijdu. Štěňátko běželo přes pole a přes louku domů a žabky za ním radostně hopsali. Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň. Když se uložilo ke spánku, vyskákali až na střechu boudičky a zakuňkali mu svou noční píseň.
1: Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň.
2: Ale to je přece ta krásná hudba, co jsem slyšela včera v noci, zaradovalo se. Teď už ho ani trochu nerušila, naopak připadala mu jako ta nejmilejší písnička. Žabí dětičky mu dál zpívali svou ukolébavku a štěňátko tvrdě spalo a mělo samé veselé a dovádivé sny.

0: písnička štěněčí hlas.
1: Jak si hráli se zimou. Jednou se Čmelda s Brundou dívali na Berušku, jak zalévá kopretinu, a nešlo jim na rozum, proč ta kytka ne a ne kvést. Vody má už dost, ale chybí jí sluníčko, povídala Beruška. Čmeláci i s Beruškou vyletěli až na střechu domečku, ale ani odtud sluníčko neviděli. Všude byly jen samé mraky. Už ať jste dole, volala maminka. Přivezli nám dříví na zimu.

Všichni pomáhali kovaříkovi skládat z fůry polínka, když najednou to odněkud studeně fouklo. Zrovna jako kdyby co nevidět měla přijít zima, řekla maminka a šla s Beruškou připravovat všechno na poslední letošní posvícení. To abych přivezl i pár muzikantů. Jaké pak loučení s létem bez pořádné kapely, práskl bičem kovařík a už jeli s koníčkem pro muziku. S kým si teď budeme hrát, přemýšleli Čmelda s Brumdou. A v tom zase tak studeně fouklo a z hromady dříví vylezla malilinkatá zima. Se mnou, zvolala na čmeláky rampouchovým hláskem. Podejte mi ruce. Brr, ty studíš, řekl Čmelda a dýchal si do dlaní. A taky štípeš. Hele, neštípej, povídal Brumda. Radši se budeme honit, aby jsme se zahřáli. A tak si hráli nahoněnou, i naklouzanou a naschovávanou. Ale pak přijel kovařík a přivezl muzikanty. Hurá, sláva, křičeli Čmelda s Brumdou a také křičeli, vítáme vás. A teď už si se zimou hrát nechtěli. Schovali ji pod starý hrnec a šli raději do tepla, protože venku je už zábl nos. Na stole byla bábovka, muzikanti pěkně hráli a pravé posvícení začalo. Nejdřív tancovala maminka s kovaříkem. Pak se přidali Cvrček s Beruškou a nakonec i Čmelda s Brumdou a k tomu všemu jim krásně svítila světluška. Pojď si taky zatancovat, volali na ní čmeláci, my za tebe zatím budeme svítit. Ale světluška, že ne, že jim svou lucerničku nepůjčí. Jenže čmeláci zrovna chtěli svítit, chtěli si to zkusit a začali se o lucernu se světluškou přetahovat. A tahali se a strkali, až ta světluščina lampička spadla a rovnou do té posvícenské bábovky. A bábovka se hned rozzářila jako nádherný lampion. Svítit přece mají světlušky a ne bábovky, plakala světluška. Svítící bábovku jsme ještě nejedli, to si dáme, těšili se čmeláci. A jíst nebudete. Za trest nedostanete ani kousek, řekla maminka a vystrčela je za dveře. A potom světlušku pohladila. Už nepláč, až bábovku sníme, dostaneš svou lucerničku zpátky. Netrvalo dlouho a bylo zas všechno v pořádku. I na světlušku se dostal pořádný kus bábovky. Děkuju, řekla. Ale já teď ještě půjdu trošku posvítit ven, protože se už stmívá. Za dveřmi seděli Čmelda s Brumdou a na světlušku se mračili. Ale já vám nesu ochutnat bábovku, povídala světluška. Jsme přece kamarádi. A čmeláci hned zapomněli, že se na ní chtěli zlobit. Co pak máte v tom hrnci? Vyptávala se ta zvědavá světluška a zaťukala na něj, jestli je plný. Byl. Byl plný zimy. A ta zima byla větší a větší, až se najednou do hrnce nevešla, hrnec jí byl malý a když se v něm jen trošinku protáhla, rozletěl se na 100 střípků. Zima byla venku. Jú, teď dostaneme, lekla se světluška. Ba ne, maminka nás pochválí, vždyť jsme zimu pod tím hrncem o pěknou chvíli zdrželi, povídali Čmelda s Brumdou. A jen to řekli, začali se z nebe snášet první sněhové vločky.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Tram tadadá! Lekce druhá, jak se oblékat?
2: Maničko, co uděláš, když se vydáš z domu ven?
3: Vezmu si klíče.
2: Šmagode, vezmu si klíče. To dá přeci rozum, že bez klíčů ven nepůjdeš.
3: No, vidíte to?
2: No.
3: A přitom si je Hrvínek tuhle doma zapomněl a musel vlézt do bytu oknem.
1: Marano.
3: A málem spadl na hlavu panu Homolkovi, co si před domem leštil auto.
2: Hrvínku.
1: Ano, taťulínku, ty jsi chtěl dozajista slyšet něco jiného, že mám pravdu?
2: No, jasně.
1: Že totiž, když se chystáme jít z domu, tak se musíme obléci, že ano?
2: No, ano, to dá přeci rozum, že neodejdeš z bytu nahatý, že? Ale já chci slyšet, co si Hrvínku oblékneš.
3: No, přece něco, co mu sluší, že ano?
2: Ale ne.
3: Co mu nesluší?
2: Ne.
1: Ty jsi tak nedovtipná, Máni. Co? Petulda chce slyšet, že se máš oblékat správně.
2: Správně?
1: Protože, když je léto a ty se nesprávně oblékneš do kožichu, tak se vystavuješ nebezpečí, že se budeš potit jako hroch.
3: To je nesmysl.
2: Správně, Máni.
3: Hroch se nepotí. Vidíte, pane Stejble?
2: Ale...
1: I když má kožich.
2: Jaký kožich zase?
1: Třeba z bůvola. S chlupama dovnitř nebo s chlupama ven, taťuldo.
2: Ale s chlupama dovnitř nebo ven, o to mi nejde.
1: Ne.
2: Bůvolači chodí třeba s chlupama na kšandách. Mně se jedná o viditelnost vašeho oblečení, jaksi o jeho barvy.
3: No, mě teda vyloženě sluší červená.
2: No, vidíš, a ta je taky správná, protože červená barva je vidět už z dálky. A která ještě je dobře vidět na silnici, no? Třeba, Hrvínku, no? No, jaké barvy si každý všimne?
1: Originální.
2: Oranžové.
1: Myslíš?
2: No, proč asi mají všichni, co pracují třeba na trati nebo na silnici, na sobě oranžové vesty?
3: Že aby řidiče nebo strojvůdce viděli už z dálky.
2: Ano.
1: No. A mohli si na ně pěkně zahoukat.
2: Aby si jich zavčas všimli a zvýšili opatrnost nebo zmírnili jízdu, ty popleto. Nebo jiný příklad. Proč asi jsou patníky podél cest natřeny bílou, dobře viditelnou barvou?
1: Aby strojvůdci zmírnili jízdu.
2: Počkej, co to meleš? Co pak strojvůdci mají podél trati patníky?
3: Řidiči mají patníky. A když jsou na bílo?
1: Ti řidiči?
3: Ti patníci. Když jsou na bílo, tak je pak dobře vidět, že kam až sahá silnice. Že ano?
2: Máni, výborně. Výborně mi tak pomáháš. Děláš mi radost.
3: No.
2: Dobře, opravdu, ještě, že jsi tady zůstala.
3: No.
2: No, a zvlášť potřebné je to v noci.
3: V noci.
2: Kdy je vůbec nejhorší viditelnost.
3: No.
2: To nevidíš vůbec.
3: Je to máno.
2: A tudíž hrozí ještě jedno nebezpečí. Chodci nebo cyklisté oblečení do černých, šedých nebo jinak temných barev splývají s okolím.
3: A s tou tmou, že ano?
2: Ano.
3: Ano.
2: A pak není divu, že si jich řidič nevšimne a neštěstí je hotovo.
3: No.
2: No, a pak je hotovo. Zkrátka na výběru barev moc záleží.
3: Moje řeč, vycmrdlá oprsklova. Jsi tuhle oblékla zelenou, jo? Co jí teda vyloženě nesluší. A vypadala v ní jako vodník.
2: No, tak Máni, takhle jsem to vůbec nemyslel.
3: Mm-hmm.
2: Ale počkej, když už mluvíš o té zelené, tak mě, děti, povězte, proč asi mají vojáci zelené stejnokroje?
1: No, že asi, aby si je řidiči nespletli s patníkem.
2: Šmanko, to je...
1: Klid, tatí.
2: Že aby splynuli s okolím a nestali se snadným cílem pro nepřítele, ne?
1: Patníci?
2: Vojáci. Zatímco chodci a vůbec ti, co se pohybují po silnici, se pro svoji ochranu musí snažit o pravý opak.
1: Jak to?
2: No, jak to? No to se chci zeptat, Máni, proč? Proč ty jsi taková bystrá?
3: Proč? No, že...
2: No?
3: Aby byli vidět. A vojáci si je nespletli s patníkem.
2: Ne.
3: Ne.
2: O, já to zopakuju.
3: No.
2: Máme se barevně oblékat proto, protože správné a dobře viditelné oblečení nám může mnohdy zachránit život.
3: Jo, to jistě. Tohle mi Voprsklová řekla, že když si na školní večírek vezmu stejné šaty jako ona, jo, tak je mě zabije.
2: Je, Máni, to jsem teď neplet.
3: Ne.
2: Já to řeknu jinak.
3: Ano,
1: buď tak hodnej.
2: Ať už si řidič nebo třeba cyklista. Jo?
3: No.
1: Jo, cyklista nebo řidič.
2: No to je jedno. Tak musíš především dávat dobrý pozor, abys byl dobře vidět.
3: Jo.
2: A pozor, také abys i ty dobře viděl. No, chápete?
4: Chápeme.
2: Takže Hurvinku, co musíš udělat, když jedeš a najednou tě něco oslní nebo ti něco vletí do oka?
1: A co třeba, když mi vletí do oka?
2: A to je fuk.
1: Třeba hroch?
2: Jaký hroch? Co pak ti může vletět do oka hroch?
3: Nemůže, víte, pane Spejble.
2: No jistě, že ne.
3: No jistě, protože u nás hroši nejsou. Že ano, pane Spejble?
2: Pomoc. Znovu. Hurvinku, soustřeď se.
1: Jsem soustředěn.
2: No dobře, tak. Co uděláš?
1: Nevím.
2: Počkej. Co uděláš, když ti vletí do oka třeba...
1: Barák.
2: Moucha.
1: Obléknu si oranžové oblečení.
2: Nesmíte.
3: Žádno. To by se musela do oranžové spíš obléct ta moucha. Protože ta její šedá barva není na silnici vidět, žádno.
1: Ale kdyby ta moucha byla třeba sešívaná, tak to by byla jiná, že ano? To by byla vidět i na dálku.
2: Jak sešívaná?
1: No kdyby měla na sobě třeba slavistické tričko, že jo? Jeden rukáv červený, druhý bílý.
2: Dost debat. Zapamatujte si jedno. Vidět a být viděn je na ulici a na silnici nutnost. Proto se podle toho oblékejte vždycky, když jdete na ulici.
3: To je ale dřina, víte, pane Spejble.
2: Dřina? To teprve bude, než se mi podaří vysvětlit vám další lekci. A sice... Hurvinku.
5: Čí je Pampeliška? Když přijde čas pampelišek... Je jich pokaždé všude tolik, že se ještě nenašel nikdo, kdo by je dokázal spočítat. A tak jednou Čmeldu s Brundou napadlo, že by mohli vyhlásit pampeliškovou soutěž. Ten, kdo napočítá nejvíc pampelišek, zvítězí a vyhraje první a jedinou cenu. Hrníček pampeliškového medu.
6: Pampeliškový med mám moc rád. Můžu taky soutěžit?
5: Ptal se Pučmelout. Jestli umíš dobře počítat, tak proč ne? Řekli čmeláci.
6: Na jeden hrnek medu moje počty úplně stačí.
5: Pomyslel Pučmelout a přihlásil se.
6: mám počítat svoje nožky nebo pampelišky. Počty jsou přece tak zábavné, povídala stonožka čmelákům, ale ti moc nevěřili. A když se spletu, pokračovala, tak jsou úžasně napínavé. Ta vaše pampelišková soutěž je vůbec báječný nápad. Gratuluji vám k němu a pochopitelně se do vaší akce hlásím.
7: Já taky, zapište mě, prosím.
6: Volalo sluníčko sedmitečné.
7: I když mám jenom sedm teček, každý den si je přepočítávám. Jeden nikdy neví, kdy ho potká štěstí a objeví se nějaký ten puntík navíc.
6: Soutěž začala vesele, ale skončila zamračeně. Usmívala se stonožka, která napočítala celou stovku pampelišek. Uměla počítat dosta, jako když bičem mrská, a vyhrála hrníček pampeliškového medu. I sluníčko sedmitečné se usmívalo. Spočítalo sedm nejhezčích pampelišek a všichni ho za to chválili. Mračil se jenom Pučmelout. Spočítal jednu jedinou pampelišku a ještě křičel, že soutěž neplatí. Jedna kytka, jeden hrnek, já ho vyhrál a ne stonožka.
5: Pleteš se, Pučmeloude, vysvětlovali mu čmeláci. Nauč se počítat a příště třeba vyhraješ ty.
6: Ale s Pučmeloudem nebyla rozumná řeč.
5: Takovou měl chuť na pampeliškový med, že si největší pampelišku zabral sám pro sebe.
6: Tahle bude jenom moje. Tu jsem si spočítal a z té si udělám vlastní med.
5: Kdo by se chtěl hádat s Pučmeloudem? Jak myslíš, Pučmeloude? My máme stejně radši jetel. Růžový, sladký jetelíček, řekli Čmelda s Brumdou. Ale pokud víme, pampelišky tady u nás odjakživa patřily všem. Viď, Kvapníku?
6: Kvapník pospíchal kolem, neohlížel se napravo, nalevo, ani nevěděl, že už pampelišky rozkvetly.
8: Jaké pampelišky? Proč mě pořád zdržujete? Pozvala mě stonožka na met, nebo na let, nebo já už nevím na co, ale vím, že mám zpoždění. Poroučím se.

0: Vačím, nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Zatím začal Pučmeloud kolem Pampelišky stavět plot. Pučmeloudovu plotu se nejvíc nasmály píďalky.
2: Tenhle plůtek přelezeme, Pampelišku okoušeme.
1: Pokřikovali na Pučmelouda a opravdu šplhali po plaňkách vzhůru a Pučmelout je zaháněl holí. Jenže sotva odehnal píďalky, musel pohrozit i jedné zvědavé žížale, která chtěla plot podlézt. Pučmelout teď neměl ani chvilku klidu. A nakonec tu svoji Pampelišku stejně neuhlídal. Objevil se malý motýlek, přeletěl plot a usadil se na samém vršičku květu jako na rozhledně.
3: Jedeš, kšá,
1: a dokonce
3: táhni,
1: křičel na něho rozlobený Pučmelout, mával holí a plácal rukama.
3: Nebo okamžitě zaplať vstupné.
1: Vstupné na Pampelišku? Kdo tohle kdy slyšel? Čmeláci i Stonožka se smáli a smál se každý, komu to pověděli. Jenom Pučmelout se mračil čím dál víc.

0: zvyklo bez vstupenky sedět nebude.
1: A protože ten malý motýlek neměl čím by zaplatil, Puč Meloud třikrát foukl a motýlka neplatiče odfoukl. Teď už se nesmál nikdo. Stonožka Puč Melouda přísně napomenula. Tedy to bylo naposledy. Ještě jednou a dojdeme pro Puč Meloudku. Ta by ti nedovolila ubližovat malým motýlkům, přidali se čmeláci.
0: Dovolila, nedovolila, já se nikoho ptát nebudu.
1: Vytahoval se Puč Meloud.
0: Zahnal jsem pídalku, žížalu i motýla. Mé pamplišky se nikdo ani nedotkne.
1: Když tohle řekl, tak potom šel a udělal na pampelišku klec. Pampeliška a v kleci. Pampelišky se přece do klece nezavírají. Jenže Puč Meloud je Puč Meloud a jeho pampeliška v té kleci zůstala. Její zlatý květ zbělel a proměnil se v lehounká bílá paraplíčka, která klec neklec rozfoukal vítr na všechny strany. A když potom jednou zase běžel kolem kvapník, byla klec prázdná.
2: Nač máme na louce klec?
1: Vyptával se čmeláků a teprve od nich se dozvěděl, jak to bylo s pampeliškovou soutěží a s Puč Meloudem.
2: Ani jsem si nevšimnul, že kvetly pampelišky. To je tím, že pořád chvátám. Ale teď oslavíme se stonožkou, že dokázala počítat do stovky, řekl kvapník.
1: Pak se podíval na Puč Melouda.
2: A ty máš, Puč Meloude, čím dál hloupější nápady. Polepši se, konečně. Ale nejdřív uklid tu klec.

0: velkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Jeda hodí na houby do pražského podloubí, ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají, když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí, když ho cvankou mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí, ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají, když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic někdy, nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknou mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí, ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají, když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou len jelen jen v lese, vždycky je hned zastrčí, když ho cvrknu mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí, ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají, když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetli, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme, nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá: konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu: pusti, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu: poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Já hovrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
2: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
1: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
3: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
2: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
1: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
2: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
1: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
2: Tak a teď se jde na dříví
1: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
3: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
2: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
1: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
2: Tak,
1: spokojeně zvolala malá čarodějnice,
2: a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
1: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
2: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
1: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
2: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je

Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokuston. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigarety, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelník Pokuston dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokuston z kalhotovic do sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.

Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel.

silnici šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl, a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly. Hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. 1 bude na tabák, 1 na kořálku, 1 na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal 2. groš a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil grož žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: 1 groš nebo nic, už i chleba ožehlím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá: Nechci, aby slitoval, že z poslední groš dal chudému. Almužna nese úroky. Vyvol si 3 věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě 2 věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nadspávat a předspořád kouřila. Stařeček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal: Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá: Budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou nelitoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat. Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zas

0: Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc. Voják ho zhlédl a skřikne: šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním na vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí: špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá: žádné strachy, tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá: a já bych přece na strašidlo vyzrál. Kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc. Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se 12. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil: jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem: jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit, ale v tom starý voják vzkřikne: šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani, co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert. Skákal po sále, řičal a dupal, ale vojáci jako by nic. Hráli dál. Tu Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá: jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil. Chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne: šup do brašny. A už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí. Lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta: jaký to způsob takhle vyvádět? My tu ani do karet nevidíme, hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem: čeho se opovažuješ, bídný červe? Ale voják jen rukou mávl a zavolal: šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják: je čas k uspaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A to všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu a hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení chrápali, jako když pilou řeže, a pod stolem v brašně co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják: budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří. Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnil jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá: ty sem nepatříš, měl jsi na vybranou, ale na nebe si nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezdrohý čert. Schlédne vojáka a křičí: toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se, ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam dodnes.
1: Božena Němcová o Palečkovi.

0: V dávných dobách děti se opravdu stávaly velmi podivné věci. Podívejte se na svůj paleček a představte si, že máte tak malého kamaráda. Myslíte, že to není možné? Tak si poslechněte pohádku právě o takovém palečkovi. Byli jednou dva manželé. Velmi chtěli mít děťátko, ale pán Bůh jim toho štěstí nedopřál. Ale jednou, když muž odjel na pole orat, narodil se mu doma synek. Nebyl větší než váš paleček. Maminka mu také proto dala jméno Paleček. Byl to klučina přepodivný. Byl sice maličký, ale sotva se narodil, už ho bylo plné stavení. Mluvit uměl hned od narození. Po kuchyni běhal, skákal, zpíval a když bylo k poledni, volal na matku. Mámo, maminko, dej mi oběd, ať ho tatínkovi na pole odnesu. Máma se velice divila nad tím podivným synáčkem, ale oběd mu přece svěřit nechtěla. Ale palečku, podívej, jak je košík veliký a těžký. Jak pak bys ho mohl odnést? I jen se, maminko, nebojte. Košík tátovi jak jindy připravte a sama uvidíte. Když nedal pokoje, se smíchem oběd do koše složila, ale divdivoucí. Paleček si zdvihl koš nad hlavu a pryč s ním na pole utíkal. Nebylo ho pod ním ani vidět. A tak se zdálo, jako by koš sám šel cestou. Paleček hrdinsky kráčel, všechny překážky hravě zdolal, když tu dokráčel k potůčku. Ať se klučina rozhlížel, jak rozhlížel, nikde žádná lávka, po které by na druhý břeh přešel. No to je nadělení, říká si Paleček pro sebe. Co si počnu? Potok je určitě hluboký, musím něco vymyslet. A už to mám. Náš Paleček je chytrý klouček, hned si umí poradit. Vzal z košíku dřevěnou lžíci, spustil ji do vody a sedl do ní jako do lodičky. Koštál za sebou a tak se na druhý břeh přeplavil. Jak přišel na pole, kde otec oral, zdaleka začal volat. Táto, tatínku, nesu ti oběd. Otec jeho tenký hlásek nedoslechl, ale Paleček stále blíž a blíž kráčel, až táta slabý hlásek zaslechl. Zastavil voli a rozhlížel se, odkud co zaslechl, ale ničeho neviděl. Už chce znovu voli popohnat, když tu uvidí košík, který se k němu blíží a spod něho slabý hlásek píská. To jsem já, táto, váš synek.
1: Co je to za podivné čáry? Žádného syna nemám. Tak kdo si to ze mě tropí šašky? Zlobí se táta. Tak kde jsi? Ukaž se mi.
2: Žádné čáry, táto. Tady jsem. Pod košem.
0: Volá Paleček a když táta koš vezme, uvidí prapodivného maličkého človíčka, jak na něho volá. Jsem váš synek. Ráno jsem se narodil a maminka mi říká Paleček. A posílá vám oběd, táto. Táta se velice zaradoval nad tou novinou a povídá k Palečkovi.
1: Ráno narozený a už mi oběd neseš? Ty jsi mi divotvorný synek, smál se otec, sednul si a obědval.
0: Teď se táto v klidu najeste, dejte mi bič a já budu zatím za vás voli pohánět.
1: I jak pak bys ty, synku, voli poháněl, když bič ani neuneseš?
0: Vesele odpoví táta. No, tedy budu bez biče pohánět. Paleček na to a jedním skokem na vola, šup mu do ucha a tam splna hrdla křičí. Hoj, hej, sahej! Až volům v hlavě hřmělo. I rozběhli se a s takovou nahoru utíkali, že přes oběd Paleček více zoral než táta za půl dne. Okolo pole, na němž Paleček oral, vedla cesta. A právě v tu dobu šel tamtudy bohatý kupec. Z trhu se vraceje domů. Když tu viděl voli, jak sami orají, velice se tomu podivil a blíže přistoupil, aby lépe divotvorné voli pozoroval. A tu teprv slyší Palečkův hlas, jak je pohání. S údivem poslouchá, odkud ten hlas? Až tu slyší hlásek. No tu jsem, ve volovu uchu. Kupec se do ucha podívá a palečka vidí. Moc se mu malý oráč líbí. Přál by si takového pomocníka mít, který by rychle oral a málo jedl, neboť kupec byl velký lakomec.
1: Spoustu práce zastane a z náprstku po večeří.
0: Musím ho mít, brumlá si lakomec a palečkovi říká.
1: Ty, maličký, nechceš jít ke mně do služby?
0: Proč ne, když táta dovolí? Odpoví paleček, voli zastaví, z ucha skočí a už k otci peláší a do ucha, aby to kupec neslyšel, mu šeptá. Jemně, otče, prodej. A ne, lacino. U mě se vůbec neboj. V pořádku se ti vrátím, jen jdi kus cesty za námi.
1: Hej, sedláku, prodej mi svého synka do služby. Dobře ti zaplatím. Tu máš 10 zlatých. Jestli si plácneme, vezmu toho tvého palečka do tašky a půjdeme.
0: Sedlák s trochou pochybností souhlasil. Přece jen měl o palečka strach, vždyť byl ráno zrozený. Pak ale uposlechl palečkovi rady a s kupcem si plácl. Ten zaplatil, strčil palečka do tašky a šel domů. Otec se vydal za nimi, kupcem nepozorován, a za chvíli poznal, proč paleček chtěl, aby ho sledoval. Šel a šel a tu vidí na cestě zlaťák. A tam další. A další. Cesta za palečkem a kupcem byla poseta zlaťáky, které z kupcovy tašky padaly. Paleček do ní totiž prokousal díru a když všechny zlaťáky ven vypadaly, sám vyskočil na cestu a už utíká k tatínkovi. Spolu pak jdou zvesela domů k mámě. Kupec, když domů došel, již odvrat křičí na ženu.
1: Hej, ženo, podívej se, jakého jsem ti koupil pracanta. To ti je obrovský chlap.
0: Řechtá se a už sahá do tašky. Ale ať v ní hledá, jak v ní hledá, nic nemůže našmátrat. Zlaťáky? Nic. A paleček? Ten se spolu s mámou a tátou směje hlouposti lakomého kupce a rodiče si pochvalují, jak šikovného a chytrého mají synka.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Každý jistě ví, co je to mramor. Ano, ten překrásný kámen všech možných i nemožných barev, kde se nitky tenounkých vláken spřádají v nejjemnější obrazy stále překvapující přírody. Ale mramorový les? Kdysi dávno mramorový les skutečně existoval. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Rostly tam vedle sebe bez zášti a zloby stříbrné smrky a královské borovice, stromy oděné listím i jehličím. Zvěř se dělila o potravu a houbám velel starý a moudrý hřib od statečného dubu. Jmenoval se Strakoš. A protože byl opravdu starý, pomýšlel často na odpočinek. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, řekl. Pak si ale vzpomněl na další rčení a své rozhodnutí přece jen odložil. Zítra je také den, rozhodl a dál radil, kde bylo rady zapotřebí. Pomáhal, co mu síly stačily. Svědomitě vychovával mladé, neskušené houby, staral se o staré a nemocné a dospělým dával odpovědi snad na všechny otázky světa. Náhodnému pozorovateli se tak mohlo zdát, že v mramorovém lese je všechno v nejlepším pořádku. A taky bylo. Ale jen do chvíle, kdy i tam vkročila první lidská noha. Lépe řečeno noha turistická, neboli noha, která od nepaměti patří turistovi, jenž chodí po lese a křičí, co mu síly stačí. Tady je krásně. Bože, tady je krásně. A dupe, láme větve, plaší ptáky i zvěř, trhá, co mu do ruky přijde, a především sbírá houby. Starý, moudrý Strakoš často říkával, jakmile se objeví lidská noha, není opatrnosti nikdy dost. Ale i mezi houbami se našel jeden vzdorovitý, podmračený kluk z rodu muchomůrek, který Strakošovi nevěřil. Přesvědčil několik kamarádů, stačilo docela málo, a zanedlouho se starému hřibu smály všechny muchomůrky z okolí. Strakoš se bojí i v posteli. Posmívali se, až jim tečky na kloboucích poskakovaly. Cítili se statečné, silné a neohrožené. Do mramorového lesa totiž dosud žádná lidská noha nevkročila. Až tenkrát z kraje týdne. V pondělí to bylo. Slunce svítilo a léto se lenivě opalovalo na mechových poduškách. Pan Josífek vešel do lesa a nestačil se divit. To je krása, vydechl údivem. Vidíš, Boženko, tu přírodu, ten ráj, a jeho žena Božena zaúpěla. Mě snad čálí zrak, Josefe, a omdlela. Skulila se na mechový polštář mezi barevné hlavy překvapených hub. Ale proč se pan Josífek tolik divil? A proč paní Božena omdlela? Žádný z nich totiž netušil, že jsou prvními návštěvníky mramorového lesa. Nikdo tu dosud nezničil jedinou houbu, jediný stromeček. Stáli tu vedle sebe houfy hříbků, elegantních muchomůrek, holubinek a lišek. Bedly si ve slunečních paprscích čechrali své narasené klobouky a hadovky smrduté zkoušely nejnovější parfémy. První se z nečekané návštěvy mramorového lesa vzpamatoval Strakoš. Zachraň se, kdo můžeš, vykřikl a houby se dali na úprk. Až na několik mladíků v čele s namyšleným muchomurčím klukem. My se přece nezalekneme, ohrnovali kluci nosy a na místo útěku chrabře postoupili o krok vpřed. A s nimi i dvě lišky a jeden hříbek, který ve skrytu své duše snil o tom, že převezme vládu nad lesem po starém Strakošovi. Jenže netrvalo dlouho a paní Božena se probrala. A pak to nastalo. Pravé houbařské pozdvižení. Tornádo, hurikán, větrná smršť. Turisté zaútočili na neskušené houby, kterým chyběla Strakošova moudrost. A když se nadáli, seděli všechny v koši. Tolik hub jsem neviděla od dětství. Radovala se paní Boženka a vyprázdnila dokonce i síťovku, ve které měla bundu, pláštěnku a síťku na motýly. Houby zděšeně volaly, pomoc, pomoc. Ale houby mají tenké hlásky a taky pan Josef se ženou Boženou neslyšeli. Jen jedna slečna Růžovka zasténala. Ruce pryč od mého snoubence. A omdlela podobně jako před chvíli paní Boženka. Ji však neměl kdo křísit, protože snoubenec hrdina byl lapen. Mech je však milosrdný a tak skryl její křehké tělíčko před zrakem lačných houbařů. Víc udělat nemohl. Pan Josef s paní Boženou naplnili koš i síťovku a odešli. Les utichl. Houby se vzrušeně seběhly na palouk, obklopily Strakoše a zašuměly. Počínaje dnešním dnem budeme čelit novému, strašlivému nebezpečí, zvanému houbaři. Moudrý Strakoš přikývl a dodal. Jen tak zachráníme náš slavný, tisíciletý rod hub mramorového lesa. Na důkaz svých slov ještě houby zašeptali slavnostní přísahu do mechových polštářů a potom se uložili ke spánku, aby ke slíbenému boji načerpali dostatek sil.
5: Tabule modrá jako nebe. Byl jednou jeden chlapeček a ten se jmenoval Valentín. Měl rád svého dědečka, který věděl všechno na světě, a pak sluníčko, modrou oblohu, červené tulipány a žlutého kanárka, který zpíval od rána do večera. Ale když každý večer sluníčko zapadlo, kanárek přestal zpívat a dědeček usnul. A to neměl Valentín rád. Říkal si, den je hezký, ale noc se mi ani trochu nelíbí. V noci nesvítí sluníčko, kanárek nespívá a dědeček nic nevypráví. V noci je tma a smutno, v noci může kanárka sežrat kočka. A co potom? Jednou ráno řekl Valentín kanárkovi. Jestli pak víš, že jsem už velký chlapec a že musím do školy. Měj se tady hezky a dej si pozor na kočku. A šel. Posadili ho do první lavice až k samé tabuli a když se Valentín na tu tabuli díval, říkal si, proč je tak černá, je mi z ní smutno a chce se mi spát. Co to, Valentíne, řekla paní učitelka, proč pak zavíráš oči? Nevím, čím to je, řekl Valentín, ale když se dívám na tu černou tabuli, je mi smutno a chce se mi spát. Teď nemůžeš spát, řekla paní učitelka. Teď budu na tabuli malovat samé zajímavé věci. Dávej pozor. A vzala křídu a malovala na tabuli jedno kolečko a pak dvě kolečka a nakonec tři kolečka. Jedno kolečko a dvě kolečka jsou tři kolečka, řekla paní učitelka. Líbí se ti to, Valentíne? Líbí, řekl Valentín. Ale kdybyste malovala kanárky, bylo by to ještě hezčí. Prosím, řekla paní učitelka, smazala kolečka a namalovala jednoho kanárka, pak dva kanárky a nakonec tři kanárky. A Valentín byl velice spokojen, kanárci se mu líbili, jeden byl hezčí než druhý, tolik kanárků pohromadě Valentín ještě nikdy neviděl. Usmíval se a myslel si, to je dobře, že sedím v první lavici, aspoň je vidím tak zblízka. A nyní půjdeme dál, řekla paní učitelka, a namalujeme si něco jiného. A vzala hadr a houbu a chtěla kanárky smazat. Proč byste mazala tak krásné kanárky, křičel Valentín. Nechte je, nic vám přece neudělali. Takhle nemůžeš křičet, jsi ve škole, musíš se chovat slušně, zamračila se paní učitelka a opravdu ty kanárky smazala a namalovala čtyři jablka. Pak smazala čtyři jablka a namalovala pět velikých tulipánů a nakonec smazala pět velikých tulipánů a namalovala šest jabloní. Jak je to možné, přemýšlel Valentín, tak na tabuli je tolik věcí a za chvíli tam není nic. A pak je tam zas tolik jiných věcí a pak tam zase není nic. Kam se to jenom poděje? Ať mi nikdo nepovídá, že se to jen tak smaže, říkal si Valentín a schválně vzal o přestávce hadr a houbu, zkusil z nich vytřást a vyždímat kanárky a tulipány, ale marně. No kde jinde mohou být než v tabuli, řekl si Valentín a když byla třída prázdná, šel k tabuli, položil na ní ucho a představte si, opravdu slyšel, jakoby v dálce zpívat kanárky. No tohle, řekl si, musím se na to zeptat dědečka, který přece ví všechno. A když přišel domů, řekl dědečkovi, jak je to prosím tě možné, že se do tabule vejde tolik kanárků, kuleček, jablek a tulipánů? Proč ne, řekl dědeček. No to není nic zvláštního. Kdybys věděl, z čeho tabule dělají, vůbec by se s tomu nedivil. Tabule jsou přece ze dřeva, řekl Valentín. To si myslí všichni, řekl dědeček, ale není to pravda. Tabule se dělají z noční oblohy. Podle pravítka se vykrojí kus tmy a tabule je hotová. a pak na ní můžeš namalovat a napsat, co chceš, všechno se v ní ztratí jako v noci. Aha, pomyslel si Valentín, proto se mi chce tolik spát, když se dívám na tabuli, a proto je mi ve škole někdy smutno. A hned druhý den řekl Hubertovi, který s ním seděl v lavici. Hádej, kam se ztratí všechno, co se na tabuli namaluje? Smaže se to, řekl Hubert. Houby s octem, řekl Valentín. Je to tam, jenomže to ve tmě nevidíš. Tiše, řekla paní učitelka. Namalujeme si dnes další hezké věci. Dávejte dobrý pozor. A vzala křídu a namalovala 7 koček a potom 8 velikých párních válců z komíny. To je nadělení, pomyslel si Valentín. Teď to všechno smaže a kočky v té tmě sežerou kanárky a parní válce polámou všechny krásné tulipány ze včerejška. Něco se musí stát a honem. Huberte, řekl potichu, po vyučování půjdu k tabuli a ty mě smažeš, rozumíš? Hubert byl dobrý kamarád, nedal se dvakrát pobízet, po vyučování Valentína smazal, ale pak se lek, když viděl, že Valentín opravdu nikde není. Kde jsi? Prosím tě, nikde tě nevidím. Volal na Valentína a z tabule se ozvalo. Kde bych byl? Jsem v tabuli. Je tady tma jako v pytli. Namaluj prosím tě baterku a smaží, než o něco zakopnu. Hubert tedy namaloval baterku a smazali a Valentín v tabuli řekl, děkuju, už je to lepší. A pak Hubert slyšel, jak Valentín v tabuli hvízdl údivem a pak už nic. Počkal ještě chvíli a pak šel domů, protože měl hlad. A Valentín stál zatím hluboko ve tmě tabule, svítil si baterkou a rozhlížel se kolem. Bylo to hrozné. Po zemi plno rozmačkaných jablek a tulipánů, po kterých jezdili parní válce sem a tam, vráželi do sebe, až byly celé otlučené, a mezi tím běhali kočky a honili kanárky, kteří postrašeně pípali a poletovali z jedné jabloně na druhou. Ale to nebylo všechno, bylo tam plno jiných věcí, žirafy a parníky, židle a klobouky, písmena a číslice, letadla a boty a taky malé namalované děti a velké namalované děti a vlaštovky a kopretiny, klokany a hrušky a kartáčky na zuby, autobusy, všechno v hrozném nepořádku. Kde se to všechno vzalo? Podíval se Valentín. Tohle je tady z Loňska, řekli namalované děti a ukázali na žirafy a tohle z předloňska a ukázali na kopretiny a my jsme tady už 3 roky, je to stará tabule. Takhle tady nemůžete zůstat, je tu tma a vlhko od houby, je tu nezdravo, kazíte si oči, máte bledou barvu, potřebujete slunce a modrou oblohu, řekl Valentín. Podívejte se na ty kopretiny, jak vadnou, pomozte mi chytit kanárky a vyvedu vás odtud, mám baterku. A děti mu pomohli chytit kanárky, Valentín si dal opatrně do kapes a pak všechno to bylo v tabuli, vyved ven do třídy mezi lavice, zhasl baterku a díval si, jak všichni přivírají oči proti slunci. Tak, řekl Valentín, a teď půjdeme za paní učitelkou, musím jí něco říct. A šli po ulici k domu, kde bydlela paní učitelka. Byl to dlouhý průvod, samé zvláštní věci, jaké se obyčejně v průvodech nevidí. Lidé se zastavovali a ptali se Valentína, co to má být, a Valentína ně volal. Tohle všechno bylo v tabuli. Bylo to tam skoro 3 roky. A lidé volali, no to by snad nemělo být, s tím by se mělo něco udělat, ale co? Valentín řekl, počkejte. Zeptám se dědečka, ten určitě něco vymyslí. A dědeček opravdu vymyslel. Šel s Valentínem a když přišli k paní učitelce, řekl, noc nemá nikdo rád. Černé tabule jsou smutné, když se na ně děti dívají, chce se jim spát. Proč by se tabule nemohly dělat z modré oblohy? Všechno by bylo jiné, všechno by bylo veselější. Co tomu říkáte? A lidé volali, no to je přece nápad. Proč by tabule nemohly být krásně modré? A paní učitelka pokrčila rameny a řekla, když to říká Valentinův dědeček, budou tabule modré. A dědeček vytáhl z kapsy nůž, půjčil si pravítko a vykrojil z oblohy veliký modrý čtverec s kousíčkem sluníčka, s kouskem bílého mráčku a třemi vlaštovkami, které létaly po tabuli z rohu do rohu a děti volali jedna vlaštovka, dvě vlaštovky jsou tři vlaštovky a byly samý žert a samý smích a nikomu se nechtělo ani trochu spát.

bába z Boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do ústin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Stane se to v létě.

0: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
1: Mole?
0: Šéf si štítivě odfrkl.
1: Sežerou vás moly. A proč je jich tak málo?
0: Obrátil se na Vasila.
1: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišli zlí časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
2: Já? A v pohodě?
0: Tulamor senior se chytil za srdce.
1: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svýho jedinýho syna.
0: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
3: A co já, otče?
0: Zvolal ukřivděně.
1: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svýho jedinýho bratra,
0: řekl.
1: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
3: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
0: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
1: Co se asi tak dá dělat v kleci?
0: Zavrčel Padre.
1: Třeba protáhnout se mřížema.
0: Navrhl Pepa Padrát.
1: Nebo...
0: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
1: Nebo papa padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
0: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
1: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne.
0: Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
3: přiškrtí, špetl Ramses.
1: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, který je uvězněný chudáček, můj tolík.
0: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
1: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
0: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
1: No, kam asi?
0: Zavrčel Padre.
1: Sem ke mně na půdu. Ten náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
0: Ne, že by bylo, ale přikývli.
3: Ano, šéfe. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bombónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všech nářků. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balónky z pouti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem se rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně.

0: zase měl Krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mládě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce Krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, to je možné, ale doopravdy si jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jenom jí pořád říká děvenko. Nechápu, jak to dokáže rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý. Ale dokáže to. A přece není Anna chlupatá jako ten Ezau v biblické dějepravě. No to taky nebylo žádné umění pro Ezaova tatínka rozeznat děti, když ten jeden je chlupatý a druhý holý. Ale dědeček je v tomhle opravdu chlapík, protože Anna není ani trošinku chlupatá. Dědeček je tak hodný na nás všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak má ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna,

někdy tam zajedeme na norgodenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný bulerbin. Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný bulerbin. Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit bulerbin, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet. Lasse říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých. Je to opravdu krásná jeskyně pod několika velikánskými balvany. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lasse říká, že Bosse tam jednou spadl a zlomil si nudly u nosu. Bosse ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lasse, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje zlomnudle. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lasse. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále a když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí hromová jáma. Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lasse přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmiz, jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem. Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem Břichozmizu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje Břichozmiz. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé. Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do hor skalistých. Lasse se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu. Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě. V lese přímo u hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovy dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bosse by ho byl tak rád dostal, protože on tak rád jí koláče a preclíky. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje a tak řekla: dostaneš ten preclík, Bosse, ale musíš nejdřív sníst olova jelita. Bosse byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal, protože by moc rád dostal ten preclík. První jelito slupl jako malinu, druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomalej. Hekal, když začínal jíst třetí, ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito.

0: Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl: tohle čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekl Lasse, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala: raz, dva, tři, se čtvrtou jde po větří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk. Raz, dva, tři, se čtvrtou jde po větří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk. Já si myslím, že to praskne každou chvíli, řekl Bose a taky řekl, že už žádné jeli to jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jeli to. Potom jsme šli do jeskyně. A Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné. Lasse řekl: ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru. Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra. Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci. Jen ať si to zkusí, řekla Brita. Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni. Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě, moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry, a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli. Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl: a co kdyby jsme si tam zajeli a vykoupali se? Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla: ne, ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
1: No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
0: A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně.
2: Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je to hrozná potíž dostat ho tam. Strýček Erik, náš tatínek, a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgordenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu Berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik. Pro pána krále, vykřikla Anna, já jsem zapomněla, že tu je Ulrik. Myslím, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám. Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose, Anna a Brita vylezli na vysoký balvan, Ole a já jsme vylezli na strom a Lasse se schoval za keř. Křičela jsem na Lasse: ty uradný lovče zubrů, tady máš zrovna jednoho takového, aspoň skoro takového, měl bys nám ukázat, jak to uděláš, abys ho ulovil. A Anna a Brita křičeli: hele, tady máš zubra, Lasse, hurá na lov! Ale Lasse si netroufal za keřem ani hlesnout, aby Ulrik neslyšel, že tam je. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose, Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji. Tak koukej, no, řekla Brita. Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat. Kdybych tu tak měl aspoň jedno jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad. Co pak si za tím keřem usnul? Křikl Ole na Lasse. Tu Lasse vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byli Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lasse utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lasse pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním. Utíkej, Lasse, utíkej! Křičela Anna. Hele, co pak neutíkám? Křičela Lasse. Najednou Ulrik Lasse trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lasse vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my jsme křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něho seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lasse tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem: ach, teď tam uvnitř Ulrik Lasse utrká k smrti. A najednou jsme uviděli, jak Lasse vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl: zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bose na něho plivl a řekl: fuj ty, beraní obludo! A já jsem řekla: jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lasse řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lasse. Udělali jsme, co Lasse říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme. O, jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lasse a moc se vytahoval. Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma. Zeptám se maminky, jestli nemá nějaké jelito, řekl Bose.

0: Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dup, dup, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se valila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jako by neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrval se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dup a dup a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje, potká pastýře se stádem ovcí. Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj! Křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. Vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na 7 západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanony, pak za skirisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čeládka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bača láteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu, přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběji mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskli jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam, povzdechl si nad nimi císař pán. A odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: bude pak život ve psí boudě někde u hájovny?
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
2: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.
0: No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
3: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýlbána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
2: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
3: A sakulajda, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
2: Opravdu? Houbový dědeček?
3: No.
2: A kde pak je ten stoleček?
3: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop, tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Dokryle pána, na mou duši a psí uši, ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
4: Jan Brondi Báru.
5: Co se to u tebe děje?
6: Toto voní.
4: Tohle je plný vůně
5: smrtelný. A my býváme celé vyplašené.
0: Velecněné dámy.
6: Nepak já si vzala.
0: Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte
6: se. Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mne tak nenadále potkala, a račte se podívat.
6: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti,
6: prosím,
0: no. Daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No.
6: Jak
0: není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se prosím může opakovat třeba i milionky.
5: To není možné.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
6: No, konečně.
0: Zde prosím. Zde prosím je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velestěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí, a proto hned začneme hostinu.
5: Ano, ukažte se,
6: já
5: jitrničku.
0: Tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
7: To nefunguje.
8: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala.
2: Povídám stolečku, prostři se.
8: Zase nic.
0: Žádný kouzelnický stoleček to není.
7: Je to obelha.
0: To není to. To máš.
8: To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je. Vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal panečku.
1: Tak si představ, Venoušku. Včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od houbového dědečka, 5 jitrníček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen třísky z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napárit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordě klepeto, tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrníčky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
2: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musíš se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepeto, tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším. Ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice? Prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze Samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na Samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím. Ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.
3: A když koťata dorostou, co myslíte, že z nich je? Ano, správně, kočky. Jako ty, co měla ta paní z pohádky o houpacím křesle. To je pro změnu pohádka pro maminku. Zavolejte maminku, ať si jde poslechnout. A že už ji slyšela 10krát. Nevadí, poslechne si ji alespoň po 11. Byla jednou jedna paní a ta měla 2 kočky a 1 dcerušku. Ale nějak jí to nestačilo. Kdybych tak měla houpací křeslo, kdybych ho tak dostala k svátku. Jenže na to jí neřekl nikdo ani slovo. Kočky mluví jenom, když už se mlčet opravdu nedá, a dceruška říkala jenom: ahoj, mami, co bude k večeři? Nebo ahoj, mami, já bych šla dneska ven. Chodila totiž ven, protože už byla povyrostlá a nemusela chodit spát po večerníčku. Kočky byly také velké, jenomže zdaleka ne tak jako ta dceruška. I když vztyčili ocásek, sahali jí sotva po kolena. Ona byla už tak povyrostlá, že by se s ní dalo o leccem zhovořit, kdyby si udělala alespoň trošku času. Jenomže kde by si ta udělala trošku času? Ta si ho udělala jenom tak na novou gramofonovou desku. Svátek byl pryč a paní zase říkala: kdybych tak měla houpací křeslo, to by byla krása. To bych se nikoho neprosila, aby si se mnou povídal. Houpací křeslo přihoupá člověku do paměti všechno, co se mu kdysi líbívalo. Když má člověk pár hezkých věcí na vzpomínání, nemusí mu do toho nikdo povídat. Stačí, když má houpací křeslo. Jenomže jak k němu přijít? A zase jí na to nikdo nic neřekl. Kočky mlčely a vrněly protože soudili, že na takovou myšlenku není třeba odpovídat, a dceruška byla už za dveřmi, protože na to řekla, že by šla na chvilku ven. No prosím, už jsem zase sama. Ať si mě ta holka nepřeje, nebo ji vdám. Já ji vdám, nic jiného si stejně nezaslouží. Vyvdám ji z domu, nebudu jí vařit a našetřím tak na houpací křeslo. Obě kočky jí poslouchaly, ale ani jedna se nezeptala, proč to houpací křeslo vlastně chce. Protože jsem nevykolíbaná, vysvětlovala jim ta paní bez říkání. Má sestra se narodila moc brzo po mně, tak ji dali do kolébky a mne z kolébky vystrčili. Kdybych byla v kolébce ještě aspoň 2-3 měsíce, byla bych vykolíbaná dost. Houpací křeslo, to je něco jako kolébka pro dospělé. Kdybych ho měla, nepotřebovala bych si s nikým večer povídat. Kdybych tak dostala houpací křeslo, aspoň k svátkům. A přišly svátky. Za okny byla tma tmoucí a sněhu po kolena. V pokoji svítila lampa a pod lampou seděla paní. V houpacím křesle. Houpy ho, houpy ho. Měla zavřené oči a v hlavě se jí houpaly hezké vzpomínky. Jak jí tatínek vystřídal jednou na pouti zrcátko, jak se vozila na lodičce po rybníku, jak dostala jednou růže, po druhé růže a po třetí růže. Co hezkého jí kdo řekl, jak se jí kočky třely o nohy, když přišla domů a jak dneska dceruška vynesla sama bez říkání koš z odpadky. Můj ty světe, já mám houpací křeslo. Můj ty světe, ty jsi ale pěknej. Jenom bych ráda věděla, kdo mi to křeslo vlastně dal. Jestli ta moje holka, nebo jestli vy? Podívala se na obě kočky, jenomže ty nic. Mlčeli a vrněli a pomrskávali ocásky. Ale to neměli dělat. Mlčet a vrnět mohli, ale ocáskem pomrskávat neměli, protože ho najednou obě pomrskli až pod houpadlo a to bylo. To bylo horší než ten nejhorší, nejzubatější hafan pod sluncem. Však také obě kočky zavřeštěly, že by to zastavilo autobus. Paní, která si tak pěkně v houpacím křesle snila, se div leknutím nezastavilo srdce. Když si vydechla, řekla kočkám. Vy mařeny, já mám křeslo na snění a na klid a vy mě div nepřivedete do hrobu. To nemůžete dávat pozor. Jau, jau. Vyčítali jí kočky. My jsme ti toho snění a klidu navrněli za náš kočičí život víc než dost. A jestli ti to nestačí a musíš k tomu ještě mít houpací křeslo, tak nám s ním alespoň neuhoupej ocásky. Tak ta paní poznala, že má křeslo od své dcerušky, co jí dneska sama a bez říkání vynesla koš na odpadky. Proto vstala, nalila kočkám plné misky, aby je to tolik nebolelo, a té své dcerušce šla udělat bramborové knedlíky s cibulkou. Ty měla totiž ze všeho nejraději. Já ji vdám. Já tu holku vdám, vždyť ona si to zaslouží. Přistěhuje mi toho svého sem domů a já jim budu vařit, protože už nemusím šetřit na houpací křeslo. A měla pravdu. Nehledě na to, že taky poznala, jak si lidé mohou spolu rozumět a povídat, i když si neřeknou ani slovo.
4: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, uvidí věci, o nichž neměl páru. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno na ruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby, to se rychle musí do pořádku dát.

veselo a stará babka řípu okopává. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, správně pracuje jen pivovar.

všechno na ruby. To se rychle musí do pořádku dát. A co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá?

sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je hala bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. Tak tedy ještě ne. Pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dolaze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá. Mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půl sklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmeškáno, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí. Moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děti fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děti fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děti fujaváci pořádně vylekali. Když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak
zatáhla za tkaníčku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tulamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponožtičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách se šel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tulamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
2: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tulamora juniora a Ramsese.
3: Ten první, odpověděl tulík, ale kdo je ten Padre?
2: No, přece vážený pan Tulamor senior, Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
1: Tulamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
2: Tak takhle je to.
1: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
2: No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
3: To ne,
1: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
2: Tak se mi líbíš,
1: poplácal ho po zádech Kudla Dederon.
2: Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
1: A Tulamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
3: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnici tam seděli od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich? Že je to Kulich?
2: Tohle, že je Kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5, mezulánku. 5, protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je, a není tohle Kociánek, škodibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať jich bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Václav Cibula.
4: Španělské pohádky.
3: Zlatý kočár. Byl jednou jeden král a ten si přál mít zlatý kočár. Zavolal svého komořího a řekl mu: můj milý komoří, už mám všechno, co si král tak veliké země může přát. Jenom zlatý kočár mi chybí a to mě trápí. Musíš najít někoho, kdo by věděl, jak takový kočár získat. Královská pokladna je prázdná a zlata bych v ní nenašel ani na prstýnek. Kdo mi dobře poradí, dostane mou dceru za ženu. Kdo špatně, přijde o hlavu. Komoří se uklonil a pravil, nedělej si starosti náš králi a pane, hned zítra dám rozhlásit po celé zemi tvé přání. Když ho král milostivě propustil, komoří si dal přivolat královského trubače a řekl mu, můj milý trubači, dostali jsme svízelný úkol. Hned zítra dáš rozhlásit po celé zemi, že náš nejmilostivější pán a král hledá někoho, kdo by mu poradil, jak získat zlatý kočár. Kdo poradí dobře, dostane princeznu za ženu. Kdo poradí špatně, ztratí hlavu. Trubač se uklonil a řekl, nedělej si starosti, pane komoří, zítra bude vědět celá země, že náš pán a král zatoužil po zlatém kočáře. Trubač objel celou zemi a všude hlásal královo přání, avšak nenašel se jediný člověk, který by věděl, jak opatřit tolik zlata. Až jednoho dne zaklepal kdosi na bránu králova paláce a zvolal. Lidé dobří, honem mi otevřte, jdu za králem. Stráž pootevřela bránu. Co chceš našemu králi? Zeptal se voják stroze a příchozí odpověděl. Přináším dobrou zprávu. Chci poradit králi, jak získá zlatý kočár, po kterém tolik touží. Strážný otevřel bránu

Venkovan řekl rychle. Kdo tady mluví o Katovi? Já si jdu pro princeznu. Neslyšel jsi snad, co dal vyhlásit náš pán a král? Strážný tedy znovu otevřel a jenom si povzdechl. Tak pojď dál. Komu není rady, tomu není pomoci. Bude tě škoda. Zavedl mladého muže ke králi. Král si Venkovana pozorně prohlédl a řekl. Zdá se mi, že máš víc odvahy než rozumu. Pověz mi tedy, jak získám zlatý kočár. Takový zlatý kočár můžeš mít docela snadno. Jenom se divím, že jsi na to nepřišel sám. Král se zavrtil na trůně a řekl přísně. Když jsi tak moudrý, poraď. A mladý Venkovan řekl. Stačí, když z jara třikrát za sebou nepřijde mráz a když v létě tři dny za sebou pořádně zaprší. Král užasl a odpověděl. Musím se přiznat, že ti nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Venkovan se podivil. Co je na tom tak složitého? Takovou věc pochopí každé malé dítě. Poslouchej dobře. Když přijdou jarní mrazy, všechno ti na polích i v sadech zmrzne a nic se ti neurodí. Když mrazy nepřijdou, vzejde ti obilí na polích a v sadech rozkvetou všechny stromy. A dál. Když začátkem léta pořádně nezaprší, stromy ti uschnou a obilí zežloutne. Ale když pěkně zaprší, všechno se zazelená a budeš mít takovou úrodu, že se ti zlato do pokladnice ani nevejde a ještě ti zbude na zlatý kočár. Král sklonil hlavu a dlouho přemýšlel. Potom vstal a zvolal. Přiveďte princeznu. Čeká tu na ní někdo, kdo si zaslouží, aby si vzal mou dceru za ženu.

hloupém muži. Žili jednou v jedné vsi žena a muž. Žena měla svého muže ráda, jenom ji trápilo, že všechno poplete. Když ho poslala pro olivy, přinesl kukuřici. Když ho poslala pro kukuřici, přinesl kohouta. Když měl něco vyřídit, buď to vyřídil obráceně, nebo to docela zapomněl. A tak to šlo den ze dne pořád dokola. Jednou potřebovala žena jehly na šití a poslala pro ně muže do města. Vrátil se až večer. Žena se zeptala, kde má jehly, a muž odpověděl: potkal jsem na cestě vůz se slámou, volci nemohli do kopce a kočí mě prosil, abych mu trochu zatlačil. Hodil jsem jehly do slámy, aby mi nepřekáželi, a pomohl jsem mu. Ale už jsem je pak nenašel, i když jsem prohrabal celý náklad. Žena začala bědovat. Kam si dal rozum? Hodit jehly do slámy? Taková věc se přece zapíchne do kabátu. Počase poslala žena muže ke kováři, aby přinesl železný hák do stáje. Muž si vzal od kováře hák a vzpomněl si, co mu žena radila. Chtěl zastrčit hák do kabátu, ale rozpáral přitom kabát na 3 kusy. Když přišel domů, žena se rozlobila. To tě nenapadlo, že taková věc se nese přes rameno? Muž kajícně přiznal, že ho to opravdu nenapadlo, a poprosil ženu, aby už se nehněvala. Uteklo pár dnů a žena poslala muže do sousední vsi, aby koupil vepře. Muž koupil vepře a hned si vzpomněl, co mu žena radila. Vzal vepře za nohu, hodil si ho přes rameno a zvesela si vykračoval domů. Když vkročil do dvorku, prasátko už nedýchalo. Žena bědovala a naříkala: kde si nechal

A rozum. Něco takového se přece přiváže na provázek a popohání se klackem nebo holí. Po nějakém čase ho poslala žena na trh pro džbán. Muž koupil džbán, přivázal ho na provázek a táhl ho za sebou. Sotva vyšel z města, ulomil si v křoví silný klacek a každou chvilku pěkně džbán popohnal. Když přišel domů, měl na provázku jen hliněné ucho. Žena se rozplakala a dlouho si stěžovala na svůj osud. Nakonec zvolala: příště už nikam nepůjdeš, raději si všechno vyřídím sama. Muž ji chtěl udobřit a řekl mírně: ano, to jistě bude lepší. Já zůstanu doma a o všechno se postarám, než se vrátíš. Po několika dnech chtěla žena poslat muže do města na trh, ale hned si pomyslela, jak by to zase dopadlo. Zavolala ho a řekla mu: musím jít do města. Poslouchej dobře, co ti povím. Zůstaneš doma a budeš hlídat, aby kozy neutekly do kukuřičného pole. Kdybys měl žízeň a šel se do sklepa napít vína, pořádně sud zavři. Vzpomněla si na hrnec plný cukru a řekla: hlavně nechoď k tomu velkému hrnci v předsíni, protože je v něm jed. A ještě dávej pozor na slepici a na kuřata, aby je nezadávila liška. Budeš si to pamatovat? Muž všechno poslušně opakoval a žena odešla do města na trh. Sotva za ní zaklapla vrátka, muž se posadil na dvorek a dával pozor na slepici, aby ji neodnesla liška. Slunce však pálilo a muž dostal žízeň. Vstal, šel do sklepa a vytáhl zátku ze sudu vína. V tom si vzpomněl, že nemá sklenici. Strčil tedy do otvoru palec a dlouho přemýšlel, co má dělat. Jak tak stál, spatřil na schodech psa. Přivolal ho, strčil mu ocas do otvoru a běžel si do světnice pro sklenici. Sotva našel sklenici, uslyšel, jak přes plot volá soused: hej, pojď rychle, kozy se ti pasou v kukuřici. Rozběhl se do sklepa pro psa, ale pes zatím utekl a ve sklepě bylo pokotníky vína. Vrátil se rychle do světnice, popadl z truhly pytel mouky a vysypal ji ve sklepě na zem, aby se víno vsáklo a žena nic nepoznala. Pak chtěl jít vyhnat kozy z kukuřičného pole, ale sotva vyběhl na dvůr, uviděl, jak mu liška odnáší slepici. Posadil se na práh, dal si hlavu do dlaní a začal žalostně naříkat: co si jen počnu? Může mít někdo na světě větší smůlu než já? V největším zoufalství si vzpomněl na hrnec s jedem. Vyskočil, běžel k hrnci, nabral jed na prst a lízl si. Jed byl sladký jako cukr, chutnal mu a tak vyjedl celý hrnec až do dna. Chvíli čekal, až jed začne působit, ale jed byl asi starý a ztratil účinek. Muž se rozlobil ještě víc, popadl cep, vyhazoval ho do vzduchu a čekal, až mu cep spadne na hlavu a zbaví ho všeho trápení. Tak ho spatřila žena, když se vrátila z města. Muži, vykřikla, co to děláš? Ztratil si rozum docela? Muž hodil cep do studny a vyprávěl jí, co se přihodilo. Žena ho vyslechla, objala ho a řekla: víš co, já ti odpouštím. A slíbila, že mu už nikdy nebude nic vyčítat. Muž byl zase rád na světě a oba pak spolu žili šťastně ještě dlouhá, dlouhá léta.

0: Honza, který se toulal světem, hledal nevěstu a dobré řemeslo, prošel další dvě vsi. Snědl chleba a stmívalo se. Na nebi se dělaly mraky a Honza tušil, že bude pršet. U jedné chalupy uviděl hromádku střepů z rozbitých hrnců. Tady určitě bydlí hrnčíř, říkal si Honza. To jistě není těžká práce, točit hrnce na kruhu. A zaklepal na dveře. Když mu nikdo neotvíral, zabušil silněji. Dobrý večer, pane mistr, chtěl bych k vám jít doučení, křičel. Ale zevnitř se ozvalo. V noci do chalupy nikoho nepouštíme. Začalo pršet a Honzovi byla zima. Marně se rozhlížel, kde by hlavu složil. Žádné dveře se mu neotvíraly, i když prosil. Došel až na kraj vsi. Tam byla jen stará, polorozbořená cihelna. Odtud mě nikdo nevyžene, řekl si a vlezl dovnitř. V koutě našel kupku suchého listí, zavrtal se do ní a usnul. Ale o půlnoci ho za rameno tahal divný otrhanec s dlouhými rozcuchanými vousy. Hú, hú, to je můj Pelech. Co tu chceš, člověče? To jsem se lek, vyskočil Honza. Myslel jsem, že jsi čert.
1: Jsem Ejkal a houkám tu na hrnčířovic kadličku, povídá ten vousatec. Ona se mi moc líbí, ale nechce mě. Je pěkná, taková potřeštěná, nevěsta akorát pro mě. Já bych ji skrotil. Hú, hú.
0: Znovu zahoukal. Víješ jako pes. Všichni se toho tvého houkání bojí. Teď vím, proč mě nikdo nechtěl pustit na noc do chalupy. Zlobil se na Hejkala Honza. Když chceš získat děvče, musíš mu přinést z louky kytku nebo hrnek malin a ne tu houkat a strašit lidi. Jdi se vyspat někam do lesa. Pro dva tu není místo.
1: Když mi slíbíš, že mi pomůžeš kadlu získat, můžeš tu zůstat,
0: sliboval Hejkal.
1: A já už nebudu houkat.
0: Tak dobrá, zkusím to, kývl Honza. A hned ráno sotva slunce vykouklo na nebe, ťukal znovu na dveře hrnčířovy chalupy. Otevřít mu přišla hrnčířova žena. Co tak brzy, mládenče? A kde jsi v noci spal? Vyptávala se. V cihelně, povídá Honza. Ale nebojte se, paň mámo, to strašilo, co tam bylo, už houkat nebude. To jsem ráda, oddychla si hrnčířka. Já se ho nebála, mámo. Vyběhlo z pokoje děvče v pruhované sukni a divoce zakoulelo očima. Házela jsem po něm hrnce. A jak se rozlobím, hodím hrnec i po tobě, ukázala na Honzu. Tolik hrnců a čbánů se rozbila kadl. A táta potřebuje pomocníka. Brzy bude ve městě jarmark a nemáme nic na prodej. Když chce, ať si zůstane. Ušklíbla se na Honzu kadla. Já si stejně budu dělat, co chci. Vzpůrně pohodila hlavou, popadla mísu ze stolu a křápla s ní o zem.
2: Ta je ale vsteklá, divil se Honza.
0: Zůstaň u nás, třeba si s ní poradíš. S povzdechem sbírala hrnčířka střepy. Honza se nejdřív učil mačkat hlínu, aby byla pěkně tvárná, ne moc tuhá ani měkká. Pak ho hrnčíř naučil točit na kruhu mísy, potom hrnce a nakonec i čbány. Honzovi to nejdřív nešlo, toť se ví, mísy byly šišaté a čbánky trochu nakřivo, ale nakonec se to naučil. Potom všem hrncům a čbánkům přilepily ouška a hrnčíř to hliněné zboží vypálil v peci. A když byly mísy a hrnce do červena vypálené, až zvonily, namíchal hrnčíř barvy. Spolu s Honzou pak malovali na mísy a talíře růže a kopretiny, na čbánky zelené lístky a holubičky, na hrnky srdce a konvalinky. Nakonec to malované zboží hrnčíř ještě jednou vypálil v peci. Barvy se pak leskly a květy vypadaly jako živé. Honza se nemohl na tu krásu vynadívat. Vidíš, jak jsi šikovný, Honzo? Tak brzo to ještě nesvedl žádný učedník, chválila Honzu mistrová. Ani kadla se už na Honzu nemračila jako dřív. Tolik se nevstekala a nerozbíjela hrnce. A když se na okně občas objevily v lopuchovém listě maliny, s Honzou se podělila. Že je tam nosí sám Hejkal, to nevěděla. Až jednou hrnčíř povídá. Honzo, zítra je ve městě jarmark. Pojedeš s kadlou prodávat. Vystlali tedy vozík senem a složili do něj hrnce, čbány, misky a talíře. Kadla se vystrojila a brzy ráno vyjeli. Na náměstí už bylo rušno. Kadla si dala ruce v bok a začala vyvolávat. Pojďte lidičky, kupte čbánky, kupte si hrnky malované, nebo se na vás nedostane. Každý talířek je jiný, na jednom růže, na druhém kopretiny. A lidi chodili, chválili a kupovali. Blížilo se k polednímu a Honza s Kadlou už půlku zboží prodali. V tom se objevila u vozíku tlustá, naparáděná selka.
1: Já bych chtěla něco extra, povídá. Jsem nejbohatší selka v kraji, vždycky musí mít něco lepšího.
0: Tady je pěkná mísa na ovoce, jsou na ní červené růže, nabízel jí Honza.
1: Moc obyčejné, broukla selka.
0: A tady hrnec na sádlo, ukazoval Honza, ten největší sádelňák.
1: Takových mám plnou komoru, chlubila se selka.
0: A tady čbánky pro radost, na každém je holubička, zvedl Honza dva malé čbánky.
1: Taky nic moc, odfrkla si selka, kdyby na nich byly pávy.
0: Honza honem hledal, co by selce ještě nabídl, ale nevšiml si, že Kadla celá zrudla.
1: Klid se odtud, babo, křikla najednou a hodila po selce hrnec. Když nic nekoupíš, zmiz, už se tu neukazuj, huš!
0: Hodila po selce další hrnec. Ta s křikem utíkala pryč a lidi se smáli, až se za břicha popadali.
1: Kadlo, to nesmíš, lekl se Honza.
0: Ale Kadla hodila hrnec i po něm.
1: Já můžu všechno, křikla znovu.
0: Chytila desku, na které byly poslední hrnky a talíře, a převrhla ji. Všechna ta hliněná krása se rozbila.
1: Co jsi to vyvedla, ty hloupá,
0: naříkal Honza. Jen hrnek se srdíčky zůstal celý. V tom se z ničeho nic objevil vedle nich Hejkal. V roztrhaném plášti, v klobouku s pérem, jako nosí myslivci. Dlouhé rozcuchané vousy kolem něj vlály.
1: Já ten rekoupím, houknul, a tu divokou panenku přiberu k tomu.
0: Vytáhl z kapsy zlaťák a podal jej Honzovi. Hrnek strčil do kapsy a než se Honza vzpamatoval, hodil si Kadlu přes rameno. Utíkal s ní pryč a lidi kolem výskali údivem. Ale nikdo Hejkala nezastavil.
1: Tak si ji nech, třeba ji zkrotíš, volal za ním Honza.
0: Pak pozbíral všechny střepy, složil je na vozík a jel domů. Tady je tržba, pane mistr. A Kadlu jsem dal Hejkalovi. Já ji zkrotit neuměl, rozbila toho dost. Ukázal na střepy ve voze a na bouli na čele.
1: Třeba si s ní Hejkal poradí, vzdychl hrnčíř. A když neporadí, vrátí nám ji.
2: A já, abych šel, povídá Honza.
0: Zbalil si ranec a hrnčíř mu dal krejcar, aby si zatlačil tu bouli na čele.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: že den, pomalu už bude večer. Kde jste se vy dva toulali?
1: My jsme se netoulali.
2: Sim, my jsme byli po škole.
0: Cože?
1: Máně.
2: Teda, Horvínek byl po škole. Já jsem na něj čekala, že aby trefil domů.
0: No počkej, Hurvaš, co to slyším?
1: No,
0: ty netrefíš domů?
1: To se ví, že trefím, jenomže já jsem špatně napsal slohový úkol.
0: Jaký slohový úkol?
1: Má cesta domů, podle pravidel silničního provozu.
0: No, ty neznáš dopravní pravidla?
1: Znám.
0: No tak vidíš.
2: Ale špatně.
1: Máni.
0: No počkejte, tak to ne tohleto. To ne. S tím se musí něco udělat.
1: Že ano. Vezmu si kolo a zajedu si tu cestu dobře prohlédnout.
0: Jo, to tak. Myslíš, že tě pustím s kolem na ulici, když neznáš dopravní pravidla?
1: Nepustíš, viď?
0: No to se ví, že ne. Hezky se posaď.
2: Smím taky.
0: No, no Máničko, když chceš, tak... A nechceš raději za bábinkou?
2: Bábinka není doma. Má hodinu jógy.
0: Šťastná to žena. No jo, no tak dobře, no co se dá dělat? Děti, pěkně se soustřeďte. Což platí hlavně na tebe, Hurvínku.
1: A co Mánička? Ten neřekneš nic. Jen se podívej, jak nechutně oslintává tušku.
2: No dovol, já ji neoslintávám, já ji ostřím, že abych si mohla dělat poznámky.
1: Povídali, že mu hráli.
0: Hurvínku, prosím tě, nech Máničku na pokoji a raději sundej nohy se stolu. A sedni si pořádně, jak se na takového školáka sluší a patří.
1: Rozkaz, pane učiteli, mučiteli.
0: A nešaškuj. Takže, připravení?
1: Na všechno.
0: Vyslechněte si úvodní lekci.
2: A to je která, pane Spejble?
1: Já přeci ta první, to dá rozum.
2: Jej, Danánky, to vím taky, že ne ta poslední. Já se ale ptám, která to je. Co si v té úvodní lekci povíme úvodem?
0: Povíme si o tom, kdo všechno je účastníkem silničního provozu.
2: Ano.
0: Takže začínám. Silniční provoz. Co je to silnice, to pochopitelně víte.
2: Ano,
1: Boreď.
0: A co je to provoz, to doufám víte taky.
2: Ano,
1: jasnačka, Boreď bychom to nevěděli. Povoz, to je taková velká kárka s kolama, kterou veze nějaký ten kůň.
0: Ale ne.
1: Tak osel.
0: Ne.
1: Vůl.
0: Hurvajs, já...
1: Ty?
0: No ne. Ani kůň, osel nebo vůl, ani já ne.
1: Fakt ne?
0: Ne. Kdybys mě nechal domluvit, tak bys zjistil, že jsem nemluvil o povozu, ale provozu, ty šiško. O silničním provozu, chápeš?
1: A jo.
0: O sláva. Takže znova. Provoz je co?
2: Co?
0: No, Máničko, provoz.
2: Provoz je, že...
0: No?
2: Když se něco někudy vozí, nosí, tahá, šoupe.
0: No?
2: No, když někdo někudy jezdí, chodí...
1: Leze.
0: No... No, i tak se to dá říct, no. A ten silniční provoz vede kudy?
2: Po silnici.
0: No, výborně, no, vidíš, no. Po silnici, která spojuje město s městem, vesnici s vesnicí, ale...
1: Nebo vesnici s městem.
0: No, to taky. Ale silničním provozem...
2: Nebo město s vesnicí.
0: Ale silničním provozem... Nazýváme jízdu...
2: Nebo chůzi.
1: Tu taky.
0: Nebo chůzi nejen po silnici, ale i po ulicích a náměstích ve městech a...
2: Cím! A taky po návsích, na vsích, víte, pane Spejble?
0: No jistě, že a...
1: A po polních cestách, po lesních cestách.
0: No a...
1: I po lučních cestách.
0: No dobře, jistě a...
2: A po malilinkých pěšinkách.
0: No jo, no. A... A také po různých jiných prostranstvích.
1: Je, a co to jsou ta jiná prostranství?
0: No, to třeba...
1: Třeba?
0: Třeba mě haly v továrnách. No, i když ty tedy nejsou přístupné všem lidem, nýbrž jenom...
1: Chocholoušům.
0: Magali, jakým chocholoušům zase? Urvaš, zde by se v tovární hale vzal chocholouš.
1: Vzal, taťuldo, vzal. Kvákal říkal, že mu jeho otec říkal, že u nich v továrně lítal chocholouš. Že se nasmáli, říkal.
0: Ale no, no ano, no dobrá, no prostě mě... Dobře, no, prostě tak, každý, kdo vkročí na takovéto prostranství nebo silnici a taky na ulici...
2: Na náves, náves!
0: No, dobře, no, tak každý takový člověk se nemůže chovat, jak ho napadne. Nýbrž...
1: Jak ho nenapadne?
0: Nýbrž musí dodržovat pravidla čeho?
2: Silničního provozu.
0: Konečně. Máničko, správně.
2: No.
0: Ještě, že jsi tady zůstala. No, dobře, dobře. A to proto, protože je jeho součástí.
1: Toho provozu.
0: A tím je myšlen nejenom ten, kdo na ulici vkročí.
1: Vjede.
0: No.
1: Na kolobrně nebo na kole, že?
0: Ovšem. I s autem nebo v autě. S tramvají, anebo v tramvaji.
1: I tehdy, když tlačí trakář.
0: No i tehdy.
1: I když jede na uslu, tatí.
0: No jo, zkrátka je jim každý jezdec i chodec. Každý řidič i cestující, co se pohybuje v silničním provozu. A tudíž musí dodržovat pravidla čeho?
2: Silničního provozu, že? Ano, pane Spejbra.
0: Silničního, Maničko, silničního provozu. Tak, a teď, když jsme si to tak hezky vysvětlili,
2: no.
0: Se můžeme odvážit vykročit ven z bezpečí domova.
1: Hurá! To je prima nápad, taťulínku. Tak já už běžím. Náchled!
0: Stůj!
1: Co je? Já jsem se chtěl projet.
0: Tady budeš.
1: Proč?
0: Ještě jsem neskončil.
1: Ale vždyť si říkal, že...
0: Co? Že jdeme ven?
2: No, to jste doopravdy říkal, pane Spejble.
0: Jenže já to nemyslel doslova.
1: Ne?
0: Ven hurvaj smíš, až se naučíš všechno o tom, jak se na ulici a na silnici správně chovat, abys nepřišel k úrazu.
2: No. Včera mě Horvínek urazil. Řekl mi,
1: taťoňa, že... nemyslí urazit, ale mít úraz, ty hloupá.
2: Ty hloupá? Hele, zase mě urazil. No vnímáte to, pane Spejble?
0: Ano, já to vnímám. Já to vnímám. A vnímám i to, že už zase melete páté přes deváté. Děcka, žáci, klid. Teď si popovídáme o tom, co dělat, když se chystáme vykročit z domu na ulici.

0: jak se jim Šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček Šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak Šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale Šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a Šulístek jim vůbec nescházel. Jen camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, macourko, myslíš, má Šulístek vodu? Asi ne. Ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo, ohrnul nos macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal, předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu kone v plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mám ho! Skočil po něm macourek a přitácnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust. V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau. Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním camfourek. Zakousl se do mě křeček. A už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček. Ale brabenec, tamhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval camfourek. Jenže macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se camfourek. Ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác. Co je? Kdo je? Co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal po tom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek.
1: Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší,
0: těšil ho Camfourek.
2: To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí.
0: Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo z hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně.
1: Rychle, rychle, sem!
0: Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu.
1: Hodný myšáček, hodný, hodný,
0: hladil ho Camfourek.
1: Však my ti to platíme, ale...
0: zapolikal na sucho Macourek.
1: Napřed bych se napil. Kde máš vodu?
0: Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš? Přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
1: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
1: Ale bude mít, ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče, nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Perišku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nárnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už jsi, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváři jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbala, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí výlu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí výly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři. Bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy. Bum. Pět, šest, sedm. Bum. Samci i samice. Hotovo. Bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku. Až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýli, jste tady? Krokodýli, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýli stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil.
3: Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám.
2: A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl.
3: Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka.
2: A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil.
3: Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku.
2: Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic. Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
1: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
0: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
2: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
3: Neříkej mi pane,
0: ohradil se Carlos.
3: Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví,
0: usmál se.
2: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
1: Já tu už nebudu,
0: pronesl otec vážně.
2: Jak to?
0: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
1: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
3: A já vlastně taky.
0: Najednou se poťouchle zašklebil. Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z téhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti.
2: Když nic nemáš, tak ti všechno patří,
0: obrátil se na Carlose.
2: Je to tak?
3: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
2: Jdeme,
0: řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím. Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
4: A já jdu s váma. Třeba až na Sibíř.
3: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
2: Co všichni blázníte? Kam chcete jít?
0: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
2: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec.
3: Rozhodně ne na Sibiř,
0: upřesnil Carlos.
2: Tati, a co já?
0: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
2: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
4: A kamarád,
0: řekl Ramses. Otec přikývl.
3: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
4: Jenže on si víc rozumí s náma než s lidma. On ti je takovej...
3: Takovej licháč, že jo?
0: Zasmál se Carlos.
4: Přesně!
3: Tak víš co, chlapče, řekl otec.
1: Dělej toho ředitele ty.
3: Šéf. Jako šéf. Já býval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat šéfa penzionu nový život. Proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
0: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za sluncem.